0: nějakým zajímavým člověkem, kterého jsme tady nikdy ještě neměli, ale já ho tak sleduju, mám velice rád pořad, který běžel na různých televizích, na stojáka, stand-up komedy. Mně se to strašně líbí. Já ty lidi, kteří přijdou k mikrofonu a dokáží rozesmát sál, dokáží zaujmout lidi a jsou tam jenom oni a ten mikrofon a nic jiného, nesmírně obdivuji. A k těm nejlepším u nás patří muž, kterého už jsem před půl rokem poprosil, téměř na kolena jsem před ním padnul, jestli by nepřijel sem k nám do Plzně. A on říkal, že přijede rád, ale pořád neměl čas. Až dneska ano. Petr Vidra.
1: Dobrý večer.
0: Petr Vidra, když se tak na něj podíváte, tak si řeknete, to pravděpodobně buď bude ještě student filozofické fakulty, a nebo už je to odborný asistent, který někde na filozofické fakultě přednáší. Jak je to s vaším vzděláním, pane Vidro?
2: Já to teda řeknu, protože vy byste to pak nepoznali. Já jsem vystudoval dramaturgii na DAMU.
0: Opravdu?
2: Ano, zabýval jsem se texty a četl jsem texty, psal jsem texty, četl jsem nahlas, četli mi to nahlas, známkovali mi to.
0: A jak to dopadlo, to známkování? Dostudoval jste to teda?
2: Tam se právě bere, a to je dobrý, na rozdíl od maturitního vysvědčení, že tam jste to prostě buď udělal, nebo ne. Možná, že mi dali nějaký známky, které se můžou pohybovat od jedničky do trojky, ale já jsem je nějakrát zapomněl. Já jsem si je neuložil, takže já to nevím, jak dobře jsem vystudoval, ale vystudoval jsem. To se počítá.
0: Já jsem si uvědomil, že hned na začátku jsme udělali chybu. Protože já jsem tak okouzlen tím, že přijel Petr Vidra, že jsem si ani nevšiml, že jak vešel, tak jako úslužně říkal dobrý večer, vysíláme v poledne.
2: Aha, hezké poledne.
0: No.
2: Hezké poledne. My tady taky budeme mít takový teda, Petr Jančeřík tady bude mít tanečnice a to se mi...
0: Neprozrazovat.
2: Ne, mně se to právě líbí v rozhlase. Přijde mi to takový cimrmanovský a oni jsou oděný jako decentně, ale ne do zimy, abych tak řekl. Je to decentní, ale já jsem si říkal a jim jsem taky říkal, že bychom mohli dělat, v poledne se to možná teda jako nehodí rozhlasovým posluchačům, ale že bychom jim mohli dělat pomyšlení, mohli bychom je popisovat daleko obnaženější, než jsou. A to uvidíš, jak se, ona je už takhle dobrá návštěvnost, ale ona se ještě zvedne tady v divadle.
0: Kdyby jenom návštěvnost. Takže, přátelé...
2: Možná ve tvým věku ještě a...
0: No, aby zase první řada hned z toho neměla bžundu, nějakou divokou.
2: Tak na vás spoléhám teda na první řadu. Mám dobrý reference o vás tady v první řadě.
0: Petře, v první řadě. Vás musím poprosit, řadě. Jestli byste byl tak laskav, ještě vůbec, než si začneme tak jako vážně povídat. Takže vy jste šel na DAMU vystudovat dramaturgii.
2: Ne, jeho to tak očarovalo, že mi z toho začal vykat. On si mě začal vážit ještě.
0: No, teď samozřejmě.
2: Což mě okouzluje, ale...
0: Já nikoho s vysokoškolským vzděláním, s diplomem v podstatě ani neznám.
2: A to, pane Jančeříku, učíte na vysoké škole. Co to je za školu? Tam nedáváte pak ty diplomy na konci? Nebo je to možná vůbec složitější s tou školou? Asi?
0: Já bych to nerozebíral.
2: Nebudem
0: ona rozebíral. Ta škola má zrovna teď trochu takové malé problémy.
2: To je, jako byste jmenoval vlastně. To si... Takže nebudeme říkat, jak se jmenuje, ale je to ta, co má teď zrovna problémy.
0: Ale ne kvůli mně, pane Vidro.
2: Ne, tak to určitě ne, že jo, jako jeden špatný pedagog z té školy nic. Ne, vy jste výborný, ale vás teda překvapuje.
0: Já jsem vás chválil na začátku.
2: Jo, a já právě si z vás dělám legraci a tím vás beru do party. To jako
0: já
2: přes...
0: jsem nikdy nepochopil, kdy si děláte legraci a kdy to myslíte vážně.
2: Já to taky někdy nevím, ono je to i na mě rychlý, jo, když někdy mluvím, že mi to, ale nemyslel jsem to v dobrým každopádně, ať už z legrace nebo vážně, a pokud z legrace, tak tím spíš v dobrým, protože vy jste se tak divil, že vidíte někoho s vysokoškolským titulem a to mi říká vysokoškolský pedagog, tam já se dohrabu, dejte mi čas, 50 let mi dejte, já budu učit na vysoké škole, ale tady ten štramák ve svém věku učí na vysoké škole a neviděl někoho s vysokoškolským diplomem, tak mě to udivilo trošku.
0: Protože jsem přísnej, nikomu to nedám samozřejmě.
2: Tak to chápu.
0: U nás by žádnej Vidra nevystudoval.
2: Já jsem tak rád, že jste mě neučil.
0: No.
2: A hlavně neznámkoval. To bych si ty známky pamatoval. Tak špatný by byly, že bych neměl ten diplom.
0: A to byste nezapomněl v životě.
2: Ne, Já
0: bych si na Vidrovi, mě tak štve, on je tak jako rychle mu to myslí. Je vtipný. Kdy vy jste přišel na to, že jste vtipný, pane Vidro?
2: Já myslím, že to je nejhorší, co se vám může stát, že si to o sobě začnete myslet.
0: Čili nemyslíte si to?
2: Já si to ne vždycky úplně myslím a jednou jsem před vystoupením a ono to trošku souvisí, že vlastně, když děláte na stojáka, tak si začnete trošku vytvářet nějakou polohu. Neříkám úplně postavu, ale prostě to říkáte nějak jinak a ono to pak třeba vyjde zábavnějc. A jednou mi Lumír Tuček před začátkem toho vystoupení, natáčení, říkal, ty teď hraješ, viď? Já jsem to vůbec nevěděl, takže asi občas dělám nějakou postavu, ale já jsem na to ani nepřišel, ale přišel jsem na to, když mě vzali ten první výstup a když mě poslali honorář, tak už jsem tomu věřil, že jo, to už bylo pro mě potvrzený. A když mě pozvali na příště, tak jsem si řekl, že asi jim to stačí.
0: A kdy to začalo? Už jako na vysoké škole? Nebo dávno po diplomu?
2: No, to tak začalo průběžně na té vysoké škole. Já jsem vystupoval v různých takových kabaretech nebo při různých příležitostech. A třeba u Petra Serže Budka, on má takovej kabaret, jmenuje se Snesitelná lehkost pití. To je parafráze na toho Kunderu, takhle to má to, tam se hodně pije. Diváci dostávají vždycky nějaký sponzorský alkohol zadarmo.
0: Ježiš, to mi tady nedělejte tohleto. My tady máme vodu, ale tu nejlepší vodu, kterou vůbec si můžete přát. Nechcete napít trošku vody, co říkáte? Ona je tak kouzelná, ta voda. Tam jsou drahé kameny v té vodě, k tomu se dneska ještě dostaneme.
2: Já mám pocit, že se k tomu dostáváme skoro už.
0: Jo, že by už jako... Já totiž tady nemám ty odborníky na to, ale za chviličku... Je tady Karel Havlovic? Pokud ano.
2: My jsme si toho řekli už dost, tak aby se to prokládalo, tak už právě může přijít i nějaký jiný prvek toho pořadu.
0: Karel Havlovic, muž, který ví jak na vodu a jak na drahé kameny. Dobrý den. Karle, prosím vás pěkně, kdybyste byl tak laskav, ještě než předáme slovo Petrovi, on tady pojal touhu napít se vody a já nevím, kterou bychom měli začít. Tam jsou kameny poházené v té... Proč jsou tam ty kameny?
1: Hezké poledne.
0: Výborně. Vidíte, tak, pane Vidro, a to nevím... Jo, je to inženýr, je to taky vysokoškolák. No, dobrý. Takže hezké poledne, Karle, dobře, začal jste výborně.
1: V podstatě, pokud vám mám doporučit, kterou vodu byste měl ochutnat, tak spíše ta první otázka je, že se zamýšlíte nad tím, jestli pít kohoutkovou vodu, anebo čerstvou pramenitou vodu.
2: Já jsem se strašně dlouho nad tím nezamyslel právě a vždycky, když jsem viděl ten kohoutek a já jsem se ani nestihl zamyslet nad tím, kde by byla nejbližší pramenitá. Ale říkal jsem si to, ten kohoutek je, ať je ta pramenitá, kdekoliv ten kohoutek je blíž. Vždycky mi to tak přišlo, tak jsem vždycky vzal za vděk a o tom, že bych do toho chroustal nějaký kameny, který to už jsem vůbec mě nenapadlo.
0: No, pozor, aby takže nejde, kohoutková. Kohoutkovou pivu.
1: No, tak to je vynikající, protože vy si vlastně během těch 7 minut můžete upravit tu kohoutkovou vodu na tu svou čerstvou pramenitou, aniž byste k tomu pramenu museli jít.
2: No tak to je dobrý, no. Ještě by bylo dobrý, kdyby tam začala plavat nějaká rybička.
1: Je pravdou, kdyby tam byly rací, tak určitě budeme říkat, že ta voda je čistá, že? Jo. Ale to by vám to zase tolik nechutnalo, myslím.
0: Já mám pro Petra takový návrh. My Petrovi tady teď namícháme nějakou dobrou vodu a já bych Petra poprosil, jestli bychom se mohli přenést do divadla, kde právě probíhá stand-up komedii, kde probíhá Na stojáka a kam vchází mistr Petr Vidra. Ano, jestli by to bylo...
2: V duchu se přeneseme, jak říká Jiří Suchý, pouze v duchu, můžete tady sedět. Navíc se přeneseme zároveň v čase, protože jednak se přeneseme do klubu a jednak se přeneseme do večerních hodin a ono to je na tom výstupu i vidět, že jsme ve večerních hodinách, jo. Že to není pro děti třeba.
0: Aha.
2: Jo? Ale ono jim to nevadí, protože oni tomu nebudou rozumět.
0: A myslíte, že my tomu teda budeme rozumět, aby to nebylo na nás moc intelektuální?
2: Já
0: Petře,
2: moc dobře nevidím daleko, ale mně první řada připadá docela mladá. Ta tomu bude rozumět a kdyby někdo byl hodně senior, tak ten už si to nebude pamatovat.
0: Čili já můžu jít teda. Pro mě to v podstatě nemá smysl.
2: Ne, vám to ještě něco řekne. Vy si aspoň vzpomenete ještě.
0: Dámy a pánové, Petr Vidra.
2: Děkuju, já na to právě spolíhám, že nevíš čím, díky tomu tady jsem asi. Já jsem nedávno provedl takovou sociologickou úvahu, vlastně uvědomil jsem si spíš, a ona to z toho sociologická úvaha trošku vyplývá potom, uvědomil jsem si, jak strašně věcí se změnilo za posledních třeba 100, 150 let. Jo. Má to objektivní příčinu totiž. Oni, jakmile přijdou děti, ale oni nemusí ani chodit. Jo. vlastně zpočátku jenom ležejí a tím je to horší, jo? Protože oni jak ležejí, tak všechna ta pozornost, láska, péče té manželky se přesměřuje směrem k těm dětem. Logicky, ale je to tak. Tak třeba moje manželka našim dětem úplně v pohodě volízne dudlika, zatímco mě. Přitom ta velikost celkem odpovídá. Takže by neměl být problém si k tomu najít vztah, nemluvě o technickém řešení. Ale ještě jedna věc se docela změní, když se dva lidi vezmou. My jsme se třeba na sebe za Svobodna s manželkou strašně těšili. Jo. Když jeden z nás někde byl, druhý na něj čekal doma, tak ten, kdo někde byl, tak prostě spěchal, aby už byl doma s tím, kdo tam je. Dneska třeba manželka, nevím, jde nakupovat do nějakého obchodního domu, já říkám značku, to musím v rozhlase jako vynechat samozřejmě, ale jde nakupovat prostě do obchoďáku, řekněme, a vrátí se o půl hodiny, o hodinu později, teď mě vidí tam, že s těma dětma, co mě lezou po hlavě a já taky hned říkám, jo, ona chápe, kam mířím a říká, se omlouvám, tam v tom obchoďáku dneska byl strašný nával, šílený, to bylo, a na pokladnách, no to bylo hrozný, jako jo. Příště zase třeba přijde později o hodinu a půl a já už s pochopením empaticky předem se vcituju a říkám, tam to bylo, že jo, soucitně hrozný, tam, že jo, strašný nával na pokladnách, hrozný a ona říká, ne, tam jsem v celém obchoďáku byla vlastně jenom já a kromě mě už jenom jeden další člověk. Já říkám, jo. A ona už teda taky chápe, kam mířím a říká, no ale ten člověk, ten druhý, co tam kromě mě byl, ještě to byla moje kamarádka Věra, to byla taková sranda, jsme se zasmáli. To je takový ventil si s ní, jako pokecat, to je hrozná legrace. A já říkám, co třeba Věrka říkala. A manželka říká, říkala třeba, jak ten její manžel, ten Láďa, že to je ale jako hrozný prej debil. A já říkám, jo, co si říkala ty? A ona na to řekla strašně zajímavou věc. Tady je strašnýho prachu, když jsme měli jako už setřít. Ale co je vlastně moc dobrá věc, když se dva lidi vezmou, že jeden z nich může přestat přemýšlet. Přičemž, abych napověděl trošku, žena to je pouze v případě, že se jedná o dvě lesby. Jo. Vlastně dojde k takový, jak říká Miloš Zeman, že ta slabší země vedle té velmoci se, jak si té velmoci podá, že dojde k té finlandizaci, takový kuratele, tak vlastně je to chlap, že ho si přiznejme, může, a je to strašně podný, může přestat myslet. Hrozně snadno se k tomu sklouzává, jo. My už v tom samozřejmě jsme a je to hrozně pohodlný a já mám pocit, že je výhodný, jo. A nemusím prostě myslet, sedáme si třeba v poledne k obědu, ke stolu budeme obědvat, máme před sebou jenom polívku a manželka říká, vosol si to. A já říkám, proč? A ona říká, protože by ti to nechutnalo. Tak vím, neptám se, nepřemýšlím, nemusím, že jo, vím, solím. Jo, můj děda třeba ten vlastně magoval polívku podle barvy, jo. Ten si set neochutnal a už tam takhle lil magi a když to měl špatnou barvu, tak ještě to bylo takhle lil turbo, jo. A pokud vařila moje máma, přirozeně jí to vadilo a říkala, říct to neochutnal, proč to teda maguješ? A on říkám, proč bych to ochutnával, to vidím, tam není magi. Jako to poznal, jo. Takový dobrý příklad toho, jak vlastně ta ženská začne myslet za toho chlapa. Ten, myslím, takový přímo důkaz podali nějaký naši známí jedni, kteří byli někde grilovat první hezký jarní den u přátel, byli grilovali a už se smrákalo a v jednu chvíli ta paní tomu svýmu manželovi říkala, Karle, to je autentická příhoda, Karle, vem si svetr. A on skutečně na to řekl, a je mi zima, nebudeme domů. Děkuji, hezké poledne.
0: Petr Vidra, děkuji moc. Tak Petře, posaď se u nás a už tě se budu týkat teď zase, jo, jestli teda...
2: Už ta povinná úcta spadla před tím diplomem, který on už nebude moc předávat možná na té škole, co má problémy a nevíme, která to je přitom. Takže už začal týkat. Děkuji, mě se taky ulevilo. Děkuji vám, tobě za pozvání, hlavně děkuji vám. Děkuji
0: ještě jednou, Petr Vidra. Díky moc. Chtěl jsem vám udělat radost, je květen a říkal jsem si, kdo by tak měl v květnu přijít. A tak jsem nad tím dumal. Vydumal jsem to. Říkal jsem si, tenhle chlap, jestli přijde, tak ty ženský budou rádi. Protože to je v poslední době snad jediný pravověrný rocker v České republice. Má spoustu skandálů. To rocker musí mít. Ale má taky spoustu nádherných písniček a všechny je zpívá jako o život. Petr Kolář!

0: Pane Vidro, to je potlesk, co tomu říkáte? To je potlesk. A to já vůbec nevím, jestli Petr má diplom.
1: Já poznám potlesk, já mám damu, jo? To mi neříkej, co je potlesk.
0: Ale kvalita toho potlesku přece, o to tady běží, že je kvalita. Jak se vám líbila kvalita potlesku, když jsem řekl Petr Kolář? Předtím jsem říkal Petr Vidra. No a

0: jsem se tomu chtěl vyhnout.
1: Ale jsi dobrý, že se tak vyjítá.
0: Nebo taky ráno třeba. Tak.
1: Ano, ráno s někým, že?
0: No, tak ráno s někým. Tak to musíš prostě vstávat v pět.
1: Prosím tě, řekni mi, jak je to možný, že na jiný zpěváky se to tak nelepí jako na tebe, ale ty jen zakopneš někde, cvak už tě mají.
0: Já to taky nechápu. Já Petře, tě... to já nevím.
1: Já tě znám.
0: Jestli je to dar, leta. Nebo já nevím.
1: Jako. Já tě znám leta letoucí. Já vím, jak ty jsi
0: zlatý, sluš... hodnej, milej, slušnej kluk. No,
1: přes... To jsem měl říct já to.
0: Já vím.
1: No, zlatý, ale... milej, hodnej, slušnej kluk. No, Petr Kolář, no.
0: Krásnej.
1: No, krásnej, no, krásnej kluk, ano.
0: Mladý.
1: Mladý kluk.
0: Jasně,
1: no,
0: jasně.
1: Už to říkám po druhý. No, a teď jako najednou říkají zase někde upad.
0: Jasně, no. Já to nechápu, nicméně tady ta práce prostě obnáší tady ty nepříjemnosti, ale tak prostě s tím...
1: Se, ne,
0: s
1: víš,
0: tím,
1: co mě jako... udivuje, že ty mezi tím, mezi těma průšvihama, skandálama, aférama, že ty mezi tím normálně točíš písničky. Dokonce no teď snad si natočil nové CDčko, je to tak?
0: Ne, CDčko, zatím je to jenom nový single, ale CDčko bude na sklonku letošního roku.
1: Takže normálně ty si jako pracuješ a no přitom občas upadneš,
0: jasně.
1: Někde se vyválíš a
0: jasně,
1: tak.
0: Jo. Tak a? Ono to zní, jak kdybych to dělal schválně. Ne. Já se prostě chovám přirozeně opravdu léta letoucí, teď jo. Se fakt známe.
1: Ale a... že tolikrát padáš, nevím, jako nevím, víš, nevím, že, nevím. Jako, že třeba
0: ne, padám jednou, maximálně jednou za 10 let.
1: A to neříkej, to neříkej. Já, když tě vidím, tvoji fotku ve stoje jsem totiž neviděl v poslední době. No já viděl jedině...
0: Tak ve stoje mě není vidět mezi tím davem. Nevynikám ve stoje, protože vidíte, že tady na jevišti možná vám to nepřijde, ale já jsem normálně jako malej kluk.
1: To mi neříkej, že ty jsi malej, ty jsi krásný, urostlý člověk.
0: Jasně.
1: Kolik měříš?
0: Jasně. Před 20 lety jsem měl 171.
1: No a
0: teď už jako... to bude třeba jako míň, no.
1: Ty už by tě ani nevzali na vojnu možná, že už bys neměl tu míru.
0: Nevzali, jo? No. A já bych ani nešel, mě se tam nechtělo už tenkrát.
1: A byl se na vojně?
0: Ty nebyl.
1: Já taky ne.
0: Nebyl, já jsem jeden z těch štátskriplů.
1: No to jsme dva. No, jestli pan Vidra byl na vojně?
2: Já byl na civilní službě náhradní a možná tě překvapí, jsem byl v divadle.
1: Ty jsi vojančil v divadle?
2: No, vojančil. No, jsem tam byl schovaný, ono to ještě bylo ve sklepě, to divadlo pod úrovní, ta komedie, takže jsem tam byl spíš schovaný. Tam jsme víc pili, než jedli, ale tak jsem o tom...
0: Tak pitej režim je dobrý dodržovat.
1: No samozřejmě.
2: Já se snažím strhnout, aby on nebyl jediný ten špatný, jo, tak aspoň mluvím o tom pití. Taky se tam občas někam upadlo, nebo člověk si tak lehnul třeba rychlejc, než měl v úmyslu, nebo abych, jo, aby si odpočal. Což je asi takhle...
0: Ne, normálně mi mluvíte z duše. No.
2: Já myslím, že si to už příště přečtu, až o tom pan Kolář bude mluvit, tak už to bude používat a já vám
1: čili
2: to
1: nezhroutil
2: dám.
1: Se, odpočívá.
2: Odpočívá, ale lehnu si jenom rychlejc, než je obvyklý. Prostě on to věděl, že si chce lehnout.
0: Přesně.
2: Žádný nerozmýšlel se cestou.
1: Výborně, děkuju. Ty jsi mohl dělat advokaci. To by bylo pro tebe, Petře Vidro, povoláníčko.
2: Děkuju, tak já mám čas, teď jsou ty univerzity třetího věku. Ty mě tam budeš učit možná, že jo? Ty už budeš pedagog třetího věku.
0: Jsi zaběk trošku.
1: Že jsem nemlčel. Dáme si radši písničku. A protože já dneska dělám takové antré každému, tak bych to vzal ještě jednou. Dámy a pánové, hostem našeho dnešního neočekávaného dýchánku je rocker, zpěvák, milovník. Kdo se tomu smál, když jsem řekl milovník? Vždyť je to... Řekl jsem něco špatně, pane Vidro, nepijte pořád.
2: Dost právě piju, abys viděl, že jsem se nesmál, že jsem se nemohl smát, když piju, že jo? Tak radši piju, aby se nemohlo nic říct.
1: On si dělá alibi pitím. Tohleto, takže ještě jednou, rocker, zpěvák, muž velkého srdce, Petr Kolář.

0: Děkuji. Děkuji moc.
1: Petr Kolář.
0: Děkuji moc.
1: Já si dovolím pozvat našeho dalšího hosta. Musím je dát takhle k sobě, protože oni k sobě patří. Já si totiž myslím, že to jsou dva nejšpičkovější zpěváci, showmeni, herci a v podstatě rockeři. Protože ten chlapík, který přijde teď na jeviště, je podle mého názoru rocker. Dámy a pánové, svoje narozeniny s námi přišel oslavit Josef Zíma.

0: Josef Zíma.
1: No a?
0: No a.
1: Hele, my jsme nějak věkově tady k sobě hlavně se hodíme, že jo?
0: No Petr Kolář.
1: S Petrem. No, sedli jsme. To si dobře udělal, že jsi nás takhle pozval.
0: No já totiž jsem si říkal, že možná, že jste nikdy takhle spolu na jednom jevišti nebyli, já nevím.
1: To je poprvé a určitě naposled. Aspoň v mém případě.
0: Toho se vůbec neobávám.
1: Jsou tady taky nějaký moji diváci, koukám. Já teda moc toho nevidím, ale... A on je to zase někdy lepší, víte, kdybych si nasadil brejle a viděl vás, tak se třeba někdo na mě nebudete usmívat a to mě bude strašně líto. Takhle, když nemám ty brejle, tak mám takový pocit, že se vám líbím, že mě máte rádi, no tak, tak to klame, to jsem nechtěl, to jsem neříkal proto. Promiň, že jsem tě skočil do úst.
0: No vůbec ne, já jsem o tobě řekl, že jsi rocker, rocker.
1: To já nerad poslouchám, tohleto. To vůbec není pravda.
0: Jak to, že?
1: Já nevím, jestli byl rock blues pro tebe, nebo něco z takových těch věcí, co jsem kdysi zpíval. Já si myslím, že ne.
0: Ne?
1: To byl foxtrot, nebo to byla písnička hezky pohyblivá, ale... Hele, rock, který já jsem znal z dob Elvisa Presleyho a Beatles a těchto těch, opravdu těch původních rockerů, tak to je trošku něco jiného, než to, jak se tomu říká dneska.
0: No jo, ale životem si rocker, životem. Prostě já jsem tě neviděl nikdy mluvit nepravdu.
1: Jestli mi najdeš jedno tetování, tak tě zabiju. Jakej pak rocker?
0: Počkej, já nevím, jestli třeba...
1: Člověče.
0: Petře, pocem, ty máš tetování, ukaž se nám. Tady pan Zíma říká, že rocker má, musí být
1: má,
0: tetovaný.
1: Hele, má, má.
0: Ježišmarja.
1: No,
2: to je dobrý, už to dále.
0: Naslíkni se, pocem, levá ruka, co to tam?
2: To stačí.
0: No, nestačí.
1: To je dobrý, to stačí úplně. Hele, s náma teďka dělal Karel Kahovec, no. Že jo, známej rocker.
0: Ano, on chodí jenom s
1: Evergreen turné. A on teda, my jsme všichni byli tak normálně v oblečení přibližně a on byl samozřejmě v džínách a v tričku, aby bylo vidět to tetování taky, že jo?
0: Proto
1: no,
0: oni takhle...
1: A moje švagrová říkala, všechno se nám tam Pepičku strašně líbilo. Všichni jste byli výborný, hezký pořad. Ale proč ten pan Kahovec nebyl normálně oblečený?
0: Ale on byl právě.
1: On měl kroj, on měl svůj kostým.
0: Ano, ano, ano.
1: Divadelní.
0: A pro tebe je kroj teda sako.
1: No, tak většinou červený, že jo? To zase si myslím, že sem se hodí spíš tohleto, takový no, obyčejnější.
0: No, jasně. Jak se cítí chlap, který má narozeniny a ty narozeniny s ním slaví všichni a říkají, je tohle možný, pan Zíma. Já vůbec ani nemůžu, vůbec nemám svolení, jestli můžu říct kolik, jaké narozeniny, kolikáte.
1: Čověče, já jsem včera někdo mi hodil přes plot na zahradu našeho domečku, mi hodil kytici růží, a bylo jich 83.
0: Fakt.
1: Já jsem ještě v životě takovou kytici neviděl. Hele, nemusí to být lepší, ale ať to není horší. To je moje motto.
0: Já si myslím, že bychom měli teď pana Zímu požádat. Jestli by vybral nějakou písničku, a jestli bych já mohl, jo, hele, takhle když dám ty nahoru ten límec a zatvářím se přísně, tak jako inspektorsky.
1: Už vím, kam míří. Všichni znáte film Pěnička paraplíško, hříšní lidé města pražského, Jedová chýše, kde se scházela ta pražská spodina, ta galérka, ta sebranka, co se... Lodějčkové, podvodníčkové, lehké dámy a samozřejmě taky páni inspektoři, kterým velel nezapomenutelný pan Rada Vacátko v rovněž nezapomenutelném podání mistra. Kdo to byl? No Jaroslav Marvan. Samozřejmě, víte co? Uděláme si do té Jedové chýše takovou malou exkurzi. Hrajte!

A dejte mi zahrát, pane inspektore, dejte mi zahrát, už jsem zase dole. Dejte mi zahrát, čistým dur, než přišijou mi číslo na mundur ošklivej.

a dejte mu zahrát. Pane inspektore, dejte mu zahrát, než vypadne z role. Dejte mu zahrát v černý mol, ať pozná sám ten velký lidský bol. Ze zrady velikých

a dejte jim zahrát. Pane inspektore, dejte jim zahrát a každýmu v sole. Jeden zná pravdu, druhej lež. Malér je svázal k sobě za faleš. Na řetěz, za faleš.

0: Děkuji. Josef Zíma.
1: Já jsem se chtěl zeptat, Josefa Zímy, to je tak slušný člověk, až mě to jako zaráží. Není to podezřelý, když je někdo 80 let takhle slušný, pořád slušný. Pepo...
2: Se strašně mýlíš, bo mě napsali v nějakým bulváru, že jsem byl zavřený.
1: Počkej.
2: Ano.
1: No a kde jsi byl
2: zavřený? Já, že jsem byl ve vazbě.
3: Tak to mě chybíš. No.
1: To jsi inspiroval pana Koláře.
2: Představ si, že to tak bylo. No a teď se braň.
1: No a ty jsi nebyl zavřený?
2: Nebyl.
1: A za co ti jako...
2: No nějak mě to naštěstí minulo. Možná, že to bylo jen tak tak.
1: Jen tak tak, jo. Jen to, jenom tě
2: ale
1: to
2: nebyl. Šmrnclo, nebyl.
1: No jo.
2: Takže to je pro tu slušnost, víš, jak se zmiňuješ, tak jako...
1: No jo, no a ty jsi se třeba nikdy neopil.
2: To jsi se zeptal toho pravýho. To. Já mám k alkoholu velice vřelý vztah.
1: Počkej, my tě tady máme za slušňáka teda, tak...
2: No a co je na tom neslušného?
1: Já nevím, tak...
3: Já to říkám taky, co je na tom neslušného?
1: No, jo, že to jsou dva, Kolář, Zíma...
2: No tak ty jsi se válel po schodech, tak to no, je zase něco jiného. Jo? Já ne, ale přesto seš slušný člověk pro mě. Tak. Ale hele, když tamhle se opravdu válí v Pangejtě nějaký pan Nováček, no. Tak si toho lidi pomalu ani nevšimnou, maximálně ho jako řeknou chudáček malej takovej, že...
1: Chudáček,
2: když tam se válí pan Zíma, tak je to hned plná Praha druhý den. Na všechny bulváry. Takže ono je to takhle.
1: No jo, no jo.
2: Já jsem tak slyšel... rád, že jsme víc vidět, no, nebo slyšet.
1: Jo. Já jsem slyšel, že když jste právě točili Princeznu se Zlatou hvězdou, tak to se narodila dcera akorát a to prý se tak zhulákal tehdy, že tě...
2: Tak pravda je, že skutečně to jsme točili akorát tu scénu v té zámecké zahradě, kde se poprvé s tou princeznou jako zblížíme, přijde, já ji tam proháním, pořád ji někde hledám, až ji nakonec najdu, pak si vyměníme ty prstýnky, já zpívám písničku. Jenomže těsně před tímto natáčecím ránem se mi narodila v noci dcera. No takže to na mě bylo vidět, pochopitelně, protože co pak jako Krista Pána, já nevím, který chlap by byl střízlivej. No tak jsou abstinenti taky nějaký, ale to rozhodně nejsem já. Těm takže jsem se upravil správně a s tou úpravou měli na Barandově dost práce. Aby mi na tom ksichtě udělali v obličeji zase. No. A dalo jim to dost práce, ale naštěstí, jak jsem tak podle ohlasu jsem zjistil, že si toho ani moc lidi nevšimli, toho zevnějšku, jo? Akorát já o tom vím velice dobře, přesně o tom místě, protože já jsem měl hlas asi o 5 tónů níž.
1: Jo.
2: Vychlastanej.
1: Když se řekne princ Radovan a vychlastanej hlas, to vůbec nejde dohromady tohleto.
2: Ale jde. To by se zdivil.
1: No jo, no.
2: Co tak... já znal princu? Všichni pařili.
1: My přicházíme o iluze. Jak princ přichází o iluze. A co teda další tvoje životní role, tam sice nejsi vidět, ale všichni to citujou, to je ten Ivánek z toho Mrazíka.
2: Na to mám jednu krásnou vzpomínku. Ona byla Nastěnka, že ano, shodou okolností dabovala moje paní, dej pánbu věčnou slávu, Evička Klepáčová. No a je tam taky, ona se jmenovala Nastěnka. Já Ivánek. A my jsme to točili v době ten dubbing, když bylo všude po každém baráku spousta nástěnek. Pamatujete si na nástěnky?
1: Samozřejmě.
2: Tam se psalo, kdo přichází pozdě domů a nezavírá barák a kdo smí odjet do Jugoslávie na dovolenou, kdo ne. Takový nástěnky tam byly. No a já jsem v tom jednom místě toho filmu, když ona si tam hraje u toho potučku s tou kytičkou, který tam roste a zpívá tím vysokým láskem takovým písničku krásnou. A já jsem na ní zavolal Nástěnko. A on to tam nechal, ten pan režisér. Takže na to jsme vždycky čekali, na to místo, když jsme se náhodou na to dívali. To bylo naše oblíbené místečko.
1: Takže to si filmu. Příště, protože každý rok samozřejmě sledujeme Ivánka, sledujeme Mrazík. To je taky úžasný, jak k těm českým Vánocům patří no, Mrazík. Jo.
2: Kdyby to věděli ty, co udělají ty ceny, já jsem dostal cenu Františka Filipovského za dabing, kdyby si toho všimli, tak by mi určitě nedali.
1: Nástěnku. No.
2: Naštěstí si nevšimli.
1: Já mám takový pocit, že bychom mohli panu Zímovi, když má ty narozeniny, udělat radost. A tak jsem si říkal, čím bych mu tak udělal radost. Rozhlasoví posluchači z toho úplně dokonalý zážitek mít nebudou. To je pravda. Ale já jsem teď nedávno uváděl takový festival orientálního tance. A při tom festivalu jsem myslel na pana Zímu. Říkal jsem si, to by byl dárek.
2: Já mám pupík hezký, abych to mohl.
1: Ne, to zkusit. Nejde o tebe, že ty...
3: Já bych taky půjčil svůj pupík. No.
2: To by
3: dobrý.
2: To by jsme se výjímali hezky.
1: No, co pan Vidra by půjčil?
2: Jsme oba takový vyhublí.
3: Co by půjčil pan Vidra?
4: Já bych půjčil Kolářův pupík, protože tomu právě chybí do kolekce těch fotek, co mám bulváru, ještě s pupíkem.
3: Přesně.
4: Ale věřím tomu, do konce roku bude CDčko a pupík.
1: To bude možná dřív pupík než CDčko, jo? Ale no tak ty tady máš teďko velkou vlastně inspiraci. Ty jsi říkal, že ti do sbírky chybí jenom to, aby tě zavřeli ještě, že jo?
3: Jasně, ale tak to, že bych si to nepřál.
1: Ale zase, když má víc CDčko, tak se nechám aspoň na 2-3 dny zavřít, ne? Tak jako...
3: Jde to nějak takhle, umíš to zařídit.
1: No, samozřejmě. Já jsem si říkal, musíš vybrat krásnou tanečnici. A já myslím, že budete okouzleni.
2: Ale kvůli mě si vybíral.
1: No právě.
2: No proto.
1: Jdeme do Orientu a z Orientu za Josefem Zímou přichází skvělá tanečnice. Zuzana Kepková.
2: Doufám, že bude se mnou odcházet.

0: že Zuzana Kepková měla ještě větší potlesk než Josef Zíma.
1: Pan Zíma se usmíval. Zuzano, jste vyčerpaná po tom tanci?
2: Vypadám tak.
1: Nevypadáte výborně, to já...
3: Já musím říct, že jsem vyčerpaný.
1: Co odborník na ty sexuální záležitosti... A to se, já říkám odborník na sexuální záležitosti a pan Zíma si bere mikrofon, jo?
4: Já jsem se jí chtěl dívat do obličeje, do očí, ale ono to nešlo. No ne, protože jsme zády k sobě. Aby bylo jasno.
1: Jak dlouho se připravuje takovéhle nádherné vystoupení?
2: Půl roku.
1: A představte si, Zuzano, já vám to nechtěl říkat, ale tady z portálu vás pozoruje jedna dáma a ta říkala, no abyste se nezbláznili. No, z Orientu, no, z orientální dáma, abyste se nezbláznili. Paní doktorka Marie Formáčková.
4: No to je hezký úvod teda.
2: Pravdou je, že jsem si říkala, že si nechám povyrůst trochu ty vlasy a že bych to taky zmákla teda.
1: Marie, viděla jsi ten závěr?
2: No viděla, když právě Zuzana... ale k tomu potřebuji ty dlouhý vlasy, pochop. Pan Kolář, ten už by to dělat mohl.
1: Prosím tě, Petře, pojď sem, zkus to teda, jestli by to... No pojď, ale teď to dělala půl minuty, takhle jela
3: furt. Já už bych se nezvedl, Peťo, já jsem to dělal, ale už... No ono je to trošku takový metalový pohyb. My ano. Jsme to kdysi dělávali. Ale to... ono potom fakt jako bolí za krkem, musím říct.
2: Ale to bylo pěkný fakt s těma vlasama.
1: Najednou to bylo pěkný. Když jsi stála, tak si byla jak zmije tam vzadu.
2: To není... Trochu jsem syčela, to je pravda. No. Trochu, ale jako obdivem.
1: Obdivem syčela, jo.
2: Obdivem.
1: Stála tam a no jo.
2: Ne, víte co, on se vedle mě postavil a to byste taky syčela to, a začal mi tak křičovitě svírat rameno a zíral, jo. Tak jsem říkala, se nezbláznil, jo. Takhle to bylo. To bylo. A já to nechtěla říkat před tvojí ženou a teď jsem to řekla, protože jsi takovej.
1: Pomstychtivá si, ještě ke všemu si pomstychtivá.
2: Tohle... Proto jsem to udělala. On si mě vůbec nevšímal, opravdu mi se do mě zarejvali. Jo.
1: Ale to není pravda, já jsem se nezarejval.
2: Hele, počkej, já sundám ty šaty, všichni uvidí ty zarytý nechty.
1: Teď mi řekněte, vy tak hejbete takovýma... Já jsem ani nevěděl, že existují některé jako části těla. Až teď jsem si všiml, protože oni všechny byli v pohybu a třásli se i proti sobě.
2: Který se třásli proti sobě?
1: Prosím tě, když
2: popiš
1: se Zuzana...
2: No
1: jela ty hýždě, no. Jo, a najednou nahoře jsem viděl, že taky se to nějako roztřásl.
2: To se obvykle třese, ano.
1: No jo, ale tobě se, ale to je jedno. Úplně jinak zase, rozumíš? To mě právě... Tady šlo
4: víte,
1: to,
4: z čeho mám radost? Že mají posluchači rozhlasu z tohohle určitě velkou radost.
1: Zuzano, já vám chci poděkovat. Do té chvíle, než se vnutila na jeviště paní doktorka Formáčková, tak to byl krásný pořad. Zuzana Kepková byla báječná. Děkuju moc.
2: A já teda, než ohlásíš další číslo, vy jste ten pán od vody, já vás viděla v tom předsálí. Já bych si chtěla nalejt tu nějakou vodu, jak jsi říkal, abych byla aktivní a štíhlá. Řeknete mi, která to je?
3: To já bych se taky nalil teda.
1: Jak se začne nalejvat, Kolář ožívá.
3: Ne, jak slyším aktivitu a štíhlost?
2: Ne, tady prý je nějaká voda, která pokud se hubne a člověk je aktivní. Mm-hmm. A která to je, já bych si ráda nalila.
1: Vy tam máte nějaký kameny v té vodě, jak se tak dívám.
5: Tady konkrétně je fiola umístěna v té krásné karafě a to je inspirace. Inspirace se sestává z lapis lazuri a rutilového křemene. Krom toho, že v podstatě samozřejmě si vytvoříte tu čistou křišťálovou drahokamovou vodu, tak v tom okamžiku ta voda konkrétně má tu sílu, tu energii v tom životě vám pomoct prosadit určitý myšlenky nebo určitou svoji životní fázi. Čili jinými slovy, je to silně energetizovaná voda pro prosazení se v životě.
1: Nalejte obecně. Mi hned plnou
2: tady. A
1: kolik
2: ji musím vypít?
5: Poprvně je to otázka na vnímání, jestli vám chutná ta voda. A pak je to otázka v podstatě třeba týdne, 14 dnů.
2: Čeho otázka? Na dýmání? To si nadmu?
5: I to se může stát.
6: Vy jste se tak jako pragmaticky zeptala, vy jste ten pán od té vody, to je jako kdybyste chtěla říct, nemám nedoplatek, nemám... A oni jsou to kouzla přitom, jo. Vy jste od té vody, jste tam pán od elektriky ještě. Možná, já jsem si říkal, jak kolik to máte vypít, že vám třeba řekne, že se to musí přepočítat na váhu, tak jsem se bál, co tady budeme muset osobní údaje se dovídat, nebo vy říkat.
2: Já jenom bych se chtěla zeptat, který jsou tady ještě na tom stole, abych to nespletla.
5: Pokud vám chybí málo vášně,
2: teď mám inspirativní.
5: Teď máte inspiraci. Tady konkrétně ten karneol.
2: To je vášeň? Tak tu mi nepijte.
1: No právě naopak, dej mi cucnou taky trošku.
3: Ale šup, vypadá to, jako když tam zubní protéza.
1: No počkej. To je vášeň.
6: To je právě symbol, tím tě říct, to je vášeň v každém věku. Tak, tak dobře to působí. Já jsem tady několik pánů, první na řadě jsem já, paní Formáčková. To vám říkám, pak vám to už bude jedno, jo? Než to vypijete. Tak je tady pan přes vodu, jo? To je prostě, což je klasický mimochodem takový pornotéma. Já jsem pán přes vodu, že jo? Kde to mám opravit? Pak zpěvák populární hudby. Taky, že jo? No, tak to uvidíte.
2: Ale to je pravda, teď jsem slyšela, že už jaký pornoportál pro seniory, tam bych mohla vystupovat.
3: Krásné dopoledne všem.
1: Kam jsme se to dostali, že budeme mluvit o křišťálově čisté vodě.
3: Jsme počkej, pořád u vody, ale.
2: Já jsem teď na vášni, a ještě která, aby mi něco neutekla.
1: Ne, že to není zubní, vášeň, Karle, Pavlovice. No vášeň, ale co tam je za kamery, to není zubní protéza.
2: Petře, dopij a pojď si se vedle mě.
1: Marie, zkus se udržet ještě hodinku na úzdě.
2: Ne, ta voda funguje.
1: Tohle to není vůbec pro děti voda, že ne? Můžou to pít děti taky?
5: Možná ta pravda se projevuje. Jako
1: no, já to vidím a pan Vidra tak smutně vedle Marie sedí, já nevím.
6: Protože vím, že jsem první na řadě, ale to teda se omlouvám, jo. Já to jim, že mám manželku, jako jo, takže vím, že se musím přemáhat, kdyby to začalo. Ale já mám když tak inspiraci, takže to, vy do tomu dáte tu energii, já budu mít nápady a jenom zjistit, jak zatáhnout tu oponu, no.
2: Pane Vidro, nalejte si z tohohle džbánu a ono to přijde.
1: Když jsem tě zarejval tady před půl hodinkou do ramen svojí paži, tak to si o Vidrovi nevěděla nic. Teď, když tě nalili tou vášní, tak najednou, viď, Vidra.
2: Pozor, já zatím piju inspiraci, na vášeň ještě nedošlo.
1: No, kdyby teda Josef Zíma, když v tuto chvíli, kdy jsme plní inspirace a vášně, kdyby mohl dát nějakou píseň, která by uzavřela první polovinu našeho dnešního neočekávaného dýchánku, že bychom do toho šli?
4: No já nevím, jestli se to bude zrovna hodit. My jsme se teďka pěkně rozparádili a já mám teď takovou směs písniček, která by byla spíš na uklidnění.
1: Tak, dámy a pánové, Josef Zíma.
4: No to je o... Slyším. To je o císaři české lidové hudby, o panu Hašlerovi, tak se mnou. Když se dívám z Vyšehradu na Smíchovský břeh, na louku a staré topoly, se vzpomínkou dere se mi na rty smutný vzdech, v srdci mě to divně zabolí. Vidím se tam pod topoly se svou milou stát, vidím její obraz spanilý. Vzpomenu si na ty doby, kdy jsem býval mlád, jako by to bylo.

Děkuju vám.

0: Český rozhlas Dvojka.
1: Rádio, které vás baví.
2: Stále vám, přátelé, společnost dělá Dvojka, jsou 3 hodiny a my vám teď nabízíme reprízu pořadu Českého rozhlasu Plzeň.
3: Country zda speciál.
4: Na vlnách Českého rozhlasu Plzeň je připravena k odvysílání hodinovka pohodové country muziky. Hned v tom prvním bloku písniček se můžete těšit na Žalman a spol, Pavla Bobka a Loretu Lin. Vše ale odstartuje Vaby Daněk s písničkou Na cestě. Petr Vacek přeje příjemný poslech.

Tohle byla Loretta Lynn, americká zpěvačka, skladatelka a také kytaristka, která dneska patří k zásadním osobnostem country muziky. Loretta Lynn se provdala už ve svých 13 letech. Muzice se začala věnovat až o 9 let později. To začala veřejně vystupovat. Největších úspěchů dosáhla v 60. letech. Velmi oblíbené byly duety s Conwayem Twittym. My jsme si v dnešní countryzdě speciál připomněli autobiografickou písničku Coal Miner's Daughter, horníkova dcera, kterou Loretta Lynn nahrála v roce 1971. Tolik Loretta Lynn, teď vám nabídnu Jindřicha Šťáhlavského, Pacific, skupinu Zlatý orel a Jitku Vrbovou.

předstírala, že hloubá v myšlenkách. Přišel den a s ním taky divný ráno, na nádraží supěl první vlak. Vystoupil a jako v očích by měl psáno, že naším městem nebloudí jen tak. Plavá Jane to

jako by na okamžik sticho, když ulicí se blížil jeho stín. Točí pár v tuhle chvíli z jeho, když plavá Jane

než do prachu klesnul. Stačil mi říct tiše jen pár vět. Přijel jsem, abych srovnal se s tou vinou, co v sobě nosím víc jak 20 let. Jednou zradil jsem, já snad neměl šanci jinou, když proti dvěma jich tam.

Brýka zvaná malá kity kotví v zátoce, nakládaj se sudy s rumem, maso, ovoce. Vypluli jsme časně z rána směr severní pól,

Planej vítr, jeho tělo smet. Máme velryb plný zuby, na to

Píseň Domorodce s podtitulem Lká ukulele tmou zpívala v dnešní country ze speciál Jitka Vrbová společně se Zdeňkem Mulačem. A předtím jste slyšeli další trampskou klasiku, písničku Vzpomínej v podání kapely Zlatý orel. Řady slavných amerických country zpěváků teď po Loretě Lynn rozšíří další slavná zpěvačka Rita Coolidge. Ta zaspívá písničku Bed of Roses a nabídnu vám také Waylona Jenningse.

předchozím bloku písniček jste mohli kromě Rity Kulič a Waylona Jenningse slyšet také Evu Olmerovou a Tomáše Linku. Zastavme se u Evy Olmerové. Country hudba určitě nebyla její doménou, věnovala se spíše jazzu. Právě v této oblasti byla Eva Olmerová naprosto bezkonkurenční. Co ji však kritika vytýkala, byly její občasné úlety právě ke country. Na kritiku však Eva Olmerová reagovala slovy. Nejsem žádná jazzová zpěvačka, jsem prostě zpěvačka a zpívám, co mě baví. Když je ti dobře jen tak, protože tě zrovna nikdo nenaštval, nebo protože svítí sluníčko, nebo plaveš ve Vltavě, nebo se cpeš šniclem nebo opečeným buřtem, tak tam gospel nenacpeš. To byla obhajoba country zpívání Evy Olmerové a tady už je Camelot.

Zpívala Martina McBride. V dnešní country hodince z Českého rozhlasu Plzeň se ještě dostane na Honzu Vyčítala a Josefa Zocha. Dnešní country za speciál končí, u té příští se za týden naslyšenou těší Petr Vacek.

ve Jari Cimrmana. A tak, když se mě zeptali, proč dávno nezbalil jsem ranec, i když jen kousek dodáli, jsou lepší videa i žvanec, tak jsem řekl, že jsem to byl kluk a jinde, že jsme jenom hosti. No, nedivte se, prosím vás, v takový krásný společnosti.

krajským snům se ztrácel jak den. Puch výpravčí hojil rány,

0: dívka celkem pěkná, najednou z lesa vychází. Ke dnu zmizel rychle jako šíp.
1: Pod vodou však nevydrží.
2: Nevydrží.
1: Kyslík dochází.
2: Dochází.
1: A zima začíná mu být. Vylezu z vody, sotva dejchám. Rukama zkouším všechno skrýt.
3: Ty musíš být ruce jak lopaty.
1: A pak to ne-

0: Český rozhlas Dvojka.
1: Rádio, které vás baví.
2: Stále vám, přátelé, společnost dělá Dvojka, jsou 4 hodiny a my vám teď nabízíme reprízu pořadu Českého rozhlasu České Budějovice.
3: Vltavín. Co možná nevíte o kraji, kde jsme doma.

Posloucháte Český rozhlas České Budějovice, posloucháte Vltavín a dobrého dne i poslechu vám od mikrofonu přeje Zdeněk Zajíček. Ve Vltavínu vás dnes zavedu až na pomezí jihočeské a středočeské krajiny ke staré a mladé Vožici, Blaníku a osadě Vřesce. Uslyšíte mimo jiné geofyzika Jiřího Šindeláře, kterého možná znáte v souvislosti s průzkumy různých hrobek, například Rožumberské ve Vyšším Brodě. Kdybyste jej totiž chtěli potkat osobně, tak sídlí právě nedaleko Mladé Vožice. A jak jsme si tak spolu povídali při výhledu na Blaník, přišla řeč i na objev krasové jeskyně pod Blaníkem, u kterého Jiří Šindelář osobně byl. Ale to není všechno. Uslyšíte třeba ještě naprosto unikátní záznam hlasu malíře Oty Bubeníčka z roku 1961, který dlouhá léta žil a maloval právě v Mladé Vožici.

0: Jiřím Šindelářem natáčíme poblíž Mladé Vožice v Noskově a já se snažím rozpomenout si, kdy jsem ho poprvé v životě potkal. A já vím, že to bylo ve Vyšším Brodě, že to bylo kousek od oltáře, kde jste svého času před 15-16 lety představovali první výsledky průzkumu Rožumberské hrobky. Když říkám před 15-16 lety je rok 2025, tak já si vůbec nejsem jistý, jestli to skutečně bylo někdy v tom roce 2011 nebo 12 nebo 10. Opravte mě, jak to bylo?
1: Výzkum ve Vyšším Brodě jsme zahájili už 2008. 2009 si myslím, že bylo zveřejnění prvních výsledků, ale nevylučuju, že jsme se mohli poprvé potkat 2011, protože to bylo první velkolepý show, kdy jsme vyřešili záhadu Rožumberské hrobky.
0: Já vím, že jste tenkrát představovali ten prsten, který jste tam našli, který vypadl z té jedné polorozpadlé rakve. A bylo to první to představení, takže si myslím, že to byl ten rok 2009.
1: Ne, prsten byl až rok 2011. 2009 je zajímavý v tom, že jsme už nahlédli do té Rožumberské hrobky, ale tehdy tam 100% ten prsten ještě nebyl. Když máte tu možnost se dostat na místa, která jsou spojená s nějakými důležitými historickými okamžiky z našich národních dějin, nebo když se můžete dotknout těch největších osobností našich národních dějin, tak to najednou jako nechává v hlavě i v srdci určité pocity, které jsou s tím nutně spojené. Já když se dneska rozpomenu na to, jak jsem vnímal osobnost Petra Voka z Rožumberka, když jsme v roce 2008 začínali nějaký výzkum Rožumberské hrobky, tak to je úplně něco jiného, než dneska po těch, já nevím, 15-16 letech, protože najednou vy se dostáváte k tomu člověku blíž. Já jsem se dostal v podstatě k ostatkům Petra Voka z Rožumberka nejblíž, jak je to dneska vůbec fyzicky možné. A najednou jako začínáte přemýšlet o jeho postojích. V době, kdy řešíte místo jeho posledního odpočinku, to proč udělal to nebo ono, proč vidím v té hrobce to nebo ono, proč je to něco vyřešeno, tak vždycky začnete jako přemýšlet a dostudovávat nejrůznější drobné detaily, které se dají dohledat o jeho životě a o jeho životních pohnutkách a osudech. A vy najednou začnete na tu osobnost pohlížet jinak. Po 15 letech, co jsem žil vedle Petra Voka z Rožumberka, alespoň jako myšlenkově, jsem na toho člověka začal pohlížet úplně jinak. Dneska já ho beru, jak kdyby to byl příbuzný, jak kdyby to byl otec. Protože vidím jeho činy, některé, které jsem vůbec doposavat neznal, vidím nějaké odrazy v umění, které se vyskytuje třeba v uměleckém řemesle na jeho sarkofágu. Dneska vůbec nepochybuju o tom, že určitě Petr Vok z Rožumberka sám byl tvůrcem té idei toho, jak ta schrána bude vypadat. A najednou jste k tomu člověku blíž a začínáte trošku přemýšlet i nad tím, jak mohl přemýšlet on. Lidé se mě často ptají, jestli se třeba nebojím toho, že si rozhněvám nějaké duchy tím, že jim lezu do jejich hrobek a vyrušuju jejich posmrtný klid. No, když já se dneska podívám na to, jakým způsobem žil a jak konal za svého života Petr Vok z Rožumberka, tak já to vidím tak, že se do určité míry i z hlediska myšlení a magie tehdejšího světa snažil dosáhnout nesmrtelnosti. Tím, že třeba vyplatil Pasovské, tím, že obětoval rodový rožumberský stříbrný poklad, tím se do té nesmrtelnosti určitě zapsal. A já věřím tomu, že i naše počínání v případě průzkumu v rožumberské historii, nejenom hrobky, tak tomu jenom napomáhá. Tedy zajišťujeme těmhletěm lidem do určité míry jejich nesmrtelnost.
0: Krásně to ilustruje zvuk kýhání divokých husí, které letí někde nad námi, protože je podzimní čas, kdy se vlastně ten koloběh věčného odletu a návratu těchto ptáků vrací a zase znovu začíná, de facto i v těch myšlenkách. Když už tady stojíme v Mladé Vožici, nebo kousek od Mladé Vožice, já si nemohu nevzpomenout zase na své časy studentské, kdy jsme kdysi jezdívali s mou tehdejší dívkou k jejím rodičům z Českých Budějovic do Kolína právě přes Tábor, přes Mladou Vožici, dále kolem Blaninku, přes Louňovice pod Blaníkem, na Vlašim a Uhlířské Janovice a konečně Kolín. A vždycky mi tento kraj připadal takový zvláštní. Podobně, jako když jsme kdysi dávno bydlili bydleli s rodinou v Lomnici nad Lužnicí a já jsem de facto zjišťoval, že bydlím těsně u Zlaté stoky, tedy u něčeho, o čem se učilo v učebnicích. A ani se mi tomu nechtělo věřit, že jsem tam. A podobný pocit jsem měl tady, když jsem poprvé projížděl kolem Blaníku, kolem legendární hory, ve které by měli být blaničtí rytíři. A vy vlastně na ten Blaník koukáte. Jaké to je?
1: Tak je to milé, bájná hora, významná lokalita, také rád navštěvuji. Navíc já tím, že mám rád i tu geologii a především tedy montánní geologii, ložiskovou geologii, tak tím, že v okolí Blaníku všude máme ložiska zlata, máme tam známý zlatodůl Roudný, tak o to víc mě ten kraj ještě láká a zajímá. No a Blaník sám o sobě je prostě unikátní středobod našich legend národních a našich dějin. A vždycky si vzpomenu na to, psal se rok, tuším, 2013, jestli se nepletu. A my jsme se dotkli i téhle z té legendy, totiž Blaníku, protože nás pozval tehdejší ředitel muzea v Louňovicích pod Blaníkem, jestli bychom tam nemohli přijít a nepodívat se na jednu lokalitu, že si myslí, že je tam nějaký zaniklý, zasypaný důl. A my jsme tam přijeli, opravdu jsme zjistili, že tam nějaké zasypané podzemí, zdá se je, byly tam prostě stopy vidět na povrchu. Tak jsme si udělali takovou víkendovou akcičku s jeskyňáři z Chýnovské jeskyně. Začali jsme kopat a jak jsme kopali, aby jsme se tedy prokopali do toho historického podzemí, tak kolem chodili místní, koukali na nás a říkali, no, tam kopete tu jeskyni. A my jsme se smáli z plných plic a říkali jsme, jak jasně, tak tady na úpatí Blaníku, co jiný, aby jsme měli kopat než jeskyni. A měli jsme z toho opravdu legraci s tím kolegou, s kterým jsme vytahovali ty kýble od těch dalších jeskyňářů z podzemí a smáli jsme se až do chvíle, než nám poslali první sintry a první krápníky. A objevili jsme největší jeskyni, která se nachází z toho lokálního hlediska v Benešovském okrese.
0: A v čem je výjimečná? Asi je už jenom tím, že existuje, protože já vím o chýnovských jeskyních, o jiných tady nevím.
1: Ano, tak tam už jsme ve středních Čechách, ale i tak jsou to horniny, kde by se opravdu kras a krasové jevy v podobě jeskyní nečekaly. Ale zrovna v tomhle tom místě je taková geologická vložka vápenatých hornin, ve kterých se jeskyně může vytvořit a také se tam vytvořila. A to je právě jako ten okamžik, kdy se nestíháte divit. Vy přijedete prostě na lokalitu takovou bájnou, jako je Blaník, a vy tam vykopete jeskyni.
0: Já jsem našel v našem rozhlasovém archivu nahrávky. Nebyla tam ta data úplně přesná, ale vycházelo mi z toho, že jste s Jaroslavem Klímou natáčeli někdy v roce 1995 už. A bylo to o těžebních pozůstacích, o zbytku těch halt a šachet tady kolem Mladé a Staré Vožice. Když jsme se domluvali, že za vámi přijedu, tak vy jste říkal, no až pojedete takhle kolem, tak si všimněte nějakých kopců okolo. Upřímně řečeno, já jsem si nestíhal všímat ničeho, protože ta silnička přes Starou Vožici byla poměrně klikatá. Ale co jsem si všímal, tak to byl opravdu ten Blaník, protože na ten jsem zvyklý koukat celé roky. Nicméně, když by tady někdo chtěl přijet tak jako já, čeho si má všímat u té Mladé a Staré Vožice? Kde to je?
1: Je to jednoduché. My to opravdu studujeme už od toho roku 1993, 1994, ještě v době mých studentských let, se zabýváme dolováním na stříbrnou rudu v okolí Ratiborských hor a Staré Vožice. No, když pojedete po hlavní silnici od Tábora na Mladou Vožici a potom dál třeba na Kutnou horu, tak projedete vesničku Vřesce, stoupáte silnicí nahoru do kopce směrem k Ratiborským horám a stačí se koukat vpravo vlevo na pole vedle silnice a tam uvidíte takový jako prazvláštní osamocený kopce, které jsou dneska zalesněné. Jsou na tom nějaký borovice, většinou jehličnatý stromy, ale vidíte, že to prostě je nepřirozená věc, jsou to prostě kopce uprostřed pole, je jich tam vždycky třeba řada, jsou tři za sebou, tak to jsou ty nejdůležitější doly, které v té oblasti byly, dneska je umíme pojmenovat, takže když pojedete od těch Vřesců nahoru do kopce, tak vpravo vidíte nejbližší kopec, teď odhadnu 50 metrů vedle silnice, šachta Všech svatých, anebo vlevo v zatáčce potom směrem k Ratiborským horám, takový osamocený kopeček, krásně výrazný, šachta Mláďátek.
0: Novinářská nebo vůbec informační zkratka vážící se k jižním Čechám bývá Jižní Čechy, kraj rybníků. Čím déle se zabývám historií jižních Čech, tak to musím upravit a opravit, protože já mám pocit někdy, že jižní Čechy jsou krajem dolů, tedy jak se říkalo kdysi dávno hory.
1: I tak opravdu těch toto bohatství nerostné, kterým je proslulo už ve středověku celé České království, tak v těch jižních Čechách se kulminuje také. Máme tady těch dolů spoustu, měli jsme tady uhelné doly u Českých Budějovic, málo se o tom ví, velmi kvalitní antracit se tam těžil. Máme tady doslova jedny z nejbohatších dolů stříbrných, které se ve středověku tady nacházely. Byly časy, kdy doly v Ratiborských horách a Staré Vožici vydávaly větších peněz, nebo se získávalo do královské pokladny více peněz než z Kutné Hory. Máme to tu, máme tady zlatodoly. Vemte si, na počátku 20. století byl zlatodůl Roudný, tady pod Blaníkem, nejmodernějším zlatodolem v Evropě. Takže je to prostě nádherná historie, část historie, na kterou by se nemělo zapomínat.

je to vážně chlap. Strašně rychle zapomíná, kdy ho život kous až kráp. Místo kouzla tichých večerů zastahá lidi z maléru a vůbec neuzná.

0: bylo kvůli tomu nutné vyšplhat se na kopec.
1: Tak všechno je na svém místě. Jiří Šindelář je hned vedle mě. Pod námi je částečně zorientovaná mapa. Vy jste, pane Šindeláři, řekl, že jsme na horním cechu a já řeknu, že jsme na nejvyšším umělém kopci u Mladé Vožice. Je to pravda?
2: Je to tak. My jsme tady nejen na nejvyšším, ale i na největším kopci, který má v podstatě rozlohu zhruba 150x80 metrů. Je to v podstatě nejvyšší hromada uměle navršeného kamení, která tady vznikla jako nahromadění té hlušiny, která byla vyvežena z dolu při dolování toho stříbra.
1: Nezasvěcenec by mohl říci, že to je zbytek sopky, protože tadyhle je vlastně takový jako malý miskový kráter a ještě vedle jsou takové vedlejší sopouchy. A protože to je všechno zasypáno jehličím zemí, tak už se vlastně dneska můžeme jenom dohadovat. No, my se nedohadujeme, protože vy to víte, co to bylo.
2: V podstatě to, co tady vidíte, ty nálevkovitý propady, tak ty nám dneska lokalizují přesně ty místa, kde původně byla ta jáma těžní, kterou se stupovali horníci dolů, nebo kterou se vytahovalo to kamení nahoru posléze.
1: My musíme říci, že jsme v takovém menším kousku toho stříbronosného kraje tady u Staré Vožice a že tady ten starý cech byl jedním z prvních, dá se to tak říct?
2: No tak jestli byl prvním, to těžko říct. Ono tady to dolování v té části toho revíru, když ho budeme nazývat třeba Starovožický, tak je těžký u něj vystopovat nějaký ty počátky toho dolování. V podstatě a obecně se uvádí, že to dolování tady určitě probíhalo už někdy v 16. století. Předpoklady tady jsou dokonce takový, že někdy od 14. století tady v tom nejširším okolí to dolování bylo. Nicméně ty pozůstatky tady z těch starších dob už tady dneska na povrchu těžko dohledáme, protože je přehlušili a hlavně zakryli potom ty novější pokusy. V podstatě to, co my tady dneska uvidíme všechno, o čem si budeme povídat, tak jsou v podstatě pozůstatky po tom dolování, který tady probíhalo z toho posledního obnovování těch důlních prací, to znamená v tom rozmezí let 1745-1856.
1: Pane Šindeláři, pojďme se podívat do kraje. Tady je na té haldě les, dneska je tak trochu kouřmo, takže se pojďme podívat do kraje spíš na mapu. My jsme, dalo by se říci, spíše v té severní části toho Ratibořicko-Vožického revíru. Nad námi jsou ještě další cechy a dá se říci, že na tom Vožicku těch stříbrných dolů bylo méně, anebo se o nich méně ví?
2: V podstatě, když to budeme srovnávat teda s Ratiborskýma horama, budeme se bavit tajlens o tom regionu našem, tak rozhodně co do rozlohy je to menší revír než třeba ty práce, které byly přímo v okolí Ratiborských hor. A říkám, je to záležitost především toho, že to dolování, který tady je, tak probíhalo v té větší míře a ta pozornost mu byla věnována především až v pozdějších letech, říkám až od toho roku 1745 a dolovalo se někdy do 50. let toho 19. století, to znamená, je to jenom rozmezí 100 let a za tu dobu vlastně tady probíhala ta těžba. Je to menší. V podstatě se tady budeme bavit o třech nejdůležitějších dolech, když opomineme takový ty pokusy menší nebo jednotlivá díla, která jsou tady v okolí na těch Řemíčovská, Lhotka, Buková a podobně. Budeme se bavit opravdu jenom o těch nejdůležitějších dolech a to je východně od Staré Vožice, když se podíváme do mapy,
1: ano,
2: kde byl jeden z důležitých schwarzenberských dolů, ten se jmenoval Na nebevstoupení páně.
1: Ano.
2: Takže je to hned východně za hranicí vlastně Intravilánu obce Stará Vožice. U samoty číslo 26 je to samostatná samota, která stojí jihovýchodně od Staré Vožice, teče tam potůček, tak někde tam ústila dědičná štola, nebo chcete-li štola, která odváděla vodu z toho dotyčného dolu, jmenovala se stejně, to znamená štola Na nebevstoupení páně. Tadyhle ten důl v podstatě bylo to dílo, které bylo založeno na stejnojmenné žíle, na žíle Na nebevstoupení páně, navíc tam byla ještě vyrubána žíla, která se jmenovala Laskavá ruka Boží. Tenhle ten důl byl otevřený jednak tou odvodňovací štolou Na nebevstoupení páně, o které jsem hovořil, a jednak třema nejdůležitějšíma šachtama. Z toho největší, která se nazývala Stará Trejpská šachta, tak byla hluboká zhruba nějakých 70 metrů. To byla vlastní hloubka té jámy, kterou vlastně oni tam zarazili, kterou se stupovali dolů. Ten důl měl celkem 6 výškových úrovní, budeme se bavit jednoduše, prostě 6 pater výškových, na kterých se dobývala ta ruda. A jak říkám, šachta Stará Trejpská šla do hloubky zhruba 70 metrů ale dalšími komíny a dobývkami po těch žilách se dostali horníci až do hloubky zhruba 140 metrů a potom tam pro problémy s vodou a menší vydatnosti a větších finančních nákladů těžbu ukončili v roce 1791.
1: Já bych se rád vrátil ještě k tomuto místu. Tady tedy byla šachta, to znamená, že tu byla hluboká jáma a když se tak podívám na tu, no nechci říct obrovskou horu, ale kdyby člověk měl navážet kolečkem nebo vynášet v okovu, tak to by si asi skutečně musel dát velkou práci. To znamená, že tady ta šachta musela velice dlouho sloužit a musela tedy vlastně dost natahovat své štoly na různé strany, než vlastně se tolik materiálu sem vyneslo, aby to udělalo takovou horu.
2: Tak na tom dole, když se budeme bavit přímo tady na svém místě, na kterém stojíme, tak byla to největší šachta, nejdůležitější, mimochodem taky nejvýnosnější šachta v celém tady tom starovožickém revíru. Jak dlouho sloužila, je těžko říct. V podstatě to, co vidíme dneska tady, tu podobu, je, říkám, z toho období 1745 až zhruba 1850. Potom roce 1850 už se dělaly jenom takový udržovací práce na tom dole. Takže z tohoto období je tady ten důl. Uvádí se, že někde tady v těch místech tohohle dnešního dolu existovaly šachty i staršího data. Předpokládá se, že se tady dolovalo už v 16. století, kdy tady někde v tomto místě měl být starý důl Boží dar. Ten byl na konci 16. století opuštěn, začátkem 17. století se sem ale lidé zase vrátili, začali znovu hledat, znovu těžit stříbro. Důl přejmenovali tehdy na Boží požehnání, zase dolovali 40-50 let, potom to z nějakého důvodu upadlo ten důl a znovu se sem kníže Schwarzenberg vrátil až v tom roce 1745 a důl dostal vlastně tuhle tu podobu. To, že tady byla jedna nejhlubší šachta, tak to nebyl jeden jediný důl. V podstatě říkám, ten název důl budeme používat pro nějaký ucelený kus toho důlního díla. To znamená, že našli nějakou rudnou žílu, která obsahovala užitkovou složku, začali těžit.
1: A do té se zapichovali.
2: Samozřejmě oni neudělali jednu jámu a z toho jako v mraveništi se rozlézali chodby, ale oni si pomáhali tím, že zarazili těch šachet několik. Oni měli různé funkce. Oni neměli funkci jenom tak, aby tam sestupovali horníci posléze, aby vytahovali třeba kamení nahoru, ale oni sloužili taky k tomu, že ty různé jámy byly zakládány v různých výškových úrovních, v různé nadmořské výšce. Tím dosilovali horníci taky toho, že tam docházelo k přirozenému větrání, to znamená díky vyrovnávání tlaku vzduchu tam vůbec proudil vevnitř vzduch. Když byl kopcovitý terén příhodný, což tady třeba na Staré Vožici bylo, tak založili navíc ještě štoly, které jim odváděly vodu. My se tady nacházíme na té největší šachtě, která bývá nazývaná Richtschacht. Někteří to překládají jako těžní šachta, jiní jako svislá, někteří jako hlavní šachta. Tady ta šachta, na které tady stojíme, tak ta dosáhla na konci hloubky šikmé, protože ona se zahloubila do země nikoli kolmo, ale šikmo, protože šli přímo po té žile, podle toho, jak se ukláněla. Takže dosáhla šikmé hloubky zhruba 474 metrů, což by odpovídalo hloubce 380 metrů kolmé hloubky. Samozřejmě to nebyla hloubka té jednotlivé jámy, ta šla zhruba do hloubky jenom 200 metrů a do té hloubky, o které se bavíme, do té kolmé hloubky 380 metrů se dostali potom zase různými komíny a hloubeními po žíle.

Nohou letěla, chtěl se mi zaspívat, ona mi zmizela. Zmizela jako laň u lesa v remísku. V očích mi zbylo jen pár žlutých penízků. Penízky ukryl jsem do hlíny pod dubem, až příště přiletí.

o smrti, se kterou smířit nejde se, o lásce, o zradě, o světě.

Pan Kepler rozepsal nebeské zákony, hledal až nalezl hvězdářských triédrech tajemství, která teď neseme na bedrech. Velká odvěká tajemství přírody, že jenom z člověka člověk se narodí, že kořen s větvemi ve strom se spojuje.

relief s podrukou umělce, který už nežije. Šplhal jsem do nebe, chtěl se mi osahat. Marnost mě vyslékla celého do naha, jak socha Davida z bílého mramoru. Stál jsem a hleděl jsem nahoru, až

0: Posloucháte Vltavín, magazín Českého rozhlasu České Budějovice.
1: A teď se v archivní nahrávce z roku 1997 dostaneme do osady Vřesce, o které už byla řeč v předchozí části Vltavínu. A také se tím potvrdí můj názor, že jižní Čechy bývaly skutečně krajem dolování. Následující záznam natočil s Františkem Krejčou také Jaroslav Klíma.
2: S Františkem Krejčou jsme se teď usadili ve Vřescích, přestože nemáme za sebou ještě všechno putování po Vožicko-Ratiborském revíru, ale pane Krejčo, my bychom tady měli začít informací, tak kdyby se našel smrtelník a takový badatel jako vy a chtěl by obejít všechny štoly, šachty tady na Mladovožicku a kolem Ratiborských hor a šel by od jedné k druhé, měl by pečlivě vypracovanou mapu, žádnou by nevynechal. Kolik času by mu to zabralo, kdyby chodil tak 6-8 hodin denně?
3: No, tak první problém by byl v tom najít všechny ty díla, protože jak jsme se bavili o tom, spousta z nich už vlastně neexistuje, ale kdyby šel podle jakési imaginární mapy a tam by byly zaznačeny všechny místa, kde ty odvaly, řekněme, šachet a štol jsou, tak by tak jeden týden chodil takhle cik-cak, pořád doprava, doleva. Ono by taky záleželo na tom, jak by si to dobře naplánoval.
2: A jaká by byla momentálně vegetace, kdyby tam byla kukuřice, tak by se mu šlo asi hůř než po lukách.
3: No z vlastní zkušenosti můžu říct, že i po oranici se chodí mnohem hůř než po louce.
2: A když je rozměkla. My teď ještě, pane Krejčo, vrhneme takový smutný pohled na západ, protože tam už se nevydáme, přesto, že přicházíme o mnoho šachet, jam a štol. Vlastně spíš těch šachet.
3: No, oni tam některé štoly jsou taky. Dokonce to je takové místo, kde se tvrdí, že tedy tam dokonce začaly probíhat i ty první práce tady v revíru, proto taky ten název Staré hory. A vlastně je tam jedna z těch starších štol Markéta, potom je tam štola Ferdinand, která měla odvodňovat zase naopak ty nová díla, které jsou tam zase u Ratiboře. Skutečně je to velice složité. Tam je celkem nějakých asi 30 objektů. A dokonce jsou tam i starší práce, které ani v těch starých mapách nejsou zaznamenány a dokonce se ani v dnešní době o všech těch pracech, které tam jsou, neví. Takže tam je to skutečně neprobádaná část toho revíru.
2: Vy máte přesně vědomost, že jestli udělám 2-3 kroky doprava nebo doleva, tak jsem, jak já tomu říkám, nad ponornou řekou, takže tady pod námi vede velice významné důlní dílo a to je Janova dědičná štola a ta se táhne daleko předaleko. Tady ve Vřescích vlastně končí.
3: Začíná. Tady začíná ta štola.
2: Já to vlastně beru podle toho, kam ta voda teče.
3: No a já se zase snažím podle toho,
2: jak se do ní jde.
3: Jak se do ní jde, taky by se dalo říct, ale řekněme spíš podle její funkce. Což to už je jedno, myslím, že začíná nebo končí. Spíš jde o to, že ona byla téměř 3 kilometry dlouhá, odvodňovala více jak 30 šachet, nebo na ní bylo tedy založeno více jak 30 šachet. A je to taková část, jak už jsme se o tom bavili, zase v které se chvíli pracovalo, chvíli nepracovalo, různě se třeba jenom udržovala, potom zase byly některé další úvahy o tom, že se musí obnovit, to znamená, že zase bude fungovat, potom se zase začala raždění nové štoly, takzvané Josefovy, která měla být asi o 11 metrů níž, to znamená, odvodnila by jakoby z větší hloubky ta díla. Různě se to takovýmhle způsobem mezi sebou pořád střídalo, protože záleželo vždycky na tom, co ten majitel toho dolu v té době chtěl, někdo prosazoval tuhle věc, někdo zase jinou, no a právě tyhle díla tady u těch Vřesců, které jsou založeny na Janově a Josefově dědičné štoly, tak to máme přímo tady před sebou.
2: Já bych se chtěl zeptat ještě, jakým způsobem ta štola byla zpevněna, aby se nepropadla. Tak někde, kde je dobrá rostlá skála, takže zřejmě mohli využít toho skalního masivu, ale někde to třeba bylo v trhlinách, museli to nějak podepřít výdřevou. Vy jste tam jistě byl.
3: Ne ve všech, ale podle těch historických zpráv víme, že například od ústí několik set metrů byla zrovna ta stará, ta Janova dědičná štola, dokonce zaklenbována kamením, to znamená, byla tam jakoby vlastně vytvořena kamenná vlastně chodba, by se dalo říct. Ale jinak tyhle ty odvodňovací štoly, ty měly jednu takovou specialitu, kterou museli mít, a to právě díky tomu, že vlastně po té štole tekla voda, tak aby se tam dalo chodit, tak v určité úrovni nad dnem, tak byly takzvané pražce, na nich potom byly položená prkna a po nich se potom mohlo chodit, takže tam byl vlastně takový oddíl, kterým odtékala voda. No a potom v některých štolách to mohlo navazovat i na tu vlastní výdřevu. No a třeba tady už jsme se bavili o takzvané velké jílové rozsedlině. Ono kromě této velké rozsedliny, tam bylo těch samozřejmě částí, které byly méně pevné, tak těch tady bylo víc, tak tam samozřejmě muselo potom přijít to klasické vydřevování nebo dřevení tedy toho díla. Jinak tady díky tomu, že zde nevždy byli všichni hornictví nakloněni, protože třeba ti, kteří tady měli samozřejmě zájem spíš na zemědělství, tak zase ty nechtěli, třeba byli majitelé pozemku, tak nechtěli prodávat dřevo horníkům, takže to tady byl takový jeden problém, že bylo vlastně nedostatek materiálu pro dřevení šachet, proto i třeba doly se museli dokonce zakládat tam, kde v blízkosti byl les a tedy dostatek dřeva, takže i na tom bylo to dolování závislé.
2: Já bych se ještě rád vrátil k těm, jak já jim říkám, ponorným řekám. Takže ta Janova dědičná štola je tedy úctyhodně dlouhá. Vy už jste naznačil, že pod ní byla vykopána Josefova dědičná štola, to znamená, že když se ty doly tam u Ratiborských hor dostaly do větší hloubky, tak už by ta Janova je nemohla odvodňovat.
3: Ona právě, Janova dědičná štola, vlastně procházela jílovou rozsedlinou. Už v tom období, dalo by se říct 19. století a vlastně i předtím, tak všechny části, které byly za jílovou rozsedlinou, to znamená směrem k Ratiborským horám, už byly nepřístupné. To znamená, že tudy už se tou štolou projít nedalo a těžilo se právě tady v těch částech, které máme teď před sebou, to znamená cech Matyáš, dílo všech svatých. A právě za tímto účelem, aby byly tyhle doly odvodněny nějakým, řekněme, jednodušším způsobem, tak se roku 1817 začala razit ta nová štola, nazývala se tedy dědičná štola kníže Josef, a její vlastně cíl, kam měla dorazit, byla šachta Adam, měla jít až na šachtu Adam, ale bohužel k té Adamově šachtě nikdy nedošla, protože s ohledem na to, že v té době už revír upadal, tak skončila na délce 1512 metrů a zůstala tedy v tomhletom stavu. Jinak byla i propojena s tou Janovou dědičnou štolou nad lemem asi 15 metrů vysokým, což už dneska ani v podzemí z té Josefovy dědičné štoly, která je jediným vlastně přístupným dílem, tím hlavním, tak už na tahle místa se dostat nedá.
2: My si povídáme o vodě a používáme termín dědičná štola. Už jste vysvětlil, že v té štole se obvykle téměř netěžilo, že smysl těch dědičných štol byl hlavně odvodňování. A já se teď chci zeptat na ten termín dědičná štola. To znamená, že když jsem investoval do dědičné štoly, bylo to totéž, jako bych investoval do stříbrného dolu, že mi za to někdo platil?
3: Ty vztahy tam byly poměrně dost složité. Ten pojem dědičná štola se dneska už užívá víceméně pro vlastně řekněme vysvětlení toho, že to byla štola odvodňovací, ale záleželo i na dalších věcech a právě bylo to dané tím, že vlastně na těch dolech bylo několik různých majitelů. No a ta dědičná štola byla ražená vždycky jak v měrách toho majitele, tak toho dalšího a toho dalšího, a díky tomu, že právě na ražení těch štol, která odvodňovala několik děl různých majitelů, tak tam docházelo k tomu, že právě na, řekněme, na tu ražbu téhle štoly se museli finančně podílet, dá se říct, všichni ti, kteří zase chtěli, aby ta štola odvodňovala to jejich dílo.

0: Když jsem při své cestě do Mladé Vožice a okolí ještě hledal, co by mi tak zajímavého padlo do oka, přišel jsem na mladovožickou expozici obrazů Oty Bubeníčka. Ota Bubeníček se narodil 31. října 1871 v Uhříně vsi u Prahy a zemřel 10. září 1962 v Mladé Vožici. Patří k nejvýznamnějším českým krajinářům první poloviny 20. století. A byl to všestranný umělec. Například v roce 1914 spolu založil loutkové divadlo umělecké výchovy na Vinohradech, kde působil i jako herec a scénograf. Dokonce si zahrál i hlavní filmovou roli malíře Jana Boreckého v operetě U svatého Antonička z roku 1933. Jeho obrazy jsou dnes součástí sbírek Národní galerie i Alšovy Jihočeské galerie. A především, pozor, my máme v našem českobudějovickém rozhlasovém archivu nahrávku, kterou natočil s Otou Bubeníčkem redaktor Lubomír Soukup 5. července 1961, tedy rok předtím, než malíř zemřel.
1: Má paleta výmluvností je velmi chudá, abych vaši otázku zodpověděl slovy. Lebych bych jich snad se vyjádřil štěcem nebo tuškou. No ale jakáž pomoc, pokusím se jaksi škicovitě vám to říci. Jihočeské kraje, posvěcené nejslavnější minulosti našich dějin, přitahovaly mě vždy svou historii a svou prostou, nevtíravou, jímavou, řekl bych alešovskou krásou. A to jak z hlediska krajinářského, tak z hlediska lidové tvořivosti. Pole, luka, řeky, rybníky, roviny i vlnitý terén kopců mluvil k nám jaksi češtější řeči než ostatní kraje naše vlasti. Již před 50 lety zatoužil jsem poznat Alešův rodný kraj. Proto usadil jsem se po 2 měsíce v Čímelicích blíže Mirotic, později v Čížové a pak na delší dobu v Písku, odkud procházel jsem krajem přes Strakonice až k Volyni, kde zaujalo mě několik rázovitých vesnic s kamennými štíty statku čistě jihočeského rázu. Pak zapůsobil se malířský v Prachaticích okolí a naposled na Zvíkově. V roce 1904 prošel jsem krajem z Tábora přes Bechyni, Vltavotín s Baťochem na zádech, v ruce dubovou sukovici a v kapce tušku a nezbytný skicák. V roce 1909 opět vydal jsem se na cestu z Tábora, ale přes Soběslav, Lomnici, kolem Rybníku, do Třeboně a Jindřichova Hradce. Pak z Vráže až do Pacova a cestou zaznamenávaje si do Náčrtníku, co mé malířské oko zvábilo. V roce 1910 usadil jsem se od jara až do podzima v Heřmaničkách. V tomto kraji Prečicko-Sedleckém mimo velké oleje namaloval jsem celou řadu barevných studií a hlavně pak v okolních vesnicích, které tehdy nebyly ještě zachvácení stavební brutálně a banálně zednickou horečkou, zachytil jsem do svých náčrtníků krezebně starobylé dřevěné došky nebo šindelem kryté statky, chaloupky, sruby, špejchárky, osmiboké stodoly od země až značně do velké výše k nebi trčícími střechami a různá jiná hospodářská stavení. Bohužel v posledních letech valem mizících ty památky lidové tvořivosti v oboru stavebnickém. Pak po delší přestávce mých toulek po Krkonoších a Českomoravské Vysočině vrátil jsem se zase v roce 1932 do milého jihočeského kraje, abych se natrvalo usadil v Mladé Vožici. Z tohoto zastrčeného, ale krásného podblanického kraje ve středověku bohatého na zlato a stříbro, nevšak bohaté na nepřeberné množství krajinářských motivů, z nich čerpám náměty ku svým obrazům již přes 20 let a do konce svého života je jistě nevyčerpám.

A to je z dnešního Vltavínu všechno. Od mikrofonu se loučí Zdeněk Zajíček, od mixážního pultu Michal Kolář a vězte, že za týden jsme tady zase ve stejném čase.

0: Český rozhlas Dvojka. Zprávy.
1: Úřady práce začnou od příštího týdne vyplácet superdávku. Zhruba polovině dosavadních žadatelů se podpora sníží. I včera padaly teplotní rekordy. V Čechách bude oblačno až zataženo, místy přehánky a bouřky. Na východě zpočátku slunečno. Nejvyšší teploty většinou do 32 stupňů, na východě až 37. Dobré jitro vám přeje Josef Maršál. První superdávky by měly lidem dorazit na účty 10. srpna. Výplata pak bude pokračovat až do konce měsíce. Nahrazuje 4 dávky. Ministerstvo práce schválilo do konce července přes 304 tisíce žádostí o superdávku. Většinou jde o domácnosti, které některou z podpor pobírali už dříve. Zároveň si ale polovina z nich pohoršila, a to nejméně o 500 korun, říká mluvčí ministerstva práce Jakub Slavík.
2: Nižší podpora se může týkat například domácností, které nesplňují podmínky pro přiznání pracovního bonusu, protože si aktivně nehledají práci nebo nevyvíjejí pracovní aktivitu. Naopak vyšší podporu získávají zejména domácnosti s nízkými příjmy, které pracují.
1: Nevládní organizace upozorňují na to, že někteří seniori nebo nízkopříjmové rodiny ztratili nárok na podporu úplně. Ministerstvo kvůli tomu od října upraví podmínky. Teplotní rekordy včera překonalo 156 z více než 170 dlouhodobě měřících stanic v Česku. Nejtepleji bylo opět ve Strážnici na Hodonínsku, kde teploměr ukázal rovných 41 stupňů, což znamená nový rekord pro celou Moravu a Slezsko. Na všech ostatních stanicích zůstaly odpolední teploty pod hranicí 40 stupňů. Extrémní vedra a dlouhodobé sucho dál komplikují hospodaření rybářům. Například v rybnících společnosti Rybářství Třeboň chybí přibližně 37% vody, což představuje asi 28 milionů kubíků. Některé rybníky už proto museli rybáři předčasně slovit a zbylou vodu přepustit nebo přečerpat do jiných nádrží, pokračuje výrobní ředitel Rybářství Třeboň Vladimír Kukačka.
3: My jsme museli slovit 5 rybníků, další 2 budou tento týden následovat. Ten výlov toho rybníka je vždy až tou poslední nejkrajnější možností, k které se uchylujeme. Předtím se snažíme větší část té obsádky toho rybníka, těch ryb z toho rybníka odlovit nějakým způsobem do nějakých sítí, tak abychom eliminovali jejich stres a vlastně možný úhyn při výlovu.
1: Kvůli nedostatku vody už muselo například i Rybářství Hluboká nad Vltavou předčasně slovit 3 rybníky a ryby přemístit do nádrží s vyšší hladinou. Česká národní banka odpoledne oznámí výši základní úrokové sazby. Podle komentářů členů bankovní rady patrně zůstane na úrovni 3,75%. Hlavní obavou centrálních bankéřů je možné zrychlení růstu cen. Podle statistiků se celková úroveň inflace drží na hodnotě 1,7%. Výrazně vyšší, než by centrální banka chtěla, zůstává jádrová inflace, tedy růst cen zboží a služeb, bez potravin, energií a pohonných hmot.
4: Více zpráv z domova i ze světa najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: Počasí.
1: V Čechách bude oblačno až zataženo, četné přehánky a bouřky i silné. Na východě bude ještě slunečno, oblačnosti tam bude přibývat až později od západu. Nejvyšší teploty 27 až 32 stupňů, na východě ještě 32 až 37 a v 1000 metrech na horách většinou kolem 24. Meteorologové dál varují před velmi silnou až extrémní zátěží teplem.
0: Doprava.
1: Na dálnicích a hlavních tazích je zatím mírný provoz bez větších problémů. Opatrně však na 222. kilometru D1 směrem od Prahy v odstavném pruhu stojí šipka silničářů. Zprávy končí Jakub Kaloč, vás provede Ránem na Dvojce.
5: Ano, tak první krásný hlas patří Pepičku Maršálovi. Dobré ráno, Pepičku.
1: Ach jo, dobrý trokovíčku.
5: Tak a krásnou Zuzku Zábojovou sice neuslyšíte, ale my alespoň vidíme, vy tedy ani neuvidíte. Je na co se dívat, přátelé. Tak chlapi, nedá se nic dělat, asi nám budete trošku závidět s Pepičkem. Každopádně vám přeji čtvrteční krásné ráno, je 6. srpna rok 2026 a už pan Verich říkal, mějte dobrou náladu, vaše problémy sice nevyřeší, ale naštve tolik lidí kolem, že stojí za to si ji udržet. Tak doufám, že si ji udržíte po celý den, nejlépe samozřejmě s vysíláním nebo během vysílání Dvojky.
0: Český rozhlas Dvojka.
4: Rádio, které vás baví.

5 hodin 8 minutek a já vás teď pozvu, obrazně řečeno, na pomyslný koncert. Jestli jste někdy v minulosti třeba valili oči nad cenami lístku nebo vstupenek na koncerty převážně zahraničních interpretů, třeba že já na ten koncert nemůžu, protože stojí 5000 ten lístek a tak dále, tak já vás teď přesvědčím o tom, přátelé, že to bylo nic. To bylo kapesné. Podíváme se do východního Německa, kde malé varhany jsou hlavní hvězdou nejpomalejšího koncertu na světě. Určitě jste o nich už slyšeli, protože už téměř 25 let hrají stejnou skladbu Johna Cage v pomalém tempu. A včera se u nich změnil akord a další změna se plánuje na podzim příštího roku, alespoň podle agentury AP. Ten koncert, který je označován za věčný neboli mezigenerační, má skončit 4. září, to si prosím vás poznamenejte v kalendáři, 4. září v roce 2640, jenom abyste to stihli. A ty lístky na tento termín už se prodávají, přátelé. A jeden stojí, a to je na stání asi, protože na sezení tady o ceně nepíšou, 63 800 korun. Tak kdo by měl zájem a počká si tedy do roku 2640, tak už jsou lístky v prodeji. Krásné ráno.

0: Český rozhlas Dvojka, počasí.
1: A v těchto chvílích naměříme mezi 17 až 22 stupni Celsia a střídá se oblačná obloha s polojasnou, ale já doufám, že pro vás samozřejmě především na Moravě ve Slezsku, kde jste asi přežívali a trpěli pod těmi horkými teplotami, pod jejich vlivem, protože včera naměřili meteorologové i přes 41 stupňů Celsia. Takže držíme vám ještě palce. V Čechách už zmírnění teplot, na Moravě to ještě vydržte, přátelé. V Čechách oblačno je zataženo, na mnoha místech se vyskytnou přehánky a bouřky, a to i silné. K večeru budou pak od západu ustávat, oblačnost se protrhá. Na Moravě a ve Slezsku tam bude jasno až polojasno. Na západě Moravy může být oblačno a sem tam nějaká ta přehánka doprovázená bouřkou. A pak se vám tam přidají možná více deště během nebo k večeru. No a ty teploty, ty jsou důležité. 27 až 32 stupňů v Čechách, na Moravě ve Slezsku 32 až 37, ale nebojte se, ty vyhlídky jsou mnohem příznivější a na horách pak v 1000 metrech kolem 22. Beskydy tam bude docela teplo, 28 stupňů. Jenom v bouřkách se ojediněle vyskytnou nárazy větru kolem 70 km za hodinu a také nevylučují meteorologové kroupy. Tak zkuste vyřešit nějaký, třeba schovat auto pod střechu, prostě nějak preventivně se zabezpečit. Napadnout by mělo kolem 40 mm na metr čtvereční deště. No a ten zítřek už přijatelnější i ty noční teploty. 21-17, dokonce na severu Čech kolem 14 a spíš ten zítřek polojasný, teploty 23 až 28 a na Moravě maxima do 30 stupňů, to znamená minimálně o 10 stupňů méně, než jste tam měli. Tak docela bych řekl jupí. Hezké ráno.

0: My. Já se ještě s dovolením v 5 hodin a 22 minutek vrátím k počasí, respektive k teplotám. Dalibor mi poslal fotografii, na jeho teploměru je 28 stupňů Celsia, u nás je 21. Je to zvláštní. Buď to Daliborův leží někde na silnici, ale říkal, že ne. A ten náš je prostě normálně na stěně. No. Tak rozdíl 7 stupňů zrovna v Praze mně přijde až jako nemožný, ale dobře. No. Tady na Vinohradský dokonce. No tak tady je z toho zpravodajství vždycky horko. Tady je vždycky teplý. To je jasný, jo. Tak...
1: Ale u nás doma čidlo je 27.
0: U nás doma čidlo je 27, říká Dalibor. A. Tak a zdraví vás samozřejmě a těší se na vás po 6. hodině. My se na chvíli schováme do potrubní pošty, protože první městská potrubní pošta byla zprovozněna k dnešnímu datu, 6. srpnu, ale v roce 1853 v Londýně pak následovala další evropská města, včetně Prahy. 6. srpna 1887 se rozjeli dopisy v potrubí. Tady. A když opustíme Prahu a vydáme se do italských Benátek, tak tam jistě žádný poštovní tunel z Čech nevedl, ale vede tam další událost tohoto kalendáře. V roce 1932 byl v Benátkách zahájen první ročník tamního filmového festivalu. A před 61 lety vydali britští Brouci své 5. album Help. To obsahuje celkem 14 písní, 7 ze stejnojmenného filmu, no a dalších 7 skladeb, které ve snímku nikdy nebyly, to znamená, že byly natočeny pro to album. No a v roce 2012 pak úspěšně na povrch Marsu dosedlo americké robotické vozítko Curiosity. Před 2 lety otevřel Egypt novou větvi Suezského průplavu o délce 270 km, která umožnila provoz v obou směrech. Hezké ráno!

0: setkání Michaely Maurerové
1: na Dvojce. V Radiokafé Vinohradská 12 bude mým hostem herec Robert Mikluš. Na letních shakespearovských slavnostech se představuje v titulní roli Otela. Jak náročné je zahrát jednu z nejslavnějších shakespearovských postav? Musí se člověk před takovou rolí víc spoléhat na techniku nebo na emoce? A umí po představení Otela ještě odložit žárlivost i tragédii v šatně? Ptát se budu herce Roberta Mikluše a vy si nezapomeňte předem rezervovat svá místa.
0: Blízká setkání Michaely Maurerové
1: dnes po 11. hodině na Dvojce. Radioservis představuje
2: audioknihu Pastvina zmizelých.
3: Tak si to shrneme. Zmizelo tady celkem 6 lidí. Začalo to před 2 roky.
2: Kam se poděli?
4: Přítel Meduna má svou teorii o ufonech.
2: Kapitán Exner pátrá v další detektivce z pera Václava Erbena.
4: Je to pěkně zamotaný.
2: Pastvina zmizelých. Audiokniha v e-shopu radiotéka.cz.
0: Český rozhlas Dvojka. Zprávy.
5: Dobré jitro. Česká národní banka odpoledne oznámí výši základní úrokové sazby. Podle komentářů členů bankovní rady patrně zůstane na úrovni 3,75%. Hlavní obavou centrálních bankéřů je možné zrychlení růstu cen. Podle statistiků se celková úroveň inflace drží na hodnotě 1,7%. Výrazně vyšší, než by centrální banka chtěla, zůstává jádrová inflace, tedy růst cen zboží a služeb bez potravin, energií a pohonných hmot. Úřady práce začnou v příštím týdnu vyplácet takzvanou superdávku. Nárok na ní mají 304 tisíce žadatelů. Velká část z nich už některou z předchozích podpor pobírala. Superdávka slučuje příspěvek na živobytí, příspěvek a doplatek na bydlení a dětské přídavky. Podpora ale kvůli zpřísnění podmínek klesne polovině žadatelů, nejméně o 500 korun. Nevládní organizace upozorňují na to, že někteří seniori nebo nízkopříjmové rodiny ztratili nárok na podporu úplně. Ministerstvo v reakci na to od října podmínky upraví. Od srpna jsou do oficiálního katalogu pracovních pozic zapsaní tzv. Peer pracovníci. Mají na základě vlastní prožité zkušenosti pomáhat lidem ve složitém období. Tím mohou být například závislosti, propuštění z vězení anebo psychické nemoci. Nová pozice ale čelí kritice ze strany zdravotnických odborů kvůli nedostatečnému vymezení kvalifikačních požadavků. Teplotní rekord včera překonalo 156 z více než 170 dlouhodobě měřících stanic v Česku. Nejtepleji bylo opět ve Strážnici na Hodonínsku, kde teploměr ukázalo rovných 41 stupňů, což znamená nový rekord pro celou Moravu a Slezsko. Na všech ostatních stanicích zůstaly odpolední teploty pod hranicí 40 stupňů.
0: Počasí.
5: V Čechách bude oblačno až zataženo, četné přehánky a bouřky i silné. Na východě bude ještě slunečno, oblačnosti tam bude přibývat až později od západu. Nejvyšší teploty 27 až 32 stupňů, na východě ještě 32 až 37 a v 1000 metrech na horách většinou kolem 24. Meteorologové dál varují před velmi silnou až extrémní zátěží teplem.
0: Doprava.
5: S novým omezením teď počítejte na výjezdu z Prahy po D6C na 3,5 kilometru na úrovni letiště zavřeli levý pruh, teď se ale ještě nějak výrazně nezdržíte. A opatrně na 12. kilometru D46 směrem na Olomouc na vozovce tam leží sražená srna a osobní auto srazilo srnu také na silnici 38 u Olbram kostela. Provoz je tam omezen. To byly zprávy, Kuba má opět slovo.
6: Mě baví to spojení, Pepičku, děkuji. S nové omezení. S novým omezením.
5: Jako jo, takhle. Jo, jo,
6: omezení,
5: jo, jo.
6: Které je snové.
5: Jasně, jasně. Tak. Takže to je omezení, z kterého máš jako radost.
6: Přesně tak, přesně tak. 5:33 je čtvrtek 6. srpna. My se tady stále dohadujeme. Teď nám Denisa Žižková, naše milá kolegyně, zprávařka, poslala také záznamy teplot, které vyfotila uvnitř svého vozu, respektive teplomě 28 stupňů. A já tady mám na meteomapách stále kolem 23 v Praze, dokonce Plzeň 20 stupňů, Olomouc 19. Tak přátelé, Já se v tom nevyznám. A tady na Vinohradech prý 28 stupňů Celsia, to je další fotografie od
5: Dalibora Kondíka. Jako na tom rohu tady dole pod rádiem.
6: Tak nevím, jsou to jisté anomálie. Každopádně my se za chvíli, když je v Praze takhle teplo, podíváme do Brna, kde začíná festival Maraton hudby, to znamená kuchyň, ordinace nebo skleník. V takových kulisách dokonce vystupují pouliční hudebníci přímo v centru tohoto města. No a jaké speciální pokoje připravila výtvarnice Kateřina Šedá pro letošní festival, uslyšíte už za chvíli. Hezké ráno.
0: Český rozhlas Dvojka.
1: Rádio, které vás baví.

0: ptáš.
1: Tak dospíval Pokáč, tak ta klasická věta, co z tebe bude, tu jsme asi slyšeli od rodičů každý v dětství nebo v pubertě, ale my se odebéřeme do Brna, kde začíná festival Maraton hudby, ve kterém neodmyslitelně patří Pokojičky v ulicích, a to v rámci projektu s názvem Bezuliční basking, nebo jako pouliční umění. No a letos výtvarnice Kateřina Šedá vytvořila 3 scény.
2: Pamatuju si, že první rok, když jsme postavili, tak lidi vůbec nechápali, co to je. Ptali se nás, jako mysleli si, že jsme nějaký bytový družstvo nebo nějaká firma, která prodává nábytek, tak se chodili a ptali se, kolik stojí toto, paní, nebo se nás ptali, kde jsme to sehnali, nebo si mysleli, že to je fotokoutek, vůbec nechápali a nerozuměli tomu, že to je stage pro nějaký hudebníky.
3: Speciální pokojíčky, které výtvarnice Kateřina Šedá staví přímo na ulici, jsou dnes jedním ze symbolů festivalu Maraton hudby. K jejich současné oblibě ale vedla dlouhá cesta, protože Brno podle ní není městem pouličního hraní neboli baskingu.
2: Na začátku jsem přemýšlela, co jim jako nabídnout, takže jsme začínali hrát jako na balkónech, na jezdících schodech, hráli jsme na stromech, aby jsme ty lidi vůbec zaujali, že můžou dělat něco divného, aby ty hudebníci z toho měli zážitek, když jim ty Češi prostě nehážou ty peníze na ulici. Je to určitě kombinace mentality i tím, že nejsou zvyklí, i tím, že jako basking často mají spojený s hudbou, která se jim nelíbí na té ulici. Jo, není to tak, jak když jdete v Berlíně, kde je jako spousta zajímavých jako hudebníků.
3: U příležitosti 25. výročí zapsání vily Tugendhat na seznam světového dědictví UNESCO vytvořila letos zmenšeninu jejího skleněného pokoje. Lidem ji na Moravském náměstí odhalila už během červnového představení programu festivalu.
2: Snažili jsme se vytvořit imitaci té onyxové stěny, která nějakým způsobem jako je symbolem té vily Tugendhat. Máme tam křesla, které jsou kopie těch křesel, které jsou ve vile Tugendhat, a náš řezbář se snažil udělat kopii té půlkruhové stěny, která je kolem těho stolu kulatýho.
3: Na náměstí Svobody se zároveň vrací i Trampský srub, kam loni k táboráku dorazily stovky návštěvníků.
2: To, co mě na tom baskingu nejvíc zajímalo, bylo to jako sdílení té hudby. Takže od začátku jsem tíhla k tomu ty lidi posadit a nechat zpívat s těma hudebníkama. Chtěla jsem vyzkoušet u toho táboráku, jestli se to jakoby podaří. A myslím, že tam jsme to dostali jako nejdál. Že se to vlastně promíchá, ten hudebník s tím baskerem. Ono to ne vždy to funguje, lidi se stydí. Ty hudebníci občas zvou k sobě do toho pokoje. A proto mě to zaujalo na ten táborák a proto ho opakuju. Mně to přijde, že tam se to zatím nejvíc podařilo to posunout do této roviny. Pořád nabízíme stejně jako loni, že lidi tam můžou přespat u toho táboráku, počkat až do těch ranních hodin, udělat tu rozcvičku jako loni a můžou se rozejít až ráno. Budou tam špekáčky, takže si je lidi můžou koupit jako přímo na místě.
3: Konkrétním kulisám pak tvůrci přizpůsobují i samotný hudební program, doplňuje dramaturgyně Jana Vébrová.
4: Celkem mám jakoby praktický přehled o český scéně, tak vybírám tak nějak z toho, co mi je známo, anebo se třeba poptám kamarádů na typy, a vlastně žánrově to je pak velice široký. Je to od nějakého dechna přes jazz, písničkařinu, takový jako alternativnější, poetičtější žánry. To tam letos máme Wolf Lost in Poems.
3: Až do sobotního večera tak ve třech pokojích v centru Brna zazní 14 baskerských koncertů. Kristýna Sedláčková, Český rozhlas.
1: A my se tu dohadujeme neustále o ranních teplotách, někde 28, někde 21. Víte co, my jsme si řekli, že to necháme Ivanu Mládkovi všechno, on to vyřeší. Pojďme na to.

0: Český rozhlas Dvojka, počasí.
1: A to v 5 hodin a 37 minutek je čtvrtek 6. srpna. Aktuální teploty mezi 17 až 23 nebo 24 stupni Celsia. V Čechách ještě místy poprchává, je spíše zataženo, na Moravě ve Slezsku s polojasnou oblohou. Když se podívám na ten den, tak na Moravě ve Slezsku zůstane jasno nebo polojasno. Ty teploty stále budou sahat k 37 stupňům Celsia, ale nebojte se, bude lépe. Tady v Čechách do 32 a objeví se už přehánky, místy doprovázené bouřkami a meteorologové nevylučují ani kroupy. Tak se zkuste nějak připravit. Také bude foukat silnější vítr do 70 km/h.

0: Teď už rozlomíme koláček štěstí a pravděpodobně s Halinou Pavlovskou půjdeme na houby.
1: Koláček štěstí.
2: Vzkaz Haliny Pavlovské pro dnešní den.
3: Už rostou houby. A já musím zopakovat, jak jsme s tatínkem kdysi chodili na houby každý den celý srpen. Občas jsem měla pocit, jako bych pracovala v továrně. Má houbařská směna začínala ráno v 9 a končila odpoledne ve 3. Můj táta tehdy razil teorii, že žádná houba není úplně jedovatá. Sbíral všechno. Domorodci v Podkrkonoší, kde jsme byli na letním bytě, nás vždycky varovali. Tohle nejeste. Ale otec její hrad nedbal. Poučoval mě taky, jak která houba na člověka působí. Že po některé je špatně hned. Po jiné se otrava projeví až za několik hodin. A existují exempláře, že člověk začne příznaky cítit až za mnoho dní. Kdybych měla shrnout své dětské prázdninové zážitky, řekla bych stručně, že jsem celý srpen čekala na smrt. Prostě ano, hřiby, lišky, ryzce, bedly, ale všechny houby nejsou jedlí.
1: Koláček štěstí.
2: Vzkaz Haliny Pavlovské pro dnešní den.

0: Nenechte si ujít v České televizi.
1: Mimořádný hlas.
2: Jsem spokojený.
1: Výjimečná kariéra.
3: Vy osudu musíte taky napomáhat.
1: A celoživotní láska k hudbě.
3: Doma je doma.
1: Česká televize připomíná životní jubileum Štefana Margity. Portrétem i slavnostním koncertem. Štefan Margita a Štefan Margita a jeho hosté. V sobotu večer na ČT Art.
4: Bylo 6 hodin.
5: Český rozhlas Dvojka. Zprávy.
4: Úrodu sadařů ve Zlínském kraji poškodili mrazy i sucho, sklidí jen zlomek obvyklého množství a lidé po celém Japonsku i světě si dnes připomínají 81. výročí svržení atomové bomby na Hirošimu. V Čechách bude oblačno až zataženo, místy přehánky a bouřky i silné, na východě bude zpočátku ještě slunečno, nejvyšší teploty většinou do 32 stupňů, na východě ale až 37. Dobré jitro vám přeje Josef Maršál. Ovocnáři ve Zlínském kraji budou mít jednu z nejslabších sklizní za poslední roky. Nejprve stromy zasáhly mrazy, následně na sadu plodů zredukovalo sucho. Například v ekosadech v Komni na Uherskobrodsku sklidí jen čtvrtinu obvyklé úrody švestek. Ještě o něco větší ztráty mají v ovocných sadech ve Žlutavě na Zlínsku, pokračuje jejich majitel Aleš Marčík.
6: Tak celkově těch švestek máme letos asi tak 20% oproti normálu nebo průměru. Jo, je to opravdu málo. Málo. Nějaké meruňky jsme sklidili, máme asi 8 hektarů meruněk. Některé odrůdy překvapily, ale taky těch 25%, jako no, moc toho nebylo.
4: Česká národní banka odpoledne oznámí výši základní úrokové sazby. Podle komentářů členů bankovní rady patrně zůstane na úrovni 3,75%. Hlavní obavou centrálních bankéřů je možné zrychlení růstu cen. Podle statistiků se celková úroveň inflace drží na hodnotě 1,7%. Výrazně vyšší, než by centrální banka chtěla, zůstává tzv. Jádrová inflace, tedy růst cen zboží a služeb bez potravin, energií a pohonných hmot. Ze státních zásob hmotných rezerv si mohou obce s vyschlými studnami půjčit cisterny na vodu. Požádala o ni také obec Předslav na Klatovsku. Kontejner je i ve středočeské Jesenici, odkud si berou pitnou vodu obyvatelé osad Bedlno a Chotěšov. Pokračuje předseda správy státních hmotných rezerv Pavel Švagr.
7: Ve studních mají díky suchu málo vody, proto jsme vlastně městu Jesenice, pod které tyto části spadají, půjčili kontejner na 3 kubíky pitné vody. Tento kontejner mají zatím půjčený do konce září letošního roku.
4: Státní hmotné rezervy podepisují s obcemi nájemní smlouvu na dobu určitou. Zdarma by cisterny byly při vyhlášení nouzového stavu. Lidé po celém Japonsku i světě si dnes připomínají 81. výročí svržení atomové bomby na město Hirošima. Puma, nazvaná Little Boy, zabila až 160 tisíc lidí, většinou civilistů. Útok na Hirošimu a následný úder na město Nagasaki ale také uspíšili japonskou kapitulaci a konec druhé světové války na Dálném východě. Organizace Spojených národů vyzývá, aby se nic podobného nikdy neopakovalo.
0: Více zpráv z domova i ze světa najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
5: Počasí.
4: V Čechách bude oblačno až zataženo, četné přehánky a bouřky i silné. Na východě území bude slunečno, oblačnosti tam bude přibývat až později od západu. Nejvyšší teploty 27 až 32 stupňů, na východě ještě 32 až 37 a v 1000 metrech na horách většinou kolem 24. Meteorologové stále varují před velmi silnou až extrémní zátěží teplem.
5: Doprava.
4: Na příjezdu do Brna po D1 od Prahy už housne provoz před omezením na 196. kilometru, jde ale zatím hlavně o kamiony v pravém pruhu. Na začátku dálnice D4 u Jíloviště směrem od Prahy jsou silničáři v levém pruhu, projedete pomaleji, ale plynule. A na silnici 360 na kraji Letohradu nefungují světla na železničním přejezdu a jsou tam kratší kolony oběma směry. To byly zprávy, těší se na vás Regi, Kuba a Dalibor.
5: Startuje ranní dvojka.
8: Tak jsme odstartovali. Tento týden jsme začali v pondělí 3. srpna, milí posluchači, slovem start. A dnes budeme hledat slovo úplně jiné.
9: Cíl,
8: to ještě ne. Vítám zde ve studiu paní, která na to sice nevypadá, ale všechno tady řídí, je to paní Květoňová.
10: Dobré ráno. Mě pobavilo, já jsem myslela, že řekneš, hledali jsme start a dnes budeme hledat slovo. A že ho rovnou řekneš.
8: Že to rovnou řeknu, ano. Potom tady sedí člověk, který naopak na to vypadá, ale nic neřídí. A to je...
9: Jo, jo.
8: Kaloč.
9: Taky tě mám rád.
8: Dorazil i Pavel Chour v nějakém novém tričku. Krásné.
11: To je tam namalované takové rádio, to jsem si maloval sám.
8: Já jsem si právě říkal. No.
9: Který na to nevypadá, ale nic neřídí.
8: Který na to nejenom, že nevypadá, ale taky nic neřídí. Tak děkujeme, takže jsme tady správně.
10: Mm-hmm.
8: Jsme tady správně.
9: No doufám, že jo.
8: Tak já vás vítám u našeho rodinného vysílání. Máme tady prostě maminku, tatínka, dědečka, prostě jsou tady všichni.
10: A ty?
8: Já jsem...
9: Ty jsi strýc.
8: Já jsem strýček z Moravy.
10: Jejda. Není to strejda?
8: Jejda, není to strejda. Dnešní věc nebo dnešní slovo je velmi jednoduché, určitě ho všichni znáte a já jsem se trošku trápil s nápovědami, tak se mi prosím nesmějte, protože jsou jenom tři.
10: Onfemu nefměje.
9: No počkej, spíš, abych on na to fene. Přišel. Pouze tři nápovědy jsou málo, ne?
8: Nesmějte se mu.
10: Onfe nefměje.
9: Mu.
8: Tak si dáme Toma Pettyho Learning to Fly. To je krásná písnička. Myslím, že na úvod našeho ranního vysílání úplně akorát. Takový médium tempo, jak se říká.
10: Jako víno.
8: Jako víno?
9: Tak jo. Tak jo.

0: Pátkové ráno na dvojce.
1: My nelžem.
2: Tak. Dobře.
3: Ale to ještě nebyla nápověda.
2: To nebyla nápověda. Prosím, hledáme věc, kterou znáte 100% úplně všichni. V kuchyni jsem doma, miluju čistotu, neposlouchám jazz, ale je to blízko.
3: Jar.
1: Já už to mám.
2: Jar taky miluju. Ještě jednou. V kuchyni jsem doma, miluju čistotu, neposlouchám jazz, ale je to blízko. A pak mám pro vás ještě jednu hudební nápovědu.
3: Neposlouchám
1: jazz? A mohu být z metalu?
2: Neposlouchám jazz, ale je to blízko. A teď mám pro vás jednu důležitou nápovědu. Hudební nápovědu. A ta nápověda je schovaná v názvu této kapely, kterou si myslím, že všichni znáte. Jestliže ji neznáte, tak já vám pak dám ještě další nápovědu.

0: No, Pavel Chour se ptal, kde to v té písničce je ukryto, že je hrozně dlouhá.
1: A že mě to nebaví poslouchat.
0: Jenom je to asi jeden z těch největších hitů skupiny, která už tedy neexistuje. Zpěvačka bohužel nežije. Zuzana Navarová, kapela se jmenuje, nebo jmenovala Neres. A to je ta nápověda. Takže Pavle, nevadí, že jste tu písničku jako vlastně přežil, že je dlouhá. Neres je ta nápověda.
2: Aha, já myslela, že to je odpověď. Proto mě to...
3: A já jsem mu včera čistil jeho nenasytný hltan.
4: Ranní dvojka na Špeku.
0: To je krásná nápověda, nenasytný, protože já se vlastně nikdy nepřejím. No, někdy,
3: no, když ti tam spadne.
0: Někdy jo, někdy jo. Jsem taková důležitá věc, proto říkám, v kuchyni jsem doma. Myslím, že i v restauracích hodně tam jsem teda, tam mám i bráchu. Mm-hmm. Takový dvojčata jsme. Doma asi úplně dvojčata nebýváme.
3: Už ale bylo to moderní. Pamatuješ? V těch 90. se dělala siamská dvojčata.
0: Siamská, v podstatě. No, siamská, někde ten...
3: Víš, co jsem...
0: Vím, ano.
2: Já ne.
3: Akorát, že měl pak metr a půl na dílku a zabral zbytečně pracovní plochu.
0: Neposlouchám jazz, ale je to blízko. S tím jazzem to je záludná nápověda, protože ten jazz nesouvisí to vůbec s hudbou, ale souvisí to s tím výrazem. Když bych neuměl ř, tak bych poslouchal teda jazz.
3: Jasně. A dá se na něj i hrát?
0: Dá.
3: Takže večírek doma, že jo?
0: Jo.
3: Kytára, tak se na něj třeba docela dobře zní.
0: Když mám takovou průměrnou velikost, tak se do něj schová Regina.
3: Tam se vykoupe v létě.
0: Ano, ano. Do mě se Regina vykoupe. Můžeme tam Reginku koupat. Je to takové zvláštní slovo. Vlastně. Mm-hmm.
3: Jako když něco drhne, viď?
0: No.
2: Drhnout je to taky ale potřeba.
0: Je. Musí se to hodně čistit.
3: Aby se poškrábala.
2: A teď my, jak jsme byli na dovolené, tak to nebylo z toho nerezu.
0: Ale ze smaltu.
2: No, z takového divného, to byla umělá hmota, takový to bylo divný.
0: Jo, to
2: takový hrčatý, ten povrch.
3: A to se dělá.
0: To se dělá.
2: A to nevím, co to vlastně...
0: Umělý kámen.
2: Jo, takhle. No, bylo to umělý, no.
0: Je to umělý kámen.
3: Aha. Takhle, my máme zasazené necky do pracovní plochy, my máme ze dřeva.
0: Je pravda, že jsou to takové moderní necky. Tady. Pavel Chour napsal na papír správnou odpověď, tak milí posluchači, já si myslím, že vy také určitě víte, dvojka@rozhlas.cz, kdybyste měli chviličku, tak nám napište, co třeba kolem něj máte, protože on je to takový svatostánek, by se dalo říct, takový malý takový oltář, ne, kuchyně, kolem kterého bývají nejrůznější dary. Houbička, jar.
3: No a nebo naprosto čisto, protože já mám uchylku, ty asi taky, ne? Regi, já nevím, jak se ten, že neustále se kolem špeku.
0: Ano, pořád.
3: Motáš a otíráš.
2: Já musím vytírat i ten špek, kapky. Já to musím do sucha mít.
3: No, to je ono.
2: Leštěný, no proto musím jako nastříkat to, vyčistím to houbičkou a pak to musím ještě do sucha.
3: To je, ano,
2: aby
3: to je
2: se to vlejskalo. No. Mm-hmm.
0: Tak já nevím, tak to zkusíme odhalit a pak si zahrajeme písničku. Co je na to?
3: A Pavel napsal hasicí přístroj.
0: Ano, ano. 3, 2, 1. Když by mi vypadla zubní náhrada, tak řeknu, že jsem blh. Ale jsem dřes.
3: Dřes. Dřeš, dřes?
0: Dřu.
3: Nedři dřes.
0: Nedři dřes. To je zvláštní slovo, je. Dřes. Protože to není umyvadlo, ne?
2: No to ne.
0: Vlastně ne. I když
3: ale... Táto, nemej si mi ty nohy ve dřezu. Některých rodinách.
0: Ale v principu to je umyvadlo, že jo?
2: Je, ale na nádobí, ne?
3: Na nádobí, no.
0: No.
3: Oni to chtěli jako oddělit, ne? Mm-hmm. Tak řekli, víte co, ne, umyvadlo, nebudem tomu říkat dřez.
0: A dřív to bylo třeba samostatná skříňka, ve které byl ten...
2: Takový lavor, ne?
0: V podstatě lavor, nebo dřez, ale neměl odpad, že jo?
2: No, jasně.
0: Nebylo kam, třeba.
3: Takhle, u nás se umylo nádobí a pak jsme se teprve koupali v tom lavoru.
2: Dobrou chuť.
3: No,
0: tak si zahrajeme hezkou písničku. A za chviličku...
3: Máma mě zabije.

0: Zamilovaná Lenka Filipová a já děkuji, milí posluchači, vám a hlavně Kamilovi 91, že mi potvrdil, že se tomu té skřínce říkalo micák.
1: Micák, to jsem neslyšel nikdy.
0: A to se možná Kamil je ze stejného...
2: Rodiny.
1: Petr napsal?
0: Micák.
1: Petr napsal rovnou, hele, dříve to byl škopek, nebo dvojškopek.
0: Škopek. No, no. Mm-hmm. Pavel Chou říkal, že měli dvoj dřez a ty si hledal základ toho slova.
1: No, ale myslím si, že teda, že by to snad původem to slovo mělo být jako řezat, od slova řezat. A podle jazykovědců se dříve říkalo zřez nebo zřez. Což mi teda nepřijde.
0: No, je to každopádně, si myslím, trošku složitější slovo i třeba pro nečesky, pro anglicky mluvící nebo nečesky mluvící. Dřes je.
1: No, pro ně i čtvrtek je na prd.
2: Nevyslovitelný.
0: A to je zrovna dneska, viď? No. Takže napsala Veverka, že to je dřes. Správně, Veverko.
2: A máme tady od Lídy z Horácka i takovou aktualitu. O počasí přímo nad mojí hlavou lítají blesky a nebe hřmí, jako by ho rvaly mocnosti pekelné. Nádhera, konečně déšť. Jen na východě se ještě směje slunko, že vládu zatím nepouští. Špeky jsou teď prý moderní, měděné. Jsou krásné, začnu na něj šetřit, na ten dřes.
0: Měděné.
2: No.
0: Jakože to vypadá jako zlato.
1: No a ty drahý.
2: No, právě.
1: Jakmile si uděláš měděný okap, tak do rána ho tam nemáš.
0: Právě.
1: Ale Vladamo napsal, mám zpoždění, vypadly mi jističe až do fejfarky. V pět to prásklo. Takže asi hromy blesky.
0: Někde hromy blesky.
1: No. A jinak píše, že na chalupě umývá nádobí vapkou.
0: Takhle, vapka neboli tlakový čistič, že jo, vodní, tak jestliže myjete nádobí vapkou, tak si myslím, že se často nádobí objeví u sousedů, ne?
1: Jo, a nebo změní tvar třeba ta pádev, to dno má vyboulenější.
0: Dobré ráno, Věra Todní, Karlovy Vary, ročníky 60, je to dřes, ano, správně.
2: Krásné horké ráno, stojím u špeku, loupu cibuli, tu chvíli budu dělat... za chvíli budu dělat lečo. A posílám odpověď, ne jazz, nerez, že by dřez. Díky za krásná ránka. Štěpánka z Milovic, 130 RS.
0: 130 RS?
2: Čtu, jak vidím.
0: 130 RS, co by to mohlo být? 130 RS. No to je škodovka.
2: Já jsem si myslela, že to je auto.
0: 130 ale... ve variantě RS.
2: Štěpánko.
0: Teda, to je paráda.
2: Jo.
0: No jasně.
1: Dalibore, opět tady máš potvrzení. U nás je to, nebo byl, myčák. Měla se mě nádobí celé prázdniny u babičky, když jsem byla malá. Děkuji za krásnou vzpomínku. Zdraví Jana.
2: Tak to bylo u bratrance, si říkalo.
1: Byl Kamil, že jo, Jana. Ano. Vás je, čověče.
0: Ano, ano. Že by Neres... Ano, správně, Neres byla ta nápověda, to byla kapela Neres. Hanka Ročník z písničky 66.
2: To není auto. Už.
0: To už není auto. Proč čtu, no, co tady je napsáno. No tak děkujem. Michal, já jsem dřes, já si myslím, že to je jam, to je skoro stejný, ne?
2: To se to dá uznat, no.
0: Ale Michal Čech píše, ale to je docela zapeklitá věc, si myslím, když se do dřezu dostane jam.
2: No, takže to zaschne hlavně, tak to potom škrábeš trošku, no.
0: A taky se musí dávat pozor na zbytky jídla a tak, aby se, jaksi, že jo. Máte tam nějaký sítko, nebo jak to řešíte? Sítko tam je takový malý.
2: No, my máme takový jako vestavěný sítko, kterým vlastně rovnou, když ho zamáčkneš, tak se ti to jako zacpe místo špuntu. No.
0: Jo, jo.
2: Takže to potom, když vytáhneš, tak to tam, to nikdo nechce moc dělat.
1: My máme doma sluhu, sítkaře, ten je určený pouze na to, že vždycky dvakrát za den vysype sítko.
0: Zbytka.
1: A jinak sedí a čte si.
0: Jo. No, ne, to je pravda, že to je činnost taková nepříjemná, ale já to dělám teda taky pořád.
1: To je zajímavý.
0: No, tam se musí udržovat čistota prostě. Tak jo, to je dřes 6.26, teď si dáme Perfektní den, to se jmenuje ta písnička, no a pak se vrátíme. Just a perfect day. Drink sangria in the park.

0: perfect day.
1: Meteor
2: na dvojce.
1: Kolik klonů za sebou lze udělat? Proč kočky nedojídají? A páchnul Tyrannosaurus?
2: Meteor.
1: V sobotu po 8 hodině raní
2: na dvojce.
3: Bylo 6:30.
1: Český rozhlas dvojka. Zprávy.
3: Dobré jitro. Česká národní banka odpoledne oznámí výši základní úrokové sazby. Podle komentářů členů bankovní rady patrně zůstane na úrovni 3,75%. Hlavní obavou centrálních bankéřů je možné zrychlení růstu cen. Podle statistiků se celková úroveň inflace drží na hodnotě 1,7%. Výrazně vyšší, než by centrální banka chtěla, zůstává jádrová inflace, tedy růst cen zboží a služeb bez započítání potravin, energií a pohonných hmot. Úřady práce začnou v příští týden vyplácet takzvanou superdávku. Nárok na ni mají 304 tisíce žadatelů. Velká část z nich už některou z předchozích podpor pobírala. Superdávka slučuje příspěvek na živobytí, příspěvek a doplatek na bydlení a dětské přídavky. Podpora ale kvůli zpřísnění podmínek klesne polovině žadatelů nejméně o 500 korun. Nevládní organizace upozorňují na to, že někteří seniori nebo nízkopříjmové rodiny ztratili nárok na podporu úplně. Ministerstvo v reakci na to od října podmínky upraví. Extrémní vedra a dlouhodobé sucho dál komplikují hospodaření rybářům. Například v rybnících rybářství Třeboň chybí přibližně 37% vody, což je asi 28 milionů kubíků. Některé rybníky už proto museli rybáři předčasně slovit a zbylou vodu přepustit nebo přečerpat do jiných nádrží. Teplotní rekord včera překonalo 156 z více než 170 dlouhodobě měřících stanic v Česku. Nejtepleji bylo opět ve Strážnici na Hodonínsku, kde teploměr ukázal rovných 41 stupňů, což znamená nový rekord pro celou Moravu a Slezsko. Na všech ostatních stanicích zůstaly odpolední teploty pod hranicí 40 stupňů.
1: Počasí.
3: V Čechách bude oblačno až zataženo, četné přehánky a bouřky i silné. Na východě bude slunečno, oblačnosti tam bude přibývat až později od západu. Nejvyšší teploty 27 až 32 stupňů, na východě ještě 32 až 37 a v 1000 metrech na horách většinou kolem 24 a meteorologové stále varují před velmi silnou až extrémní zátěží teplem.
1: Doprava.
3: Se zdržením počítejte na příjezdu do Brna po D1 od Vyškova na 210. kilometru se srazila dvě osobní auta, blokují tam pravý jízdní pruh. Na 74. kilometru v témže směru opatrně u dálnice mezi Vozovkou a Plotem je srna a na místo už jedou policisté. Opatrně v Praze v Bubeneckém tunelu směrem Stroji ve výjezdu na Letnou stojí osobní auto po nehodě a také vozidlo hasičů. To byly zprávy ráno na dvojce, pokračuje.
4: Ano, pokračuje i společně s vámi, milí posluchači, je 6 hodin 33 minuty. Jenom připomenu, že dnes je čtvrtek, 6. srpna, a když jsme u těch zvláštních slov čtvrtek, jak jsme říkali, že se to někomu může třeba špatně vyslovovat, tak jsme hledali slovo dřes, což je tedy slovo velmi zvláštní, respektive spojení těch hlásek. Zdravím, tak jestli to není dřes, tak mám IQ 0. Danka, tak nemusíte jaksi, Danko, být tak sebekritická. Je to dřes samozřejmě naprosto perfektní. Vzpomínám si, že jsme měli doma takový vysouvací dvoudřes pod stolem. Ano, napsala Alena. 60 plus, to je pravda. Vysouvací dvoudřes pod stolem. To je pravda. Že jo, Pavle, to se takhle vysunulo.
5: My ho ještě máme na chatě do dneška.
4: A taky ten vysouvací?
5: Ano, takový ten vysouvací,
4: no,
5: ano.
4: No.
5: U babičky jsme měli dvoudřes, ten byl jako zatahující a tenhle ten jednodřes, ten máme neustále ještě na chatě. Moc ho teda nepoužívám, ale občas je taky potřeba.
4: No tak když jsme u toho vzpomínání, tak si vzpomeneme společně s Markem Ztraceným na rok 95. To dobře, to už tyhle ty dřezy a micáky možná nebyly, ale...
5: My jsme ještě používali.
4: Jasně.

0: 6 hodin 37 minut a napsal nám Josef K. z Německa, že s tím čtvrtkem, tedy s výslovností slova čtvrtek, je to richtig, nebo že máte recht. Vím, o čem mluvím. Já už jsem se kolikrát tom zamotal, proto je mi Donnerstag mnohem líba. To je jasný, že je vám to líba. No a potom napsala Štěpánka, kdeže ty loňské dřezy jsou? A napsala vzpomínku, že jsme měli malinkatá tělíčka, měli jsme malý dvojdřez, tady už se vaří vesele. Dnes neuvěřitelný, jak lidi vařili a žili. Šlapací lednička, nebo respektive pamatujete na to, jak se šláplo?
1: A pak nešla zavřít většinou.
2: No. V tom rohu tam se tak doleže šláplo.
1: Zdraví nás z Vysočiny Lubomír. V mém rodišti v Brtnice u Jihlavy babička měla stejného předchůdce myčky a nazývala ho opravdu škopkem, Dalibore. Byl to stůl se dvěma šuflaty. V jednom byla vyndávací kulatá hliníková nádoba, škopek, a v druhém šufleti bylo běžné kuchyňské nádobí.
0: Mm-hmm. Ano, to je pravda. A docela hezky, jestli tedy jsem to slyšel dobře, si použil slovo šufle.
1: Šufle.
0: Někde se říká šufle a někde šuplík, viď? Nebo šuple.
1: Šuple. No, my říkáme šuple.
2: A šuflík. Šuplík.
1: A nebo šuplík, no, ale když je menší.
0: Ale někde se říká šuflík.
2: Olí Strejbarová říká šuflík, takže to bude zřejmě někde okolí Třebíčská.
0: Třebíče.
1: To někdo říká šufánek a někdo žufánek.
0: Ne, žufánek to je jméno, to je příjmení, si myslím.
1: Jo?
2: Ne? No to je nějaký, no, nějaká značka nějakého alkoholu.
1: Ano,
2: to je. Nebo teda výrobna.
0: Je, no. No, jasně, ale šufánek je...
1: Šufánek.
0: No to je něco jako šoufek,
1: nádoba, ne?
0: No na vybírání...
1: Šufánek, no.
0: Aha.
1: A někdo tomu říká žufánek.
2: A pak se říká šufán, a to je jako nadávka trochu.
0: Šufán, no to se říká na Valašsku.
2: Na Valašsku, no.
0: Ale to je nějak, to je taková hanlivost.
1: No. To není nový župan.
0: Šufan? Ne.
1: Nový šufan, ne.
0: Tak máme tady takové lingvistické okénko, milí posluchači.
1: Jeden etymolog vedle druhého.
0: Opět jsme se nikam nedobrali. Do označení 130 RS, my jsme se zasekli u Štěpánky, jsem zakuklila ročník legendárního auta a rok narození. Takhle to tam jako zamysla. A poslala fotku toho auta. Ano, je to 130 RS. Varianta té škodovky, úplně skvělá. Dřez by se mohl jmenovat, že se znádobí dře špína.
2: Aha, jo, to dává smysl.
0: Pražská parta popelářů, PPP, děkujeme.
1: Jo,
0: asi jo, že dřez,
2: jo,
0: že to ze dřeš.
1: A Hanka napsala velmi krátce, za nás to byl mycí stůl a v něm dva lavory. Lavor.
0: Tak bylo mycí stůl, mycák, no.
2: Jo, a taky se možná u toho nadřeš docela, víš?
0: Jo, to
2: když máš připečený hrnec.
1: Že to možná vymyslela to, ten název žena.
2: Jo. Ale žena přišla na to, a to konkrétně Iveta. Dobré ráno, tak tohle se mi snad ještě nikdy nestalo. Mně to sepnulo hned, dnešní špek je dřez. A to v skutku potěší. Dalibore, prosím, zítra a dále takových slov víc. Krásný celý den, přeje Iveta, skvělý ročník 64 od Čáslavy.
0: A moc děkujeme i za ty brzké e-maily, vidím, že jste jich tady psali. V podstatě ty odpovědi přišly úplně okamžitě na ten dřez, ty snad to Jakube taky přišel. Děkujeme. No na zítřek, já mám takový zvláštní slovo, tak já třeba dám jiný. Na zítřek je hrozný slovo. Já jsme si vylosovali. Mám ho tam nechat.
1: No jasně.
0: Ale to teda nebude takovýhle dřez, to nebude jazz.
1: A co jsme měli, dáseň?
2: Start.
0: Dáseň.
2: Nevím.
1: Co se bylo?
2: Co bylo včera?
0: Středa.
2: Hotový. Středa je dobrý.
0: Za chviličku pan profesor se svým tématem a potom vás ještě dnes také čeká jedna nápověda, abyste zítra, když budete poslouchat Honzu Rosáka, on dělá... A...

0: Tak to byla trošku svižnější skladba a ve svižném, takovém dalo by se říct, chladně horkém tempu bude pokračovat náš tady výlet, promiňte, omlouvám, jsem se přeřekl.
1: Výlet,
0: ano, výlet s tady s Lomcovákem, s panem Doudlebou. Dobrý den, pane profesore.
2: Pěkné ráno.
0: Já jsem rád, že jste přišel s dobrou náladou. My bychom mohli navázat, respektive nazvat dnešní povídání Dědečku vyprávěj. Budeme prý společně vzpomínat na opravdové zimy. A teď řekněme si, proč chcete vzpomínat na zimu, když dnes v noci neklesla teplota pod 30 stupňů, pane profesor?
2: No, abychom se trošičku ochladili, aha, protože když to téma budeme probírat dostatečně dlouho, já jsem si sepsal elaborát, který bych zde rád představil tak nějak, nebo četl do 8:30, pokud vám to nevadí, tak ono to ochlazení přijde.
1: Hezký. A vy už jste dědečkem, pane profesore?
2: Jak to víte?
1: No tady píšete Dědečku vyprávěj.
2: Já píšu Dědečku vyprávěj?
1: No, to je to tady napsáno nějakým, já nevím, tak myslela, že už vás se znalostí věci někdo
2: tak
1: takto
2: nechtěl jsem se tím chlubit.
1: No to mám, ale gratulujeme.
2: Mám 12 vnuček a myslím, že 9
0: vnuků.
2: A teď nevím,
1: pravnuček.
2: Jestli 10 nebo... Pravnučky ještě nemám, ne, paní Regi. No, přestaňte mě urážet, to jsem pochopil. Ale tak poslední dobou poslouchám, jak byla...
0: Povejte se slušně, pane profesore.
2: Poslední dobou opravdu poslouchám, jak byla ta zima v prosinci, v lednu, v únoru, jak byla vlastně mimořádně krutá. Přátelé, já se jako profesor vločkologie nad tím musím opravdu pousmát, protože jsem nedávno pročítal staré kroniky, byly napsány tak poctivě, že jsem u některých zim opravdu získal podezření, že jsem u nich dokonce osobně asistoval, až taková mi byla zima. Ale pojďme se vrátit o 400 let zpět, respektive o 402 roky zpět. V roce 1624 ležel sníh i u nás na podlaze, dokonce v kuchyni, půl roku. A to nebyla zima.
1: A jste neměli okna?
2: To nebyla zima. Nešla zavřít. Sousedé se k sobě nechodili navštěvovat přes dvůr, ale razili si doslova tunely, opravdu, že toho sněhu bylo na 2,5 metru. Po 3 měsících měli mít přeci velmi důmyslný tunelový systém i s osvětlením, pak už i s jednou poštou, i náměstíčkem, že ta zima byla opravdu dlouhá. Rok 1658, ten byl vůbec mimořádný. Zamrzly všechny řeky, lidé jezdili na saních od nás až do Prahy, z Kutné Hory až do Prahy. A dodnes vzpomínám na první zimní dopravní zácpu u Kolína, to si pamatuju.
0: Kde jsi vůbec nevěděl, že jste z Kutné Hory, to vy jste ten kouzelníkův syn?
2: Je to 8 spřežení, 3 soby a 1 netrpělivý pošťák. To byla kolona tehdy velmi dlouhá. V kronice se dokonce píše, že jeleni byli tak vyhladovělí, že lidem jedli mech z ruky. A to mohu potvrdit. To psal i můj předchůdce. Jeden se mnou dokonce 3 týdny bydlel, tady píše. No, to necháme být. Pojďme k roku 1679. To byla opravdu zima, pro kterou můj prapraděda Antarktid Doudleba vymyslel velmi nápaditý název Pořádná zima. A to asi byla velká zima. Dokonce i slova zamrzala, že když jste někomu ráno řekli prý dobrý den, dorazilo k němu až odpoledne ten pozdrav. Takže to byla asi krutá zima. Pokud jste se chtěli pohádat, bylo nejlepší začít v listopadu, aby ta hádka skončila někdy kolem Velikonoc. No a lidé si třeba dnes stěžují, že ráno musí škrábat sklo u auta. My jsme tehdy škrábali, psal Antarktid, celý dům. Takže ta zima asi byla dlouhá. Chovatelům slepic mrzla vejce. Prapraděd také zmínil ve svém deníčku den, během kterého bylo tak chladno, že když zakašlal, z úst mu padaly rovnou kroupy. Děti je pak po škole sbírali do aktovek a hráli s nimi důlkovanou až do konce května. No a přes noc prý zamrzla prádelní šňůra tak, že si z ní vyrobil rybářský prut. Takže, no a z té doby se také zachovaly zápisky v kronice o 2 zmrzlých medvědech. Antarktidovi také prý kamarád Rumoděl přimrzl všemi 4 před restauračním zařízením k zemi. Asi prý něco hledal, ale nešel odtrhnout. Vynalezavý prapraděda okamžitě přišel s nápadem a využil ho dokonce dubna jako lavičku. Částečně jako stojan na lyže. Tak, dnešní děti, ještě se tady píše v kronice, stavějí sněhuláky. My jsme stavěli sněhové patrové domky s adresou a popisným číslem dokonce, že vydrželi až do srpna. Jeden soused si postavil garáž ze sněhu tak kvalitně, že mu vydržela 2 roky. No, takže já když dnes slyším, že napadlo 15 cm sněhu a mluví se o kalamitě, musím se tomu opravdu usmát, protože 15 cm jsme tehdy považovali za lehce podcukrovaný trávník. A já tu mám jedno moudro nakonec. Skutečná zima nezačíná prvním sněhem, skutečná zima začíná ve chvíli, kdy mrzne i plamen ohně. To mám ze své hlavy, přátelé. Jsem to zažil.
0: Opravdu, máte to zdokumentováno?
2: Já to mám na fotce. Ten oheň, on se opravdu nehýbe a je zamrzlý. Vydržte chvíli, což si myslím, že pro posluchače tady ranní dvojky bude velmi přínosné, když vám ukážu fotku. Tady celá republika tehdy zamrzla.
0: Ano.
2: Byla vlastně v jednom ohni, ale ten byl zmrzlý. No.
1: Došla slova zřejmě.
0: Došla.
2: Mně už taky.
1: Zamrzl úsměv a...
2: Mně už taky.
0: Naschledanou.
2: Mějte se hezky, naschledanou.

0: 6 hodin 54 minuty, teď pro vás mám důležitou zprávu, milí posluchači. Teď vám asi, doufám, nezamrzne úsměv na rtu, byť naše léto na dvojce je mrazivé. A v případě, že najdete postavu nebo něco, co hledáme, a podíváte se na náš web a napíšete tam správnou odpověď, dostanete se do slosování. Zítra po 13. hodině Honza Rosák udělá kouzlo a bude tam třeba vaše jméno. Poslouchejte dobře.
1: Mrazivé léto na dvojce.
2: Pátračka.
3: Betonová džungle pro mě byla mnohem krutější než ta skutečná. Když jsem zpřetrhal pouta, nehledal jsem krev, ale únik z chladného vězení a bezpečí pro tu, kterou jsem chtěl chránit před nástrahami okolního světa. Mým posledním útočištěm se stal vrcholek tehdy nejvyššího mrakodrapu, Empire State Building. Šplhal jsem k mrakům v naději, že tam najdu svobodu. Místo ticha mraků a nebe mě však nahoře čekal nelítostný řev ocelových ptáků. Můj definitivní pád do hlubin nekonečného New Yorku nezpůsobily jen kulky z jejich kulometů, ale hlavně křehká kráska jménem N, která mi navždy zlomila srdce.
2: Už víte, koho v pátračce mrazivého léta na dvojce hledáme?
1: Váš tip nám napište prostřednictvím webu dvojka.rozhlas.cz.

0: Blízká setkání Michaely Maurerové
1: na dvojce. V Radiokafé Vinohradská 12 bude mým hostem herec Robert Mikluš. Na letních shakespearovských slavnostech se představuje v titulní roli Otela. Jak náročné je zahrát jednu z nejslavnějších shakespearovských postav? Musí se člověk před takovou rolí víc spoléhat na techniku nebo na emoce? A umí po představení Otela ještě odložit žárlivost i tragédii v šatně? Ptát se budu herce Roberta Mikluše a vy si nezapomeňte předem rezervovat svá místa.
0: Blízká setkání Michaely Maurerové
1: dnes po 11. hodině na dvojce.
2: Bylo 7 hodin.
0: Český rozhlas Dvojka. Zprávy.
2: Výplata superdávky začne od příštího týdne a návštěvnost Krkonoš v posledních dnech stoupá bez ohledu na horké počasí. V Čechách bude oblačno až zataženo, místy přehánky a bouřky i silné. Na východě zpočátku slunečno a nejvyšší teploty většinou do 32 stupňů, na východě až 37. Dobré ráno vám přeje Josef Maršál. Úřady práce začnou od příštího týdne vyplácet superdávku. Nárok na ní mají zatím přes 304 tisíce lidí. Superdávka sloučila příspěvek a doplatek na bydlení, příspěvek na živobytí a dětské přídavky. Kvůli zpřísnění podmínek ale zhruba polovině žadatelů podpora klesne, a to nejméně o 500 korun. Výrazněji ale změna pravidel dopadla na některé důchodce, upozorňuje předsedkyně Rady seniorů Lenka Desatová.
3: Lidi, kteří měli příspěvek na bydlení 8-9 tisíc, mají nyní 4-4100. Stalo se i to, že zhruba třetina klientů, kteří šli přes nás, tak jim ta dávka byla zamítnuta úplně a o ten příspěvek přišli.
2: Organizace Charita Česká republika zase upozorňuje na to, že z podpory vypadly některé matky samoživitelky. Ministerstvo kvůli tomu podmínky superdávky od října ještě upraví. V korupční kauze nákupu urychlovačů za 160 milionů korun v pražské nemocnici Bulovka je obžalováno 5 lidí a jedna právnická osoba, oznámil to žalobce Zdeněk Matula. Jeden člověk je podezřelý z přijetí úplatku, ti další pak ze zjednání výhody při zadání veřejné zakázky, z pronevěry anebo maření spravedlnosti. Poslední obžalovaný a právnická osoba pak trestnému činu měli napomáhat. Do Krkonoš přijíždí i přes vysoké teploty stále víc turistů. Podle provozovatelů hotelů a turistických služeb je návštěvnost vyšší než na začátku letních prázdnin a vzrostl také zájem o půjčování elektrokoloběžek a elektrokol, potvrzuje Jakub Janda ze sportovního resortu Černá Hora Pec.
4: Je pro každého komfortnější a příjemnější, když si rezervaci udělá online nebo lístek si koupí online. Tu nákupní cestu máme odladěnou, tak aby člověk nemusel stát ve frontě, u pokladny, kdekoliv.
2: Do výklenkové kaple ve Vojanových sadech na Malé Straně v Praze jedna technici umístili opravenou barokní sochu svatého Jana Nepomuckého. Pískovcovou plastiku od sochaře Ignáce Františka Placera vrátili na původní místo restaurátoři Galerie hlavního města. V depozitáři byla kvůli špatnému stavu 35 let, řekla nezávislá místostarostka Prahy 1 Kateřina Klasnová.
5: Návrat z restaurovaného díla na původní místo se uskutečnil po dohodě Galerie hlavního města Prahy s naším odborem životního prostředí. Věřím, že toto vzácné dílo zůstane nedílnou součástí parku a lidé k němu budou přistupovat s respektem.
1: Více zpráv z domova i ze světa najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: Počasí.
2: V Čechách bude oblačno až zataženo, četné přehánky a bouřky i silné. Na východě bude slunečno, oblačnosti tam bude přibývat až později od západu. Nejvyšší teploty 27 až 32 stupňů, na východě ještě 32 až 37 a v 1000 metrech na horách většinou kolem 24, a meteorologové dál varují před velmi silnou či extrémní zátěží teplem.
0: Doprava.
2: Na D11 směrem od Prahy chystají omezení mezi 25. a 35. kilometrem. Jezdí se jen jedním pruhem. Na začátku omezení se brzdí do zastavení, ale kolona je krátká. Opatrně na stém 32. kilometru D3 směrem od Prahy v odstavném pruhu chystají odtah nákladního auta. A na příjezdu do Prahy po D7 se zdržíte 10 minut před omezením u ruzyňského letiště. To byly zprávy, opět předávám slovo do vedlejšího studia, které voní hostinou.
6: Ano, je pravda, že už to tady voní, protože, jo, jak řekl
7: tady
6: Josef...
7: ještě ne.
6: Ale jo, voní to.
7: Nevím.
6: Tak ty máš, ty jsi trošku nemocná, tak ty máš...
7: Já jsem nemocná.
6: Máš plný nos, myslím?
7: No, to, o tom taky nevím.
6: Voní to až sem. Je to připraveno až na 7:20, protože včera řekla Regina mu předevčírem, že máme dnes vaření, retrovaření, tak jsem udělal levné jídlo.
7: A ty teď po tom měsíci dovolené máš nějak jako hluboko do žlabu?
6: Nebo? Ne, jsem chtěl udělat prostě skromnou snídani. Tak, jak se jedlo.
8: To byl oběd, ale ne?
6: I večeře.
8: I večeře.
6: I večeře. Ale pojďme
7: ono hodně zbyde, to je pravda.
6: Tak pojďme k tématu, které připravil Pavel Prouza. Možná jste si všimli při rentgenovém vyšetření, že vám lékař už někde nedává tu ochranou zástěru před tím zářením. Jestli je to nový trend, nebo jsou zástěry nedostatkovým zbožím, to tento problém rozlouskne právě za chviličku Pavel Prouza. Ale možná jste si toho taky všimli, že jo? Ty jsi říkal, že jsi byl teďko na zubech, na rentgenu.
8: Ano, no, tam a předpokládám, že ty kliniky by měly na zástěry třeba. Mm-hmm. Nebo no, tak... minimálně olověnou vestu.
6: Olověná vesta, že jo? To je vlastně olověná vesta. Mě, když jsem dřív chodíval na rentgeny, nebo byl jsem kdy na rentgenu, tak jsem si říkal, to je zvláštní, že ti dají tu vestu, že jo, všechno, všechno. A on ještě odejde do jiný místnosti.
8: No, oni všichni, oni vyklidějí tu budovu. No,
6: jako velmi depresivní teda.
8: Je, no, to máš
6: tak pravdu. Jo, tak za chviličku.

0: Olověná zástěra, která má chránit před rentgenovým zářením, se při vyšetřeních pomalu stává zbytečností. Stojí zatím totiž nové poznatky vědců, které ukazují, že přínos této vesty je minimální a v některých případech dokonce může škodit. To znamená, efekt je přesně opačný. Podrobnosti si řekneme s Pavlem Prouzou. Pavle, dobré ráno.
1: Pěkné ráno.
0: Je to tedy tak, že zástěrám definitivně odzvonilo?
1: Olověné zástěry se do praxe zavedly v době, kdy byly technologie méně přesné a lékaři měli obavy z účinků záření. Bylo to už dávno, mezi 20. a 50. lety minulého století. Tehdy se důraz kladl především na ochranu reprodukčních orgánů, protože se lékaři obávali neplodnosti. Dnes víme, že dávky používané při běžných rentgenových vyšetřeních jsou výrazně pod prahovými hodnotami pro vznik neplodnosti. Třeba efektivní dávka při vyšetření hrudníků odpovídá zhruba 2 až 3 dnům přirozeného ozáření z prostředí. 10-hodinový mezikontinentální let staví člověka srovnatelné nebo i vyšší dávce záření než několik rentgenových snímků hrudníku. Takže od používání ochranných vest se ustupuje.
0: No, v úvodu dokonce padla věta, že vesty škodily.
1: Ano, upozorňuje na to Ministerstvo zdravotnictví. Podle něj je přínos stínících pomůcek minimální a v některých případech mohou dokonce zhoršit kvalitu snímku nebo vést ke zvýšení radiační dávky. Negativa tak přebyla jejich pozitiva, jak zdůrazňuje ministerstvo, a přidává vysvětlení. Moderní digitální přístroje pracují s výrazně nižšími dávkami a zároveň si je sami regulují. Právě tady vzniká problém. Pokud ochranné stínění překryje oblast systému, který průběžně upravuje dávku záření podle toho, kolik ho tělo pacienta pohltí, systém vyhodnotí pacienta jako silně zeslabujícího a automaticky dávku zvýší. Pomůcka, která má chránit, tak může zapříčinit vyšší ozáření. Když zase zástěra překryje důležitou oblast, snímek se musí opakovat. V takovém případě pacient dostane rovnou dvojnásobnou dávku.
0: No, teď mě něco napadá. Jestli ty vesty tedy vůbec fungují, Pavle?
1: No, tak to je výborná otázka, Dalibore. Ochrana, kterou zástěry slibují, ve skutečnosti téměř nefunguje. Rozptýlené záření vzniká přímo v těle pacienta a šíří se uvnitř, takže vnější stínění má jen omezený efekt. Současné přístroje jsou navíc natolik dobře konstrukčně stíněné, že mimo hlavní směr vyšetření uniká jen minimum neužitečného záření. Například dávky na rozmnožovací orgány při vyšetření pánve jsou dnes na úrovni 1 až 2 % toho, jak tomu bylo dřív. Ale samozřejmě ovšem rozhodují pacienti. V jejich myslích se stále drží představa, že bez ochranné zástěry podstupují zbytečné nebezpečí. Vnímají to jako porušení zvyku a často je napadne, jestli náhodou pan doktor nezapomněl. Takže ochranou vestu vyžadují.
0: No a co na to lékaři? Dávají ty vesty pacientům, i když už vědí, že třeba k ničemu nejsou?
1: No, záleží, jak k tomu jednotlivá pracoviště přistupují, a je to rozdílné. Pacienti často namítají, že jinde zástěru dostali. To jejich nedůvěru ještě posiluje. Roli hraje i úroveň vzdělávání personálu a rychlost, s jakou jednotlivá zařízení zavádějí nová doporučení do praxe. A pak tu je i tlak některých lékařů, například ortopedů, kteří stále trvají na tom, aby bylo ochranné stínění při vyšetření použito. Třeba u některých stomatologů vesty přetrvávají navzdory tomu, že jejich použití u dospělých pacientů není považováno za nutné. Jde ale o zvyk a hlavně o pocit bezpečí. Z pohledu odborníků hraje klíčovou roli komunikace. Zástěra totiž v mnoha případech plní už jen psychologickou funkci. Zástěry by tak podle odborníků měly z běžných vyšetření u pacientů postupně zmizet. Jedinou výjimkou zatím zůstává doprovod při rentgenu. Například rodiče přidržující dítě musí ochranné pomůcky používat i nadále. Tam je to dané legislativou.
0: Krucifix, to už přece ví každej, že vestičky se letos nenosejí.
1: Ano, ano, je to tak.
0: Leda, že tedy by připomínali jistý vizuálně předmětný kontrapunkt dnes té známé paranoické kompozice famozního Salvatora Dali. Ale já stejně nevím, jak tam Madame Curie na to přišla. Přitom je to jenom žena. To byl Pavel Prouza. Děkujeme.
1: Taky děkuju a naslyšenou.
0: Gusta Prouzu ve 4. Měšťanský.

0: 7 hodin 18 minut, posloucháte naše ranní vysílání. My jsme tady vedli nějaké debaty na téma rentgenové záření, respektive olověné vesty, ale teď se přesuneme někam úplně jinam. My se přesuneme do velké minulosti. Já jsem dostal za úkol uvařit nějaké retro jídlo, ale nešel jsem cestou kuřecího plátku z broskví a se sýrem nebo něco takového. Ne. Našel jsem doma takzvaně CDD, že jo? Bylo to CDDčko klasické. A co dům dal? A vyšel mi z toho luštěník.
1: Mm-hmm. No, to mám taky jednoho doma. Syn se zamiloval do křížovek předevčírem.
2: To dělá dobře, chlapec, jinak se rozvíjí mentálně. Mimochodem, ty máš i retro na triku.
0: Mám.
2: To je úplně ideální.
0: Já jsem úplně dnes retro. No a když už jsme u toho retra, tak si dáme Valdemara Matušku, ne? Jo?
3: Holky, já mám všechny rád.

0: Ano, vyšel nám luštěník. Milí posluchači, je to vlastně princip, že najdete doma třeba nějaké luštěniny, spojíte je ještě s jinými luštěninami, potom vám do toho jde ještě rýže a třeba trocha pohanky. Všechno to svaříte v zeleninovém vývaru.
1: Takže je tam pohanka?
0: No, je, když jsme říkali, jo, že tam je trochu pohanky.
2: Trošičku, tam je. Trošičku.
0: Takže tím pádem to neochutná.

0: olová polívka, nebo děláme třeba teď taky dost často chili con carne, tam patří, dokonce tam dávám dvoje fazole, ty červené i ty bílé. U nás se to jí hodně.
1: Jo, ale třeba
2: tak ochutnáš.
1: Hrachová kaše. Ale Regina nemůže pohanku, ona jí naskáče potom taková
0: vyrážka.
1: Taková takzvaná pohanková vyrážka. Ale není tam tak cítit ta pohanka, ne? Pavle.
3: Je to dobré, je to chutné a myslím si, že je to jako jemně pálivé a to by měla být ta pohanka.
1: Ne, to ne.
0: Takhle. To je paprička.
2: Pavel začal hodnotit nejdřív tím, že řekl, no, je to takové zvláštní. Pak, je to takové jako nevýrazné.
3: Je to zdravé.
2: Řekl jsi nevýrazné, ale s tím pálením, prosím vás. Uprostřed je čili paprička. Taková větší, ona je velká jak kapie. Ne? A já ti něco řeknu. To máme, pěstujeme doma na balkóně. No. Ale ona je taková jako středně. Ne, já vám něco řeknu. Já jsem měl sousto, které je vzdálené půl metru od toho. A teď čili papričky ještě teď mě pálí ústa. Takže
1: ona je jemná právě. No.
2: To bych řekl. No.
3: Takže není třeba dochucovat kečupem nebo hořčicí.
1: Ne, to určitě ne. A ty jsi řekl správně půl metru, protože já jsem včera trošku to přepísk a těch pekáčů, z nich jeden jsem přinesl, máme doma ještě 7, takže bude jíst asi patrně i okolí a sousedé. Ale mě to třeba chutná, fakt mě to vůbec nevadí.
2: Ale mě taky. Já jsem měl trošičku strach, šel jsem k tomu s takovým jako despektem, ale musím říct, že cítím tam vývar, asi si vařil ve vývaru.
1: Ano.
2: Já tam cítím cibuli, která tam není, což je dobře. A cítím tam ještě nějaké koření, něco do toho přidával. Co to
1: jenom
2: přidával?
1: Pepř je tam.
2: Fakt?
1: No, opravdu tam jenom pepř. Ale ještě jsem chtěl říct jednu věc. Má to velkou výhodu. Máš 7 pekáčů, nají se 40 lidí a celé to stálo 16 korun, takže...
2: Plus elektřina, kde 20, že jo?
0: Jestli ty nemáš nějaké takové schopnosti, nějaký takový mentalista, víš, iluzionista, že jako tam cítí cibulku, která tam není. Koření, které tam není. To má možná celé nějaká jako chiméra.
1: No
0: ty
1: čas...
0: vaříš teda s takovou fantazí.
2: No, anebo ti chci udělat takovou radost, že jsem se to vyvyslel. Ale musím říct, že luštěniny jsou zdravé. Ty jsi mě požádal už včera, abych měl čas najít v kalorických tabulkách nějaký poměr tedy výživový. Hele, čočka nevařená, přátelé, na 100 gramů 340 až 350 kilokalorií, to znamená přepočteno na kilojouly, tak krát 4, ale vlastně docela dost.
1: Jenom ovšem, se nevařená se trošku špatně jí.
2: To jsem zkoušel a bolí to. Ale ve chvíli, kdy uvaříte, 120 pouze kilokalorií. Cizrna 120, fazole 100, hrách 100. Pohanka tady už není, ta podle mě jde do mínusových hodnot.
1: No, pohanka... je prostě, my tak z Valašska, no, prostě jsme na to zvyklí, na tu pohanku, no.
2: Ale jo, my jsme s ní omítali většinou. Ona byla levná a držela.
1: Důležité, že Pavlovi to chutná a že mu ta pohanka krásně pálí, což jsem spokojen. Tak děkujeme moc krát. Tak jo, tak luštěník se úplně nepovedl, ale nevadí.
2: Povedl.
1: Já jsem na to dal ještě mozzarellu, aby se to zapeklo a Regina ještě dodala. No, ta taky nemá žádnou chuť.
2: No, to je pravda, že mozzarella vlastně...
1: Mozzarella má výraznou chuť.
0: Výraznou.
2: Ne.
0: Tu, co koupíš. To si pleteš žnívou, ne?
2: Nebo s hermelínem, ne, fakt. Toto.
0: Mozzarella.
2: Ale já jsem teda udělal zapečené brambory s brokolicí a s goudou, se sýrem.
0: Kdybyste a já jsem včera dělala ovocný krambl. To vám povím.
1: A teď jako
2: škoda, že nemůžeme ochutnat.
1: Teď se tady budeme trumfovat, jo. Já jsem tady pro vás udělal prostě 17 kilo jídla.
0: No, já jsem toho taky udělala hodně, takže můj muž říkal, vem to klukům.
1: Hejda.
2: No, v pondělí? V pondělí bude oběd.
0: Já vám to donesu, ale ještě musí počkat. Se. Do úterka.
1: Tak dobrou chuť.

0: Hlas umí nejen pozvat na koncert nebo do divadla. Přináší okamžité zážitky i probouzí vzpomínky. Provází nás světy dosud nepoznanými. Rozvíjí fantazii. Hlas vykouzlí úsměv, někdy zase slzy dojetí. Zůstává, i když sál je už dávno prázdný. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
1: Zažijte komfort, který nezná hranice. Užijte si pohodlnou jízdu moderními vlaky Českých drah do zahraničí. Jezdíme na Slovensko, do Maďarska, Rakouska, Německa a od léta i do Dánska. Jízdenku si pořídíte jednoduše v aplikaci Můj vlak nebo na cd.cz. České dráhy. Milujeme vlaky. Zamilujte si je taky.

0: Bylo 7:30.
1: Český rozhlas Dvojka. Zprávy.
0: Dobré ráno. V korupční kauze nákupu urychlovačů za 160 milionů korun v pražské nemocnici Bulovka je obžalováno 5 lidí a jedna právnická osoba. Oznámil to žalobce Zdeněk Matula. Jeden člověk je podezřelý z přijetí úplatku, ti další pak ze zjednání výhody při zadání veřejné zakázky, z pronevěry anebo zmaření spravedlnosti. Poslední obžalovaný a právnická osoba pak trestnému činu měli napomáhat. Česká národní banka odpoledne oznámí výši základní úrokové sazby. Podle komentářů členů bankovní rady patrně zůstane na úrovni 3,75%. Hlavní obavou centrálních bankéřů je možné zrychlení růstu cen. Podle statistiků se celková úroveň inflace drží na hodnotě 1,7%. Hasiči na Vysočině vyjížděli večer kvůli bouřkám k více než 60 událostem. Nejčastěji museli odstraňovat popadané stromy a větve na silnicích. V Třebíči pomáhali na několika místech i s očerpáváním vody a přes Vysočinu teď přechází další série bouřek. Od srpna jsou do oficiálního katalogu pracovních pozic zapsáni tzv. Peer pracovníci. Mají na základě vlastní prožité zkušenosti pomáhat lidem ve složitém období, tím mohou být například závislosti, propuštění z vězení anebo psychické nemoci. Nová pozice ale čelí kritice ze strany zdravotnických odborů kvůli nedostatečnému vymezení kvalifikačních požadavků. Lidé po celém Japonsku i světě si dnes připomínají 81. výročí svržení atomové bomby na město Hirošima. Puma nazvaná Little Boy zabila až 140 tisíc lidí, většinou civilistů. Útok na Hirošimu a následný úder na město Nagasaki ale také uspíšili japonskou kapitulaci a konec druhé světové války na Dálném východě. Organizace Spojených národů vyzývá, aby se nic podobného nikdy neopakovalo.
1: Počasí.
0: V Čechách bude oblačno až zataženo, četné přehánky a bouřky i silné. Na východě bude slunečno, oblačnosti tam bude přibývat až později od západu. Nejvyšší teploty 27 až 32 stupňů, na východě ještě 32 až 37 a v 1000 metrech na horách většinou kolem 24. Meteorologové dál varují před velmi silnou až extrémní zátěží teplem.
1: Doprava.
0: Na 9. kilometru dálnice D4 směrem na Prahu chystají stavbu přemostění, jezdí se jedním pruhem, v koloně se zdržíte 20 minut. Na D11 směrem od Prahy chystají omezení mezi 25. a 35. kilometrem, i tady se jezdí jen jedním pruhem a teď je tam kolona do 10 minut. A opatrně na silnici číslo 3 mezi Senohraby a Mirošovicemi, na vozovce je sražená srna. To byly zprávy, ranní proud Dvojky pokračuje.
2: Dobré ráno, milí posluchači, teď se přesuneme na ostrov Korfu, protože tam prý existuje způsob, jak mít každé ráno dokonalý přehled o tom, co se na ostrově děje, aniž by člověk otevřel noviny nebo zapnul telefon. Já myslím, že to budou kouřové signály, co myslíš ty?
3: To budou nějaké specifické řecké sociální sítě.
2: Ne, pozor, ne, bez zapnutí telefonu.
3: No právě, specifické řecké
2: sociální sítě. Jo, specifické, a jo, takhle. Tak to jsem teda zvědav. Více nám řekne Pavla Smetanová už za chviličku. Teď si dáme klasiku.
3: Klasika se neomrzí nikdy.
2: Že ne?
3: Jo, ty myslíš tuhle klasiku?
2: No důležitým.
3: Elánovou.
2: Žít prostě mít. Elán.

0: Život na řeckých ostrovech se v mnohem liší od toho našeho a některé místní zvyky člověka doslova překvapí. Jeden z nich souvisí s takovým úplně obyčejným ránem a vypovídá o Korfu možná víc než turistický průvodce. Více si řekneme s Pavlou Smetanovou, ale než se s ní spojíme, tak já jsem říkal, že aby se na ostrově roznesla nějaká zpráva, tak já říkám kouřové signály, jako za starých časů, že Regina říkala specifické sociální sítě, ale pozor, nezapínáme telefon a nečteme noviny. Tak jakým způsobem se může šířit, Jakube, nějaká informace nebo nějaká situace?
1: Já bych bubnoval z kopce na kopec.
0: Bubny nebo jako
2: kouřové signály.
1: Starý telefon.
2: Na Pavlači.
1: No, aby tě slyšeli dál, víš. Když chceš oslovit vedlejší vesnici nebo jim dát nějaký signál, tak z Pavlače nevím.
0: No, já nevím, jestli z Pavlače, ale každopádně Pavla je s námi ve vysílání. Dobrý den, Pavlo.
3: Dobré ráno.
0: Tak vy říkáte, že na Korfu člověk nepotřebuje denní tisk ani internetové zpravodajství?
3: To je pravda. Když si ráno trochu přivstanete, což každému vřele doporučuju, tak tady se všechno dozvíte hned po ránu. Některým stačí jenom si zajít tady na náměstí nebo na náves do kavárny. Mimochodem, tady se kavárny otvírají už opravdu v brzkých ranních hodinách. A tam si samozřejmě všichni všechno řeknou. V mém případě stačí zase jít na ranní procházku, tam potkáte sousedy, rybáře, pejskaře, prodavače, ovoce, zeleniny známé a každý přihodí nějakou tu novinku. No a pak samozřejmě můj nejlepší zdroj informací je plavání s ranními plavci v moři.
2: No, takže sociální sítě.
0: Ano, takové speciální sítě, ano, doufám, že se při tom plavání nezamotáte do nějaké sítě, ale je to jako ve filmu Adela ještě nevečeřila, to vědí, u nás se všechno rozkecá. No. Je to takhle?
3: Je to tak, no, je to...
0: Takhle to prostě probíhá.
3: Takhle to probíhá, protože vlastně v tom moři se každé ráno scházejí hlavně místní lidé, nejen ovšem. Někdo plave, jiný jen tak postává po pás ve vodě, povídá si a ty skupinky se tak jako různě spojují a rozcházejí a ty informace opravdu putují od jednoho k druhému. Takže když si mezi nimi zaplavete tam a zpátky, zachytíte neuvěřitelné množství novinek a informací. Takže já občas bych jen tak jako někdy ráda plavala a nepovídala si s nikým, ale nakonec mě zastaví prostě tam protiplavoucí babička a řekne mi, já vlastně některým těm babičkám říkám bojky, protože oni některé jsou hodinu v moři na tom samém místě. Takže někdo mi začne říkat jako místní novinky, pak se připojím ke skupince cizinek, které mi zase řeknou něco ze světa. A tuhle mě jedna paní viděla přicházet, ta z těch bojek, a měla pocit, že už z dálky, že moje šaty byly lepší a trochu kratší. A hnedka mi řekla, že je švadlená a mám jí zítra ty šaty donést, že mi je prostě upraví, zkrátí. Takže takhle jako můžete vyřídit i různé pohledávky, no a právě třeba od bojek se dozvím spoustu tradičních řeckých receptů. Já jsem vás před chvilkou poslouchala, jak jste mluvili o luštěninách. Vy jste vlastně naprosto uráželi luštěniny, to vůbec nechápu. Protože kdybyste se chodili ráno koupat se mnou, tak byste zjistili úplně, nebo jako se dozvěděli skvělé recepty a zjistili byste, že luštěniny můžou být úžasné. Třeba já je tady v Řecku miluju, ale musí si prostě umět dobře udělat. Takže máte pravdu, je to prostě taková živá sociální síť bez mobilu a bez internetu.
0: Já jsem jenom chtěl říct, Pavlo, že luštěniny urážely ostatní. Jo? Já jsem to vazil a naopak já jsem je jedl, takže já se s tímto názorem nestotožňuji, prosím.
3: Tak to jsem ráda, tak no, to jsem zachytila až pozdě.
0: To se zachytila pozdě.
3: Já jsem slyšela jenom to urážení.
0: Ano, to bylo mé okolí, prosím, jo. Takhle musím se vymezit.
3: Dobře. Budíš vám odpuštěno.
0: I Jakub Kaloč je vyděšen.
1: Ne, ona mě chválil.
0: Ona, paní Regina, má problém s pohankou, to je celé.
2: A tohle není luštěnina, ne? To je obilovina.
0: No, ale obecně, že jo.
2: Ale
0: no.
2: Teď jsem říkala, že děláme i čili kolkarné, hrachovou polévku.
1: Pavli, neposlouchala si jinou stanici.
0: Já si taky myslím, že to byl Český rozhlas Zlín.
3: Já jsem jenom zaslechla, že jako jsou takový bez chutě nebo něco, tak jsem jako říká, neurážejte luštěniny.
0: Jo, to říkal Pavel Chour.
1: Jo, že jsou nevýrazné.
2: No, to byl jeden konkrétní, ale pokrm.
0: To byl jeden konkrétní chour. Ale teď nám řekněte, co se všechno během tohoto zvláštního zpravodajství člověk může dozvědět. Dá se říct, že to nahradí všechny běžné zprávy?
3: Ano, fakticky to nahradí. Prostě někdo vám řekne, tady míst, aspoň lokální zprávy, někdo vám řekne, kde včera hořelo, druhý zase, kde se koná panýry, tedy místní slavnost. Pak se dozvíte, že večer v parku je koncert a že u Větrného mlýna se každý den v 5 otvírá vnitřní prostor, kde je výstava, dovíte se, kdo umřel, komu se narodil vnouče, zjistíte taky, kde se nacházejí medúzy, co funguje na popálení, kde je dobrá taverna, kde jídlo zdražili, a nebo kde naopak se zkazila, jako, nebo už není tak dobré jídlo, potom samozřejmě všechny informace o počasí. Ale já jsem se vám třeba taky dověděla, co by můj syn měl udělat, když žije v cizině a nechce ztratit rok řeckou vojnou, která je tady povinná a bude se sem muset vrátit, což je samozřejmě otřesné, takže to mi řekly ty cizinky, které mají syny, kteří odešli prostě do zahraničí, nebo například, že se v září koná benefiční plavání z Albánie na Korfu, v té asi 3-kilometrové úžině. To je strašná škoda, že jsem se o tom dozvěděla takhle až po uzávěrce. No a zatímco já plavu, tak můj manžel jako mezi tím jde k tomu místu, kde já plavu, ale vychází vždycky o něco později a povídá si s chodci, takže diskutuje s nima různé nemoci a takové ty drby, které prostě drby o lidech, které prostě znají s těmi ranními chodci už od školky. Takže já potom, když přijdu domů a s manželem společně snídáme, tak si ještě jako navzájem řekneme, co se kdo dozvěděl a doplníme si chybějící informace a tím pádem nemáme vlastně potřebu si zapínat ranní zprávy, protože už víme víceméně vše. Hmm.
0: No to je vlastně dobrý způsob. To je perfektní úplně. To my to tady zavedeme asi taky.
3: Já myslím, zrovna u vás.
0: Ano, že jo, tady zrovna u nás. Tady můžeme šířit informace.
3: V tom vašem pracovním prostředí víte stejně všichni všechno, takže...
0: Ano, to máte pravdu. Pavlo, tak moc děkujeme za krásné ranní probuzení. Mějte se hezky.
3: Vy se taky mějte hezky, nashledanou.
0: Tak to byla Pavla Smetanová.
1: My bychom takové bojky taky přivítali.
0: A hlavně ty jsi z té Albánie mohl přeplavat na ostrov Korfu.
2: Zapadlo.
1: No to už jsme se chystali, já už jsem měl plavky na sobě.
0: Jo.
1: Akorát okolnosti změnili.

0: Ranní dvojka.
1: Jak bude?
2: Ano, tak teď jsou ty informace zejména v souvislosti s tím počasím, které tedy prožíváme, velmi důležité, jako prosil opravdu o zvážnění. Mm-hmm. Protože se něco někde změní, ale ne úplně všude.
3: Ne úplně všude zatím. Já si myslím, že ten dnešní den bude takový zlomový, co se týká teplot. Teď ještě teploty mezi 20 až 26 stupni Celsia. Opravdu nejtepleji Brno a tady střední Čechy a prší ale už v jižních Čechách, nebo mělo by na Vysočině, částečně i v Pardubickém kraji, což je dobře. V Čechách ještě zataženo, na mnoha místech už se objeví déšť, nebo přehánky mohou být doprovázené i bouřkami místy silnými a meteorologové nevylučují ani kroupy. Jak budou veliké, to opravdu nevím, ale i malá kroupa může nadělat neplechu, tak se na to zkuste připravit. Teploty 27 až 32 stupňů v Čechách, na Moravě 32 až 37, na Moravě ve Slezsku tam ještě zůstane jasno nebo polojasno, ale ono se to v noci změní, že polojasno bude v Čechách během noci, na Moravě a ve Slezsku by mělo začít pršet a ty teploty klesnou výrazně, 21 až 17 ty noční, na západě a severu Čech dokonce kolem 14 stupňů. No a ten zítřek, přátelé, už kolem 30 stupňů na Moravě, tady k 27. Občas zaprší, takže se to vrátí, řekl bych, ty teploty do normálu a klesnou opravdu až o 10 stupňů místy. Tak já jsem docela rád.
4: Jo, určitě, trošku si odpočineme.
3: Odpočineme, ten déšť česky spláchne prach, jak já říkám, neustále a možná začnou více růst houby. Mhm. Tak nebylo to úplně na houby.
2: Ne, nebylo. Já jenom teď přemýšlím nad tím, o čem je písnička Kdysi dávno chtěl jsem lítat, Petra Reska, jmenuje se Modrázem, protože nám je to patrně písnička igelitového pitlíku, který dnes odletěl, aniž já jsem si nevšiml, že by tam bylo nějak větrno, ale Pavel Chour šel po Žižkově dnes do práce.
5: Já jsem šel, seděl jsem na lavičce a sníděl jsem a náhle jsem znesl ten igelitový sáček a odletěl někam úplně někam jinam pod jinou tramvaj, tak už jsem ho potom nedoháněl.
3: To jsi udělal dobře, ono, protože u lisáčku skočit pod tramvaj.
2: Pane Pavle, jestli se můžu zeptat, vy jdete ráno z domu sem do práce?
5: Já jdu nejdřív na tramvaj, pak přestupuji na Olšanských hřbitovech a tam mám teď 4 minuty na to, abych pojedl část svačedy, abych se trošku zaplnil žaludek a to byla ta chvíle, kdy mě odletěl ten sáček.
2: Jo, a vy sedíte na lavičce?
5: Sedím na lavičce, no. Sedím a
4: já jsem si to teda taky představovala jinak, že Pavel vyrazí třeba o hodinku dřív, najde si nějakou pěknou lavičku v parku, tam si rozloží ubrus, vajíčko,
3: kempingovou sestavu. No,
4: a posnídá hezky. Tak to ne. Tak to je na zastávce vlastně.
3: A to byl tvůj sáček, Pavle?
2: Píseň igelitového sáčku.
3: Kdy

0: My víme, že to není písnička, která se týkala igelitového sáčku, ale chtěl bych se tady rovnou zeptat, protože Alici Aronové po 8 hodině tu otázku položím, ale logicky ona bude odpovídat jinak. Připravila mi, budeme se povídat o filmu 6 gramů, připravila mi otázku, že včera byla premiéra, jaká byla atmosféra v sále? To mě navedlo na dvě myšlenky. Jedna je taková, že ty si říkala, že tam bylo nedýchatelno, to asi Alici připomeneme. A potom ten příběh...
1: A byla tam ale jako báječně jako pobavená atmosféra. Ano. Sáhl burácel smíchy.
0: Ale to nebylo při jedné prezentaci filmu Spider-Man, kde se přihodilo něco jiného. Trochu to souvisí tedy s tím luštěninovým tématem, které jsme tady otevřeli.
2: Držím palce, Regi.
0: Pokus se to přečíst... Nějak?
1: Tak jak to je? Ne.
0: No to nevím, jestli
2: ne.
0: Možná ten konec jenom.
1: Dobře.
0: Myslím ten konec přešti tak, jak je, ale vysvětli nám, k čemu tam došlo.
1: Co se také může stát, když se vyrazíte do kina? Na promítání Spider-Man Brand New Day v Kolumbii asi dorazil i Hulk. To je takový ten záporák zelený, co když se rozčílí, tak všechno mlátí hlava nehlava, všechno rozbije a jinak je to ale takový mírumilovný pan profesor, pokud v něm nedojde tady k té explozi hněvu. Podle zpráv jeden z diváků vypustil v sále tak intenzivní plyny, že ostatní diváci museli sál opustit. Vrchol záporáctví. Ale zážitek z filmu asi celkem na nic.
0: No, napřed.
1: Nebo napřed.
2: To se stane, no.
0: To se stane, no, ale že museli evakuovat celé kino.
2: Celý sál.
0: Celý sál, tak k tomu včera naštěstí nedošlo.
2: Třeba to bylo malé kino.
0: Myslíš mini kino?
2: Tak v IMAXu to si nedokážu představit třeba.
0: Ne, ale že ta... Dobře, tak jo, tak jenom jsem chtěl říct, že ta otázka vlastně, mě to napadlo v té souvislosti s tím, co ty si mě tady četla před začátkem vysílání a otázka zní, jaká byla atmosféra v sále. Tak...
1: Ale 6 gramů doporučuju.
2: Sozivá.
1: To nemá tuhle atmosféru.

0: Moci bez nemoci.
1: Paní Ivana podstoupila vyšetření novinkovým expertním ultrazvukem a to jí zachránilo život. Díky němu mnohdy dochází k včasnému záchytu gynekologických nádorů a následné možnosti volby prvotřídní léčby. O tom všem si budu povídat také s profesorkou Danielou Fischerovou, expertní sonografistkou z Centra onkogynekologického expertního ultrazvuku Kliniky gynekologie, porodnictví a neonatologie První lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Všeobecné fakultní nemocnice v Praze.
0: Moci bez nemoci.
2: Ve čtvrtek po 18. hodině na Dvojce.
3: Bylo 8 hodin.
0: Český rozhlas Dvojka. Zprávy.
3: Úroda sadařů bude výrazně nižší oproti normálu a v Jeseníkách přibývá vlků, pohybují se tam dvě smečky. V Čechách bude oblačno až zataženo, místy přehánky a bouřky i silné, na východě zpočátku ještě slunečno. Nejvyšší teploty většinou do 32 stupňů, na východě až 37. Dobré ráno vám přeje Josef Maršál. Ovocnáři ve Zlínském kraji v letošním roce sklidí asi jen čtvrtinu obvyklé úrody. Například v ovocných sadech ve Žlutavě na Zlínsku jarní mrazy a nynější sucho poničili 80% švestek a 75% meruněk. Podobná situace je i v ekosadech v Komně na Uherskobrodsku, popisuje jejich majitel David Ryšavý.
4: Začátkem roku nám vlastně mrzlo, což nám poškodilo zhruba polovinu sadů. A z toho, co zůstalo, tak dost teď začalo opadávat právě v rámci sucha. Když budeme počítat i ten mráz a to sucho, tak oproti nějakým standardním rokům to bude čtvrtinová úroda.
3: Podle šéfa České ovocnářské unie Martina Ludvíka by celorepublikově měly být výnosy oproti dlouhodobému průměru zhruba poloviční. Policisté našli tělo 28-letého muže, kterého hledali od úterní silné bouřky na jezeře Most. V tu dobu tam byl na paddleboardu. Po druhém pohřešovaném se stále pátrá. Na jezeře bylo celkem 6 lidí, 4 se podařilo včas zachránit. V Česku přibývá pěstitelů technického konopí a roste i výměra. Potvrzují to data Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského. O úrodu mají zájem zahraniční zpracovatelé. Konopí se téma nízký obsah psychoaktivních látek, přesto pěstování plodiny v Česku podléhá kontrole, řekla mluvčí ústavu Petra Hrabčáková.
5: V oblasti zemědělských podpor provádí UGZUS na základě prověření Státního zemědělského intervenčního fondu úřední kontroly pěstitelů z technického konopí. Součástí těchto kontrol je zejména odběr vzorků rostlin za účelem laboratorního stanovení obsahu tetrahydrokanabiolu neboli THC.
3: Už druhou generaci mláďat vyvedly vlčí smečky v Jeseníkách. V chráněné krajinné oblasti jsou teď dvě stálé skupiny. Ochránci přírody je sledují pomocí fotopastí. Jedna ze smeček má centrum svého teritoria v okolí hory Praděd, řekl Vít Slezák z Agentury ochrany přírody a krajiny.
6: Lidi se určitě vlku bát nemusí. Chápu, že to může způsobovat problémy některým chovatelům, ale je potřeba se na to dívat i tak, že ten vlk tady opravdu v té přírodě plní tu roli toho vrcholového predátora. Ta příroda to evidentně potřebuje a je vidět, že to funguje.
3: Stát v současnosti proplácí škody způsobené vlkem a podporuje také chovatele ve výstavbě ochranných opatření.
2: Více zpráv z domova i ze světa najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: Počasí.
3: V Čechách bude oblačno až zataženo, četné přehánky a bouřky i silné. Na východě bude slunečno, oblačnosti tam bude přibývat až později od západu. Nejvyšší teploty 27 až 32 stupňů, na východě ještě 32 až 37 a v 1000 metrech na horách většinou kolem 24. Meteorologové dál varují před velmi silnou až extrémní zátěží teplem.
0: Doprava.
3: Na 9. kilometru dálnice D4 směrem na Prahu chystají stavbu přemostění, jezdí se jen jedním pruhem a v koloně se zdržíte už déle než půl hodiny. Na D11 směrem od Prahy chystají omezení mezi 25. a 35. kilometrem, jezdí se také jedním pruhem a kolona tam stále narůstá, už je taky na půl hodiny. A na příjezdu do Brna po D1 směrem od Prahy vázne provoz, pomaleji pojedete od stého 82. kilometru k omezení na stém 90. Šestém. Zprávy končí po nich finále Rána na Dvojce.
7: 8 hodin 4 minuty, čtvrtek 6. srpna. Probudili jste se do dalšího relativně dost teplého rána, ale už víme od naší rosničky, že se to trošičku bude měnit a teploty klesat budou, i když upozornění Josefa Maršála je pořád velmi důležité. Napsal nám třeba Honza hezký e-mail. Zdravím vás na dvojku, milá trojko. Stále vám něco píšu, zase mažu. Neboť mi to přijde blbé. Ne, to je dobrý. Posílám velký pozdrav, protože mě bavíte. Děkujeme, vy jste nás taky pobavil, Honzo. A za chviličku tedy půjdeme do kina. Alice Aronová se s námi spojí a popovídá nám o filmu 6 gramů, který už tady chválila Regina Kvitoňová, a i podle reakcí, které je možné někde dohledat, tak je to opravdu při podlouhé době vynikající česká komedie.
8: Právě, ono někdy člověk má trošičku obavy jít na českou komedii, že se třeba moc jako nepobaví, že to bude takové příliš decentní a uměřené, až to třeba nebude ani vtipné, ale to není případ tohoto filmu. Pokud máte rádi černý humor, až takové jako tarantinovského ražení třeba, tak směle vyrazte. Hudba je tam taky dobrá. Ondřej Brouzek.

0: je to tady, jsme ve spojení s Alicí Aronovou, protože včera večer proběhla slavnostní premiéra komedie 6 gramů. Bylo to v Lucerně a já Alici, kromě toho, že jí zdravím, Alice, dobrý den.
1: Dobré ráno.
0: Dobré ráno. Tak vám asi položím otázku, kterou už jsme si tady jaksi připravovali. Jaká byla atmosféra v sále?
1: Tak narvaná Lucerna v horkém letním večeru a dlouhý potlesk při závěrečných titulcích v závěru. Byla zde řada tvůrců hvězd, včetně scenárista a režiséra Miroslava Ondruše. Tam bych jenom připomněla, že je to 46-letý tvůrce a vlastně jde v pořadí o jeho teprve druhý hraný film po dramatu Vendetta. Takže se ještě můžeme těšit na jeho další počiny po 6 gramech. No a děkovalo se všem, mimochodem včetně gymnáziu, které to je opravdu nádherná lokace, Aloisie Jiráska v Litomyšli, vlastně, kde se celý příběh odehrává. No a o tomhletom filmu, proto asi byla tak narvaná ta Lucerna, zatím kolovala šeptanda, že po dlouhé době je to česká komedie, která konečně pobaví, proto ten velký zájem a hnedka už v úvodu můžu prozradit, protože se Regínou úplně souhlasím, my jsme se bavili královsky.
0: 6 gramů říkáte, o čem ten film tedy je?
1: Tak hlavní hrdinové, čtyři otcové, se nedobrovolně potkají v tělocvičně střední školy v uzavřeném prostoru, kam je svolá ředitelka školy poté, co se na lyžařském výcviku u jejich synů objeví sáček s podezřelým bílým práškem, kokainem neboli, to je těch 6 gramů, název snímku. A oni dostanou přesně hodinu na to, aby se přiznali, které dítě za osudný pytlík drogy může, zjišťuje se, jaké dítě dopravilo tvrdou drogu na lyžařský výcvik. No a samozřejmě každý z otců reaguje jinak, má jinou výmluvu, své dítě obhajuje, zároveň ředitelka tuší, že místní radní usilují o její místo ředitelky, kde ona úspěšně pracuje, aby spíše řekla tvrdě vládne ve škole již 20 let, doslova do písmene tvrdě. No a ta rodičovská schůzka vlastně zdánlivě takové to milé setkání na začátku se prostě promění v takové to peklo, hru o život, plnou nedorozumění, v hru o vinu i možný trest a diváky čeká opravdu řada absurdních situací, plných černého humoru, vše se odehrává v jednom zimním odpoledně a večeru, kde se tedy vše postupně vymkne kontrole. A mimochodem tvůrci včera ještě v nabité Lucerně prozradili, že prý točili v lednu, kdy bylo minus 18 stupňů. Takže já bych řekla, že tato mrazivá atmosféra se vším všudy se odrazila i ve filmu.
0: Ondřej Vetchý, Jiří Mádl, David Novotný, Martin Pechlát a Lenka Vlasáková. Je to herecký koncert?
1: Je to herecký koncert, opravdu. To, co vlastně já ocením na tom filmu, je propracovaný scénář. To je vidět, že scenárista a režisér to měl dobře vlastně připraveno. Je tam cit pro gag, je tam cit pro absurdní dialogy, cit právě pro již zmíněné herecké výkony těchto silných herců. Takže čtyři otcové, přičemž povahu každý je jiný. Vidíme zde pojišťovacího agenta v podání Davida Novotného, když má jakou báječnou paruku, takže když se na něj podíváte, tak on je úplně vlastně k nepoznání. A potom tady vidíme realitního makléře, ten je taky velmi zábavný v podání Pechláta. Vidíme zde další postavy, jako ak se chci ještě vstoupit teda do místní politiky, vidíme zde postavu městského policisty v podání Ondru Vetchého a intelektuála v podání Jiřího Mádla. Takže skostná hlavně postava i paní ředitelky Lenky Vlasákové a v roli dvojice policistů se objeví Janet Bal, Oskar Hess, takže další, sice malé role, ale již dneska uznávaných herců. Dále zde uvidíme Petra Uhlíka, Kláru Isovou. Takže i malé role jsou dobře herecky obsazeny, herci jsou přesvědčiví a je opravdu radost, aby řekla hlavně zábava se na tyto skvělé herce, na tu jejich vzájemnou chemii koukat.
0: Černá absurdní komedie bývá přirovnávána ke kultovní komedii Vlastníci, tedy tato černá absurdní komedie. Tak se chci zeptat, jako jestli právem nebo vůbec proč? To jde o to, že to je konverzační komedie?
1: No, je to tak. Vlastně ona ta první část filmu, tam se pak trošku láme vtipnými dialogy a těmi slovními přestřelkami vlastně může připomenout konverzační snímek Jiřího Havelky Vlastníci, kde právě vidíme ten střet různých povah otců, odlišných charakterů, rozdílných, aby řekla, až výbušných temperamentů hlavních hrdinů, které samozřejmě chrání své děti a dokazují jejich nevinu. A ta druhá půlka se zlomí do akčního bijáku, jak už zaznělo, v duchu Tarantinových filmů. Takže to, co diváky čeká, je to inteligentní černá komedie. Opravdu po dlouhé době žádná zbytečná romantická komedie. Takže ještě bych řekla, že je to určitě pro všechny diváky, protože je zde i postava takové temné puberťačky, která svému otci, to je Jiří Mádl, říká, že je docela fajn člověk, fajn týpeček. Takže i podobné takové ty slovní hrátky si vlastně diváci užijí ve filmu a já mám pocit, že tento film opravdu může fungovat i pobavit napříč generacemi, takže v horku neváhejte, buď to vyražte do klimatizovaného kina, nebo ideálně v případě tohoto filmu do letního kina.
0: Tak děkujeme za pozvánku, jenom já vím, že to asi nemůžete říct, protože by to byla škoda to prozradit, ale jak to vlastně dopadne s tím sáčkem? Tak,
1: já bych řekla, že na premiéře se rozdávaly různé petíčky. Někde byly mandličky, někdo tam měl lipo, někdo tam měl namixované magnézium, takže to bych asi dopověděla v rámci, co můžu dopovědět, aby divák byl napnutý a aby divák opravdu přišel. Opravdu pro mě to bylo vlastně velmi potěšující večer, včetně petlíčku.
0: Tak, to byla Alice Aronová. Děkujeme, mějte se hezky.
1: Krásný den, naslyšenou.
0: No, tak dobře, to mám velkou radost. Pozvánka na hezkou dobrou českou komedii do kina od Alice Aronové, od Reginy Květoňové také.
2: A má to jenom 90 minut, takže vlastně nemusíte sedět v kině dlouho, jak dnes to tak jak si stává zvykem, že to je na 2-3 hodinky, tak tady máte za hodinku a půl hotovo.
0: No tak jak to klasická stopáž filmová, tak jak to dřív bývalo.
2: Jo.
0: Teď za hodinu a po hodině a půl teprve jdou titulky.
2: Přesně tak.

0: Tři tečky raní dvojky.
1: 8 hodin 18 minut. Dnes nám to uteklo opravdu velmi. Máme tady pro vás tři tečky. Já si vemu dvě. Jednu si půjčím od Jakuba, protože ty si ráno mezi 5. a 6. mluvil o tom, že 6. srpna roku 1965 vyšlo v Anglii album Help.
2: Ano.
1: Ale vlastně, ještě si k tomu něco dodával.
2: No, že 7 skladeb bylo přímo k filmu, ano, stejného názvu, a na druhé straně byly nové skladby.
1: Jo, takhle to bylo.
2: Takhle.
1: Rok 65.
2: To je ta přeceňovaná kapela.
1: Já vím. No. No a potom mám pro vás takovou informaci, která neříkám, že je nějaká převratná nebo zásadní, ale 6. srpna byl zpřístupněn první web na světě, první webová stránka. V jakém si myslíte, že to bylo roce? Reálně, zkuste se nad tím zamyslet.
2: Ne u nás, jako webov...
1: Ne, obecně, no. To www, vlastně první web na světě. 6. srpna.
2: Třeba 78.
3: 83. 5.
1: 91, to vy jste...
3: No já jsem si původně myslela 90.
2: To bylo u nás až.
1: No, ne.
3: To bylo i na světě.
1: Ale nebyl zpřístupněn první web na světě. No.
2: Až 91.
3: A čeho se to týkalo? Co to bylo za stránky? Taky zprostý.
1: Ne, tak to byly takové jako testovací stránky, že jo, jestli si vybavíte. Já si vybavuju rok 1995, že nám Michel Fleischmann tenkrát řekl, že už se nebudou dávat sdělení na papíru a že všichni máme povinnost se dívat do e-mailové schránky. To bylo v roce 95, ale pořád to bylo takové to vytáčení, že jo, to je hrozně dřevěná doba. No, takže... Předtím byly počítače, to ano, jo, obrovské, ty přece, na to jsme se chodili dívat, asi ne, že jo, v 70. letech jsme se, to byly ty děrné štítky, ne, a to byl počítač, který byl velký, jak...
2: To bylo
3: v jedné kanceláři u mámy v práci, no, no, takový počítač, a na to byla speciální kancelář.
1: Ano, horko, že jo, veliký ty, no. No nic, tak jenom taková jako připomínka, mě spíš zaujily ty
2: 91,
1: výtos.
2: Jo.
1: No, 91.
2: Jako pozdě, ale dobře.
3: No. Pozdě, ale přece.
1: No. A co vy děti ještě?
2: Jinak to byly stránky info.cern.ch, které jsou doposud aktivní.
3: Hezky.
1: Jo.
2: No, tak zkusíme najít.
1: Urychlovač částic, ne? Tam
2: no se... právě.
3: No, oni to urychlili a udělali jako první tu stránku. No já jsem mezi tím našla, že žraloci tygří sežerou téměř cokoliv. Pomáhají tím ale oceánům. Patří k nejméně vybíravým predátorům v živočišné říši. Jejich jídelníček zahrnuje desítky druhů mořských i suchozemských zvířat, ale také lidský odpad. Od pneumatik přes registrační značky až po televizory či kondomy. Právě díky tomu však podle odborníků hrají důležitou roli při udržování zdravého mořského ekosystému.
2: Žralok, který žere pneumatiky?
1: Televizory? Co jsi to řekla?
3: No tady je citace, od pneumatik přes registrační značky až po televizory či kondomy.
2: Že se žere žralok SPZ-ku, jo, a televizi jsou vladače.
3: No, oni jim jako zkoumali.
2: Mě by zajímalo, jako...
1: Já si myslím, že to je na těch stránkách, které byly založeny 6. srpna roku 1991.
2: Kde je tvoje kritické myšlení, prosím?

0: 2016 zasáhl Bahamy. Vědci pomocí akustických vysílačů sledovali populaci žraloků tygřích, očekávali, že žraloci před bouří odplavou do bezpečí. Místo toho se jejich počet po přechodu hurikánu dokonce zdvojnásobil. No, protože tam měli potom...
1: My tady řešíme velký... nutriční hodnoty luštěním. A on sežere televizi.
2: Co z toho má? Hlavně pneumatiku od traktoru.
0: No, čistí to tam.
1: No ne, ale to jiný uklidí, pozor, ale chudák. chci říct, že zaprýte no. chudák. A druhá věc, je to důkaz, jak se chováme jako lidstvo.
0: Hmm. No,
1: jestliže mám příležitost a možnost sežrat v moři televizi, tak to
2: a rytíře, i s brněním.
1: To jsme teda opravdu, no. to jsme teda civilizace.
2: No ne, je to pravda.
1: To jsme fakt troubové, to je, pardon.
2: Tak to víme, už no, dlouho ne.
0: A chudáci žraloci po nás musí uklízet.
1: Přesně, no nic, tak loučíme se. Ještě když jsi mluvil o kapele Beatles, tak ano. představ si, že dnes vydal v roce 1984 Prince svoje album Purple Rain. To je můj sen, si někdy zahrát tady Purple Rain písničku. Ona v té normální verzi má 12 minut, takže...
2: A můžeme zpívat s tebou? Jo, no, takhle zahrát, já myslím naživo, že bychom si ji zahráli.
1: No to asi ne, že jo. Purple Rain.
0: Jakože bychom tady mít 3-12 no. minut zpívali.
2: To vám neuděláme, milí posluchači.
0: Taky si
1: ne, nebojte se ničeho. Aha. My se jenom v klidu teď rozloučíme.
0: Jo, už zase, aha, aby se to neohrálo.
1: Učí se Pavel Chour. Děkujeme, Pavel, za spolupráci.
3: Děkuji, přijdu zas.
1: Ano. Děkujeme za slib. Přijde zas i Regina Ketelová.
0: A bude to hned, co bydou, těším se moc.
1: Zas přijde i Jakub Kaloč.
2: Už zítra.
1: Mezi 5. a 6. seš?
2: Jsem ještě, jo.
0: Takže
2: a ty máš zákaz, ty to nezapínej.
1: Já to poslouchám s velkou radostí.
2: Jak, co jsem
1: dneska
2: to
1: dneska měl ty lístky na rok 2460.
2: 641.
1: Mějte se hezky. Končíme.
2: Jo,
1: ale ne, ale dvojka pokračuje.
2: Suezský průplav otevřel novou větvi.

0: zářivé léto na dvojce.
1: Čekají vás vzrušující příběhy plné napětí, nečekaných zápletek a dramatických zvratů.
0: Mrazivé léto na dvojce.
1: Těšit se můžete na thrillerové a hororové četby na pokračování a rozhlasové hry českých i světových autorů.
0: Noční můry ožívají.
1: Každý stín může být nebezpečný.
0: Mrazivé léto na dvojce.
2: Zažijte komfort, který nezná hranice, a vyrazte vlakem Českých drah na Slovensko, do Maďarska, Rakouska, Německa a od léta i do Dánska. Jízdenku si jednoduše pořídíte v aplikaci Můj vlak. České dráhy, milujeme vlaky, zamilujte si je taky.
0: Český rozhlas dvojka.
1: Rádio, které vás baví.
0: Český rozhlas dvojka uvádí pořad Jak to vidí. Osobnosti z různých oblastí přinášejí názory a komentáře v souvislostech.
3: Co říkáte této myšlence?
1: Jak to vidí?
0: Novinářka a moderátorka Zita Senková a její host.
3: Dobrý den. Česko i další evropské země sevřelo spalující vedro a také sucho. Proto, jak to vidí, nemůže chybět Michal Žák, meteorolog, moderátor počasí České televize a také proděkan Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Buďte vítán. Dobrý den, Michal.
4: Dobrý den, děkuji za pozvání.
3: Zeptám se vás například na to, kolik tropických nocí bude v Česku v budoucnosti normál. Jak se na ty klimatické změny adaptujeme, jaký klimatický plán má Česko? Zita Senková přeje nerušený poslech.
0: Český rozhlas dvojka.
1: Jak to vidí?
3: Mapa celé České republiky měla v posledních dnech sytou fuksiovou barvu, označující vysoké teploty, jaké jsme ještě neměli, tak to se nám, Michale, to počasí pěkně vybarvilo.
4: Ano, ano, dá se to tak říct. A to vlastně Český hydrometeorologický ústav přednedávnem tu barevnou stupnici trošku upravil, aby, řekněme, nebyla tak možná červená při těch teplotách, které nejsou tak vysoké, ale aby to bylo možná lépe čitelné. Každopádně ta fuksiová, jak jste říkala hezky, tak opravdu byla příliš často, na můj vkus, příliš často zastoupena, protože ty teploty výrazně přesahující 35, to je něco, co prostě dříve u nás bylo naprosto výjimečné, a teď to vlastně jsme zažívali opakovaně a na velkých plochách, to znamená opravdu jako výjimečná situace, a to už nemluvíme o těch 40, že jo, když to vlastně vezmeme. Takže letos jsme už měli, pokud správně počítám, 5 dnů, kdy teplota někde přesáhla 40 stupňů Celsia. To je opravdu extrém.
3: Ve Strážnici po třetí za sebou, pokud se nemýlím, tam padl absolutní rekord na Moravě.
4: Ano, ano, ano, tam byl překonán. Ale vlastně i těch 41,5 stupně v Bolevci, v Plzni, které byly naměřeny předevčírem. A další vlastně, obecně ten před, vlastně to úterý, dneska máme čtvrtek, že? Úterý 4. srpna, tak vlastně na všech stanicích padly denní rekordy. Nikdy 4. srpna v Česku nebylo tak teplo jako letos a na více než polovině stanic padly i ty absolutní rekordy, to znamená vůbec ty nejvyšší teploty, které kdy byly naměřeny, a na některých stanicích, jak jsme tady zmínili, včera ten úterní rekord byl ještě znovu pokořen, tak to je opravdu něco naprosto bezprecedentního a výjimečného.
3: A teplo, velké teplo, nebylo jenom přes den, ale ano, také v noci, ano. Kdybychom se teoreticky teda nebo ideálně mohli trošku ochladit nebo prostě jednoduše se vyspat, tak zaznamenali jsme takzvanou supertropickou noc s teplotami nad 25 stupňů. Nevím, ano. Já bych řekla, že my jsme měli na balkoně o půlnoci pořád kolem 30.
4: Ano, zrovna ta noc na dnešek byla opravdu v některých oblastech České republiky vůbec nejteplejší, ale neplatí to univerzálně, protože ono to hodně závisí vždycky na těch lokálních podmínkách. Není to jenom o tom, jak ten vzduch jako takový je teplý, ale i o vlhkosti, ta je důležitá, čím je ta vlhkost vyšší, tak tím vlastně to ochlazování v průběhu noci je pomalejší, je menší. Proto třeba, když máme proudění nějakého sušího vzduchu, tak přes den může být velmi horko, třeba i těch 35 stupňů, ale do rána se ta teplota dokáže snížit až 15 stupňům, i když noc třeba není tak dlouhá, ale v současnosti je ten vzduch poměrně vlhký a to znamená, že ty teploty nad dvacítkou nejsou výjimkou, ale v řadě oblastí jsou spíše pravidlem. A třeba právě dnes v pražském Klementinu teplota, ta minimální, když jsem se díval, byla 26 stupňů Celsia. 26 stupňů Celsia, to by, řekněme třeba v 80. a 90. letech, byl takový hezký, příjemně teplý den, kdyby to bylo jako maximální teplota a ne jako minimální teplota. Takže opravdu vlastně, jak už máme tu vlnu vlastně teplého počasí, velmi teplého počasí poměrně dlouhou, tak samozřejmě už všechny ty budovy jsou rozpálené, mají naakumulované teplo a když tedy opravdu ještě venku ta teplota neklesne pod těch 25, ale i 22 stupňů, no to většinou je až k ránu, tak vlastně to možnost vyvětrat je naprosto vlastně téměř nulová, nebo možná trošinku ten pohyb vzduchu, že aspoň nám pomůže, ale jinak ta teplota opravdu se nějak výrazně jako snižovat bez umělých zásahů, jako i klimatizace, nedá. Takže ta kvalita spánku, odpočinku je opravdu výrazně ovlivněna tímto.
3: Kolik tropických nocí bude podle vás v České republice jaksi normál v budoucnu?
4: Tak bude to záležet samozřejmě na tom, v jakých nebo o jakých oblastech České republiky se budeme bavit. Obecně samozřejmě v nížinách, zejména v těch městských oblastech, kde se přidává ten lokální efekt takzvaného městského tepelného ostrova. To znamená, dejme na toho působení na akumulovaného tepla během dne, které se v noci potom uvolňuje a proto ta teplota klesá pomalu, tak myslím si, že nějakých kolem třeba 10-12 tropických nocí by na konci této poloviny století, to znamená někdy v těch 40. letech, už mohlo být docela jako standard, průměr. Ale samozřejmě budou roky, kdy jich bude méně a budou roky, kdy jich bude více. Ten letošní rok, to letošní léto bude určitě patřit těm rokům, kdy těch tropických nocí bude výrazně nadprůměr. Zatím vlastně takovým lídrem, dalo by se říct, byl rok 2015, kdy v pražském Klementinu bylo tuším kolem 25 tropických nocí, ale myslím si, že ten letošní rok má dost slušně našlápnuto k tomu, aby ten rekord buď dorovnal, nebo dokonce překonal. Samozřejmě jedna věc jsou tropické noci a druhá věc potom také, jak se budou třeba vlastně vyskytovat v čase. Ono, když se vyskytne jedna tropická noc a pak přijde ochlazení a prostě za dva dny je zase v noci 15-12 stupňů Celsia, tak to ty dopady jsou minimální nebo zanedbatelné. Ale pokud opravdu máme tu akumulaci třeba 5, 7 nebo 8 tropických nocí v řadě za sebou, tak to už je opravdu něco, co je nebo má jako významné dopady na fungování naší společnosti nebo lidí obecně. Takže určitě ano. Mimochodem, ty tropické noci se nevyskytovaly teďka pouze v těch nižších oblastech nebo polohách, ale i třeba na horách, tam, kde bychom to úplně třeba nečekali. Třeba na Lysé hoře v Beskydech. Tam také byly, myslím, dokonce dvě tropické noci. Ne, že by se tam tropická noc v minulosti už nevyskytla, ale je to záležitost naprosto výjimečná a noc na včerejšek byla tropická třeba i na Pradědu, což je vlastně nejvyšší hora, že, Moravy. A vlastně hora, kde to klima připomíná spíše trošku tundru, takže když tam teplota v noci neklesne pod 20 stupňů, tak to už opravdu vypovídá o tom, jak ten vzduch na našem území je teplý a rozpálený. No a můžeme srovnat samozřejmě i naše okolní sousedy nebo státy, třeba ve Slovenské Skalice na západě Slovenska. Teplota v noci na včerejšek tuším klesla jen lehce pod 29 stupňů Celsia, takže to je opravdu mimořádně teplá noc.
3: No a dalším důsledkem celé této komplexní situace jsou i požáry. Týká se to i České republiky, ale hlavně západu, jihozápadu Evropy, když zůstaneme na starém kontinentu, Francie, Španělsko, Řecko, Itálie, ale také třeba Tunisko, Maroko, Alžírsko.
4: Ano, ano. Je to tak, je to vlastně to počasí, které letos probíhá v těch zmiňovaných oblastech, ale právě tady ve střední Evropě, se vyznačuje tím, že prostě je suché, respektive má tendenci výrazným způsobem vysušovat vegetaci a půdu, takže potom ta vlhkost té vegetace je velmi nízká, když se navíc přidá i nízká vlhkost vzduchu a vysoké teploty, případně vítr, který samozřejmě dokáže potom ten požár šířit, tak ty podmínky podmínky nebo to riziko požární může vlastně stoupat až do toho nejvyššího extrémního stupně. Jak jsme opakovaně viděli, se tak stalo v řadě už vlastně vámi jmenovaných zemí a oblastí. A tady je vlastně dobré zdůraznit, že občas se setkáváme s tím, jasně, tak požáry, ale teď většinu požáru vlastně způsobí člověk nějakou svojí neopatrností, někde možná dokonce i záměrně, ale snad je to většinou jenom nějaká neopatrnost, nedbalost a podobně. Což je samozřejmě pravda, ale nám nejde tak ani o ten vlastní počet požáru, ale spíš o to, jak se rychle ty požáry šíří, jak se vlastně daří ty požáry uhasit nebo nedaří uhasit, což opakovaně vídáme především, že v té jižního západní Evropě, ale to jsme to velmi názorně viděli ve Francii, kde ta plocha spálené půdy byla, nebo je naprosto vlastně jako bezprecedentní. A potom vlastně právě kvůli těmto extrémním podmínkám ta rychlost požáru je taková, že prostě to hašení je prakticky nemožné. Musí se to opravdu řešit tím způsobem, že se vlastně snažíme někde vykácet nějaký pás té vegetace, aby se ty plameny zastavily a neměly dál tu cestu. A je to velmi náročné prostě dostat pod kontrolu a než kvůli potom uhasit, to dohašování bude trvat řadu týdnů. To, že prostě teď třeba už tolik nehoří, neznamená, že ty požáry úplně ustanuly, anebo že třeba další zase ještě nemůžou vypuknout, protože to sucho stále trvá, třeba v té Francii a na jihu Evropy je to typické pro srpen. Vlastně srpen je v jižní Evropě spíš takovým tím píkem nebo tím vrcholem, kdy té požární sezóny, to znamená v srpnu tam většinou propuká nejvíc požáru, protože prostě ta vegetace je nejvíc suchá na konci tamního léta, ty srážky většinou dorazí potom na podzim, září, říjnu, tak už to sníží, ale ten srpen bývá nejhorší a my jsme teprve na začátku toho srpna, takže uvidíme, co ty nadcházející týdny ještě v tomto ohledu přinesou.
3: Jinak experti, co se týče požáru, připomínají také, že tím uhašením jim to nekončí, že pak může jsou ty jaksi dopady těch takzvaně vedlejších produktů, víření popela, potenciálně kontaminovaná voda a podobně.
4: Určitě. A navíc třeba v kopcovitých oblastech, což se samozřejmě také občas stává, že ty požáry zasáhnou kopcovité oblasti, tak vlastně pokud tam zhoří ta vegetace, nějaké ty stromy, keře a tak dále, tak to znamená, že potom vlastně, když přijdou nějaké prudké srážky, tak ta schopnost té krajiny zachytit tu srážkovou vodu je výrazně nižší a má to za následek třeba intenzivnější takové ty rychlé přívalové povodně v těch postižených oblastech, než kdyby tam ta vegetace zůstala.
3: Vysvětluje Michal Žák, meteorolog a také moderátor Počasí České televize.
0: Jak to vidí?
1: Host Zity Senkové na Dvojce.
3: Nejteplejší dny, ale i noci v dějinách měření, to je naše dnešní téma a také nekončící sucho, kterému nepomohly ani lokální bouřky kvůli vysokým teplotám a dlouhotrvajícímu suchu. Chybí na mnoha místech, nejenom v České republice, voda, v potocích, v řekách, v přehradách. Byla jsem nedávno u Bodamského jezera, kde voda měla teda přes 25 stupňů, ale hlavně je o takový 1,20 cm nižší hladina, než je pro toto roční období běžné. A když se podíváme na veletoky Evropy, Dunaj, také Labe, Rýn a tak dále, tak nám vlastně ty vysychající řeky odhalují své poklady, co je svá dna, vraky, mamutí kosti, hladové kameny.
4: Ano, přesně tak. Což na jednu stranu je velice, velice zajímavé z tohoto pohledu, protože jinak bychom se asi k těm památkám nebo objevům, důkazům nějakým historickým artefaktům a tak dále nedostali. Ale samozřejmě na druhou stranu ta příčina, respektive ta situace je naopak velmi, velmi nepříznivá a velmi vlastně problematická, protože opravdu to, že vyschne nějaký malý tok, potok a podobně, má samozřejmě nějaké negativní dopady v tom malém měřítku pro ty místní ekosystémy, obyvatele a tak dále, ale když už prostě vysychají ty opravdu veletoky evropské, respektive vysychají, dosahují vlastně rekordně nízkých úrovní, abychom byli přesní, nějaká voda tam samozřejmě teče, naštěstí to by bylo opravdu špatné, tak to samo o něčem svědčí a má to samozřejmě výrazné dopady, protože my jakožto Česká republika, my tady tolik těch velkých řek nemáme a samozřejmě tedy nejsme na nich tolik závislí z hlediska třeba dopravy, ale právě Rýn, Dunaj, ale některé další řeky jsou docela výrazné dopravní tepny. No a samozřejmě pokud prostě tam té vody je méně, tak se musí nakládat méně třeba zboží na nákladní lodě, což se třeba týká typicky toho Rýna. No ale pokud tedy naložíme méně zboží, tak co to znamená, že musíme buď mít více lodí, nebo se prostě omezí zásobování nějakých průmyslových podniků a zemědělskými produkty a tak dále, nebo se to musí vést jinou cestou. Ve finále je to samozřejmě dražší. To je asi logické. To je jeden dopad. Samozřejmě další, mnohem závažnější dopady jsou obecně na ty ekosystémy těch řek, protože když té vody je málo, tak samozřejmě klesá třeba množství, nebo obecně se zmenšuje ten životní prostor, současně klesá při těch vysokých teplotách množství kyslíku, které ty třeba ryby a další živočichové mají k dispozici, a to samozřejmě potom má za následek jejich hromadné úhyny a tedy výrazné narušení toho života. No a pak samozřejmě my řadu těch řek používáme jednak k zavlažování, to je jedna oblast, kde tedy může dojít potom potenciálním problémům, když té vody je málo, tak nemůžeme zavlažovat, nebo omezíme zavlažování a zase jsme u toho, že potom třeba ta úroda bude menší, bude nižší a ty produkty nám pravděpodobně asi budou zdražovat.
3: Se to řetězí. Pak.
4: Se to řetězí, přesně tak. A třeba v případě řeky Pádu, tam sice letos není tak rekordně nízká úroveň, jako byla třeba, myslím, v roce 2022, ale stále, když vlastně ten průtok je menší, tak to znamená, že třeba proniká slaná voda z Jaderského moře dále proti toku a právě potom to zavlažování na tom dolním pádu je kvůli tomuhle dosti jako komplikovaná nebo znemožněné. No a pak samozřejmě v neposlední řadě je to vlastně využívání řek nebo vody obecně pro energetiku. Hodně se medializoval ten případ maďarské atomové elektrárny v Pakši, kde se používá voda vlastně z Dunaje k tomu chlazení. Něco podobného se týká některých atomových elektráren ve Francii, kde to vlastně už nastalo před několika lety a také vlastně se tam s tím museli potýkat. No ale třeba i Rakousko má problém s produkcí elektřiny z těch vodních elektráren, protože prostě, když tam teče méně vody, tak vyrobíme méně elektřiny, respektive samozřejmě můžeme z těch přehrad opouštět více, nebo oni můžou opouštět více, no ale potom tam budou mít té vody méně a postupně můžou dojít k bodu, kdy prostě už nebude co opouštět a už nebude vůbec z čeho vyrábět. A samozřejmě zase třeba v případě těch rakouských řek, a do jisté míry to částečně platí třeba i o tom Rýnu, jsou to řeky, které pramení často v těch alpských ledovcích, které samozřejmě v těch posledních letech, už jsme to tady několikrát zmiňovali, rychle tají, a když prostě ta letošní zima nebyla nějak moc bohatá na sníh, zejména třeba v Rakousku, tak ta obnova těch ledovců byla omezená a to samozřejmě znamená, že té vody potom, zejména při takovémto horkém, suchém počasí, může být dlouhodobě méně. Takže určitě to jsou faktory, které jako mají všechny vliv na to, související vlastně s tím hydrologickým suchem, dalo by se říct, z pohledu těch řek, a samozřejmě potom jsou tam další dopady, jakožto třeba u toho hydrologického sucha, když se podíváme pod vlastně hladinu do podzemních vod, ale to už je jiná kapitola.
3: Když nedávno poslankyně Irena Ferčíková Konečná chtěla na jednání sněmovny zařadit bod, který by se týkal právě krizové komunikace státu v souvislosti s vlnami veder, tak ministr zahraničí Petr Macinka na to reagoval slovy, že v létě je horko, v zimě zima, v noci je tma. Takže to je krize, cituji jeho slova. Dál chápe, že je v létě horko, tak někteří lidé jsou přehřátí, ale vidím, že strana zelených je přehřátá značně. Tolik citace ministra zahraničí. Extrémní počasí, které není žádnou novinkou letošní, tak přiměla aktuálně spolkovou vládu v Německu, jak si k činu do příštího léta má vzniknout národní akční plán ochranných opatření, měl by zlepšit také koordinaci mezi jednotlivými spolkovými zeměmi a je to v Německu reakce na 9800 lidí, kteří do poloviny července ve Spolkové republice zemřeli v důsledku veder, jak odhaduje ten počet institut Roberta Kocha, tak Michale, jaký plán má Česko?
4: No to je dobrá otázka, možná ne úplně na mě, možná spíše na některé politiky, ať už jsou to na politice na celostátní úrovni nebo na té komunální úrovni. Samozřejmě my máme schválili nějaký adaptační plán na změnu klimatu. Trošku problém ne zas tak malý je v té implementaci, v tom zavádění těch příslušných opatření. A jedna věc je samozřejmě plán, druhá věc je samozřejmě to, co tady už dlouhou dobu zaznívá od klimatické komunity, nebo klimatologů obecně. To znamená vlastně ty projekce vývoje klimatu na našem území víme už vlastně 25 let zhruba, jak by to tady mělo vypadat, a měli jsme tedy poměrně dlouhou dobu na to se připravit na ty vlny veder, sucho a tak dále. A upřímně řečeno, v některých případech jsme se příliš nepřipravili, jakožto společnost. Zejména si myslím, na ty vysoké teploty máme opravdu velké limity. Letošní rok to zase ukazuje, kolik domovů pro seniorů stále nemá klimatizaci, kolik nemocnic stále nemá klimatizaci. To jsou prostě prostory, které opravdu jsou nebo objekty, kde opravdu je zásadní udržovat tu teplotu přijatelnou, samozřejmě pro ty pacienty, klienty a tak dále. A je opravdu jako tedy velká škoda, že tady jsme trošku jako se neposouváme tím dostatečným tempem. Pak je to samozřejmě takové to přehřívání toho uličního prostoru ve velkých městech, ale i v menších městech je to prostě o tom, aby lidé mohli trávit ten čas venku příjemně a nemuseli prostě přes ten den, když svítí slunce, se uchylovat někam do stínu domů a tak dále. A tady taky si myslím, že v řadě měst prostě ta reakce zatím není příliš dostatečná. Ono to je někde komplikováno památkovou ochranou a tak dále, ale prostě obecně prostě ta situace taková, že to tempo je pomalejší, než by mělo být. Z hlediska toho sucha samozřejmě to je téma, které tady rezonuje asi nejvíce a také nejvýrazněji už řekněme od toho sucha, které začalo před více než 10 lety. To bylo vlastně takové to dlouhé suché období, které řekněme přimělo opravdu začít s nějakými masivnějšími opatřeními, ale jak vidíme, v řadě případů to prostě nestačí, nebo prostě ta opatření zatím stále ještě neproběhla, takže i tady ta rezerva je poměrně velká. Já vím, že to je samozřejmě obecně otázka často financí, potom samozřejmě v případě, že o nějakých opatření v krajině, třeba majetkových záležitostí a tak dále, ale jak říkám, je trošku škoda, že opravdu už od nultých let opakovaně klimatologové upozorňují na to, co nás asi čeká, nebo co nás s velkou pravděpodobností čeká, a to se vlastně naplňuje ty prognózy a ta reakce není úplně adekvátní z hlediska té časové odezvy.
3: Hydrolog Jan Danielka mi v tomto pořadu, Michale, řekl, že už bereme alespoň teda vážně tu situaci, která je evidentní. Tak to je
4: dobře.
3: Vás.
4: To je dobře. Asi určitě je pravda, že lidé to určitě vnímají mnohem naléhavěji, než tomu bylo třeba před 10-15 lety. Ale je možná trošku škoda, že ze strany některých politiků je to pořád tak nějak trošku jako zlehčováno. A opravdu, že si to nikdo jako moc nebere za svůj možná i politický program, když to takto řeknu, ve smyslu, že prostě chceme vám tady udělat prostředí, kde se vám bude dobře žít a nějakým způsobem to těm voličům více nabízet, protože myslím si, že většina z nás chce žít v prostředí, kde jim bude se příjemně spát, budou se příjemně pohybovat venku a tak dále, dýchat, a to si myslím, že to se dá docela dobře jako i voličsky snad prodat, ale otázka je samozřejmě toho, co kdo chce nebo jak se k tomu postaví.
3: Mimochodem, podle výzkumu Allianz Trade může za každý další stupeň nad 30 klesnout produktivita práce o zhruba 3%. Naopak náklady na energie kvůli chlazení zejména, ty zase mohou vzrůst o 1,2%.
4: Ano, přesně, to vlastně, přesně tak. My to vlastně někdy vnímáme velice jakoby úzce, ale když vlastně se na to podíváme v tom komplexním pohledu, co všechno vlastně je s tím spojeno, jaké ty dopady v různých oblastech můžou být, tak se to začne nabalovat, jako ta pomyslná sněhová koule, a ve finále je z toho, nechci říct pořádný sněhulák, ale prostě opravdu
3: no,
4: jako...
3: No, ten by se hodil, alespoň na chvíli.
4: Ten by se nám hodil, ale bohužel ho nemáme. Ne, je to opravdu jako o tom, že ty dopady potom, když se nasčítají, když se vlastně to poskládá opravdu, tak rozhodně nejsou malé, jsou jako velmi, velmi výrazné, a když vlastně si potom sečteme ty dopady a ty, řekněme, případné náklady na některá ta adaptační opatření, tak několik let se nám to zpravidla výrazně jako bohatě vrátí, ale vždycky dobré také trošku myslet i na tu takzvanou mitigaci, to znamená, to tady trošku ustupuje do pozadí, že jo, to znamená zmírňování těch příčin té změny klimatu, to znamená omezování produkce skleníkových plynů, ale to je samozřejmě trošku jakoby globálnější téma než jenom z pohledu České republiky.
3: Zatím nám tedy jednou z možností zbývá číst si v různých mapách oáz chladu, kde jsou možítka, studánky a podobně.
4: Je to tak, ale samozřejmě dobrá, zase abychom nebyli negativní nebo trošku jako kritičtí, určitě tohleto třeba to horké, ty horké vlny přiměly některé samosprávy nebo některé obce k tomu, že třeba zpřístupnili své klimatizované prostory, nabídli občanům, zejména třeba těm více ohroženým skupinám, nebo třeba některé zimní staniony, jsem také slyšel, že jsou přístupné. Takže určitě to je dobře a to je určitě jako potřeba, protože opravdu to přehrátí při těch, nebo to riziko přehrátí při těch dlouhých vlnách vedre je významné a nějaké tam ta možnost toho ochlazení je více než vítána.
3: A přijde ochlazení v příštích dnech? Podle předpovědí přichází studená fronta, což znamená třicítky.
4: Což znamená v úvozovkách jenom 30. Je to pravda, že dnes nás tedy přichází zmíněná studená fronta, ta přinese nějaké přehánky bouřky, dokonce by někde mohly být ty bouřky silné. Na druhou stranu zase je to situace, která nepovede k plošným srážkám. Určitě nespadne všude alespoň 10 litrů vody na metr čtvereční, ale budou to takové ty lokální přívalové srážky v některých oblastech a jinde zase spadne třeba pár desetin, někde nespadne vůbec nic, takže trošku se zlepší ta povrchová situace v těch oblastech, kde naprší, ale celkově určitě se nějak výrazně nezmění nebo nezlepší ta hydrologická situace a určitě ne situace se spodními vodami, která je velmi nepříznivá. Pokud jde o ty teploty, tak zítra to bude příjemnější. Zítra většinou zůstaneme pod tou tropickou třicítkou v podstatě téměř všude. A noc na sobotu a pravděpodobně i noc na neděli budou takové konečně příjemné, kdy ty teploty často klesnou pod 15 stupňů i v těch, řekněme, větších městech, takže se bude moci konečně vyvětrat. Na druhou stranu víkendové dny nebudou chladné, bude teplo. V sobotu 25-30, v neděli pravděpodobně už zase lehce nad tou tropickou třicítkou. No a výhled na příští týden, nechci to úplně strašit, ale vypadá to, že se nám zase trošku obnoví ten příliv toho velmi teplého vzduchu a jsou v některých dnech nejenom ty tropické třicítky, ale dokonce i teploty, hlavně v té druhé polovině pracovního týdne kolem 35 stupňů Celsia. Třeba to nevíde, ale pořád jako je tady ta tendence vlastně obnovovat ty horké epizody a příliv toho teplého vzduchu a bohužel bez významnějších srážek.
3: Tak to všechno všichni zvládneme ve zdraví. Michal Žák, ano. Meteorolog, moderátor počasí České televize a také proděkan Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy. Děkuji za váš čas a přeji vše dobré.
4: Naslyšenou. Já děkuji a přeji příjemný zbytek léta.
3: Zita Senková se připojuje, užijte si další vysílání Českého rozhlasu.
0: Jak to vidí?
1: Další vydání pořadu si můžete poslechnout na webu Dvojky nebo v aplikaci Můj rozhlas.

0: Dnes večer v České televizi.
1: ČT1. Luděk se vypořádává se svými kamarády a zakazuje jim, aby se stýkali s Dášou. Komediální seriál Most. ČT2. Pohádkový poklad mu otevírá cestu k nelítostné pomstě. Dva díly seriálu Hrabě Monte Cristo. A ČT Art? Je možné se rozhodnout mezi láskou k baletu a láskou k muži? Oscarový britský film z baletního prostředí Červené střevíčky. Čtvrteční večer s Českou televizí.
2: Bylo 9 hodin.
3: Český rozhlas Dvojka. Zprávy.
2: Policie našla tělo paddleboardisty na jezeře Most, po druhém stále pátrají. Technici opravují vodovod v Praze 6, bez dodávek zůstává stále přes 5000 lidí. V Čechách bude oblačno až zataženo, místy přehánky a bouřky i silné. Na východě zpočátku ještě slunečno, nejvyšší teploty většinou do 32 stupňů, na východě až 37. Dobré ráno vám přeje Josef Maršál. Policisté a záchranáři na jezeře Most během včerejšího večera našli tělo 28-letého muže. Byl spolu s dalším od úterní bouřky nad jezerem nezvěstný. Po druhém muži podle policejní mluvčí Veroniky Hišplerové dál pátrají.
4: Včera ve večerních hodinách se podařilo při pátrací akci nalézt tělo 28-letého pohřešovaného muže. V těchto mimořádně náročných chvílích jsou rodinám a blízkým pohřešovaných k dispozici krizoví interventi, kteří poskytují psychologickou podporu a pomoc.
2: Ze 6 lidí uvízlých za bouřky na hladině se zatím podařilo zachránit 4. Kvůli havárii vodovodu v Praze 6 zůstává bez pitné vody 5500 odběratelů v Dejvicích, Liboci, na Veleslavíně a ve Vokovicích. Asi 16 000 odběratelů pak má nízký tlak vody. Náhradní zásobování zajišťují vodohospodáři cisternami. Vedení pražských vodovodů a kanalizací předpokládá konec opravy a obnovení dodávek kolem poledne. Sucho a dlouhodobě nízké hladiny rybníků komplikují práci rybářů. Třeba v Litomyšli pečují zhruba o 200 rybníků, některé mají hladinu až o metr níže než obvykle. Vysoké teploty navíc urychlují odpar vody a snižují obsah kyslíku. Rybáři proto omezují přikrmování ryb a vodu okysličují. A některé rybníky museli slovit dřív než plánovali, řekl ředitel společnosti Michal Brichta.
5: To jsou zatím nejsou tak významné rybníky, jsou to rybníky velikosti třeba do 1 hektaru, které nám úplně vyschly, že slovení bylo pouze uděláno kvůli záchraně obsádky, aby tam nedošlo k úhynu. Je to rybník, který je třeba růžový v Litomyšli, bukový, prádelný rybník, jo, těch rybníků pár je.
2: Přes 50 výrobců bižuterie ode dneška prezentuje svou produkci na přehlídce Křehká krása v Jablonci nad Nisou v tamním Eurocentru. Ve městě se sklářskou a bižuterní tradicí se koná po 15. Na začátku mezi vystavovateli převažovaly místní firmy. Teď je trend opačný, řekl místopředseda pořádajícího svazu výrobců skla a bižuterie Milan Kohout.
6: V současné době jablonecké firmy ubývají, zatímco přibývají autorské šperky od různých ateliérů. Jsou tady osvistovatelé z Ostravy, z Plzně, z Českých Budějovic, z Prahy.
2: Součástí programu budou až do neděle i koncerty nebo módní přehlídky.
0: Více zpráv z domova i ze světa najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
3: Počasí.
2: V Čechách bude oblačno až zataženo, četné přehánky a bouřky i silné. Na východě bude slunečno, oblačnosti tam bude přibývat až později od západu. Nejvyšší teploty 27 až 32 stupňů, na východě ještě 32 až 37 a v 1000 metrech na horách většinou kolem 24 a meteorologové dál varují před velmi silnou až extrémní zátěží teplem.
3: Doprava.
2: Pozor dávejte na D1 přes Vysočinu, po bouřkách je na vozovce hodně vody. Na 9. kilometru dálnice D4 směrem na Prahu se jezdí jedním pruhem, kolona stále narůstá, teď je to asi na 40 minut. Objížďkou přes Líšnici a Klínec si moc nepomůžete. Na D11 směrem od Prahy se mezi 25. a 35. kilometrem jezdí jedním pruhem a i tam zdržení narůstá, teď je to na 35 minut. To byly zprávy teď dva na dvojce už v obvyklé sestavě.
7: Vrátil se nám Jiří Holoubek, Jirko, tak to jsme rádi. Bylo to krásné, viděla jsem video. Co z New Yorku? Měli jste se krásně.
8: To už byl dotaz.
7: To už byl dotaz.
8: Hezké dopoledne. Ano, měli jsme se krásně, ale vrátil jsem se velice rád.
7: Ano.
8: Za tebou i za našimi posluchači.
7: Tak to samozřejmě velmi rádi slyšíme. Vybrala jsem ti na míru téma, kolik jazyků umíš, tolikrát se člověkem.
8: Oh
7: yeah. How are you?
8: No, pustíme se do toho samozřejmě. Jsem plný zážitků i těch jazykových.
7: I dovedností.
8: Takže jsem a dovedností pochopitelně nově nabitých, takže jsem zvědavý i na to povídání s tebou a s našimi posluchači.
7: Těšíme se na všechno, přejeme vám teď necelých 5 minut po 9. hodině. Hezké dopoledne z Dvojky.
3: Český rozhlas Dvojka.
0: Rádio, které vás baví.

0: Šárka Volemanová
1: a Jiří Holoubek, dva na dvojce.
2: Ještě jednou hezké čtvrteční dopoledne s vámi dnes až do 10. hodiny o jazycích. Určitě jsme si o tom tématu za ty roky, kdy spolu tady se Šárkou vysíláme, už povídali a vlastně i proto, dá se říct, se k němu vracíme. Zaprvé je doba dovolených, takže vyrážíme ven, ale kdo z nás si znovu říká ano, už se do toho pustím, když jsem se vrátil a vidím, jak to mohlo být jednodušší, kdybychom ten jazyk pořádně ovládali. To je jeden důvod. No a druhý důvod je, že také zjistíme, co se třeba za ten rok, dva, tři, kdy jsme o tom mluvili, u vás změnilo. Můžete napsat.
3: Je to tak a zároveň se podíváme vlastně na to celé téma i v opačném gardu. A proč? Protože více než stovka cizinců z pěti kontinentů světa se právě teď učí tady u nás o prázdninách na Olomoucké univerzitě češtinu.
2: I to je důvod, který nám to naše dnešní povídání připomněl a vlastně přivedl. V rámci tradiční letní školy slovanských studií se právě na tom místě, o kterém Šárka mluvila, tedy na Olomoucké univerzitě, seznamují cizinci i s lidovou kulturou, historií a také gastronomií. Česka učit se jazyk přes jídlo a pití, to je
3: skvělé. To si myslím, že ano, je velká motivace pro mnohé. Mezi účastníky jsou studenti, učitelé, obchodníci, seniori i lidé, kteří chtějí poznat češtinu ze zájmu, anebo třeba taky jako jazyk svých předků.
2: A pozor, důkaz, že nikdy není pozdě, přináší i například fakt, že tím nejstarším letosním účastníkem letní školy je 73-letý z anglického Bristolu. Jeho bytná je češka, tak si s ní chce jako bývalý učitel angličtiny trochu víc popovídat. Ona tady neumí anglicky, on to vyřeší jako učitel tak, že se naučí česky.
3: Ano, tak těch motivací je velká spousta. Všechny jsou hezké, které jsme zmínili. Možná nějakou stejně tak hezkou, nebo ještě hezčí, jestli to jde, budete mít vy naši posluchači. Každopádně, o čem to dnes bude, jak se domluvíte v zahraničí, je to cizí jazyk, který prostě ovládáte, nebo když jde do tuhého, tak pořád rukama, nohama.
2: A je nějaký jazyk, který se zrovna učíte, možná jste nedávno začali, anebo na tom pracujete kontinuálně 10, 20, 30 let a s jakými výsledky. No a dokážete si představit, že se jazyk začnete učit právě až na, no dejme tomu, starší kolena, jako ten 73-letý pán z Bristolu?
3: Tak o tom všem to dneska bude, budeme rádi, když nám napíšete 702 222 220 číslo pro SMS-kové zprávy i dnes a e-mailová adresa dvojka@rozhlas.cz.

0: Kolik jazyků umíš, tolikrát se člověkem? Ano, slyšeli jsme to opakovaně, jistě všichni ve svém životě. Jak se domluvíme v zahraničí, o tom si s vámi chceme povídat. A ptáme se vás, jestli ovládáte cizí jazyky, nebo jestli jste se je rozhodli, a teď nám to promiňte, v uvozovkách samozřejmě na stará kolena třeba učit.
1: Po 30 prostě.
0: Po 30 prostě, po 30 a víš, taková už polostará kolena. Jak si na tom s jazykem? Já vím, teda musím prozradit, že vím, že ty jsi začal chodit po kolikáté už na angličtinu a že jsi teď takový pilník.
1: Já se angličtinu vlastně učím kontinuálně s většími či menšími úspěchy a větším či menším nasazením asi 30 let, prostě tak jako mnozí. Ale jako svého osobního učitele mám poprvé v životě, takže teď mám vynikající paní učitelku a zdokonalujeme tu angličtinu, teda dělám, ona dělá, co může a já vlastně taky.
0: Jak ti to jde? Jak ti to jde, co říká?
1: Jde mi to bezvadně.
0: Bezvadně.
1: No, jde mi to bezvadně.
0: Takže to znamená, že teď v Americe, jak jste byli s Tondou, tak jsi byl ty tím strůjcem komunikace?
1: Nikoli věk. Takhle se to říct nedá, protože Tondova angličtina je úplně z jiné planety než moje. Mluví plynule, úplně bez problému a ještě ke všemu, a to já bych se jako domluvil, ale bylo by to celé daleko problematičtější, zdlouhavější, moc věcí bychom si museli ujasňovat následně, takže takhle to bylo velmi jednoduché, než já si to rozmyslím, tak on to má jaksi vyřešené. A ještě ke všemu se samozřejmě tím, že člověk není na tom místě dlouhodobě, ono by to, a všichni to vědí, pomohlo prostě strávit měsíc nebo dva kdekoliv ve světě, kde se mluví tím jazykem, tak my například tím, že jsme bydleli v Harlemu, tak když jsme něco řešili tam s tím obyvatelstvem tam afroamerickým, no tak ti zase mluví úplně trochu, nebo úplně jinak, než dole na Manhattanu prostě ti běloši a tak dále. A což Tondovi problém nedělá, ale mě trošku ano, v tom jako rozumět, když mluví rychle, mají trošku jiný přízvuk, některá slova polikají a tak dále, no ale bojoval jsem s tím statečně, jsem jako normálně spokojený.
0: A vrátil se to vám, musím říct, posluchači, se spoustou nádherných zážitků a taky s videem, které už jsem viděla. No jsem moc ráda, že jste si to užili. Jsou to zážitky k nezaplacení.
1: Zcela nepochybně. A zpátky k jazykům, protože už píšete, stejně jako Ivča, a tohle si myslím zná mnoho z nás. Můj problém je, píše Ivča, že umím slova z různých jazyků a pak moje pokusy o konverzaci dopadají jako zvláštní esperanto. Ale, a to je důležité, ještě jsem nikde hlady neumřela, napsala Ivča.
0: My si budeme povídat i o těch motivacích, co je vlastně nebo může být motivací, jestli to souvisí i s věkem a jak vlastně si to udělat hezké, aby to pro nás nebyl stres, neměli jsme pocit, že jdeme do školy, kde nás někdo bude hodnotit a známkovat, aby nás to zkrátka bavilo a možná tím pádem nám to i lépe šlo. Proč to všechno povídám? Protože už za chvíli zavoláme někomu, kdo angličtinu učí. Mnohdy netradičním způsobem, učitel a popularizátor angličtiny, Bronislav Sobotka, bude naším hostem.
1: Úplně vidím ta jeho videa. Nadšený učitel angličtiny z Brna. Vy jste nedávno spolu dělali rozhovor, dokážeš si představit, že právě Broňa by tě mohl naučit anglicky?
0: Já přemýšlím nad tím, jestli by mě někdo mohl naučit anglicky.
1: Tak se ho zeptáme.
2: Šárka Volemanová
3: a Jiří Holoubek 2 na 2.

0: my vám děkujeme za to, že jste dneska s námi a povídáte si o tom, jak jsme jazykově vybaveni, jestli to jde nebo ne. Přidala se také naše posluchačka Jarmila, zdravím Šárko a Jirko. Je to už hodně let, jeli jsme jako zájezd do spřáteleného města v Itálii. Nikdo z nás nebyl nijak moc jazykově vybaven a natož v italštině. A nikdy by mě nenapadlo, že v Itálii neznají J. Jelikož se jmenuji Jarmila, tak to byl problém, ale Italové to vyřešili a říkali mi Armika. Další spolucestující byla Jiřina, tak té říkali Viržína. No hodně srandy jsme si zažili, kde je vůle, tam se lidi domluví, ať mluví jakýmkoliv jazykem. A to naše přátelství trvá dodnes, píše Jarmila. Tak to je hezký příběh.
1: A než oslovíme našeho hosta, tak ještě stručně odhelči. Začala jsem se učit angličtinu v 61 letech. Letos jdu do 3. ročníku, jde to stuha, ale máme bezva spolužáky a perfektní paní učitelku. Přeju hezký den, mám vás ráda, píše Helča, což nás těší, moc krát děkujeme. 61 let, klobouk dolů, nikdy není pozdě, jsme zvědaví, jestli to potvrdí náš zmíněný host, učitel a popularizátor a neúnavný propagátor angličtiny, Bronislav, nebo chcete-li Broňa Sobotka. Hezké dopoledne.
2: Hello, dobrý den, moc vás zdravím.
0: Hezké dopoledne, Broňo, vítejte u nás na Dvojce a povězte možná na začátek, která věková skupina klientů je u vás nejvíc zastoupená, tedy kdo vás kontaktuje nejčastěji, má touhu naučit se angličtinu, popřípadě jí zdokonalit, jak to je?
2: Já to rozdělím tu otázku do dvou částí. Nejčastěji jsou to lidé 35 až 55, ale nejvíc mi přibývá lidí 60+, což mám velikou radost, že oni si říkají, konečně to zvládnu, nebo teď mám na to čas. Takže vlastně moje taková radostná a nejvíc rostoucí skupina jsou lidi 60+, jako třeba Helča, která je super a moc se mi líbilo to, co psala.
0: To budeme mít s Jirkou za chvíli, tu věkovku.
1: No, ale to mě zajímá, člověk sem tam jako přemýšlí o tom, nebo říká se to, a možná to funguje i jako výmluva. Ono už to v tomhle věku do toho mozku tak neleze, už do té hlavy, už to nemá cenu. Jak to je? Jenom si to myslíme, nebo to opravdu leze víc stuha?

0: Vojce povídá. Pro ně možná všichni to známe ze školy, že jsme se učili jazyky a byl to tlak a teď to člověku nešlo a mnohokrát zažil to hodnocení od toho učitele, že to je strašné a že možná nemáme talent na jazyky. Je to tak, že někdo prostě nemá talent na jazyky?
1: Já bych řekl, že to je takové jak u češtiny. Někomu to jde dobře, mně se třeba pořád pletou měkké a tvrdé i, ale česky se bez problému domluvím, doufám. A stejně tak se...
2: My vám poměrně rozumíme, je to v pohodě.
1: Jo, jenom jak to všechno chci říct rychle, tak za to se omlouvám. Ale chtěl jsem říct, že každý, kdo má schopnost naučit se česky nebo kdo zvládl svůj rodný jazyk, tak má všechno v mozku v pořádku na to, aby se naučil jakýkoliv další jazyk. Ale zase nechci lhát, jsou lidi, kteří třeba výslovnost jde trošku líp, když mají hudební sluch, tak já cítím, že oni to tak jako napodobí a zní to dobře a třeba to je pro mě těžké, ale naučit se anglicky nebo jakýkoliv jazyk tak, aby jsme se domluvili, tak to zvládne úplně každý.
2: Poraďte, jak si vybrat toho správného učitele a také vlastně tu správnou cestu, jakým způsobem se učit, protože těch existuje určitě celá řada.
1: Skvělá otázka. Já si myslím, že tam hlavně musí být chemie. Mám něco, já tomu říkám Broňův pivní test, že po té první, ideálně ukázka je hodně zdarma, všichni dobří učitelé podle mě nabízí, byste si měli položit otázku. Mám chuť s tím učitelem teďka ještě vyrazit na pivo nebo na kafe, na víno, je mi s ním jako tak dobře, je tam ta chemie, že ono už to končí, to mi je líto. Jestli tohle zažíváte, podle mě je to pro vás ten správný učitel, když vy se cítíte fakt hezky s ním. Protože mám pocit, že když si říkáte, jo, je to efektivní, on je profesionál, ale vlastně se mi nechce, tak časem zjistíte, že vlastně musíte ve skutečnosti sportovat, nebo doma radši uklidit, nebo že nutně musíte navštívit vnoučat a tak, a člověk začne hledat výmluvy. Takže já myslím, že by tam fakt měla být ta jako radost toho, že nám je spolu hezky, a to myslím, že nakonec přebije všechny ty ostatní věci. Mm-hmm.
0: Broňo, tak to naladění je určitě důležitá věc a možná ještě poslední otázka, jak najít tu motivaci, aby zkrátka to nebyla ta povinnost a ten stres, ale aby to byla zábava, aby jsme se těšili, jako jak najít tu cestu v sobě?
1: To je úplně skvělá otázka. Já si myslím, že je důležité si uvědomit, že motivace nepřichází před tím prvním úspěchem, že to není, že se namotivujeme a pak se nám to povede, ale moje zkušenost je, že první malinkatý úspěch v angličtině hrozně tu motivaci zvedne, jakože první objednaný kafe, oni mi rozuměli na dovolený, já jsem si dala kafe, nebo poprvé někdo se mě zeptal na cestu, já jsem neutekla, odpověděla jsem mu a on to našel, tak tyhle malinkatý úspěchy, když zvládneme první kávu, první malinkatý rozhovor, poprvé se otevřu pusu a zeptám se na cestu, tak tohle je podle mě největší motivace zažít úspěch a malinkatý. Protože když si člověk řekne, chci se naučit anglicky, tak kdy si může říct, oh, splnil jsem to, to je strašně velký úkol, ale říct si, objednám kafe, oslovím jednoho člověka, zeptám se na cestu, poprvé budu mluvit já ne můj manžel na recepci, tak když tohle zvládneme, tak ta motivace přichází, myslím, hlavně s tím malinkatým úspěchem, s tou odvahou, s tím vykročením do té strašně těžké situace, kdy musíme jednou otevřít pusu, tak tohle, když člověk zvládne a překoná, tak pak ta motivace se objeví.
2: Dodává a určitě to každý z nás potvrdí, kdo to někdy zažil, učitel a popularizátor angličtiny Broňa Sobotka. Moc děkujeme, mějte se krásně a ať se daří, hezký den.
1: Moc děkuju, bye bye.
3: Český rozhlas Dvojka.

0: Když mluvíme o těch jazycích dnes, Šárko, spolu a s našimi posluchači, tak slovo fly, to bys jistě přeložila?
1: Tak samozřejmě, poletíme společně.
0: Ano, může to být let, anebo?
1: Fly, nevím, já si myslím, že to je let.
0: Moucha. Taky moucha.
1: No prosím,
0: ale nám jde o ten let.
1: Budu se zabrat v té angličtině.
0: Nám jde o ten let v tomhle případě.
1: Ano, protože my se podíváme do Guinnessovy knihy rekordů. Jeden americký tatér, totiž vystupující pod přezdívkou Funky Mata, si připsal neobvyklý zápis do zmíněné Guinnessovy knihy rekordů během seskoku padákem. Jirko, z výšky 4573 ano. metrů si ve volném pádu vytetoval právě na ruku slovo fly, tedy leť.
0: Už jsme určitě mluvili o tetování i o rekordech a tady se to spojilo. Čím vším chtějí lidé ohromit svět, případně se zapsat do Guinnessovy knihy rekordů. Takže rekord za tetování provedené ve volném pádu z nejvyšší nadmořské výšky. Pokud patříte mezi ty, kteří touží po lámání rekordů, tak můžete to překonat.
1: Chtěli byste touto cestou, evidentně budete muset nějaké další slovo.
0: Ale my si dál budeme za chvíli s vámi povídat o jazycích a také tady bude jedno přání. Ani na to jsme nezapomněli.
2: Dvojka pomáhá.
3: Káva o čtvrté nemusí být jen vaší každodenní inspirací, ale i pomocníkem tam, kde si nevíte rady.
2: Vymyká se vám z rukou rodinný rozpočet?
3: Nerozumíte si se svým dospívajícím potomkem?
2: Je péče o vaše seniory už nad vaše síly?
3: Dvojka pomáhá.
2: Napište nám o vašem trápení a my se vám pokusíme pomoci.
3: Za některými z vás přijedeme a váš příběh natočíme.
2: S hostem Kávy o čtvrté pak pro vás budeme hledat řešení.
3: Formulář najdete na dvojkapomáha.cz.
2: Český rozhlas Dvojka.
3: Rádio, které vás baví.

0: Nebo zvládáme výuku cizích jazyků, si s vámi povídáme. Také o motivacích to bylo, no jedna velká. Ta je ve zprávě, kterou nám poslala Ala z Čelákovic a píše: zdravím Šárku a Jiřího, můj syn se na Erasmu v Římě zamiloval do Belgičanko Italky, dnes jsou manželé a mají syna. Začala jsem se učit anglicky, abych se s ní malinko domluvila a i s její maminkou. Vydržela jsem to 2 roky, základy mi stačí plus ruce a nohy.
1: Když to funguje, proč ne? Mockrát děkujeme. Je to motivace veliká, opravdu.
0: Tak samozřejmě, to si taky říkám, kdyby Pepan domů přivedl nějakou cizinku, musela bych také zabrat, protože bych potřebovala vědět, co je dívka zač, se spoustou svých samozřejmě otázek.
1: A to ještě by bylo zlatý, kdyby mluvila anglicky, že jo?
0: Ano.
1: Kdyby to byl nějaký úplně
0: jiný. Kdyby to byla Italka, mi se mi líbilo.
1: Teď jdeme dál. 2 na 2.
2: Vaše přání na naši hlavu.
1: A vracíme se i tento týden k jednomu z přání dávno prošlých, které nás ale zaujalo a od té doby vám tu hádanku předkládáme poměrně pravidelně. Jde o hádání zvuku. Ten dnešní si připravila Šárka.
0: Ano, je to tak a jenom připomínáme, že my ty zvuky vždycky vyrábíme ve studiu. To je taková důležitá nápověda.
1: Nic natočeného.
0: Ano, tak. A že nám můžete psát, co to za zvuk je, na 702-222-220 nebo dvojka @rozhlas.cz. No a že první, kdo správně odpoví, samozřejmě i dneska získá ponožky 2 na 2, které se jmenují Šárka a Jirka. Tak snad všechno víme. Teď zvuk?
1: Teď zvuk. Jdeme na to. Připrav se. Hraje. Můžeš možná ještě blíž trošku k mikrofonu? Ano. A ještě takhle zepředu od mikrofonu. Tak, to bude výborný. Ještě jednou. Co to je?

0: Dnes s vámi mluvíme o jazycích, kolik jazyků znáš, tolikrát si člověkem od tohohle známého rčení jsme se odrazili. A Šárka před chvilkou četla tu snachu toho belgicko nějakého původu, teď ano, už si to belgicko-italského možná.
1: Myslím si, že belgicko-italského.
0: Tak jenom tady máme teď stručnou zprávu od Jany. Snacha je z je Vietnamka přímo z Vietnamu. Jsem ostuda, znám dvě slova ve vietnamštině.
1: Myslím si, že vietnamština bude velmi těžký jazyk, na to se to naučit. Nebo?
0: Určitě, já o tom nepochybuji. Důležité pro učení se novému jazyku je samozřejmě sluch. A sluch je důležitý i při našich hádankách, když vám nabízíme zvuk k uhodnutí. Šárka před chvílí, jak si nabídla tenhle, zopakuj ho. A ještě jednu. Tak.
1: Bylo to pro vás tedy nesmírně jednoduché.
0: Ale nejrychlejší byla?
1: Nejrychlejší byla Barbora Růžičková, která napsala, že jde o stříhání papíru. A to je správná odpověď. Gratulujeme.
0: Barboře tedy náleží, co?
1: Ponožky dvou na dvojce, až bude trošku počasí, že se budou moci nosit. No, tak zatím jenom k dívání. Gratulujeme.
0: Uhodla jste stříhání nůžek, ty ponožky jsou podle...
1: Stříhání papíru.
0: Tedy nůžek, papíru nůžkami.
1: Ano, krásně si to řekl.
0: Já jsem jenom chtěl říct, že ty ponožky jsou podle posledního střihu.
1: Po poslední módy.

0: 9 hodin 48 minut a naše dnešní povídání o jazycích. A já jsem před chvílí vyprávěl Šárce o jednom člověku, kterého já z mnoha důvodů obdivuji. Je to skvělý zpěvák, je to skvělý kytarista, fantastický všestranný muzikant. Ovládá mnoho nástrojů a možná ještě víc ovládá řečí. On je původně z Holandska a pokud já se nemýlím, tak mluví holandsky, česky, slovensky, anglicky, německy a možná ještě nějakou řečí.
1: Je to neuvěřitelné, přírodní úkaz v souvislosti s tím vším, co si vyjmenoval. No a my jsme dostali takový nápad, že bychom mu mohli tedy teď poměrně nepřipraveně zavolat a on souhlasil, že by si s námi o tom popovídal. Tak hezké dopoledne. Vítejte u nás na dvojce, dobrý den.
0: Ahoj Ralfe.
2: Ahoj Jirko a dobrý den.
0: Tím skvělým muzikantem a polyglotem je Ralf Schut. Doporučuji vaší pozornosti tohle zajímavého muže. Ralfe, vyjmenoval jsem všechny ty jazyky, které ovládáš, nebo jsem na nějaký zapomněl?
2: Myslím, že správně, ale tolik chvály snad nevydržím.
0: No, prosím tě, řekni, mě vždycky vrtalo hlavou, proč vedle toho, když mluvíš skvěle česky, ses ještě učil slovensky? Co byl ten důvod? Protože ty jazyky jsou si podobné a každý by ti na Slovensku rozuměl a naopak.
2: Je tam stejný jmenovatel všude, vlastně u těch jazyků, protože já strašně nerád jsem někde cizincem. Já si myslím, že můžu být lidem blíž a tím pádem oni i mě, když mluvím jejich řečí a jednak oceňují snahu, ale samozřejmě, když jsem se učil česky, tak to byla nutnost, protože před 25 lety ta úroveň angličtiny tady ještě nebyla taková, že by každý jako plynule přepnul a byl stejně v pohodě jako v mateřské řeči, takže no a na Slovensku já jako jsem trávil nějaký čas, protože tam mám kapelu a říkal jsem si, no tak je to výzva, baví mě to, tak proč ne, tak jsem začal studovat přehledy gramatiky a číst nějaký články a bylo mi jedno, co čtu, ale zajímalo mě, jak je to napsané a proč.
1: Neuvěřitelné mnozí z Čechů by vám mohli závidět tu nádhernou češtinu, kterou tady mluvíte. Ralfe, když říkáte o té slovenštině, a teď Jirka vlastně se vás na to ptal a vy jste vysvětloval, proč jste přidal k českému jazyku i ten slovenský, můžeme to zkusit, že s tou další odpovědí byste nám přepnul do té slovenštiny. Chci se zeptat, jestli vlastně ten hudební sluch sehrává v tom, že to člověk jako lépe naposlouchá a lépe se to naučí nějakou důležitou úlohu. Je rozhodující ten hudební sluch? Po slovensky.
2: Já bych teraz velmi, velmi rád po slovensky odpověděl, ale nevím, či to dokážem bez chyb. A odpověď na takovou otázku, já asi jakože nevím, tak to vím, když si páče z rukávu. A co bych se vám k tomu odpovědal?
1: Či možná ano. Ano.
2: Já celý život hrám na gitaru, na mandolínu a potom jsem k tomu přidal banjo, takže nějaký hudobný sluch tam musí být, ale nevím, jakože mám tak, jsem schopný počívat velmi analytickým způsobem a možná mi to pomáhá. Ale toko asi, já to nevím.
0: Muzikant, zpěvák, kytarista Ralf Schut s námi v živém vysílání na dvojce. Ralfe, poslední otázka. Ve kterém jazyce se ti nejlíp zpívá? Člověka by napadlo, že to možná bude angličtina, tím, že žánry, kterým se věnuješ, se převážně zpívají v angličtině, ano. Ale možná je to jinak, protože přeci jenom tvým rodným jazykem je holandština. Jak to je? Ve kterém jazyce se nejlíp dělá muzika?
2: Určitě v angličtině, protože to je ta muzika, vlastně, kterou jsem celý život poslouchal. Takže já jsem nikdy nespíval holandský a řekl bych, že Holanďan by nepoznal, že jsem Holanďan, pokud bych vám teďka začal zpívat holandský. A český, jako ta výslovnost je přece těžší a to se hodně projeví právě při zpěvu, takže zpívám český jenom v hospodě a určitě ne po prvním pivu.
1: Ralfe, děkujeme za to povídání, za to setkání, jste neuvěřitelný muž, spousta řemesel a dovedností, moc nás těšilo, ať se vám daří.
2: Vám také, děkuji moc.
0: Ralf, díky moc, Ralfe, měj se pěkně, ahoj.
2: Ahoj.

0: My si dnes s vámi od 9. dopolední povídáme o jazycích, kolik jich ovládáte, zvládáte, jak vám to jde. Krásné zprávy nám píšete, přidala se i Markéta. Hezký letní den, dcera chodí s Italem, který mluví anglicky. Velká motivace v 51 letech učit se anglicky pro mě, ale obávám se, že on dřív bude mluvit lépe česky.
1: A ještě musím jednu zprávu. V 69 letech na 14-denní kurz angličtiny v Londýně se přihlásila Naďa a píše o tom. Zjistila jsem, že mluvit dokážu, ale rozumět bylo složité. Byl to bláznivý nápad, ale vše jsem zvládla sama a vrátila jsem se šťastně domů.
0: To je dobře, tak děkujeme za vaši společnost. Budeme moc rádi, když bude přetrvávat i do té další hodiny. Nabídneme poradnu a v ní se dnes budeme věnovat našemu zdraví. Osteopenie naším tématem.
1: Zůstaňte s námi i po 10. hodině. Teď ještě Jennifer Rush. Hezké dopoledne.

0: Blízká setkání Michaely Maurerové
1: na dvojce. V Radiokafé Vinohradská 12 bude mým hostem herec Robert Mikluš. Na letních shakespearovských slavnostech se představuje v titulní roli Otela. Jak náročné je zahrát jednu z nejslavnějších shakespearovských postav? Musí se člověk před takovou rolí víc spoléhat na techniku nebo na emoce? A umí po představení Otela ještě odložit žárlivost i tragédii v šatně? Ptát se budu herce Roberta Mikluše a vy si nezapomeňte předem rezervovat svá místa.
0: Blízká setkání Michaely Maurerové
1: dnes po 11. hodině na dvojce.
2: Bylo 10 hodin.
0: Český rozhlas Dvojka. Zprávy.
2: Menším obcím dochází voda kvůli suchu, stát jim může pronajmout cisterny i úpravny. Pír pracovníci jsou nově v katalogu prací. V Čechách bude oblačno až zataženo, místy přehánky a bouřky i silné. Na východě bude ještě slunečno, nejvyšší teploty většinou do 32 stupňů, na východě ale až 37. Dobré dopoledne vám přeje Josef Maršál. Některým obcím v Česku kvůli vedru a suchu dochází voda. O pomoc v takovém případě mohou požádat správu státních hmotných rezerv. Samosprávy si od ní po schválení vodoprávním úřadem mohou pronajmout cisternu, mobilní úpravnu vody anebo i vysokotlaké potrubí pro přepravu vody. Problémy s dodávkami mají teď hlavně obce bez vodovodu, říká šéf správy Pavel Švagr.
3: Ten zájem je především z malých obcí, které jsou napojeny na studny nebo mají prostě vodojemy, které jsou závislé na podzemní vodě. My těch žádostí máme v poslední době relativně hodně. Je vidět, že řada těch starostů menších obcí je nervóznější a chtějí mít dopředu informace, co by kdyby.
2: V Česku se v červnu začalo stavět 1013 bytů, což je meziročně asi o 50% víc. Dokončených bytů ale oproti loňskému roku bylo zhruba o 18% méně. Celkem stavební produkce meziročně stoupla o 2%, v meziměsíčním srovnání tempo růstu pokleslo. Do oficiálního katalogu pracovních pozic od srpna přibyli také takzvaní peer pracovníci. Na základě vlastní zkušenosti pomáhají lidem, kteří procházejí složitým obdobím, například kvůli závislostem, psychické nemoci nebo po propuštění z vězení. Zdravotnické odbory ale kritizují to, že nemají dostatečně vymezeny kvalifikační požadavky. Teď si je upravují sami zaměstnavatelé, jako třeba psychiatrická nemocnice Bohnice. Pokračuje vedoucí tamního oddělení peer activity Jakub Herzán.
4: Musí mít kurz, minimálně rok, musí být bez jakýkoliv hospitalizace. A u nás je v klasický dvoukolový výběrový řízení. V sérii otázek zjišťujete, jak má nastavenou psychohygienu, jak má nastavený doléčování, jak má nastavený hranice, jestli je komunikativní, jestli vůbec je schopen vlastně předat a pomoct tím příběhem. Jo.
2: S doplněním kvalifikačních podmínek Ministerstvo práce do budoucna počítá. Japonci si připomněli 81. výročí svržení atomové bomby na Hirošimu. Starosta města Kazumi Matsui při této příležitosti skritizoval světové velmoci zavedení válek. Vyzval je také, aby přestali ospravedlňovat držení jaderných zbraní jako odstrašujícího prostředku. Na pietní ceremoniál do Hirošimy dorazilo asi 50 tisíc lidí z celého světa. Hirošima se v roce 1945 stala prvním městem, na které byla atomová bomba svržena. O 3 dny později pak i Američané svrhli také na Nagasaki.
1: Více zpráv z domova i ze světa najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: Počasí.
2: V Čechách bude oblačno až zataženo, četné přehánky a bouřky i silné. Na východě území ještě slunečno, oblačnosti tam ale bude přibývat později od západu. Nejvyšší teploty 27 až 32 stupňů, na východě ještě 32 až 37 a v 1000 metrech na horách většinou kolem 24. Meteorologové dál varují před velmi silnou až extrémní zátěží teplem.
0: Doprava.
2: Na příjezdu do Brna po D1 od Prahy pojedete pomaleji od stého 82. kilometru k omezení na stém 96. Je to pro osobní auta asi na 25 minut. Na 9. kilometru dálnice D4 směrem na Prahu se jezdí jedním pruhem, zdržení asi půl hodiny. Provoz na objížďce je plynulý. Na 21. a 5. kilometru D2 směrem od Brna jsou kusy roztrhané pneumatiky, tak tam radši zpomalte. Zprávy končí, za chvilku poradna.
5: A s vámi dva na dvojici Jiří Holoubek a Šárka Volemanová. Hezké dopoledne vám přejeme a nabídneme poradnu. Teď v létě se víc než kdy jindy věnujeme sportům, často se nebojíme zkusit i nové druhy pohybu, ale málo koho napadne, že už po 40 nám může začít výrazně ubývat kostní hmota.
6: Přiznám se, že jsem o tom nepřemýšlel v souvislosti s vlastní kostní hmotou, ale je to tak, ještě dřív, než přijde ke slovu osteoporóza, tak se v těle může objevit její předstupeň a tomu se říká osteopenie a právě o tom budeme mluvit v příštích minutách.
5: Samozřejmě nabídneme i prostor pro vaše otázky a to ve druhé a třetí části naší dnešní poradny. Teď už vám přejeme hezké dopoledne z dvojky.
0: Český rozhlas dvojka.
1: Rádio, které vás baví.

0: Dva na dvojce. Poradna.
1: Zaměříme se na naše zdraví, jak jsme o tom před chvílí mluvili, když jsme vás zvali k poslechu dnešní poradny. Šárka Volemanová, moje drahá kolegyně, která mimo jiné na Českém rozhlase má svůj pořad Moci bez nemoci, tak by mohla být hostem, pokud bychom se, nepochybuji o tom, bavili o osteoporóze. Kdybych se tě zeptal, co je osteoporóza, odpověď stručná by byla.
2: Ano, řídnutí kostí.
1: Přesně tak, všichni víme. Ovšem, kdybych se zeptal, co je to osteopenie, možná by ta odpověď nebyla tak jednoznačná, proto si i dnes přivítáme v poradně hosta.
2: Je to tak, osteoporóze jsme určitě mnozí slyšeli daleko častěji než o té zmíněné diagnoze osteopenie. S námi už ve studiu vedoucí lékař Polikliniky AGEL Praha, pan doktor Martin Pavelka. Hezké dopoledne, vítejte u nás.
3: Dobrý den, děkuji za pozvání.
2: Tak pane doktore, bude to na vás. Jaký je mezi tím rozdíl?
3: V podstatě jedná se, nebo u osteopenie se jedná o takový předstupeň, to všichni dobře známe, říkají nám to lékaři, říkají nám to odborné články, je to předstupeň tedy osteoporózy, což znamená, že osteopenie je opět úbytek kostní minerální hustoty, ale jde jen o to, jak moc ta kost jako ubyla. Pokud ubyla v úzovkách jen trošku, tak je to osteopenie, pokud ubyla už hodně, tak je to osteoporóza.
1: Když ubyla jenom trošku, už to může být problém, anebo je to jenom jako signál dávat si na to nějakým způsobem pozor pro budoucnost?
3: Ano, je to docela ošemetné, protože osteopenie nebolí, osteopenie se nějakým způsobem sama od sebe neprojevuje, ale tu osteopenii mají samozřejmě spousty lidí, určitě víc než té osteoporózy, protože tam ona teprve ta osteopenie musí dojít. Ale určitě se může projevit nějakými zlomeninami, většinou takovými, které by u toho zdravého jedince nenastaly, ale častokrát jsou právě asymptomatické, což znamená, že můžu mít osteopenii, udělám nějaký nárazový pohyb, někam doskočím, možná mě trochu bolí záda, ale není to tak hrozné, takže to nechám být a potom přijdu k doktorovi s bolestí zad po delší době, nějak to neustává, najednou si zjistí, že ten obratel jaksi už je trochu nalomený nebo propadlý. Takže v tomhle tom je to velmi, velmi ošemetné.
2: Mm-hmm. Co s tím tedy máme dělat? Vy jste teď zmínil několik věcí, možná, že zlomenina, možná, že nás bolí záda. Vlastně ptám se na to, kdybychom si na to měli začít myslet.
3: Jasně. Takhle, co asi přijdu k té první části té otázky, co s tím? Já vím, že to už slyšíme opět ze všech stran, teďka longevity a nějaká dlouhověkost.
1: Zdravý životní styl nám řeknete.
3: Přesně tak. Ale o co jde? Možná, když se trochu ponoříme hloubš do toho, jak ta kost vzniká a jak zaniká, tak je to vlastně velmi jednoduché, protože tělo obecně je koncipováno na to, aby šetřilo energii. To, že máme teďka blahobyt, že si můžeme dojít do samoobsluhy, koupit rohlík, mlíko a cokoliv se nám vlastně zamane, tady nikdy nebylo. A to tělo tím pádem je na to připravené. Což znamená, že pokud já nějakou tkání nepoužívám, a teďka myšlo na hlavně svaly a kosti, protože to spolu velmi souvisí, tak to tělo si řekne fajn, já teďka se míň hýbu, nepotřebuji tolik kostních buněk té hmoty, já to ušetřím, tu energii, abych ji tvořil nebo udržoval, tak to prostě využiju na něco jiného a ty svaly a ty kosti mi ubývají. No a v podstatě, pokud chci naopak udělat nějakou prevenci, tak to udělám jedině tak, že se budu aktivně hýbat, jelikož to, co mě vybízí, nebo to, co tu kost vybízí k tomu, aby zůstala stejná, pevná a tak dál, je právě nějaký pohyb, nějaký ten tah těch svalů. Takže pokud můj životní styl bude, že koukám doma večer na Netflix nebo hraju počítačové hry a ležím celý den na gauči, tak moje kostní hustota určitě nebude stejná jako nějakého člověka, co si po práci jde zaběhat.
1: Mě to právě zaujalo, když jste říkal svaly a kosti, používám, nepoužívám, tak si asi dokážeme představit, co to znamená, když používáme svaly. Jakože něco teda čapnu těžký, nebudu cvičit a tak, ale jak používat kosti, jak posilovat kosti, souvisí to spolu asi, když Jasně. se tedy hýbu a posiluju, nebo běhám, nebo chodím, tak zároveň s těmi svaly posiluju a dělám dobře kostem.
3: Přesně tak. Mhm.
2: Stručná odpověď na otázku.
1: No, jasně.
2: A samozřejmě potřebná.
1: Tak já jsem si říkal, jestli se nedám myslet něco, že ležím, ale posiluju kosti.
2: Tak to nevyšlo, ano. To byla první část naší dnešní poradny. My si povídáme o osteopenii. Pokračovat budeme ve druhé části. To už samozřejmě naši milí posluchači s prostorem pro vaše otázky. Pokud se chcete na něco zeptat, můžete. 702-222-220, číslo pro SMS-kové dotazy i dnes. dvojka@rozhlas.cz, naše e-mailová adresa. Můžete nám i zavolat na číslo 22 155 25 25.
0: Český rozhlas Dvojka.

0: Dva na dvojce.
1: Poradna.
2: A tématem naší dnešní poradny zůstává osteopenie. Naším hostem ve studiu vedoucí lékař polikliniky AGEL Praha, pan doktor Martin Pavelka.
3: Když se u mě, a bude to ověřené, pane doktore, začne projevovat osteopenie, mám ještě šanci to zvrátit, anebo mě čeká i osteoporóza?
4: Ne, určitě nějakými těmi postupy jsme schopni to zastavit. Možná i trochu zlepšit. Určitě ta kostní denzita nebude taková, jakou jste měl ve 30, ale více
3: jako k nějaké úplné regeneraci nedojde už.
4: Nebývá to jako nějak časté. Samozřejmě medicína je o tom, že ne všechno je 100%, ale spíš bych se držel při zdi a říkal si fajn, mám osteopenii, dobře. Mým cílem je teďka, aby to nebylo horší.
2: Děkujeme za tu odpověď. Dotaz od někoho z našich posluchačů po telefonních linkách. Hezké dopoledne, vítejte u nás. Prosím, můžete se ptát.
5: Dobrý den. Jana. Prosím vás pěkně, je mi 72 let, celý v dospělosti jsem měřila 160 cm a teď při běžné kontrole zjistili, že mám 155 a že mezi čtvrtým, pátým, šestým obratlem se mi vytratila ta hmota, ty plotínky, nevím. Jo? Je to velmi bolestivé, jde to až do ramen, probíhá různá rehabilitace, ortopedický polštář, tak jenom jsem chtěla vědět, čeho se to týká, co s tím.
4: Tohle, jak popisujete, tak spíš se jedná o ty meziobratlové potenky, ale samozřejmě i vzhledem k tomu věku, tak s tím přibývajícím věkem samozřejmě to riziko té osteoporózy roste. Tam by dávalo smysl určitě denzitometrii udělat. Denzitometrie je vlastně metoda, která nám říká, jak moc ty kosti jsou anebo nejsou řídké. A tam, pokud už to nebylo provedeno, tak za mě to smysl dává. Samozřejmě neznám ten váš konkrétní případ, takže nevím, jestli váši ošetřují lékaři, ať už ortoped nebo praktický lékař, toto potřebuje, třeba už je to jasné, tady diagnoza nějaká stanovená je, ale určitě při snížení výšky, a to děkuju za ten dotaz, protože toto je jeden z těch příznaků v tom pozdějším věku, že ten člověk vlastně sníží tu běžnou výšku a většinou to tedy bývá nějakým prolomením těch obratlů, které v začátku může být docela asymptomatické a až pak dělá problém, ale myslím si, že tady paní Jana říkala trošku jako jiný problém.
2: Děkujeme pěkně, pane doktore. Vy jste zmínil denzitometrii v souvislosti s dotazem naší posluchačky, tedy vyšetřovací metodu. Jak si to představit? Co vlastně člověka čeká? Jakým způsobem se to vyšetřuje?
4: Jasně. Denzitometrie je v podstatě metoda, která je založena na rentgenovém záření, ale ta dávka je jako extrémně nízká, jo, výrazně nižší, než kdyby jsme šli na běžný rentgen plic nebo páteře nebo tak. Člověk přijde do místnosti, tam je vlastně takové speciální přístroj. Je to vlastně takové lehátko, jak člověk se něho lehne a nad ním je takové rameno, které vlastně zaměří ty oblasti, které nás zajímají, které měříme. Standardně to je vlastně lumbální páteř a k tomu obě dvě stehní kosti, vlastně krčky té stehní kosti. Ten přístroj to změří, trvá to tak 10 až 15 minut a pak vlastně se vyhodnocuje výsledek a to měření nám řekne číslo a to číslo nám říká, jestli to je v pořádku, jestli to je osteopenie nebo jestli už to je osteoporóza.
3: K tomu je tady konkrétní dotaz od posluchačky Aleny. Jak poznám, že u mne probíhá osteopenie, ale to z mého pohledu podstatné je tady dál. Je mi 68, chodím na denzitometrii jedenkrát za 2 roky a krom grafických výsledků bývá v závěrečné zprávě uvedeno, že nález je přiměřený věku. Pane doktore, to nám upřímně řečeno moc jako neřekne, jo? Tak mě zajímá, jestli přiměřeno věku je, že to je dobrý, špatný nebo jaký?
4: Dobrá otázka, nicméně nevím, jestli s tou odpovědí úplně potěším, protože vlastně pokud mě posílá jako pacienta nějaký lékař na tu denzitometrii, tak rozhodně ten výsledek by se k němu měl dostat. Tady je otázkou, jestli ta denzitometrie je třeba na stejném pracovišti, jako třeba u nás na poliklinice, tam ji máme, takže tam ty výsledky se dostávají rychle k těm lékařům a k těm pacientům, ale samozřejmě pokud já jdu někam jinam, nebo si to dělám v rámci samopláce, že mě to zajímá, tak si to zaplatím, tak potom...
3: A dozvím se, že je to přiměřeno věku.
4: Tak jako to takhle. Ty slovní hodnocení, které vychází z těch přístrojů nebo jsou předmětem potom těch popisujících lékařů, něco nám naznačují, nicméně ta číselná hodnota, která z toho vyjde, tak to je to, čím se vlastně řídíme. Takže bez té číselné hodnoty se jako neposuneme. No.
2: Pane doktore, pokusím se nějak zestručnit dotaz naší posluchačky Radky. Ta tady píše, že před rokem a půlí byla diagnostikována právě na denzitometrii osteopenie a osteoporóza, jí 59 let. A přechod měla v 51 letech. Na

0: několik. Ono teďka se sice uvolnily preskripce pro třeba praktické lékaře, ale vlastně standardně tu osteoporózu už řeší, může řešit všeobecný praktický lékař, váš registrující gynekolog, a potom vlastně ta nejvyšší odbornost, které v České republice je velmi, velmi málo, tak tomu se říká osteologie, a ti mají vlastně ještě jako preparáty, které mohou předepsat jenom ti kliničtí osteologové, a to je vlastně top of the top, to je to nejlepší. Takže tam samozřejmě otázkou je, v jaké tíži je u naší posluchačky ta osteoporóza, jestli třeba dle těch indikačních kritérií, jestli ta osteoporóza je tak těžká, že by už třeba dosáhla na nějaké ještě jiné léky, a tím pádem by dávalo smysl odeslat tu klinickou osteologii, kde teda čekací doby jsou jako extrémně dlouhé, ale jednoho dne by se tam jako dostala, ale víceméně nemůžeme to posoudit, protože neznáme přesně, jak je na tom, nevíme, co už bylo vyzkoušeno, ale je pravdou, že praktický lékař a gynekolog mají nějakou armádu těch léků, které můžou použít, ale nemůžou určitě všechny.
1: Děkujeme moc. Třetí část poradny ještě před námi a s námi ve studiu zůstává pan doktor Martin Pavelka.
2: Šárka Volemanová
3: a Jiří Holoubek 2 na 2.

0: Dva na dvojce. Poradna.
1: A ještě jednou osteopenie s panem doktorem Martinem Pavelkou, vedoucím lékařem polikliniky AGEL Praha.
2: Je to tak, poprosíme našeho posluchače na telefonu o chviličku strpení, protože přišla jedna ještě zkrátka zpráva od našeho posluchače Martina, který píše, že by ho zajímalo, jestli je osteoporóza dědičná.
3: V podstatě my víme, že objem nebo hustota té kostní hmoty, kterou já dokážu za ten život vlastně vyprodukovat, když tak řeknu, tak z nějakých cca 60% je určena tou genetikou. Takže tam můžeme říct ano, pokud moji rodiče měli nějakou kostní hustotu, tak já mám pravděpodobně, nebo budu na tom pravděpodobně podobně, když to řeknu takhle, ale jsou tam další faktory, které tedy, když já budu dělat, tak si můžu tu kostní hustotu snížit anebo zvýšit, to už jsme se odnovovali ten zdravý životní styl.
1: Děkujeme. Teď ten telefonický dotaz. Vítáme vás. Můžete se ptát.
4: Dobrý den, prosím vás, chtěla jsem se zeptat pana doktora, jestli může užívání Bonvivy radikálně zlepšit stav kostí, nebo zda je účinnější Prolia. Děkuju za odpověď.
3: Děkuju za dotaz, toto už je možná dost jako specifické. Aha. A zároveň i záleží na tom, co ten daný pacient má za třeba další komorbidity, to znamená další onemocnění, z jakého důvodu jsou mu ty různé léky psány tak, jak byly. Takže to, do tohohle bych se úplně nepouštěl, protože ve chvíli, kdy nevíte u toho konkrétního pacienta tu jeho historii, tak není k tomu, nelze se úplně jako jednoduše vyjádřit.
1: Nejsme v ordinaci přeci jenom.
2: Pane doktore, možná, protože čas se chýlí ke konci naší dnešní poradny, důležité je připomenout screening, který tady v České republice je proti nebezpečným zlomeninám. Využíváme ho dostatečně, nebo možná jsme o něm dostatečně informováni, a pro koho je?
3: Asi nejdůležitější je říct, pro koho je a jak to probíhá. Je to rozdílné u žen i u mužů. U žen vlastně po menopauze a až do 59. roku věku vlastně na preventivních prohlídkách buď u praktického lékaře anebo u gynekologa probíhá vlastně dotazování pomocí dotazníku FRAX. To je takový standardizovaný soubor otázek, které nám jim vyhodnotit riziko, jak ta pacientka je riziková, nebo ten pacient, potom se to používá i u mužů, že dostane nějakou zlomeninu. A když ten dotazník je pozitivní, tak ta pacientka nebo pacient jdou na tenzimetrii rovnou. Když je negativní, tak do 59 let u žen, se to nechává ještě být. Ale od 60 let už tam chodí ty ženy automaticky. Přijde tam žena na tenzimetrii, vyleze z toho nějaký číslo, nějaký výsledek a podle toho už ta tenzimetrie se opakuje buď každých 5 let, 3 roky, 2 roky podle té intenzity. U mužů je to trošičku pozdější, tam mezi 65. a 69. rokem se dělá ten dotazník a od 70. už pravidelně chodí na tu tenzimetrii. Tohle to si řídí u žen je buď praktik, anebo teda gynekolog. U těch pánů si to řeší vlastně praktický lékař.
1: Moc krát děkujeme. Na závěr poznáte, pane doktore, osteopenii na pohled?
3: Ne.
2: V očích pana doktora jsme zdraví jako řípa. Děkujeme za to naše dnešní povídání.
1: Vlastně nás to uklidnilo.
2: Ano. A zase někdy na dvojce nashledanou.
3: Díky, nashledanou.
1: Naším hostem byl dnes pan doktor Martin Pavelka, vedoucí lékař polikliniky AGEL Praha.

0: Přijměte naše další pozvání k poslechu Českého rozhlasu Dvojka, konkrétně tady na dnešní odpoledne na kávu o čtvrté. V létě se s hmyzem setkáváme na každém kroku. Někdy nás obtěžuje, jindy fascinuje. Jisté je, že bez mnoha druhů by příroda nemohla fungovat. Proč nás komáři, ovádi nebo vosy tolik vyhledávají, které druhy jsou jen obtěžující a které pro nás mohou být skutečně nebezpečné, a spousta dalších otázek pro dnešní odpoledne. Hostem kávy o čtvrté bude propagátor přírody Pavel Bezděčka a moderovat bude Tereza Stýblová.
1: A na červeném koberci s Alešem Cibulkou něco z kin, něco z divadla a také jeden koncert. O tom všem už za chvíli Aleš řekne víc.
2: Meteor na Dvojce. Kolik klonů za sebou lze udělat? Proč kočky nedojídají? A páchnul Tyrannosaurus?
3: Meteor.
4: V sobotu po 8 hodině raní
3: na Dvojce. Radioservis představuje
5: knihu Jeste, ať vám to sluší. Chcete vědět, jak si poskládat vyvážený jídelníček? Kolik pečiva můžeme jíst v rámci zdravé výživy? Jak zdravě grilovat nebo jak si co nejlépe vybrat v restauraci? Otázky a odpovědi, recepty i příběhy lidí, kteří si dali za cíl zhubnout a dostat se do formy, přináší kniha z rozhlasového pořadu s Terezou Bebarovou. Jeste, ať vám to sluší. V e-shopu radiotéka.cz.
4: Český rozhlas Dvojka.
3: Rádio, které vás baví.

0: Na červeném koberci.
1: S Alešem Cibulkou.
0: Na dvojce.
2: Do českých kin dnes vstupuje hned 7 novinek, no tak to si zcela jistě nemohl nechat ujít náš kolega Aleš Cibulka. Hezké dopoledne.
3: Krásné dobré dopoledne, zdravím vás v původní sestavě.
4: Aleš nám ale udělá takový pěkný přehled, protože počítám, že jak je u něj obvykle, doporučí, abychom si podrobnosti našli, ale řekni přeci jen Aleši, kdo vyráží Spider-Manovi konkurovat?
3: No, uvidíme, jestli vůbec někdo bude konkurenceschopný, ale vybírejte. Začněme českou komedii, která se jmenuje 6 gramů. 4 otcové se sejdou v tělocvičně gymnázia kvůli sáčku s podezřelým bylým práškem, který se našel u jejich synů na lyžařském výcviku. Režisér Miroslav Ondruš obsadil Ondřeje Vetchého, Jirku Mádla, Davida Novotného, Martina Pechláta a Lenku Vlasákovou. Druhým domácím titulem je československý dokument 2 deci tuše. Ester Geislerová v něm z rodinných archivů, dopisů a vzpomínek skládá portrét svého předčasně zesnulého otce, japanologa a kaligrafa Petra Geislera. Ve filmu se objevují také její sestry Aňa a Lila. Film se jmenuje, nebo dokument, 2 deci tuše. Španělské drama Hořké svátky a mé srdce milovníka filmů Pedra Almodóvara Zaplesalo, je tady jeho novinka. Stárnoucí režisér začne do nového scénáře vpisovat osudy vlastních blízkých, kteří se ale v postavách poznávají a ptají se, kde vlastně končí umělecká inspirace a začíná zásah do soukromí. Zajímavé téma. Pak tu pro vás mám francouzské sportovní a životopisné drama, komedii Americký sen. Ta vychází ze skutečných událostí. Dva outsideri navzdory předsudkům a nejrůznějším překážkám proniknou do světa NBA a stanou se basketbalovými agenty. Nejmenším divákům patří rodinný animovaný povídkový film Kinošpunti a kapibar. Čtyři krátké příběhy o muchomůrce, rodině kapibar, prvním školním dni a osamělém tvorečkovi se sluneční korunou. Tenhle povídkový film se jmenuje Kinošpunti a kapibary. Další animovaná novinka Tlapková patrola, dinosauří film, ta pošle psí záchranáře na zapomenutý ostrov plný dinosaurů. Ten kvůli chamtivému starostovi ohrozí těžba diamantů i probuzená sopka. No a nakonec tady mám hororový film s černým humorem, jmenuje se Zmrzlinář. Tajemný prodavač rozdává dětem zmrzlinu, po níž se stávají agresivní a stále nebezpečnější. Mám pocit, že tuhle zmrzlinu už někde prodávají. Mám podezření, že několik lidí už si lízí. Zmrzlinář.
4: Nebudeme to rozpitvávat.
3: Ano, ano.
2: Aleši, mimochodem, my víme, že dneska vyrážíš do Hronova. Pojďme tady otočit list, kde právě probíhá 96. ročník festivalu Jirásku v Hronov. Ty se snad na stará kolena dal na amatérské divadlo.
4: Ne, oni to přejmenují na Cibulku v Hronov.
3: Prosím vás, přátelé, přejdu všechny ty vaše urážky, abych vás pozval opravdu na Jirásku v Hronov, ale v souvislosti s festivalem 96. úctyhodný ročník probíhá i doprovodný program a já jsem rád, že jsem byl přizván k dnešnímu večernímu setkání, které se jmenuje Rádio na cestách. A je to vlastně oslava 30. výročí rozhlasové posluchačské ankety Šarmantní osobnost. Takže tam budou Lada Klokočínková, dlouhodobá organizátorka a průvodkyně tímto pořadem, Jiří Kánský, což je šéf Hradeckého a Pardubického rádia. Dorazí tam Honza Přeučil s Evou Hruškovou. Honza, ten je držitel titulu Šarmantní osobnost. Zpívat bude úžasná Iva Maršová. Pokud ji neznáte, tak ji poznáte. A to všechno se bude odehrávat dnes od 19 hodin přímo na náměstí Československé armády v Hronově v rámci Jiráskova Hronova. Takže pokud jste z Hronova nebo z blízkého okolí, přijeďte za námi v 19 hodin a moje role v tom večeru bude, já nesmím ani prozrazovat, Lada Klokočínková jako autorka scénáře, se mi to až jako bála říct, co si vymyslela a mně se to moc zalíbilo. Takže dneska po 19. hodině tahle veřejná rozhlasová nahrávka přímo na náměstí Československé armády od 7 hodin večer.
4: Díky za tu pozvánku a my jsme slíbili i koncert, respektive vzpomínku na koncert. Ten dvojka uspořádala na počest Marty Kubišové, no a jednu z těch jejich krásných slavných melodií připomenou právě teď v našem playlistu Berenika Kohoutová a Hana Holišová. Tušíme, že jedna z nich, anebo možná obě, co si slaví.
3: No, jedna z nich slaví. 6. srpna 1980 se v Brně narodila dvojnásobná držitelka ceny Thálie, sympatická a talentovaná mladá dáma Hanka Holišová. Takže Haničko, přejeme všechno nejlepší z dvojky a dáme si tuhle tu nádhernou písničku, jak jste říkali, z koncertu pro Martu.
2: Těšíme se na ně, takový byl Červený koberec. Alešem Cibulkou, měj se hezky.
3: Mějte se krásně, vám všem hezký čtvrteční den.

0: A jedno drobné připomenutí, Léto na dvojce a samozřejmě Pátračka s indicí i dnes. No a důležitým upozorněním, kam posílat správné odpovědi.
1: Kam posílat správné odpovědi, no cesta je jediná a platí to už od začátku toho letošního mrazivého léta. Webový formulář na webu dvojka.rozhlas.cz, tedy žádné e-maily, žádné SMSky. Koho hledáme tento týden?
0: Prozradit. No to nemůžu prozradit, jo, to nemůžeš, tady ale. Je indicie.
2: Mrazivé léto na dvojce. Pátračka.
3: Stal jsem se kulturním fenoménem, který zná snad každý. Moje postava definovala celou kategorii velkofilmů o obřích tvorech a ukázala, že i monstrum mé velikosti může oplývat hlubokými lidskými city a schopností upřímně milovat. Moje tragická oběť na střeše mrakodrapu dojala celé generace diváků a zapsala se mezi kultovní scény světové kinematografie. Jsem dokonce tak slavný, že se mé jméno v běžné řeči dodnes používá jako synonymum pro cokoliv nadlidsky velkého, mohutného nebo nezdolného. Ještě nebudu přehánět, když řeknu, že jsem zkrátka tou nejslavnější opicí, jaká se kdy procházela v záři stříbrného plátna.
2: Už víte, koho v Pátračce mrazivého léta na dvojce hledáme?
4: Váš tip nám napište prostřednictvím webu dvojka.rozhlas.cz.

0: 8 minut před 11. hodinou jedna pozvánka, nikoli ještě k blízkým setkáním, ale k podvečernímu poslechu Moci bez nemoci.
1: Je to tak, přijměte moje pozvání dnes po 18. hodině. Jedno velmi důležité ženské téma, příběh paní Ivany, která podstoupila vyšetření novinkovým expertním ultrazvukem a to jí zachránilo život. Je to ultrazvuk, díky kterému dochází k včasnému záchytu gynekologických nádorů a následné možnosti volby prvotřídní léčby na míru. Tak si to všechno poslechněte. Je to další naděje a záchrana lidského života. Moje pozvání přijala také paní profesorka Daniela Fischerová, takže toliko pozvánka k Moci bez nemoci, dneska po 18. hodině.

0: Před chvílí jsme zvali k poslechu pořadu Moci bez nemoci, ovšem do té doby je ještě spoustu času například na to, abyste si poslechli blízká setkání, anebo se dokonce přišli podívat.
1: Je to tak, a to kam? Do Radiokafé na Vinohradskou 12, protože tam už je všechno nachystáno. Michála Maurerová dnes průvodkyní v blízkých setkáních a jejím hostem za chvíli herec Robert Mikluš.
0: Poslouchejte tedy blízká setkání přesně v 11 hodin, což už je za 3,5 minutky. Ten čas letí. Nám to dopoledne s vámi uteklo příjemně. A doufáme, že to tak bude platit i zítra. V každém případě děkujeme za dnešní společnost.
1: Loučí se s vámi z dvojky 2 na dvojce, tedy Jiří Holoubek
0: a Šárka Volemanová. Hezký den.

0: Bylo 11 hodin.
1: Český rozhlas Dvojka. Zprávy.
0: Stát podle 3/4 lidí nedělá dost proti dopadům extrémních teplot. Většina lidí ale vedra zvládá dobře. Přes 9,5 tisíce lidí zemřelo v Německu v souvislosti s vedry na konci června. V Čechách bude oblačno až zataženo, místy přehánky a bouřky. Na východě je ještě slunečno. Nejvyšší teploty většinou do 32 stupňů, na východě až 37. Dobré dopoledne vám přeje Josef Maršal. Stát podle skoro 3/4 lidí v Česku nedělá dost, aby společnost připravil na klimatické extrémy. Ukázal to průzkum Medianu pro Český rozhlas. Tento týden odpovídalo přes 1000 lidí. Teploty nad 40 stupňů Česko zasáhly koncem června a znovu v posledních dnech.
2: Že je stát málo aktivní, odpověděl v průzkumu 72% lidí, doplňuje analytik Medianu Vojtěch Dufek.
3: Názor zastávají nejčastěji mladí lidé a ti s vysokoškolským vzděláním. Ke krokům státu jsou kritičtější voliči sněmovní opozice než koalice. Například 1/3 voličů motoristů se domnívá, že stát postupuje dostatečně.
2: 2/3 lidí se taky bojí negativních dopadů veder na svůj život. Stejný počet respondentů se na horko začal adaptovat.
3: Nejčastěji si dotazovaní pořídili větrák. Pak si taky nechali do oken instalovat vnější žaluzie nebo rolety. 15% dotázaných si koupilo klimatizaci.
2: Zhruba 1/3 lidí v Česku podle průzkumu zatím nepodnikla nic. Jakub Vik, Český rozhlas.
0: Téměř 2/3 lidí v Česku vedra dobře snášejí, ukázal to průzkum NMS pro Novinky. Z horky mají větší problém ženy než muži. V posledním červnovém týdnu zemřelo v Německu kvůli vysokým teplotám téměř 9600 lidí, informuje o tom tamní vládní institut Roberta Kocha. A to v novém odhadu takzvané nadúmrtnosti, která uvádí počet mrtvých oproti obvyklému průměru. Původní odhad institutu byl přitom o polovinu nižší. Trestní stíhání muže, který u Vlkova na Ždarsku srazil 3 cyklisty, zahájili tamní kriminalisté. 73-letý senior od nehody odjel. 2 cyklisté přitom utrpěli vážná zranění. Vyšetřovatel muže obvinil z trestných činů ublížení na zdraví z nedbalosti a neposkytnutí pomoci, pokračuje policejní mluvčí Dana Čírtková.
4: V případě prokázání viny hrozí řidiči přísný trest. Řidič, který po dopravní nehodě z místa nehody ujede, aniž by osobě, která utrpěla zranění, poskytl pomoc, může být potrestán trestem odnětí svobody až na 5 let nebo zákazem činnosti.
0: V Česku se v červnu začalo stavět 4013 bytů, to je asi o 50% víc než ve stejném období loni. Dokončených bytů bylo ale meziročně zhruba o 18% méně. Stavební produkce meziročně stoupla o 2%. V meziměsíčním srovnání tempo růstu zpomalilo.
5: Více zpráv z domova i ze světa najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
1: Počasí.
0: V Čechách bude oblačno až zataženo, četné přehánky i bouřky. Na východě bude slunečno, oblačnosti tam bude přibývat až později od západu. Nejvyšší teploty 27 až 32 stupňů, na východě 32 až 37 a v 1000 metrech na horách většinou kolem 24. A meteorologové dál varují před velmi silnou až extrémní zátěží teplem.
1: Doprava.
0: Na 9. kilometru D8 směrem od Prahy se na nájezdu na dálnici utrhl návěs kamionu a blokuje pravý pruh, dávejte tam prozor. Na 9. kilometru dálnice D4 směrem na Prahu se stále jezdí jedním pruhem, zdržení v koloně teď asi 20 minut. A opatrně na 41. kilometru D6 směrem na Cheb na vozovce leží kbelík. To byly zprávy teď blízká setkání Michaela Maurerová a její host.
6: Krásné tropické dopoledne, milí posluchači, tady z Radiokafé Vinohradská 12. Říká se, že každý herec má v sobě trochu tragéda a trochu komika. Můj dnešní host to má možná půl na půl. Jednou je nezapomenutelný strážmistr Topinka, který dokáže pobavit téměř beze slov. A letos už druhým rokem se proměnil v Otela, muže, kterého několik dobře mířených vět dovede až k tragédii. To je herecký oblouk, který se nevidí každý den. Hostem Radiokafé Vinohradská 12 je herec Robert Mikluš. Bobe, vítej v blízkých setkáních.
7: Já vás všechny zdravím tady v kavárně i v Českém rozhlase. Mám hroznou radost, že tady jsem.
6: My taky koukám, že jsi docela muž, který si umí poradit. Chyběl mu Stojan na mikrofon, tak si mikrofon položil do skleničky, má takový improvizovaný. Je to kutil.
7: To právě ne.
6: No, teď si přesvědčil, že si poradit.
7: Ale mikrofon do skleničky ještě dám.
6: Bobe, já mám takovou libůstku. Sleduji seriál Doktor Martin, který teď reprízuje Česká televize. A ve včerejší epizodě si byl na takové improvizované rozlučce se Svobodou, kde tě už tkla zmije. Tak já chci jenom vidět, že je všechno v pořádku, že si alergickou reakci přežil a že noha dobrý. Tak už víš, jak na ty zmije?
7: Ano, je to v pořádku naprosto. Tam mám takovou vtipnou historku, oni mi dělali takovou obrovskou masku, protože potřebovali, aby mi ta zmije, jako, že ten člověk hrozně napuchne tou alergickou reakcí vlastně a to... A udělali mu, strašně dlouho to trvalo, 2 dny na tom pracovalo 6 lidí a když jsem přišel na plac, tak režisér se rozesmál a řekl, že to v životě nemůže takový mutant být jako v televizi, jo. No nakonec jsme to vyřešili tím, že prostě jsem to zahrál.
6: A o tom, že umíš zahrát i Černocha nebo Maura, aniž by si na sobě měl trochu té černí a v těchto tropických dnech dokonce máš na sobě obdivuhodně několika vrstevný kostým, si budeme povídat za chvilku s mým dnešním hostem, hercem Robertem Miklušem.
1: Český rozhlas Dvojka.
5: Rádio, které vás baví.

0: Blízká setkání Michaely Maurerové na dvojce.
1: A jsme zpět v Radiokafé Vinohradská 12. Letos se od 4. srpna do 12. srpna na Hradě v rámci letních Shakespeareovských slavností hraje Otelo. V titulní roli můj dnešní host Robert Mikluš. Bobe, je to druhým rokem, co si žárlivým Otelem. Je v tom nějaký zásadní rozdíl? Jak se ti to letos hraje? Je to lepší? Usadilo se to? Nebo naopak některé věci se zjitřily a zjistilo se, že se v tom necítíš tak dobře třeba?
2: To je zajímavé, že se na to ptáš, protože já můžu říct teda, že se nám to letos hraje to jako mnohem líp všechny. Všem teda. Jo, protože já mám takový pocit, že když jsme nastoupili do toho vlaku ten minulý rok, těch 37 představení, který se hrajou za sebou, jo, tak ono je to prostě, musíš to obhájit, ten žánr, všichni jsme v tom byli skoro noví, vlastně v těch Shakespeareách, jo, a nastoupíš do toho vlaku a teď jako to každý den hraješ. A ono pak je to už takový jako vyčerpávající. A nemáš šanci se nějak jakoby zastavit a nějak nad tím jakoby zapřemýšlet, nechat ty věci uzrát. A letos jsme se podívali na ten záznam z minulého roku, že jo? Všichni jsme do toho nastoupili s takovou vervou. Začalo to v Brně. Tam byly standing ovation. Říkáme, no, tak to je zajímavé, to se nám moc nestávalo. A tohle pak jsme byli v Bratislavě. Všichni tam stáli. Pak jsme byli v Ostravě, tam taky lidi stáli. A teď jsme začali v Praze. Tady lidi nestojí, samozřejmě. Myslím si, že je to jako skvělý, že vlastně to v nás tak uzrálo a začínáme se v tom tak jakoby...
1: Zabydlovat.
2: Zabydlovat, spíš to jako bourat ty věci, nebo začíná to být takový divočejší, jo. Já trošku víc škrtím tu Sandevu, jo. Ona u toho víc křičí prostě. Je to taky dramatičtější, vidím víc slz v těch očích těch diváků, jo. I ty potlesky jsou takový
1: nadšený. Není to pot spíš vzhledem k počasí?
2: No, stoprocentně. No, zrovna včera jsem tam měl takovou větu, když potkám Sáru, tak říkám, kdybych měl umřít zrovna v tuhle chvíli, umřel bych rád a na vrcholu štěstí. A řekl jsem, kdybych měl umřít vedrem zrovna v tuhle chvíli. No, setkalo se to i s diváckým smíchem, takže to bylo pěkný, no, a je tam příšerný teda vedro, no. Ale myslím si, že diváci, kteří půjdou vlastně ode dneška dál třeba, protože my to hrajeme, myslím, že do toho 12. že jo, 8.
1: 12.
2: Otela,
1: srpna, ano.
2: Tak už to budou mít dobrý, protože se má ochlazovat, takže věřím, že dojdete.
1: Dobře, ale diváci mohou přijít v plavkách, kdyby chtěli, samozřejmě z úcty k vám hercům nepřijdou, přijdou slušně odění, ale vy jste přece jenom limitováni kostýmem a pokud jsem viděla, tak tvůj kostým je opravdu několika vrstevný, dlouhý, teple vypadající plášť.
2: No, je to kabát, kožený kabát, je to...
1: Bereš to nějak do hry? Vycházíš z toho, že to v tobě vře, jako v Otelovi, a to doslova?
2: Ano, snažím se tím kabátem různě mávat kolem sebe, jo, jako motýl, prostě mávám kabátem
1: jako
2: místo křídly, ano. Snažím se ho zbavovat na různých místech, ale ono si to člověk nevybere, jo. Když je vedro, tak je prostě v tom strašný vedro. A když zase prší třeba, tak ten kožený kabát, když se nasákne tou vodou, jak se tam člověk válí v těch kalužích, jo, tak má asi tak 80 kilo, jo, takže... To zase prostě jsem jako mula, nebo prostě jako osel, který má ten náklad na sobě a taky to má něco do sebe.
1: Bobe, pojďme teď úplně na začátek. Když ti Braňo Holiček zavolal kvůli Otelovi, napadlo tě, to myslí vážně? A nebo to bylo trošku splnění snu, protože každý herec touží po téhle hře a po téhle roli?
2: No to nevím, já teda jsem herec, který netouží po žádné roli, konkrétně, že bych měl nějaký takovej sen. Nebo...
1: Takže čekáš na výzvy spíš?
2: No, spíš mi, jakoby, co mě jako zajímá, no.
1: Tak čím tě Braňo Holiček přesvědčil, že právě jeho pojetí Otela stojí za to přijmout a...
2: No tak přesvědčil mě tím zájmem, to je především jakoby dobré, když režisér o vás stojí, když vám dá vědět, že by s váma chtěl dělat. Pro herce je strašně ponižující za někým chodit a říkat si o práci nebo prosit o práci. To vždycky tak jako čekáme vlastně, kdo se ozve a jsme schopni pak jako pracovat na plný obrátky. A když mi to Braňo zavolal, tak já jsem byl jako potěšený. Zároveň jsem byl vyděšený a zároveň jsem, teda především z toho diáře, že jo, protože jsem si říkal, je to vůbec možný, ale přišla mi to jako krásná výzva, ty Shakespeareovky jsem nedělal do té doby, Takže jsem začal se svojí agentkou zjišťovat, jestli je to vůbec možné.
1: Ano.
2: No, pak jsem měl trošku vítr z toho, jak to teda budem hrát, když on je černej a máme tady ty kulturní války a pořád je to skandal na jednu nebo na druhou stranu, když se někdo napatlá na černo, nebo to, nakonec jsme to vyřešili chytře, aby jsme se do toho vůbec nezapojovali, že on má tetování jako Maur, přes obličej a tím se liší vlastně od těch ostatních, kteří jsou takový lidé módy, ti Benátčané, a on je spíš takový muž nebo člověk benzínu a té války. No.
1: Teď jsi mi právě zodpověděl otázku, jak jste vyřešili onu jinakost, protože dneska v korektní společnosti se právě herci, kteří nejsou tmavší pleti, musí nějakým způsobem, nebo nesmí právě.
2: Já myslím, že už je v tom takovej binec, že to už to nikdo neví, jak to vlastně co.
1: Tak tady to je potetovaný Otelo, můžeme mu tak říkat.
2: Ano, ano, nebo taky Otilo, nebo Nutelo. Třeba, jo. To jsem taky zvažoval tu variantu, že se napatlám Nutelou, jako že by to byl Nutelo vlastně.
1: Tak jo. Myslím, že vzhledem k těm teplotám by si za chvilku byl Voselo, protože ty vosy by na tobě byly hodně přilepeny.
2: Voselo, no to by bylo Otělo v tom případě. No.
1: To by bylo Otělo. Hraje se ti Shakespeare lépe, když mu rozumíš hlavou, protože vím, že ty hodně přemýšlíš o svých rolích, nebo když mu přestaneš rozumět úplně a začneš mu věřit?
2: No, to je dobrá otázka. To vždycky řešíme vlastně, pan Nebeský tomu říká, věřte tomu Blankversu, věřte tomu Shakespeareovi. Já myslím, že je to ta kombinace. Já mám rád prostě Shakespeara v tom, že ty věci mají obsah, že si člověk může vlastně ošahat nebo přijít na to do hloubky, o čem to vlastně je, ale pak na to musí nějakým způsobem zapomenout a říkat ty věci ne, aby ukazoval to, co v tom je, ale aby to vznikalo v tom divákovi, aby to bylo v něm přirozené, aby to v něm jako zůstávalo a působilo to jako nedbale, jako historka třeba v Hospodě. Myslím, že takhle by se měla říkat poezie nebo i Shakespeare Blankvers.
1: Říká v současné době shakespearovský herec Robert Mikluš.
0: Český rozhlas Dvojka.

0: A jsme zpátky v Radiokafé Vinohradská 12. Jsme svoji a musím říct, že dost svůj je můj dnešní host, herec Robert Mikluš. My budeme, Bobe, dál pokračovat v povídání o Otelovi, což je opravdu skvělá role, kterou od 4. do 12. srpna můžete vidět v rámci letních shakespearovských slavností na Hradě. Ty jsi jediná role v tomto představení, která není alternovaná. Jinak v roli Jaga se alternují například Honza Cina s Vojtou Vorochodským, v Desdemoně se střídá Sára Sandeva s Hankou Kusnierovou. Napadá mě, nebudu se ti ptát, s kým se ti hraje líp, to je nefér, každý je jiný a skvělý, ale jestli v rámci svého Otela musíš změnit nějak svůj herecký projev, když tam máš Jaga Honzu Cinu nebo Jaga Vojtu Vorchockého, nebo jestli máš jednu nebo druhou Desdemonu. Jestli to stojí na jiném přístupu, na jiném nastavení od tebe.
1: Děkuju, těch otázek bylo teda víc. Já bych předem řekl, že Otelo je především skvělé představení nebo skvělý titul, než jako skvělá role. To je takový, jako těch rolí je tam víc, že jo, a jsou všichni skvělí.
0: Víš, kolegů by škrtilo a vraždilo, když použijí terminologii tohoto představení za tuto roli?
1: No to nevím, ono to není žádnej med, jako za prázdniny si uškrtit 40 holek, jo. A ještě před tolika svědky, ono vám to moc na karmě nepřidá. No. Maximálně pak už to máte trošku, jako že už to doma neskoušíte. Mm-hmm. Jo, ale jinak já myslím, že to je právě takové pro mě jako občerstvující, když se ti lidé kolem mě střídají. Teď jsme tam měli záskok za Báru Bočkovou vlastně, takže ta má teďka taky alternaci, ta neměla alternaci, ta to hrála Míša Dittrichová, takže ono se to tak jakoby střídá kolem mě až na ty mužský role, že jo, těm říkáme hobiti, že jo, protože to, když Braňo sestavoval toho Otela, tak to ne, já nejsem takový ten dvoumetrovej typ, že jo, vojenský, jako, tak ty kluky musel přizpůsobit kolem mě, že jo, tak vybral takový ty menší typy herců, tak to jsou ty hobiti kolem mě. No a je to občerstvující, když se vám ti kolegové střídají, každý má trošku jinou energii, každý má trošku jiný, jako, takový nátisk do toho, každý přijde v jiné náladě, takže já se vždycky jako napojím na toho, na to, když vidím, že prostě tu náladu nemají dobrou, tak se jim snažím zlepšit, i když teďka v těch vedrech se snažím jenom udržet naživu v podstatě, ale je to prima, všichni to hrajou skvěle a myslím si, že jsme jako skvělá parta, že to je takový setkání, můžete hrát v dobrém představení, ale můžou tam být vaši kolegové, se kterýma se třeba moc nemusíte nebo nebavíte. I to se může stát a myslím si, že v tomhletom případě jsme měli obrovský štěstí a já se na ty lidi těším a především je to jako setkání.

0: No a to je taková lepivá hmota, která se nalepí na, to, na ten krk. Já si to pomalu loupu, jak nějakou starou kůži had, prostě dělají se z toho taky lepivý, hnusný kuličky. Maskérky to mají v podprsenkách, prostě je to všude prostě po tom hradě, protože se, jak se to, má to moje láska Lucie v posteli všude a vždycky z toho dostává úplně infarkt, když to tam najde prostě. Takže to je takový můj rituál.
1: Takže kus Maura zůstává i u vás doma.
0: Ano, ano, kus Mňaura zůstává i u nás doma. A dávám si asi malou plzeň po představení, no, tak to je takový příjemný.
1: To je tvůj rituál, tak myslím, že tento rituál má spoustu herců. Jsi žárlivý? To je otázka, která se samozřejmě k té hlavní vlastnosti této figury, kterou stvárňuješ, nabízí. Jestli to je vlastnost, že jsi čerpal z vlastních zdrojů, takzvaně, pro práci?
0: To je dobrá otázka. Já bych řekl, že se to u mě jako mění časem. Že dřív jsem byl hrozně žárlivý. Jako vztahoval jsem si to hrozně na sebe, hrozně jsem ty věci prožíval. Dokonce jsem i jednou své partnerce, když jsem byl mladý, vlezl do telefonu, jak se říká, jo. Jako jsem si měl nějaké podezření, tak jsem ji nakoukl do toho. No byla to největší chyba v životě, co jsem udělal. Od té doby to třeba nedělám. Jsem třeba míň žárlivej, ale Bůh ví, třeba se zase potkám s nějakou dívkou, která ve mně vyvolá takovou závrať, že začnu být zběsile žárlivej a vrhat meče na všechny strany, ale mám pocit, že zatím jsem míň a míň žárlivej.
1: No tak to je hezké, že s mým dnešním hostem Robertem Miklušem se ten rozhovor pomalu mění v psychoterapii. Jsem zvědavá, co nám i nadále tady v Radio Café Vinohradská 12 prozradí.
2: Český rozhlas Dvojka.

0: Blízká setkání Michaely Maurerové na Dvojce.
1: Teď v rozhovoru s mým dnešním hostem Robertem Miklušem uděláme velký oblouk, protože od Otela se dostaneme až k jeho ikonické roli strážmistra Topinky. Čekal jsi, že z vedlejší postavy vyroste jedna z nejoblíbenějších figur

0: seriálu Doktor Martin?
1: Já myslím, že to asi nikdo nečekal. To se tak stalo prostě, no.
0: My jsme za to rádi, protože já se přiznám, že kromě skvělého kolegy ze Zlaté labutě, jak tě vnímám já, že jsem měla tu možnost tě při natáčení tohohle seriálu potkat, tě vnímám právě jako strážmistra Topinku. Nakolik ta role má obtisk Boba Mikluše a nakolik si plnil režijní pokyny a scénář? Protože já tě tam ve spoustě situacích, přiznám se, protože tě trošku znám, i z toho soukromí vidím a vím, že jsi hrál trošku s tím potom. Je to tak?
1: No, to je dobrá otázka. Já bych řekl, že já jsem moc jako instrukcí neměl vlastně od Petra. Především jsem měl jeho důvěru, protože on mě předtím viděl v nějakých divadelních představeních, jak jsem řekl, tohle kluka bylo dobrý jako obsadit. Tak já jsem měl jeho důvěru a pak jsem si říkal, co já s tím policajtem budu dělat. Jo? A koukl jsem se na ten předobraz toho britského seriálu a tam jsem zjistil, že je to takový dvoumetrovej Ken, který se bere jako hrozně vážně, jo, ten policajt vlastně. A je to jako vtipný, jakoby. A já jsem si říkal, no jo, takhle já to dělat nemůžu prostě, já nejsem ten typ, jo, prostě. No tak jsem prostě vymýšlel, co. No, a vznikl z toho tady tenhle ten policajt, který na první dobrou se může stát jako blbec nebo loupej, trošku už jenom, jak lidi mě vždycky zastavují, děkujeme vám za majora Topinku a podobně, oni nikdy neřeknou toho strážmistra, jo. Ale ten strážmistr to je for sám o sobě, protože to jsou policisté jenom měsíc po tom, co dodělají školu. Maximálně, jo. On je pořád strážmistr, jo. Čili ono to už něco o té roli vypovídá. No a tady tenhle ten jakoby rádoby trouba, on je vlastně jakoby skvělá postava, pro kterého jako je všechno výzva. I sebe menší blbost, která ho potká, tak z toho udělá velký případ, jo, nebo je to prostě, jak někteří říkají, žít život pro krásu gesta, tak on je v tom jako krásný vlastně, jo, protože on se do všeho opře úplně tak, až lidi se chytají vlastně za hlavu, ty postavy kolem něj, jo, a tohle.
0: No a měl jsi někdy při natáčení pocit, že už je Topinka moc a režisér naopak řekl, ještě přidej?
1: Ne, já myslím, že by to, myslím si, že, nevím.
0: No je pravda,
1: někdy bych řekl, že jsem v tom mohl být víc odvážný, jo, a být až jako takovej ten inspektor Kluzo, jo.
0: No evidentně si v té roli byl velmi milý, já jsem měla vždycky pocit, že mám chuť vstoupit do obrazu a nějak jako pomazlit, utěšit, že je mi něčím jako hrozně tím svým ňoumovstvím, jo. Že je mi vlastně jako milej, neškodnej.
1: Pupí,
0: přesně, no. Pupí. Tak to, že je takhle oblíbená figura, o tom svědčí i ten spin-off, jak se říká, to pokračování toho strážmistra Topinky, kdy už si zvedlejší figury byl hlavní. Že?
1: To já už jsem neviděl, já se nemůžu zase tak.
0: Ale doktora Martina si viděl v reprízách?
1: Ano, já jsem si to, nejsem moc zvyklý se dívat na věci, ve kterých jako hraju, když to bylo dřív, tak jenom pro potvrzení, jestli to vypadá tak, jak jsem si myslím, že to má vypadat. Ale do doktora Martina jsem udělal výjimku a já jsem si pustil jeden díl a už když ta znělka začala, tak já jsem do toho tak zvláštně nějak propadl. A prostě dostal jsem takový teplej pocit v podbříšku, jo. Takový jako, já nevím, jako když jsem ležel u babičky, prostě koukal na Disneyovky a jedl smažený chleby ve vajíčku, jo. Prostě tak já z toho seriálu, jak on je takový netoxický a je to takový, je tam takový bizarní obsazení, jsou tam jako různý postavičky, jo, a tohle. A tak se to tak, jsou ty příběhy trošku přiblblí a trošku o nás vlastně a tohle. Tak mě to vlastně začalo dělat jako hrozně dobře nějak, jo. Takže jsem se podíval na další díl a na další díl a na další díl a vlastně jako jsem do toho měl takzvaný ten crush, nebo jak se tomu říká.
0: Tak jsme rádi, že teď všichni víme, že sám Robert Mikluš má z role komisaře Topinky, nebo strážmistra, ano, už je to tady, strážmistra Topinky,
1: to
0: teplý zakletý pocit v podbříšku. Ano, tak my určitě probereme i onu Zlatou labuť, kde já osobně jsem se s mým dnešním hostem, hercem Robertem Miklušem, potkala.
2: Moci bez nemoci.
3: Paní Ivana podstoupila vyšetření novinkovým expertním ultrazvukem a to jí zachránilo život. Díky němu mnohdy dochází k včasnému záchytu gynekologických nádorů a následné možnosti volby prvotřídní léčby. O tom všem si budu povídat také s profesorkou Danielou Fischerovou, expertní sonografistkou z Centra onkogynekologického expertního ultrazvuku Kliniky gynekologie, porodnictví a neonatologie První lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Všeobecné fakultní nemocnice v Praze.
2: Moci bez nemoci.
4: Ve čtvrtek po 18. hodině na Dvojce.
2: Český rozhlas Dvojka.
4: Rádio, které vás baví.

Ricardo Bona con Johnny Wayne. Saga.

0: A jsme zpět v Radiokafé Vinohradská 12. My jsme se s mým dnešním hostem, hercem Robertem Miklušem, potkali před kamerou při natáčení Zlaté labutě, kde stvárnil onoho charismatického rentiéra Lukáše Maška. Bobe, když se ocitneš na place s kolegy, které znáš a máš rád, mění to něco na tvém hraní, nebo se po zaznění povelu akce celý ten osobní svět vypne?
1: No, mění to hodně, teda musím říct, protože když seš tam s lidma, který máš rád a který prostě, se kterýma seš takzvaný felas, jak se říká dneska, tak i každá ta klapka je trošku výzva.
0: Je, a hlavně ty s nima vtipkuješ, já si tě pamatuju, ty si házel vtipky, byl si milej, se přeplo a v rámci role si tam někoho seřval tak, že mu tekly slzičky, jo.
1: No, to je možný, no. A tak jako já si říkám, že když už tam jsme, tak ať něco zkusíme, jo. Víme, co děláme, jo. Děláme třeba jako denní seriál nebo něco. Ale tak když už tam mám trávit třeba těch 10-12 hodin s tou tunou textu, prostě kterou se nacpu do té hlavy, tak prostě, jak říká McMurphy v Přeletu nad kukačím hnízdem, aspoň jsem to zkusil. Mm-hmm. Jo, prostě něco z toho urvat prostě. Jo. Takže není to jako při každý klapce, vždycky dám třeba nějaký záběr, jako který je takový jako konvenční nebo jako standardní a tohle. No ale pak prostě dám klapku, kdy tam rozmlátím prostě celou tu třeba kancelář nebo něco, začnu tam likvidovat, jo. Tak to se mi líbí, prostě taková práce, když jsou tam pak lidi, kteří to vezmou do hry a když se tím jako společně bavíme, protože já jsem přesvědčený o tom, že to je přenosný a že ten divák prostě pozná.
0: Je to oblíbený kolega, jste pořád ve střehu, nevíte, co můžete čekat, ale mně se líbí, vytvořil jsi za ta léta, co tuhle práci děláš, nějaký vypínač nebo přepínač, který tě rychle přepne do té postavy? Protože ty opravdu ještě vteřinu před tím záběrem seš ten Bob, kterého známe, vtípečky a srandičky a pak najednou střih a postava. Někdo se potřebuje hluboce soustředit, ty to tak nemáš, tak pojď nám svěřit to svoje know-how, jak se přepínáš zpátky do té postavy.
1: Já nevím, já mám pocit, že čím dál tím rychleji, ale myslím si, že mám takovou školu jako od těch starších jakoby kolegů, se kterýma jsem se potkal, jako třeba s Mirkem Donutilem, že jo, přitom, protože ten byl schopný, jak on je taky ten historkář prostě a mluví pořád o sobě, že jo, tak on prostě povídá historku, která je jako neskutečně vtipná a najednou kam prostě režisér říká kamera, klapka, jedem a on dořekne třeba tu pointu jako zrovna v tu chvíli, kdy se spustí ten záběr. Jo, takže vy máte pocit, že se jako chcete tomu vlastně hrozně smát, ale on už hraje. Jo, on se na vás otočí prostě a už jakoby hraje. A na to já jsem nebyl schopný jako zpočátku jsem byl úplně z toho jako vyděšený vlastně, protože mi to přivádělo trošku do jako diskomfortu. Jo, že já jsem nevěděl, jestli on to dělá schválně, aby mě jako rozhodil, jo, nebo takhle. No a pak jsem zjistil, že prostě to zase jakoby zas takový jako nervy nemusí být to herectví, jo. Že prostě člověk se nepotřebuje jako půl hodiny soustředit před tím a tohle. Že někdy prostě stačí mít to nastavení vnitřní, takže víte, kam to přešaltrovat vlastně a tohle. A pak se to jakoby dá zvládnout, no. A nevím, o tom nahlas takhle přemýšlím. Jo.
0: Je Mirek Donutil ten herec, kterého obdivuješ a který tě v rámci té profese hodně naučil? Nebo máš někoho jiného ještě od koho si hodně svůj? To víme. Ale přece jenom člověk, herec, vzlíží k nějakým autoritám, k někomu, kdo už má něco za sebou a hodně se i třeba v rámci nějaké spolupráce od něj přiučí, tak je to Mirek, protože jste spolu trávili v rámci natáčení seriálu Doktor Martin docela dost času.
1: Tak já bych řekl, že Mirek Donutil je...
0: Se učil od tebe.
1: No tak je to skvělý herec, skvělý profesionál, přebral jsem mu seriál, ale...
0: Odpustil ti to?
1: Myslím si, že... Pardon, mě teďka zaskočilo z toho Mirka.
0: Napíse, ano. Ano, to je taktně, jak přejít téma, o kterém se ti moc nechce mluvit, tak dobře, půjdeme k Národnímu divadlu.
1: Ne, já myslím, že o Mirkovi se toho namluvilo a namluví ještě dost. Já mám takové vzory, jako třeba Jiřího Pansnera, jo, skvělého herce, ano, který hraje v Ulici. To je můj miláček, nebo Pavel Neškudla. Pro něho já mám takový crush. Já mu říkám pane v Národním divadle, kde hraje a všechny zvu do Národního divadla.
0: No, pojď pozvat i nás. Vedle shakespearovských slavnostech si stále členem činohry Národního divadla, tak na čem ano teď málem skolaboval tvůj tebou vytvořený stojan ze skleničky na mikrofon. Napíse klidně. Já chvilku budu hovořit o tobě bez tebe. Mám jedinečnou příležitost tě pomluvit zblízka. Ano, on je opravdu maximalista, Bob Mikluš, protože on si nebere skleničku, on si vzal rovnou celý ten džbán, z kterého jsme se měli napít všichni. Tak Bobe, klidně, nabídni si, nemáme s tím problém, dej si.
1: Já nejradši piju z karafy prostě.
0: Bacha na to, když přijde na návštěvu a máte tam vázu s květinami, mohou květiny přijít o vodu.
1: Ne, do Národního divadla určitě zvu.
0: Myslím, na čem teď věci pracuješ, na co zkoušíš, nebo jaká premiéra se chystá ve Zlaté kapličce? Kde tě můžeme
1: vidět? Ve Zlaté kaplice, no, chystá se toho spoustu, ale já o čem vím, co budu zkoušet, tak to budou Běsy od Dostojevského s Michalem Dočekalem, to budu dělat. No. Tak na to se moc těším, ale nic vám zatím o tom nemůžu říct, protože to začnu zkoušet až v září, že jo.
0: A to bude taky velmi složité a psychicky náročné, bych řekla. To není komedie, to víme.
1: No tak to jsou takový psychologické sondy do duše člověka, že jo, ten Dostojevský. Známe všichni ten obraz čtenář Dostojevského, že jo, který je úplně bledej, je to trošku jak s těma pijákama absintu. No a určitě to není lehký čtení, ale jak říkával a psával Vladimír Holan, lehká jsou jen hovna.
0: No, ano, je to zajímavý závěr tohoto vstupu. Já si myslím, že teď nazrál čas, aby v tom posledním vstupu našeho rozhovoru nám Robert Mikluš prozradil, jak on sám opouští ty složité a psychologicky náročné role, jakými například budou Ony Běsy nebo Otelo.
2: Český rozhlas Dvojka.

0: čase být.
1: Blízká setkání Michaely Maurerové
2: na dvojce.
0: Když se můj dnešní host, herec Robert Mikluš, podívá do nejbližších měsíců, na co se jako herec nejvíc těší? Odpočine si od dramatických rolí. My už víme, že v září začínáš zkoušet Běsy, tam to moc na odpočinek u něčeho komediálního nevypadá, ale je něco, u čeho se tak nějak vypneš od těch dramatických postav?
3: No tak já teďka předposlední týden vlastně v srpnu jedu s takovou partou kamarádů a dětí, co jezdíme každý
0: a
3: rok.
0: Palucha.
3: To mívám na začátku července. A Palucha je taková ta akce, jakože jezdí tatínkové.
0: Ano.
3: S dětma. Ale tady jezdí i maminky.
0: Jste hodní, že je berete
3: sebou. Prostě bereme holky sebou, prostě, no. A tentokrát jedeme do Krušných hor, kde já jsem ještě nikdy nebyl. Takže já se strašně těším se na svoji dceru, na Violku a těším se na přátelé, se kterýma prostě týden pobydem a budem chodit po horách a po různých jakoby krásných místech.
0: Má Bob Mikluš nějaký koníček, o kterém třeba nevíme? Nejsi třeba náruživý zahrádkář nebo nevezmeš do ruky rád nějaký hudební nástroj a tak? Zkus nám to prozradit. U čeho ještě relaxuješ?
3: Já mám spoustu takových tajných koníčků, no. Ale to
0: můžeš nějaký odtajnit? Slušný koníček,
3: no tak
0: Bobe.
3: Třeba málo lidí o mě ví, že jsem nerd takzvaný.
0: Opravdu? Vysvětli to posluchačům.
3: No, tak nerdi jsou takový lidé, kteří se zajímají jako třeba...
0: Hraj dračák?
3: O Star Trek, o dračák, ano, třeba dračák hraju. Třeba hraju karetní hru Magic the Gathering. Mám doma třeba asi 40 000 karet prostě. Mm-hmm. A to jsou takové věci prostě, které lidi kolikrát ani neznají na to, aby to pro ně bylo zajímavé nebo takhle. No.
0: Tak teď už víme, že...
3: poslední týden teda v tom srpnu jedeme k moři. To se nám podařilo urvat prostě s Lucí a jdeme do takového města italského, který se jmenuje Monopoly. Tam vymysleli Dosti a sásky, jestli to víte všichni.
0: Tam ze sebe Maur Robert Mikluš smije definitivně svoje tetování.
3: No, těšíme se k moři, těšíme.
0: Bobe, a na co pracovně se těšíš? Už víme, že v divadle to budou Běsy pod režním vedením Michala Dočekala. A co před kamerou?
3: Myslím, že příští rok bych měl dělat ještě... Jo, před kamerou, promiň, Míšo.
0: No můžeš říct všechno,
3: já se,
0: na co
3: já
0: se těšíš.
3: Zmíním ještě... měl bych ještě dělat takový představení pro divadlo Minor. Mm-hmm. A bude to... jak se jmenuje ten balet? Labutí jezero.
0: Ty budeš tančit,
3: ano, budu,
0: Bobe?
3: Ano, budu hrát tatínka... Takhle si to představuju, který chce splnit svoji dceři sen a nacvičí Labutí jezero. Budu tam hrát já a nějaký orchestr v minoru.
0: Takže budeš labutit?
3: No, to uvidíme, co z toho bude. To je ještě ve vzduchu. Každopádně je to práce, na kterou se těším. A před tou kamerou čeká mě hezký film. Nevím, jestli o tom můžu mluvit, ale zákaz jsem zatím nedostal, tak...
0: Tak ti to zakážu až potom, tak nám to řekni.
3: Tak mi to třeba zakážu až potom a to budeme točit v říjnu, jmenuje se Hotel Záhoří a strašně jsem o to stál. Je to dobovka ze druhé světové války.
0: Tak ti sluší, to vím.
3: Která se odehrává tady a já tam hraju takového rozhlasového reportéra nebo... No, člověka, který vysílal protihitlerovský vlastně nějaký jakoby hlášení, měl schovanou vysílačku v tom hotelu. Je to nějakým způsobem podle jakoby skutečných okolností a bude to pro mě velká výzva a má to krásný vizuály a tak a budou tam super lidi, tak se na to moc těším.
0: My se taky těšíme a ještě úplně na závěr by se mi moc líbilo, kdyby si nějakým krátkým, hezkým úryvkem z Otela pozval posluchače na představení Otelo, které až do 12. srpna mohou vidět na Hradě v rámci letních Shakespeareovských slavností. Tak máš nějaký takový oblíbený, na který se těšíš, úryvek, který by se takhle spatra, napíse předtím klidně z vázy zase?
3: Ne, to já už nebudu pít radši. A nebo možná si dám
0: to. Zkus to. Napíse tak teď. Pro ty, co nás nevidí, jenom slyší, teď si usrkl asi z 5-litrového demižonku tady. Robert Mikluš a teď už Otelo v podání herce Roberta Mikluše.
3: I kdyby neby se zachtělo mě trýznit posměchem, deštěm ran zasypat mou hlavu, kdyby mne uvrhlo, až na dno chudoby v zajetí pohřbilo mé naděje. Našel bych v sobě sílu, jak to nést. Odtamtud však, kam uložil jsem srdce, kde pramení i vysychá mé já, z té studny mám být vyhnán, nebo mít z ní páchnoucí líheň pářících se ropů.
0: Tak to byla naprosto autentická a krásná pozvánka na představení Otelo v podání skvělého Roberta Mikluše. Roberte, teď jsme viděli na vlastní oči a slyšeli na vlastní uši, jak rychle dokážeš z toho civilního projevu přepnout do té své role a že jsi opravdu mistrem svého řemesla. Já ti moc děkuju za povídání. Měj se krásně, užij si léto dle svých představ. Nejenom pracovně, ale i osobně. U toho moře se neutop.
3: Moc krát děkuji, Míšo, moc krát děkuji všem tady přítomným v radiokavárně a zdravím posluchače Českého rozhlasu.
0: Tak to byl můj dnešní host, herec Robert Mikluš a teď už neméně skvělá Jitka Asterová. Děkuju, dámy a pánové.

0: Nenechte si ujít v České televizi.
1: Už není na co čekat. Napady docházejí, takže to zveřejníme i v médiích.
2: Co dělá tvoje kolegyně?
3: Nemůžeme nějaké potíže třeba?
1: To jejímu psychologickému profilu odpovídá, ne?
3: Já se vážně obávám, že s Monikou něco je a vy jí můžete pomoct.
4: Ty čtyři věci, co chybí.
5: Jsem je prodal v hospodě, tak do té hospody zajedem.
6: Viděl jsi toho frajera, co teď vyšel?
7: Ne. Závěr kriminální minisérie Docent. V neděli večer na ČT1 a v iVysílání.

0: Bylo 12 hodin.
1: Český rozhlas Dvojka. Hlavní zprávy.
2: Stát podle 3/4 lidí nedělá dost proti dopadům extrémních teplot. Vyplývá to z exkluzivního průzkumu. Izrael po smrti 2 vojáků obvinil Hizballáh z porušení příměří a zaútočil na obec na jihu Libanonu. A bude oblačno až zataženo místy přehánky nebo bouřky na východě Moravy a taky ve Slezsku čekejte slunečno. Teploty až 32 stupňů a na východě až 36. Hlavní zprávy vám přináší Mária Kunová. 72% Čechů si myslí, že stát nedělá dost, aby společnost připravil na klimatické extrémy. Vyplývá to z průzkumu společnosti Median pro Český rozhlas. Vysoké teploty přesahující 40 stupňů Česko zasáhly koncem června a znovu v posledních dnech. Kritický názor ke krokům státu zastávají častěji mladí lidé a lidé s vysokoškolským vzděláním, pokračuje analytik Medianu Vojtěch Dufek.
3: Ke krokům státu jsou kritičtější voliči současné opozice z parlamentu. Voleb. Kritická je drtivá většina Pirátů, o něco méně voličů hnutí STAN a 80% voličů koalice Spolu. Naopak třetina voličů motoristů, čtvrtina voličů SPD a podobné číslo voličů hnutí ANO se domnívá, že stát podniká dostatečné kroky.
2: Do průzkumu se od pondělí do středy zapojilo přes 1000 respondentů starších 18 let.
1: Český rozhlas Dvojka. Posloucháte hlavní zprávy.
2: Jednoho mrtvého a 11 raněných hlásí Libanon po izraelském útoku v obci Tibnín na jihu země. Úder přišel poté, co v oblasti zemřeli 2 izraelští vojáci. Jsou to první izraelské ztráty od konce června, kdy bylo vyhlášené křehké příměří. Izrael z jeho porušení obvinil militantní hnutí Hizballáh.
4: Izraelští rezervisté podle zpravodajského serveru Times of Israel ničili infrastrukturu hnutí Hizballáh na jihu Libanonu. Včera okolo poledne v obci Majal Zun vešli do budovy, ve které explodovalo výbušné zařízení. Izraelská armáda následně vyzvala k evakuaci lidí z nedaleké vesnice Mansury. Podobnou výzvu Izrael podle libanonských médií vydal naposledy v polovině června. Smrtící izraelský úder nicméně mířil na obec vzdálenou asi 25 kilometrů od Mansury. Podle libanonské zpravodajské agentury tam byl zasažený modlitební prostor místního hřbitova. Z Blízkého východu Jana Karasová, Český rozhlas.
2: V korupční kauze kolem nákupu urychlovačů pro pražskou nemocnici Bulovka padla obžaloba. Státní zástupce Zdeněk Matula potvrdil Českému rozhlasu, že ji podal na 5 lidí a jednu právnickou osobu. Jednotliví obžalovaní se podle spisu dopustili různých trestných činů, například přijetí úplatku, zjednání výhody při zadávání zakázky nebo zpronevěry. Matula dodal, že uzavřel taky 3 dohody o vině a trestu.
5: V této kauze ještě byly podány 3 návrhy na schválení dohod o vině a trestu, které jsem zavřela s jednou fyzickou a dvěma právnickými osobami. Pokud se jedná o navrhované tresty, tak tyto se s ohledem na závažnost té projednávané trestné činnosti pohybují od 7 let až po nějaký peněžitý trest.
2: Případ souvisí s veřejnou zakázkou z roku 2016 na výměnu zdravotnického zařízení. Mezi obžalovanými jsou podle dřívějších informací Seznam zpráv například bývalý poslanec ODS Marek Schneider nebo někdejší ředitelka nemocnice Andrea Vrbovská. Oba už dřív vinu odmítli. V bývalém baťovském areálu ve Zlíně odpoledne začnou bourat vyhořelou budovu číslo 34. Majitel budovy, společnost Krým, dopoledne předala místo demoliční firmě. Na místě je už připravena těžká technika a ulici Vavrečkova pokryla folie, která má zabránit poškození silnice. Částečně zřícenou budovu bude firma od nejvyšších pater rozebírat pomocí speciálních nůžek. Budova začala hořet 9. července. Vyšetřování stále pokračuje. V Praze dnes začíná výstava o kouzelnickém světě Harryho Pottera. Putovní projekt televizního studia Warner Bros. Míří po New Yorku, Vídni nebo Paříži do veletržního areálu v pražských Letňanech.
6: I shall place the sorting hat on your head. And you will be sorted into your houses.
7: Srdcem výstavy jsou bradavické koleje. Díky interaktivnímu náramku si každý vybere svou kolej, patrona i kouzelnickou hůlku. Za splněné úkoly pak dostane body pro Nebelvír, Zmiozel, Havraspár nebo Mrzimor. Ve školních lavicích si pak můžou lidé namíchat lektvar, přesadit mandragoru nebo porazit bubáka pomocí digitální hůlky. Chybět nebude ani fanfrpál, hledání zlatonky nebo vyvolávání patrona. Výstava potrvá až do 21. března příštího roku. Michaela Pištěláková, Český rozhlas.
0: Více zpráv z domova i ze světa najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
1: Počasí.
2: Bude oblačno až zataženo, místy přehánky a bouřky, na severozápadě Čech jen výjimečně. Ka večeru se bude částečně vyjasňovat. Na východní Moravě a ve Slezsku bude jasno až polojasno, odpoledne přehánky a bouřky, teploty od 27 do 32 stupňů. Ve východní polovině Moravy a Slezska 32 až 36, na horách 22 a v Beskydech až 28 stupňů. Zítra bude jasno až polojasno, ráno a dopoledne bude na východě Moravy a Slezska ještě velká oblačnost a doznívající déšť. Teploty 24 až 28 stupňů, na jihu Moravy místy až 30, na horách kolem 19 stupňů.
1: Doprava.
2: Pražský okruh je ucpaný mezi dálnicí D1 a D5 v obou směrech. Směr na letiště, tam se rozjíždí kolona po nehodě na 16. kilometru. Fronta je od sjezdu na Vestec a směrem na D1 je fronta od Zlíčína ke sjezdu na Ořech. Tady se zdržíte půl hodiny. Na D8 z Ústí nad Labem do Prahy je kolona, jede ze 7. kilometru až k omezení ve Kbelské. A na dálnici D10 z Turnova do Prahy je kolona u Mladé Boleslavy na 43. kilometru je zúžení, od sjezdu na Kosmonosy se zdržíte 20 minut. Hlavní zprávy jsou u konce a u mikrofonu už je Jitka Asterová.
8: Jsem zde a přeji vám krásné čtvrteční poledne. Je tady opět Cesta časem a vašimi vzpomínkami. Naše hra byl jednou jeden rok a pro ty, co nás posloucháte poprvé, zopakuji pravidla. Takže já jsem ta, která napovídá během celé hodiny, to budou 4 nápovědy. Připomínám různé zajímavé události, které se udaly v jednom konkrétním roce. A na vás je, abyste pouze dle mých nápověd typovali, o kolikátý rok se jedná. Samozřejmě tady budou také hudební nápovědy, budeme hrát pouze hudbu z roku, který si právě připomínáme. Začínám jako vždy vzpomínkou, v našem roce bylo vše zalité sluncem, aspoň pro mě. Bydala jsem kousek od jedné z nejkrásnějších a nejkontroverznějších budov, která byla právě v našem roce postavena. Hrála jsem v divadle Ungeld, princeznu Dianu, no a po představení jsem se šla posilnit do Chapeau Rouge, kde nehráli Backstreet Boys, to je kapela, která se řadí mezi nejúspěšnější boybandy a světovou popularitu jim přinesla právě píseň, kterou si teď pustíme. No a vy během písničky můžete vzít telefon a sázet své tipy. SMSky posílejte na 702 222 220 a e-mail na adresu dvojka@rozhlas.cz.
1: Byl jednou jeden rok. Cesta časem a vašimi vzpomínkami s Jitkou Asterovou
0: na dvojce.

0: Dáša poslala nejrychlejší SMS a píše hned na začátku, si myslím, že to jsou devadesátky a já budu v těch vedrech a při čtvrtku hodná a já vám to potvrzuji, Dáše. Dnes začneme penězi. Novou 2000ovou bankovku ozdobila v našem roce slavná česká operní pěvkyně Emma Destinová. Přidala se tak k Boženě Němcové a Anežce České, které se objevily na českých bankovkách o 3 roky dříve. Destinová, jak víme, patřila k jedné z největších osobností české i světové operní scény. Slavila úspěchy na předních evropských, ale také amerických jevištích. No a tady jsou slova tehdejšího guvernéra České národní banky Josefa Tošovského plus další detaily v reportáži České televize.
1: Já myslím tedy, že to není nějaká feminizace bankovek, ale že si to prostě zaslouží. Bude ta bankovka krásnější, když tam bude ženská tvář.
2: Otcem nové 2000ovky, stejně jako celé současné emise bankovek, je akademický malíř Oldřich Kulhánek, který jejímu vzniku věnoval téměř rok svého života. Rytecký přepis portrétu i rubové strany je pak dílem Miloše Ondráčka a celkový design realizoval Lubomír Hofenauer.
0: Emma Destinová byla velkou patriotkou, která šířila dobré jméno českého národa jak ve světě, tak během první světové války. A dokonce pomáhala domácímu odboji. No, my si teď pustíme Jaromíra Nohavicu a já jsem přemýšlela, jak to spojit s Emmou Destinovou. No, za 1000ovou bankovku jste si v našem roce mohli pořídit 20 lístků na jeho koncert. Takže, teď si dáme Těšínskou a vás se ptám, už víte, kolikátý rok hledáme? Napište mi.
3: Byl jednou jeden rok.
4: Na Dvojce.
5: Kdybych se narodil před 100 lety v tomhle městě,

ze všech těšínských šperků byla by ona. Mluvila by polsky a trochu česky, pár slov německy a smála by se hezky. Jednou za 100 let zázrak se koná, zázrak se koná. Kdybych se narodil před 100 lety, byl bych vazačem knih. U prohasku dělal bych od 5 do 5 a 7 zlatek za to bral bych. Měl bych krásnou ženu a 3 děti, zdraví bych měl a bylo by mi kolem 30. Celý dlouhý život před sebou, celé krásné 20. století.

kdybych se narodil před 100 lety v jinačí době. U Larišů na zahradě trhal bych květy, má lásko tobě. Tramvaj by jezdila přes řeku nahoru, slunce by zvedalo hraniční závoru a z oken voněl by sváteční oběd. Večer by zněla od Mojzese melodie dávno věká. Bylo by léto 1910, za domem by tekla řeka.

0: nikdy neví, co ho čeká. Na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na.
1: Tak přestože jsem Dáše z začátku potvrdila, že se jedná o devadesátky, no tak Hynek zřejmě neposlouchá a typuje rok 1972. No budiš. Teď bude nápověda pro všechny obyvatele Brna, kteří jezdili městskou hromadnou dopravou, protože ta právě měla neobvyklý problém. Někteří černí pasažéři totiž dokázali využívat jízdenky opakovaně a jezdit bez placení i celé měsíce. Důvodem byla nedokonalost tehdejšího systému, který vlastně umožňoval, aby se z jedné jízdenky stal téměř nekonečný lístek. Dopravní podnik proto musel hledat způsob, jak podobnému zneužívání zabránit a nastavit pravidla tak, aby se jízdenky opravdu používaly jenom jednou. V čem tento fígl spočíval, to vysvětlili v našem roce v reportáži České televize.
2: Úprava jízdenky spočívá v nalepení speciální tenké lepící pásky na kontaktní místo v její spodní části. Při označení se dostane barva ze značkovacího přístroje pouze na pásku. Vytištěný kontrolní kód se tak dá později bez znehodnocení jízdenky setřít.
1: Podle odhadů mohlo na nekonečné jízdenky jezdit v Brně i několik tisíc pasažérů. Později se papírové jízdenky tohoto typu v různých městech upravily tak, aby barva na kontrolním štítku v některých místech změnila svoji barvu. Tím pak revizor na první pohled samozřejmě viděl, že nejde o falešnou jízdenku. Teď si dáme Cranberries, no a vy během písničky můžete tipovat, vzpomínat a také telefonovat. Telefonní číslo sem je 22 155 25 25.

0: Já zdravím Davida do Prostějova, který si myslí, že dnes hledáme rok 1997 nebo rok 1999. Já vám také přeji hezký den a teď zdravím Romana Sturnova, kterého mám na telefonu. Dobrý den.
1: Dobrý den, Jitko, do rozhlasu.
0: Dobrý den, dlouho jsme se neslyšeli.
1: Ano, je to možné.
0: Je to tak. Tak jaký máte tip?
1: Dneska bych tak řekl rok 1996.
0: Takže samozřejmě se vás nemohu nezeptat, dle čeho tak soudíte?
1: No především podle písniček. Zapadají mi do toho roku.
0: Tak to je teda neuvěřitelné, protože já nemám žádnou píseň, snad jako opravdu jenom málo z nich spojenou s jedním konkrétním rokem. Že jsou to devadesátky, to jsem dneska prozradila už v úvodu, přesto mě někteří píšou, že to je rok 2007 nebo rok 1972, ale že vás to zavedlo do jednoho konkrétního roku, tak to jste musel mít nějakou tu píseň spojenou s nějakou událostí ve vašem životě. Není tomu tak?
1: Ne, tak já jsem poslouchal tak různě, takže to bylo tak, je to takový jednoznačný prostě.
0: Dobře, takže i vám tam...
1: Já jsem tam pověda s tím tančícím domem a jak jste hrála Dianu Fungeltu.
0: No to je neuvěřitelné, jak teda to máte všechno zmapované. Vy jste na tom představení byl v tom Fungeltu, že
1: bohužel,
0: si to pamatuje?
1: Bohužel jsem se nedostal tenkrát. I když jsem v té době byl v Praze, ale nedostal jsem se na to představení.
0: Takhle vám řeknu, o nic jste nepřišel.
1: Ale tak jako samozřejmě jsou představení lepší, horší, ale dá se to.
0: Dobře, tak já vám moc děkuji, Romane, mávám do Turnova a mějte se moc krásně. Naslyšenou zase někdy.
1: Naslyšenou, hezký den.
0: Hezký den. A já mám ještě někoho dalšího na telefonu, kterého také moc zdravím. Dobrý den, kdo pak tam je?
2: Dobrý den, Helen, jakou po telefonu?
0: Jak ještě jednou jsem přeslechla?

0: základní škole.
1: Aha, tak ta, s takovým křupavým salátkem já to dneska mluvím. To je krása. Dobře, takže mě to takhle stačí. Mějte se moc hezky. Ještě se vás zeptám, odkud nás posloucháte?
0: Teď momentálně z Třebíče, jak jsou z Brna.
1: Dobře, tak já tam mávám a mějte se moc krásně. Tak zase někdy naslyšenou.
0: Děkuji, naslyšenou a přeji hezký den.
1: Já vám přeji také hezký den a teď vám poslech zpříjemní Žlutý pes.
2: Byl jednou jeden rok.
3: Už víte, na který rok dnes vzpomínáme?
2: Napište nám.
3: SMS na telefon 702 222 220 nebo e-mail na adresu dvojka@rozhlas.cz.

0: My se dnes připomínáme, v naší hře byl jednou jeden rok. Rok, kdy Emma Destinová se objevila na nové 2000 bankovce. Zdravím Jaroslava, který typuje rok 1997. Píše, v tomto roce jsem taky pobýval v Praze, randil se svojí budoucí ženou a připravoval se na atestaci. Teď budou následovat dvě písničky, takže budete mít hodně času vzpomínat a typovat. A my si teď dáme Pet Shop Boys.
1: Byl jednou jeden rok. Cesta časem a vašimi vzpomínkami.
2: Na dvojce.

0: Zkazivé léto na dvojce.
1: Čekají vás vzrušující příběhy plné napětí, nečekaných zápletek a dramatických zvratů.
0: Mrazivé léto na dvojce.
1: Těšit se můžete na thrillerové a hororové četby na pokračování a rozhlasové hry českých i světových autorů.
0: Mrazivé léto na dvojce.
1: Noční můry ožívají a každý stín může být nebezpečný.
0: A chybět nebude ani velká soutěžní pátračka.
1: Odhalte, jakou postavu děsivých příběhů hledáme a vyhrajte jeden z 9 pobytů pro 2 na 2 noci v luxusním hotelu v Karlových Varech.
0: Mrazivé léto na dvojce.
2: Hlas umí víc, než jen vyprávět příběhy. Dokáže nás vtáhnout do děje. Rozesmát, dojmout i potěšit. Osvěžit vzpomínky i probudit zájem o novinky. Být s námi doma i kdekoliv venku. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
0: Český rozhlas dvojka.
1: Rádio, které vás baví.
0: Pokračuje cesta časem a vašimi vzpomínkami.
1: Byl jednou jeden rok.
0: Na dvojce.

0: Naše hra Byl jednou jeden rok pokračuje a vy píšete a já jsem za to moc ráda. Zdravím Václava do Ostravy, který si myslí, že dnes hledáme rok 1995. Jindra, přestože jsem několikrát řekla, že se jedná o devadesátky, tak typuje rok 2008. No, prosím. Zásobování ropou došlo v březnu roku, který si právě připomínáme, ke skutečnému historickému okamžiku. Ropovod Družba totiž už nebyl jediným, který na naše území dopravoval ropu. Ropa začala proudit také ze západu ropovodem Ingolstadt. Jeho průměr je 70 cm a jeho vybudování trvalo necelé 2 roky. Takto o události informoval v pořadu, který se ohlížel za uplynulým rokem, Český rozhlas.
1: 13. byl na německé straně uveden do provozu ropovod Ingolstadt-Kralupy. Na české straně byl zprovozněn až 25. března. Česká republika se tak fakticky zbavila jednostranné závislosti na ruské ropě.
0: Takže pokud budete chtít tipnout si rok a mluvit se mnou přímo osobně, tak máte teď možnost, budou hrát Rockset a vy můžete točit číslo 22, 155, 25 a 25.
2: Už víte, který rok dnes hledáme?
3: Napište nám SMS na telefon 702 222 220 nebo e-mail na adresu dvojka@rozhlas.cz.

0: Tak a já se teď moc těším na Hanku z Havířova, kterou mám na telefonu a kterou moc zdravím. Dobrý den, Haně, Jitka u telefonu.
1: Dobrý den, já vás zdravím, paní Jitko, a všichni naše posluchače.
0: Děkujeme moc. Takže vy jste mi napsala, že jsou to devadesátky, což už jsem několikrát já sama proflákla během dnešního vysílání, takže stále na tom trváte?
1: Trvám na tom, protože tak, jak to mám zamlžené v tom vašem pořadu, tak to mám zamlžené i doopravdy. Já fakt nejsem v těch devadesátkách, kromě těch dvou let, které jsem vám psala, kdy se mi narodili děti.
0: Ano, ano.
1: Tak to mám takové, víte co, zrychlené, protože jsem byla s těma dětma a to tak člověk prožívá tak nějak úplně jinak.
0: Naprosto chápu, mně se také obě děti narodily v devadesátkách, takže úplně to mám podobně, akorát trošinku později. No a zúžil se vám ten, dokázala byste si tipnout rok konkrétní po těch všech nápovědách?
1: Fakt asi ne, tak já úplně střelím od boku, tak já řeknu ten 96.
0: Jo, takže se přidáváte k většině.
1: Volba od boku.
0: Dobře, no tak třeba jste udělala dobře, anebo ne, to už se dozvíte za malý moment. Hani, já vám moc děkuji za vaši přízeň, já mávám do Havířova a mějte se moc krásně. Naslyšenou.
1: Také, naslyšenou.
0: A my si teď pustíme Honzu Nedvěda a Mirek Zičína se také přidává k většině. Typuje rok 1996. V tomto roce mě uhnala moje nynější manželka, píše.

0: Před námi je poslední nápověda. Na Žíře byl jednou jeden rok na dvojce. A sice Vlastimil Harapes slavil padesátiny a u příležitosti jeho velkého životního jubilea ho pozvala do pořadu host Radiofóra Jana Klusáková a takto jeho návštěvu u nás v rozhlase uvedla.
1: Dobré odpoledne, vážení posluchači. Po týdnu se v Českém rozhlase 1 opět hlásí host Radiofora, od jehož mikrofonu zdraví Jana Klusáková. Hosta, který tak hezky rovně sedí proti mně v rozhlasovém studiu, jsem potkala nedávno na pražském výstavišti u Křižíkovy fontány. V mohutném davu návštěvníků hodinového představení baletu Labutí jezero, v němž pohádkově tančí jak lidé, tak vodotrysky, byl Vlastimil Harapes nepřehlédnutelný. Pohybuje se totiž jinak než ostatní. On jde prostě krásně.
0: A jak se Vlastimil Harapes cítil jako čerstvý padesátník?
1: Jak známo, gratulanti oslovili básníka Svatopluka Čecha v den jeho padesátin ctihodný kmete a mysleli to naprosto vážně. Jak se cítíte?
2: Jako nectihodný kmet.
1: Na Harapesi je to takové banální, ale vypadáte skvěle. Co pro to děláte?
2: Děkuji. Já myslím, že asi nejlepší recept, jak nestárnout, je hodně pracovat, být ponořen do té činnosti a nepovolovat si, že už tohle nejde. Oni nejdou určitý věci, ale zase třeba je nahradit jinými a prostě pořád myslet na to, co bude dopředu.
0: V našem roce pracoval Vlastimil Harapes jako choreograf v Národním divadle a teď už přichází slovo Eros Ramazzotti.
3: Byl jednou jeden rok. Cesta časem a vašimi vzpomínkami.
4: Na dvojce.

je tady velké finále naší hry Byl jednou jeden rok na dvojce, takže opět mě nezbývá, než vám všem poděkovat za vaše krásné e-maily, za vaše krásné SMSky, vzpomínky a ve finále je Marie z Prahy, která si myslí, přidává se k většině, že dnes je to rok 1996. Píše, narodila jsem se o 50 let dříve a podle slov pana Nohavici bych do děje patřila. Vzpomínky jsou zlaté mince proměněné za život. Čím jich máte více, tím jste bohatší. Takže děkuji moc. Dále zdravím Honzu do Maďarska, který mě zdraví z dovolené v Zalakaroši a který si také myslí, že se dnes jedná o rok 1996 a ještě dává vzpomínku, teda respektive sportovní nápovědu. Naši hokejisté udělali titul mistra světa v ledním hokeji na mistrovství světa ve Vídni. Ano, to mohu potvrdit a do třetice všeho dobrého zdravím do Teplic nad Metují pana Petra, který podle písničky od Honzy Nedvěda a po poradě s maminkou, se kterou se radí pravidelně, si myslí, že je to rok 1996 a přidává vzpomínku. V tomto roce se moje maminka poznala s tatínkem. No tak to je velká nádhera. Takže já si myslím, že to nebudu asi protahovat, protože měli pravdu všichni ti, kteří byli ve finále a ti, kteří tipovali rok 1996. Takže bylo mi s vámi krásně. Užijte si to s mým milým kolegou Romanem Výškem a já se s vámi loučím kapelou Buty a budu se na vás moc těšit zítra. Mějte se moc hezky.

0: Stříbrný vítr na dvojce.
1: Cimbál je šaman. Kdo za něj usedne, bývá brzy vtažen do jeho kouzelného světa. Říká hráč na tento nástroj také zpěvák, aranžér, skladatel a pedagog Dalibor Štrunc. S jakými pocity se ohlíží za třemi dekádami své kapely Cimbál Klasik? V jakém smyslu bývá svízelná dvojakost jeho vztahu s manželkou i spoluhráčkou Katkou? A těší je, že vášeň pro hudbu i další umění zdědili také jejich děti?
0: Stříbrný vítr s Jitkou Novotnou.
2: V sobotu po 9. hodině na dvojce.

0: Bylo 13 hodin.
1: Český rozhlas Dvojka. Zprávy.
0: Horka pokračují, zítra se ochladí jen mírně. Unijní země mají rekordně nízké zásoby zemního plynu a bude oblačno až zataženo místy přehánky nebo bouřky na východě Moravy a taky ve Slezsku slunečno. Teploty až 32 stupňů, na východě až 36. U zpráv vás vítá Mária Kunová. Teploty na Moravě ještě dnes můžou vystoupat až k 36 stupňům Celsia. V pásu od Znojma přes Brno a Olomouc až do Ostravy proto i dál platí výstraha před vedry. Zítra už by se mělo ochladit. Maxima budou na většině území dosahovat 24 až 28 stupňů. Na jižní Moravě ale bude místy až 30, jak potvrzuje Jana Hujslová z Českého hydrometeorologického ústavu.
2: V kombinaci s vyšší vlhkostí vzduchu budou dnešní vysoké teploty stále znamenat na většině území zvýšenou zátěž na lidský organismus. Zmírnění veder a nižší zátěž očekáváme na jihu Čech a také na Českomoravském pomezí. Naopak na jihu Moravy bude extrémní zátěž pokračovat vzhledem k nočním teplotám na 20 stupňů až do pátečního rána.
0: V neděli a příští týden se podle Hujslové znovu oteplí. Zásoby zemního plynu v Evropské unii jsou pro toto období roku na rekordně nízké úrovni. Ukazují to data organizace Gas Infrastructure Europe. Zásobníky jsou naplněné z méně než 58%. To je nejméně od začátku vedení statistik v roce 2011 a zároveň o 12% bodů méně než před rokem. Agentura Reuters píše, že americko-izraelská válka proti Íránu omezila globální dodávky zkapalněného zemního plynu a hrozí tak citelný růst jeho ceny v zimním období. V ostravském krevním centru mohou darovat krev i lidé po návratu z vybraných evropských zemí s výskytem západonilské horečky. Nově tam dárce na přítomnost viru testují. Podle primářky krevního centra ostravské fakultní nemocnice Zuzany Čermákové mají zdravotníci nedostatek zásob krve kvůli většímu množství úrazů v letní sezóně.
3: My v podstatě jsme k tomu přikročili proto, že musíme dárce vyřazovat z těch oblastí, kde je potenciálně riziko nákazy. Všechny ty země jsou vyjmenované na našich webových stránkách, jsou to teda ty nejčastější vlastně evropské letní destinace. Zásoby krve máme na dolní hranici limitů.
0: Tři mláďata nosálů bělohubých se narodila v plzeňské zoo. Rodiče mláďat dovezla zoologická zahrada minulý rok na podzim z Magdeburgu a z Vídně. Pohlaví trojčat se zatím neví. Matka si mláďata pečlivě chrání. Pokračuje mluvčí plzeňské zoo Martin Vobruba.
4: Mezi nejčerstvější přírůstky plzeňské zoologické zahrady patří trojčata nosála bělohubého. V současnosti návštěvníci spatří celou rodinu v sousedství pandy červené a pro nosály je nyní dokončován nový výběh v blízkosti expozice.
1: Více zpráv z domova i ze světa najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Počasí.
0: Bude oblačno až zataženo, místy čekejte přehánky a bouřky, na severozápadě Čech jen výjimečně. K večeru se bude částečně vyjasňovat, na východní Moravě a taky ve Slezsku bude, ale jasno až polojasno. Odpoledne se objeví přehánky a bouřky, teploty mezi 27 a 32 stupni ve východní polovině Moravy a taky ve Slezsku 32 až 36, na horách kolem 22 stupňů a v Beskydech až 28 stupňů.
1: Doprava.
0: Na dálnici D10 z Turnova do Prahy se rozjíždí kolona v Mladé Boleslavi. Na 43. kilometru už omezení není. U Bezděčína ale opět zpomalíte. Na 39. kilometru pracuje údržba, jede se pomalu v krátké koloně. Na Pražském okruhu se zdržíte před sjezdem na Ořech v obou směrech. Delší fronta je z D1 na letiště, regulují tam vjezdy do tunelu. A na D1 na příjezdu do Brna z Prahy čekejte kolonu. Pomaleji pojedete z kilometru 180 až do omezení na stý 96. Osobním autem se zdržíte asi půl hodiny. Tolik zprávy. Teď má slovo Roman Víšek.
5: Přeju dobré odpoledne, přátelé. V Česku poslední dobou padá jeden teplotní rekord za druhým. Pokud máte rádi maxi horko, tak to asi oceníte. Ovšem my, kteří pro vás dnes vysíláme, bychom spíš ocenili, kdyby padl nějaký ten rekord poslechovosti. A čím a s kým se právě o to budeme snažit, povím po písničce.
1: Český rozhlas Dvojka.
6: Rádio, které vás baví.

0: Skupina Tým zahájila odpoledne s dvojkou, teď je 13 hodin a 9 minut a pojďme se rychle podívat, co nabídneme dál. Tak jednak pustíme další indicii k pátračce mrazivého léta, také se spolu s Věrou Fajfrovou budeme věnovat e-receptům, Halina Pavlovská a houby, tak to je zase téma pro koláček štěstí. No a kdo by měl doplňování hořčíku věnovat větší pozornost a jak je to s pitím minerálních vod s obsahem hořčíku? Odpovědi i na tyto otázky nabídne další vydání rubriky Jeste, ať vám to sluší, s Terezou Bebarovou a nutriční terapeutkou Veronikou Pourovou už je za pár okamžiků.
1: Odpolední dvojka
2: dnes s

0: Jeste, ať vám to sluší.
1: Pořad Terezy Bebarové o radosti z jídla i ze života.
0: Na dvojce.
2: Dnes si naposledy v Jeste, ať vám to sluší, budeme povídat o hořčíku. Probíráme ho zevrubně už od pondělí a dnes celé téma uzavřeme. Čekají nás otázky a odpovědi, na které mi odpoví nutriční terapeutka Veronika Pourová. Tak já nebudu zdržovat a rovnou se začnu ptát. Dobrý den, Veroniko.
3: Dobrý den.
2: Veroniko, má nějaký smysl hořčík suplementovat, když nepociťuju ani na sobě, nepozoruju žádné příznaky toho, že by mi chyběl?
3: Ten hořčík může mít vliv na celé spektrum potíží, které si třeba ani nemusíme uvědomovat. Aha. Takže například, pokud ho užíváme večer, může nám zlepšit spánek, nebo i to usínání může třeba zkrátit tu dobu usínání. Mhm. Ženy mohou ocenit jeho vliv na křeče před menstruací nebo během prvního dne, takže tam taky má smysl vyzkoušet i ten hořčík. Takže je možné, že nám pomůže, i když vlastně teď nemáme pocit, že by nás něco vyloženě trápilo. Mm-hmm.
2: Není žádné tajemství, že hořčík obsahují i různé minerální vody, jontové nápoje a k dostání jsou třeba i takové šumivé tablety. V různých reklamách to vidíme, slyšíme, čteme v podstatě denně. Tak jaký máte na minerálky a to ostatní názor?
3: Ty minerálky nebo celkově vlastně pitná voda tvoří kolem 10% našeho denního příjmu hořčíku, takže není to mnoho, ale nějaké procento to doplní. Když se pak zaměříme přímo na speciální minerální vody, které mají vysoký obsah hořčíku, tak doplní o něco větší procento, ale například ty jontové nápoje, ty jsou speciálně dělané pro sportovce, kteří mají vyšší potřebu právě těch jontů, ať už jde o sodík nebo hořčík, takže tam určitě přispějí. A šumivé tablety jsou taky fajn zdrojem. Díky té reakci, která proběhne během toho šumění, tak se trochu zvýší i vstřebatelnost toho hořčíku.
2: A jaké procento potřebné denní dávky hořčíku bychom měli suplementovat? Existuje na to nějaký návod?
3: Takový návod úplně neexistuje. Ono je možné pokrýt úplně celou potřebu jenom ze stravy, takže člověk musí sáhnout do svědomí a říct si, jestli opravdu jí pestře, jestli opravdu nevynechává žádnou skupinu potravin, jestli jí dostatek celozrnných obilovin a tak dále. S tím, že ona ta doporučená denní dávka je stanovená tak, aby pokryla potřeby 98% populace. Takže pravděpodobně, pokud jíme pestře, tak se tam vejdeme. Pokud jsme například hodně vysoký statný muž, tak možná patříme mezi ta 2% a mohli bychom ten hořčík suplementovat i preventivně, anebo pokud vlastně máme nějaké nedostatky v té stravě, tak třeba tou organickou formou můžeme pokrýt kolem 50% denní dávky.
2: Díky moc, Veroniko. To byl hořčík. Věříme, že vás naše povídání zaujalo a pokud vám třeba něco uteklo, tak v pátek najdete shrnutí toho nejdůležitějšího na našem webu a v aplikaci Můj rozhlas. Těšíme se na vás zase od pondělí do čtvrtka po 13. hodině na dvojce. Hezký zbytek dne vám přejí Tereza Bebarová a Veronika Pourová. Naschledanou.
3: Naschledanou.
0: Jeste, ať vám to sluší.
1: Na dvojce.

krásný. Škoda, že tu nejsi se mnou. Té krásy, kterou vnímám očima, kterou cítím a které se dotýkám, té je pro jednoho příliš mnoho. Sedla jsem si do trávy a píšu ti lístek. A strašně moc bych si přála, abychom se už zítra dívali spolu a říkali si přesně to, co ti teď v duchu zpívám.

ale přesto by mi po ní bylo smutno. A taky mě napadlo, že má na téhle louce jinou sedmi krásku a že se mají možná stejně rádi jako my. A třeba i ty

0: Léto je léto a Helena Vondráčková ve 13 hodin a 26 minut na dvojce. Pátračka mrazivého léta letos hledá postavy známých děsivých příběhů. Vyhlášení správné odpovědi a vítěze daného týdne probíhá v pátek v pořadu Šťastnou cestu po 13. hodině. Typovat můžete vlastně celý týden přes webový formulář na stránkách dvojky, to je adresa dvojka.rozhlas.cz, vždy tedy do pátku do 12. hodiny. Vítěz každého týdne získá poukaz pro dvě osoby na dvě noci na ubytování spolopenzí v hotelu na luxusní adrese v Karlových Varech. No a my vám i dnes pouštíme další příslušnou indicii.
1: Mrazivé léto na dvojce.
2: Pátračka.
3: Má filmová cesta začala v roce 1933 a od té doby jsem se stal nesmrtelnou legendou kinematografie. Mé jméno se skládá ze dvou částí. První vyjadřuje mou královskou hodnost a druhá zní jako mocný úder do obřího gongu. V epických bitvách jsem bojoval s prehistorickými dinosaury, s obří Godzillou a přežil jsem i několik moderních remakeů mého původního příběhu. Za jeden z těch jistě nejpodařenějších lze považovat film od Petra Jacksona, novozélandského režiséra dalších ikonických snímků, jako třeba Pán prstenů. Tento tvůrce mi v roce 2005 vdechl nový život a pomocí tehdy převratných digitálních efektů mi zajistil nesmrtelnost také u mladší generace diváků.
2: Už víte, koho v pátračce mrazivého léta na dvojce hledáme?
1: Váš tip nám napište prostřednictvím webu dvojka.rozhlas.cz.

0: Český rozhlas uvádí Tobogan.
1: V listopadu jsme celý jeden tobogan věnovali čerstvým padesátníkům. Nad tím, jaké má tenhle věk výhody a nevýhody, mudrovali Tereza Bebarová, Roman Paulus a Michal Kavalčík.
2: Tobogan uslyšíte v sobotu dopoledne po 11. hodině.
0: Na Dvojce a na Pohodě. Český rozhlas Dvojka.
2: Rádio, které vás baví.

A teď vás v odpoledni s dvojkou, přátelé, budu lákat k poslechu kávy o čtvrté. V létě se i s hmyzem potkáváme opravdu na každém kroku. Někdy nás obtěžuje, jindy fascinuje. Jisté je, že bez mnoha druhů by příroda nemohla fungovat. Proč nás komáři, ovádi nebo vosy tolik vyhledávají? Které druhy jsou jen obtěžující a které pro nás mohou být skutečně nebezpečné? Může být něčím zajímavá obyčejná moucha? Co by se v přírodě stalo, kdyby někteří broučci úplně zmizeli? A jak se můžeme před hmyzem chránit, aniž bychom ho zbytečně zabíjeli? Tak o tom všem si bude povídat Tereza Stýblová s propagátorem přírody Pavlem Bezděčkou, a to krátce po 16. hodině. Ovšem už teď můžete psát své postřehy či dotazy na adresu dvojka@rozhlas.cz.

0: Zemí, ve kterých si Češi můžou vyzvednout léky předepsané na český elektronický recept, je od včerejška víc. Nově mají tuto možnost čeští turisté v Rakousku. Se mnou už ve studiu je kolegyně Věra Fajfrová. Dobré odpoledne.
1: Dobré odpoledne.
0: A Věra připomene, kde všude v Evropě vlastně platí český e-recept.
1: Tahle služba výdeje léčiv na e-recept zahraničí vznikla v roce 2023, odkdy Češi mohli vyzvedávat své léky, tenkrát ještě jenom v Polsku, Chorvatsku a ve Španělsku, no a následně se přidali Finsko, Estonsko, Kypr, Litva, Lotyšsko a Řecko a teď tedy nově i Rakousko.
0: Mně napadá, že léky, které si v zahraničí vyzvedneme, tam můžou mít jiný název, ale to asi nebude problém.
1: Není to problém, tamní lékárnici ten správný přípravek určí samozřejmě podle té účinné léčivé látky. Informace o léku, jako je příborový leták, má ale pacient jen v tom jazyce země, ve které si léky vyzvedne.
0: Můžeme v těchto zemích přijít s českým e-receptem do jakékoliv lékárny?
1: To ne, e-recept nám vezmou jen ve vybraných lékárnách, na jejich seznam se proklikáme buď na webu Státního ústavu pro kontrolu léčiv, a nebo přímo na webu s adresou e-preskripce.gov.cz. Zapojení jednotlivých států do této služby je totiž dobrovolné, rozhoduje především tamní úroveň elektronizace zdravotnictví a proto není služba dostupná ve všech členských státech Evropské unie. Zatím je to tedy jen v 10 zemích.
0: Věro, kolik takových lékáren v těch zemích bývá? Kolik jich je třeba v Chorvatsku? Tam asi Češi jezdí nejčastěji.
1: No, já jsem se na to dívala. Tam jsou jich v 18 městech desítky. Přímo na pobřeží je najdete v Zadaru, Rijece, Splitu, Šibeniku, Dubrovníku. Trošku dál je to do Pazimu nebo Gospiče. A když se podíváme do Rakouska, tak tam se do toho systému přihlásily lékárny ve 24 městech. Jen ve Vídni si můžeme lék na e-recept vyzvednout v 11 lékárnách. No a jedna z nich je například přímo naproti vídeňské státní opeře. Jinak je najdeme třeba v Grácu, Bregenzi, Innsbrucku, Salzburku nebo Schlemmingu.
0: Předpokládám tedy, že když se podíváme na internet, tak nějaký takový seznam lékáren bychom mohli najít.
1: Přesně tak, je tam seznam, rozklikneš si zemi, rozklikneš si město a tam na tebe vyskočí ty lékárny a přímo adresy, takže není problém si to zadat do navigace a tu lékárnu najít. A mě třeba u těch rakouských lékáren překvapily ty krásné názvy, třeba u Stříbrného čápa, Svatého Leopolda a podobně.
0: Takže si potom třeba acylpirin vyberu u Stříbrného čápa, ale ten asi nebude na e-recept. Češi si tedy mohou ode dneška vyzvedávat léky předepsané na český elektronický recept také ve vybraných lékárnách v Rakousku. Počet evropských států, kde lze uplatnit český e-recept, tak stoupl na 10. No a nám ty informace i o Zlatém čápovi přinesla Stříbrném čápovi přinesla Věra Fajfrová. Já děkuju a přeju pěkné letní odpoledne.
1: Naslyšenou.

0: Koláček štěstí.
1: Vzkaz Haliny Pavlovské pro dnešní den.
2: Už rostou houby. A já musím zopakovat, jak jsme s tatínkem kdysi chodili na houby každý den celý srpen. Občas jsem měla pocit, jako bych pracovala v továrně. Má houbařská směna začínala ráno v 9 a končila odpoledne ve 3. Můj táta tehdy razil teorii, že žádná houba není úplně jedovatá. Sbíral všechno. Domorodci v Podkrkonoší, kde jsme byli na letním bytě, nás vždycky varovali. Tohle nejeste. Ale otec její hrad nedbal. Poučoval mě taky, jak která houba na člověka působí. Že po některé je špatně hned. Po jiné se otrava projeví až za několik hodin. A existují exempláře, že člověk začne příznaky cítit až za mnoho dní. Kdybych měla shrnout své dětské prázdninové zážitky, řekla bych stručně, že jsem celý srpen čekala na smrt. Prostě ano, hřiby, lišky, rysce, bedly, ale všechny houby nejsou jedlí.
0: Koláček štěstí.
1: Vzkaz Haliny Pavlovské pro dnešní den.

Možná i ze svého okolí, přátelé, víte, že některým menším obcím dochází voda kvůli suchu, ale nevím, jestli taky víte, že právě stát může v takových případech pronajmout cisterny i úpravny. I o tom budou zprávy ve 14 hodin, které už teď chystá Mária Kunová.

0: Moci bez nemoci.
1: Paní Ivana podstoupila vyšetření novinkovým expertním ultrazvukem a to jí zachránilo život. Díky němu mnohdy dochází k včasnému záchytu gynekologických nádorů a následné možnosti volby prvotřídní léčby. O tom všem si budu povídat také s profesorkou Danielou Fischerovou, expertní sonografistkou z Centra onkogynekologického expertního ultrazvuku Kliniky gynekologie, porodnictví a neonatologie První lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Všeobecné fakultní nemocnice v Praze.
0: Moci bez nemoci.
2: Ve čtvrtek po 18. hodině na Dvojce.
3: Zažijte komfort, který nezná hranice a vyrazte vlakem Českých drah na Slovensko, do Maďarska, Rakouska, Německa a od léta i do Dánska. Jízdenku si jednoduše pořídíte v aplikaci Můj vlak. České dráhy, milujeme vlaky, zamilujte si je taky.
4: Bylo 14 hodin.
0: Český rozhlas Dvojka. Zprávy.
5: Menším obcím dochází voda kvůli suchu. Stát jim může pronajmout cisterny i úpravny. Německý soud udělil doživotní trest útočníkovi, který loni v Mnichově najel do davu lidí a dva z nich zabil. A je oblačno až zataženo, místy i přehánky nebo bouřky. Na východní Moravě a ve Slezsku je slunečno, teploty do 32 stupňů a na východě až 36. Jsou tu zprávy a Mária Kunová. Hezké odpoledne. Některým obcím v Česku kvůli vedru a suchu dochází voda. O pomoc v takovém případě můžou požádat správu státních hmotných rezerv. Samosprávy si od ní po schválení vodoprávním úřadem můžou pronajmout cisternu, mobilní úpravnu vody nebo i vysokotlaké potrubí pro přepravu vody. Problémy s dodávkami mají teď hlavně obce bez vodovodu, říká předseda správy hmotných rezerv Pavel Švagr.
6: Ten zájem je především z malých obcí, které jsou napojeny na studny nebo mají prostě vodojemy, které jsou závislé na podzemní vodě. My těch žádostí máme v poslední době relativně hodně. Je vidět, že řada těch starostů menších obcí je nervóznější a chtějí mít dopředu informace, co by kdyby.
5: A na Moravskokrumlovsku platí kvůli suchu zákaz odběru vody z řek, potoků i nádrží. Vyhlášku vydal Moravský Krumlov a platí pro všechny obce v jeho správním obvodu až do odvolání. Opatření se týká všech aktivit s velkou spotřebou vody, popisuje starosta Zdeněk Juránek z KDU-ČSL.
7: Znamená to zejména to, že se nemá používat žádná voda řeky, ať je to na zalévání, závlahy, ovoce, zeleniny nebo například i sportovních hřišť. Je to z toho důvodu, že ve vodních tocích je strašně malý průtok, v podstatě řeka Rokytná už téměř nejde vidět, že by vůbec stekla.
5: Německý soud poslal na doživotí do vězení 25-letého Afgánce, který loni v únoru v Mnichově úmyslně najel do odborářské demonstrace. Útok nepřežili žena a její dvouletá dcera. Zraněných bylo zhruba 40 lidí. Soud zároveň vinu obžalovaného označil za zvlášť těžkou, což v německém právním řádu prakticky znemožňuje propuštění z vězení po 15 letech. Dělníci dokončili ve Smetanových sadech v Jeseníku lesní pohádkovou stezku. Jde o jeden z projektů, který si přáli obyvatelé města v rámci participativního rozpočtu. Stezka vyšla na zhruba 350 tisíc korun. Pokračuje mluvčí radnice Markéta Kaniová.
8: Na trase najdou návštěvníci celkem 8 dřevěných zvířátek, která jsou spojena s tímto krajem. Také tam najdou naučné panely, ty jsou spíše pro menší děti, kromě stručných informací o zvířátkách, tam jsou také hravé úkoly nebo zajímavosti, které jsou stažené k Jeseníku.
2: Více zpráv z domova i ze světa najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: Počasí.
5: Je oblačno až zataženo, místy i přehánky nebo bouřky, na severozápadě Čech jen výjimečně, ke večeru se bude částečně vyjasňovat. Na východní Moravě a taky ve Slezsku je ale jasno až polojasno a přehánky nebo bouřky čekejte až odpoledne. Teploty jsou mezi 27 a 32 stupni, ve východní polovině Moravy a Slezska až 36, na horách 22 a v Beskydech až 28 stupňů.
0: Doprava.
5: Na dálnici D1 na příjezdu do Brna z Prahy čekejte kolonu za Ostrovačicemi na kilometru 179 v obou pruzích. Kousek za sjezdem na Kývalku na kilometru 183 se osobní auta pak rozjedou, dál ale jedou v koloně kamiony pravým pruhem do zúžení u D2. Na dálnici D5 na příjezdu do Prahy z Plzně je fronta kamionů za exitem 5 Rudná. Osobní auta chvílemi přibrzdují, v koloně pak jedou na Pražském okruhu ve směru se letiště na D1 k Ořechu a zdržíte se až čtvrt hodiny. A na Pražském okruhu směrem z D1 na letiště je fronta za tunely od sjezdu 15 Lochov až do zúžení na 17. za připojením od Barandova. Tady se zdržíte do 10 minut. Tolik zprávy a teď pokračuje Roman Víšek.
9: Dvojka je v posledních týdnech plná tajemných až mrazivých příběhů a kdy se spolu s námi můžete znovu omrazit, tak i o tom bude naše další vysílání a nejen o tom.
0: Český rozhlas Dvojka.
2: Rádio, které vás baví.

0: Skupina Queen ve 14 hodin a 10 minut Radio Gaga, vy ovšem posloucháte Dvojku. Akrobacie, při které se tají dech, divadlo plné fantazie a atmosféra letního šapito. Pražské letenské sady už příští středu znovu ovládne festival Letní letná. Co nabídne jeho 23. ročník? Naším hostem v rubrice O kom se mluví po půl třetí bude ředitel festivalu Jiří Turek. No a Liberec skrývá řadu nádherných vil, které připomínají dobu největšího rozkvětu města. Jednu z nich si nechal postavit průmyslník Theodor Liebig, jehož jméno je s Libercem dodnes neodmyslitelně spojené, a za chvíli, za pár minut, se vydáme po stopách jeho rodinného sídla.
1: Odpolední dvojka
2: dnes s Romanem Víškem.

0: po Česku s Václavem Žmolíkem
1: na Dvojce.
2: Ahoj Vašku, vítám tě ve studiu.
3: Děkuji, Romane, za uvítání. Dobré odpoledne, vážení posluchači.
2: Tak čím je pozoruhodná Liebigova vila v Liberci, kterou už jsem zmínil?
3: No tak, Romane, třeba tím, že když povíš Liebigova vila, tak může dojít snadno ke zmatení, protože takové domy jsou v Liberci hned dva. Liebigova vila, zvaná také Zámeček v ulici Jablonecké, a Liebigův palác, čili velká vila anebo palác v ulici U Tiskárny.
2: No tak jejich stavebníci na Zámeček i na palác určitě měli.
3: Tak to měli. Liberečtí textilní baroni Johann von Liebig, stejně jako jeho syn Theodor, opravdu byli baroni, to díky povýšení do šlechtického stavu, a pro svoje město znamenali totéž, co Tomáš a Jan Baťovi pro Zlín. Nejen svou usilovnou prací, ale také svým mecenášstvím proměnili město tak, že naplnili erbovní heslo Liebigů prací ke cti. To heslo je určitě platné i dnes, dáš mi zcela jistě zapravdu, škoda, že už se neudělují erby ani šlechtické predikáty.
2: A jakou vilu či jaké vily si nechali postavit a kdy?
3: Tak abych byl přesný, když začnu Johanem, on si ji nechal vlastně přestavět, protože rodinná vila Liebigů vznikla přestavbou velkého klasicistního domu předchozího majitele, což byl textilní odborník Ferdinand Röhmheld, který pozemek v těsném sousedství libereckého zámku získal darem od samotného hraběte Klam Galase a stavilo se mezi lety 1871 a 2.
2: No a jaká ta vila tedy je?
3: Je opravdu honosná, a to k ní patřily ještě zahrada a přidružené stavby, tedy kočárovna, vrátnice, schodišťová rampa s pergolou a kašnou, zahradní altán, skleník a lednice. Liberecký stavitel Gustav Sachers se při jejím projektování inspiroval severoitalskou renesancí, ostatně jsme v době historismu a renesancí inspirované byly třeba i Národní muzeum anebo Národní divadlo v Praze. V případě Liebigovy vily či Liebigova paláce se jedná dodnes o jeden z nejhonosnějších a stylově nejčistších objektů z období historismu ve městě. Pro svoje rozměry, architektonické řešení, výzdobu, ale také uspořádání byla vila právem nazývána právě Liebigovým palácem.
2: A jaké byly osudy tohoto paláce ve 20. století?
3: Trošku bouřlivé, když Johann Liebig mladší roku 1917 zemřel, tak palác připadl jeho dětem, ale ty už ho nevyužívali, jak to tak bývá, a pronajímali ho k účelům někdy překvapivě nereprezentativní. Třeba byla tam základna četníků. Po druhé světové válce byl palác zkonfiskován a začal sloužit jako výstavní prostor. Sídlo tam měla oblastní galerie, a to až do roku 2014.
2: Čímž tak trochu naznačuješ, že to dnes už neplatí. Čemu tedy budova slouží dnes?
3: Naznačuji, že potom prošla přestavbou a slouží jako komunitní centrum. V honosném domě se nachází zázemí pro různé spolky a organizace, které se věnují mládeži, seniorům, postiženým a tak podobně. K dispozici jsou mimo jiné dva pohybové sály, výtvarný ateliér, keramická dílna, galerie Johann, a dělají tam taky komentované prohlídky.
2: A co druhá liberecká vila Liebigů, zvaná Zámeček?
3: Tak tu si nechal postavit Johannův syn Theodor von Liebig na přelomu 19. a 20. století, a tak v její architektuře už se projevuje i secese. I tahle vila před pár lety prošla rekonstrukcí a dnes slouží akciovým společnostem města Liberce a konají se tam koncerty, ale taky svatební obřady.
2: Johann i Theodor Liebigové by byli nejspíš velmi překvapení.
3: No to tedy asi ano.
2: To byl Vašek Žmolík.
3: Naslyšenou.
4: Někdy padá na mě stín a já netuším, co s tím.

0: Tiše? Slyšíte ho?
1: Slyším jen vítr. Venku je pořádná vichřice.
0: Ne, to je on, ten ďábel.
1: Ale no tak.
0: Vy ho slyšíte taky, že?
1: Něco jste si sugeroval. Proč jste tu osobu neoslovil, nezadržel, když jste ji tolikrát viděl?
0: Neodvažuji se oslovit ho.
1: Co když se všechno dá vysvětlit docela přirozeně? A vy hned ďábel.
0: V jisté okolnosti vylučuji, že by se mohlo jednat o lidskou bytost.
1: Rád bych ty okolnosti poznal.
2: To je těžké.
3: Rozhlasovou inscenaci nastudovala v roce 2001 režisérka Hana Kofránková s Ladislavem Frejem, Otakarem Brouskem, Josefem Somrem a Stanislavem Oubramem v hlavních rolích. Na dvojice ji budeme vysílat v sobotu, tedy tuto sobotu po 13. hodině. A pak si hru můžete poslechnout na webu Dvojky nebo v aplikaci Můj rozhlas.
4: Český rozhlas Dvojka. Open

0: prázdninová blízká setkání na dvojce.
1: Také během léta u nás můžete poslouchat rozhovory se známými a zajímavými osobnostmi.
0: Vašimi letními průvodci budou Michaela Maurerová a Vasil Fridrich.
1: I o prázdninách nás můžete

0: Slyšet každý všední den po 11. hodině.
1: Na dvojce.
2: Kufry zbaleny? Svět čeká. Šlechta na cestách. Vydejte se po stopách šlechtických rodů. Navštivte zámky Telč, Horšovský Týn a další památky po celé republice. Od Orientu po Ameriku. Poznejte, jak se cestování promítlo do podoby hradních a zámeckých interiérů. Více na webu Národního památkového ústavu npu.cz. Hlavním mediálním partnerem je Český rozhlas.
0: Český rozhlas dvojka.
1: Rádio, které vás baví.

0: Ve 14 hodin 35 minut je s vámi, přátelé, dvojka. Už příští středu začne v pražských Letenských sadech 23. ročník Mezinárodního festivalu Letní Letná. Potrvá až do 31. srpna a během 3 týdnů nabídne špičku světové novocirkusové scény i výrazné osobnosti české tvorby. Do Prahy letos dorazí například australský soubor cirka, francouzští akrobaté i další oceňované evropské soubory, které patří k absolutní špičce oboru. Vedle velkých zahraničních produkcí ale festival tradičně dává prostor i domácím souborům a nejmladší generaci umělců. Pozvání do rubriky O kom se mluví dnes přijal ředitel festivalu Letní Letná Jiří Turek. Vítejte na dvojce.
1: Hezké odpoledne.
0: Vy máte hodně společného s tím festivalem vlastně od prvního ročníku. Je to 23. ročník v tomto roce. Kdybyste měl letošní ročník charakterizovat jediným obrazem nebo pocitem, tak jaký by to byl?
1: Ježišmarja, jediným pocitem. Těch pocitů je vždycky hodně, ale...
0: Dejte jich víc.
1: Nevím, letos mám takový ještě příjemný pocit i z té přípravy, i když jsme tam máme komplikace vedle z koncert Marka Ztraceného zítra, takže komplikace s tím prostorem jsme měli velký, zvěděli jsme se to jako docela pozdě, takže tam byly ty změny, řeknu, logistický, ale s produkcí jsme se dohodli na všem a všechno funguje. Takže to byl takový stres trošičku, ale teď už všechno běží a opravdu jsme té přípravě věnovali strašně času. Ono vlastně festival skončí a my už vlastně začínáme pro další ročník. Já už vlastně plánuji 2 roky dopředu, s těmi kompaniím se musí vyjednávat. Takže jenom ten pocit, že mám letos dobrý i přes tyhle ty komplikace, všechno běží, stavíme, už spoustu věcí jsme některých v předstihu, funguje to, takže doufám, že nedostaneme něco, nějaký zádrhel zásadní ještě na poslední chvíli, kromě těch běžných, co se stává v produkci.
0: Budeme držet palce, aby všechno dopadlo skvěle. Hlavní zahraniční hvězdou je australský soubor cirka, který se vrací po 10 letech. Čím vás jeho inscenace Wolf přesvědčila, že právě ona musí být letos v Praze?
1: Já jenom se vrátím k tomu, že jste říkal, že hlavní hvězda, já to vždycky nerad říkám, že vytáhneme vždycky někoho jakoby lehce dopředu, ale ty soubory jsou na stejný úrovni.
0: Nebo jsou nechci, na stejné že, ne, nechci, hvězdné
1: že,
0: čáře.
1: Že je někdo o level vejš, nebo prostě takhle, takže mě to vždycky je žinantní někoho jakoby z toho vypichovat, protože jsou tam věci, které jsou skvělé, ale samozřejmě ta cirka je soubor, který známe už, známe i po celém světě. V Australii tohle představení Wolf se jmenuje, je to čistě taková čistá akrobacie, 10 akrobatů na scéně, čistá scéna, bílý pozadí prostě a je to taková esence opravdu ty cirkusačiny prostě, ale v moderním pozadí hry k tomu udělal jeden DJ australský k tomu speciální hudbu, takže je to takový výjimečný představení.
0: Je to tedy představení, u kterého člověk žasne nad fyzickými možnostmi člověka, nebo v něm najde třeba i nějaký konkrétní příběh?
1: Jo, jsou tam ty mikropříběhy, tam jsou samozřejmě celou dobu, ale jsou právě u téhle kompanie, jak říkám, u nich to je takový extrémní gymnastika, nebo moc se to špatně říká, ale oni jsou dokonale vybavený technicky, ty rozsahy, které udělají se svým tělem a jak jsou vybavený fyzicky a připravený, mají naskoušeno, natrénováno, prostě to je funkce. Potom to samozřejmě tahle ta příprava, nebo to tělo, jak je připravený, umožňuje potom spoustu věcí, které můžou udělat navíc a jinak oproti jiným, takže to je chci blbý říkat, jako normálně dělají 2 auta, tady dělají 3.
0: Ale... No a to, co popisujete, je to hlavní, podle čeho zahraniční soubory vybíráte?
1: Ne, úplně ne. Vždycky to představení musí něčím zaujmout. Je to jedno. My a pak se snažím vybírat ty představení, aby každý bylo dramaturgicky jinou poetikou. Ty představení byly rozdílný. Občas někdo říkal, proč neuděláte na jedno téma nějaký třeba ten ročník. A já si myslím, že by to strašně tam by zažil i na jiných festivalech, že to vlastně strašně omezuje, zužuje tu možnost. To všichni dělají na jedno téma a úplně to nemám rád. Takže je hezký, že prostě tady je představení, který je takhle čistě akrobatický. Druhý je víc divadelní, pracuje s živýma loutkama, prostě je ta scénografie udělaná, diváci sedí proti sobě, tady to je víc kukátkový představení. Pak tam máme třetí, čtvrtý představení, jedno Sauda Symphony, což jsou 3 kluci, který dělali na takové dřevěné platformě. Já to, pro mě je to vždycky takový ten černý kůň, který mám nejradši, ale není to to prvoplánový, že tam lidi uvidějí prostě tu, jenom tu akrobaci, jenom to, na co přijdou, ten adrenalin. Tady naopak ty kluci jsou tři takový patamat v trojvydání, vrtají, řežou, hoblujou, lepějí ze dřeva, stavějí nějaký židle a objekty a věci.
0: Vy to tak krásně popisujete, ale že to je člověk tak krásný... má chuť se vypravit okamžitě. Ředitel festivalu Letní Letná Jiří Turek s námi zůstává i nadále.

0: Posloucháte Český rozhlas Dvojka a rubriku O kom se mluví. Naším hostem je Jiří Turek, ředitel festivalu Nového cirkusu a divadla Letní Letná. Jeho 23. ročník začne ve středu 12. srpna v pražských Letenských sadech a potrvá až do konce měsíce. Mluvili jsme o australském souboru Cirka, teď se podíváme na další zahraniční hosty, českou scénu a také na to, jak si z bohatého programu vlastně vybrat, že si člověk řekne, páni, toho je tolik, tak kam já vlastně půjdu?
1: On by samozřejmě třeba někdo chtěl vidět všechno, nestíhá to ani časově nebo i finančně, je to samozřejmě složitější, ale já teď doporučuji, že i kamarádi se mi tady, co bys mi doporučoval, no, to je těžký, každý má trošku jiný vkus, může i ten den mít jiný rozpoložení, tak já všem říkám, hele, podívej se, protože samozřejmě maximálně na ty naše stránky dát ukázky, videa, fotky, popisy těch toho představení, aby si člověk udělal obraz asi skruva, jaký to zajímá, tu náladu a podle toho vybíral. Jako já můžu doporučit něco, ale já už jsem trošku i postižený samozřejmě toho, jak jsem to viděl, tak na to koukám trošku jiným měřítkem třeba, proto mě se líbí víc ty experimenty už, které jsou na té hraně.
0: No ale teď si představte, že někdo třeba na Novém cirkusu ještě nebyl. Podíval by se do programu a máte něco takového nejvhodnějšího pro začátečníka?
1: Ne, tak tam bych doporučil tyhle ty právě ta cirka, nebo kdy tam je ta cirkusačina taková ta přímočařejší, zrovna proti tomu je to Sauda Symfonie, který je jako specifický představení, ale myslím, že kdo to má rád, tak bude nadšený z toho představení. Ale cirka, akrobacie, takový ten cirkus, co když jde poprvé někdo, aby se trošku natchnul, že to stojí za to na tenhle žánr chodit, tak samozřejmě tohle typ toho představení, nebo Sauda Spandax, francouzská kompanie, i ta Hovory, ale to je víc k tomu cirkusu, k tomu novému žánru.
0: Pandax, to je to představení s Fiatem Panda?
1: S Fiatem Panda. Skvělých všech kluků, akrobatů francouzských, my jsme s nimi už asi před 5 lety dělali společný projekt, který koprodukovali s Biakem z Marseille, s francouzským festivalem a ještě s jedním subjektem a to premiéru to mělo tady na Letný představení a teďko oni už vytvořili mezi tím tohle nový představení, který se jmenuje Pandax. Přibrali tam do toho ještě 4 skvělý muzikantky a je to krásný, to je samozřejmě zábavný představení.
0: Vy máte taky představení, kde se pracuje se dřevem, nářadím a pelinami. No. Tak to je návštěva u řemeslníků anebo je to stále ještě cirkus?
1: Je to cirkus, tam samozřejmě je to manipulace s předmětem, skvělý jako technický fígle tam mají, samozřejmě žonglu tam s věcmi, ale je to trošku jiný, není to, jak říkám, ta prvoplánová cirkusačina, ale říkám, hoblujou, vřežou, lepěj, ale zároveň takový se trumfujou vzájemně, je to na takový dřevěný platformě, s který různě vystupují, zase v ní mizí, zatloukají tam hřebíky a já něco všechno, pevně to popisuje, ale takový, říkám, kutilský představení.
0: V programu se objevuje i nejmladší generace českých umělců, tak vy na to máte správný pohled po 23 letech. Jací jsou mladí čeští umělci?
1: Ne, jsou skvělí. Právě, jak jsme začínali, tady vůbec ani nebylo z čeho brát, jako tady ani soubor žádný nebyl český vlastně, který by oficiálně dělal nový cirkus, takže jsme použili, na těch prvních ročních hráli všechny věci, které byly jako trošku pohybový divadlo nebo fyzický divadlo, až postupně začaly se tvořit, vznikla Laputika, Luzry, později a tak dále. Dneska už třeba i k renomovaným souborům i v zahraničí jezdí po festivalech a tak dále. Ale nás těší právě, že se rozšiřuje ta základna jako teens, jako mladí děti. Já jsem to někde říkal, že místo tělocviku měli cirkus ve školách, tak ty děti to bude bavit víc, než tam spažit, rozpažit. Protože fakt je to zajímavé, je to dá tu průpravu fyzickou. A máme tam několik představení, teens představení, ať už teda z Prahy, z Cirkionu nebo z Trutnova, kde je škola cirkusová, mladých lidí do těch teenagery prostě, ale i ty nejmenší mají tam možnost představit třeba kratší projekty a tak.
0: V poslední půl minutě si pojďme říct, jak je to se vstupenkami a jestli vůbec má smysl a cenu přijít k vám bez vstupenek.
1: Jako dá se, samozřejmě my máme nějaký přesně už jsou i teď vyprodaný, ale samozřejmě vždycky se tam někdo něco v nějakou rezervaci zbyde, takže je šance těsně předtím něco vybrat. Samozřejmě teď ze začátku je lepší, teď už mají dost času, říkají to ještě 14 dní a pak na konci už prostě nemáme šanci ani my tam jako poskytnout nějakých rezerv, ale dá se i předtím, ale lepší je to samozřejmě to koupit online, ale i pokladnu na místě samozřejmě.
0: Naším hostem byl Jiří Turek, ředitel festivalu Nového cirkusu a divadla Letní Letná. Jeho 23. ročník začne ve středu 12. srpna v pražských Letenských sadech. Díky za zajímavé informace a držíme palce, ať se všechno podaří.
1: A my se těšíme, že se potkáme právě na festivalu. Hezký den.

0: bylo 15 hodin.
1: Český rozhlas Dvojka. Zprávy.
0: Česká národní banka ponechala základní úrokovou sazbu na úrovni 3,75%. Rabat vyšetřuje desítky lidí kvůli migrační krizi v Ceutě a je oblačno až zataženo místy přehánky nebo bouřky na východě Moravy a taky ve Slezsku slunečno, teploty až 32 stupňů, na východě až 36. Zprávy vám přináší Mária Kunová. Základní úroková sazba zůstává na úrovni 3,75%. Rozhodla o tom Bankovní rada České národní banky. Sazba na této úrovni zůstává od června. Od sazeb centrální banky se odvíjejí úroky bankovních vkladů a úvěrů. Podnikům vyšší úroky přinášejí dražší úvěry na investice a provoz. Domácnostem zase dražší půjčky na bydlení. Zároveň díky nim roste zhodnocení vkladů na účtech. Teplice budou součástí pracovní skupiny Ministerstva pro řešení bezdomovectví a sociálního vyloučení. Město zavedlo 3 tolerovaná místa pro lidi bezdomova, kde platí jasná pravidla. Taky provozuje nízkoprahové ošetřovny nebo zapojuje bezdomovce do úklidu veřejného prostoru. Pro řešení bezdomovectví tak Teplice přispějí konkrétními zkušenostmi, říká primátor Jiří Štábl z hnutí ANO.
2: Abychom tam nabídli naše informace, naše data přímo z terénu a návrhy řešení i některá řešení, která již v našem městě se snažíme aplikovat.
0: Maroko vyšetřuje necelou stovku lidí kvůli migrační vlně ve španělské exklávě Ceuta. Úřady je obvinují v souvislosti s organizováním nepovoleného přechodu hranic, násilím a poškozováním veřejného majetku, uvedla to Marocká asociace pro lidská práva. Do Ceuty na severním pobřeží Afriky se podle španělské vlády minulý týden ilegálně dostalo přes 70 tisíc migrantů. Většina z nich už se vrátila do Maroka. Asi 2000 migrantů zatím zůstávají v Ceutě. Už druhou generaci mláďat vyvedly vlčí smečky v Jeseníkách. V chráněné krajinné oblasti jsou 2 stálé skupiny. Ochránci přírody je sledují pomocí fotopastí. Jedna ze smeček má střed svého teritoria v okolí hory Pradět, říká Vít Slezák z agentury ochrany přírody a krajiny.
3: Lidi se určitě vlku bát nemusí. Chápu, že to může způsobovat problémy některým chovatelům, ale je potřeba se na to dívat i tak, že ten vlk tady opravdu v té přírodě plní tu roli toho vrcholového predátora. Ta příroda to evidentně potřebuje a je vidět, že to funguje.
0: Stát v současnosti proplácí škody způsobené vlkem a podporuje taky chovatele ve výstavbě ochranných opatření hospodářských zvířat.
4: Více zpráv z domova i ze světa najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
1: Počasí.
0: Je oblačno až zataženo místy, taky přehánky nebo bouřky. Na severozápadě Čech jen výjimečně. K večeru se bude částečně vyjasňovat. Na východě Moravy a taky ve Slezsku je spíš jasno až polojasno. Později se objeví přehánky nebo bouřky. Teploty jsou od 27 do 32 stupňů. Na východě Moravy a taky ve Slezsku 32 až 36. Na horách 22 a v Beskydech až 28 stupňů.
1: Doprava.
0: Na dálnici D1 z Brna do Prahy jsou kolony za sjezdem na Ostrovačice, popojíždějí z kilometru 176 na kilometr 174,5. Tam se v levém pruhu srazila 2 osobní auta, zdržíte se do 5 minut. Na D1 na příjezdu do Brna z Prahy jsou fronty v obou pruzích za sjezdem na Rosice na kilometru 179. Osobní auta místy jedou za popůvkami plynuleji, za sjezdem k výstavišti ale výrazně zpomalují, kde dvojce se zdrží 50 minut. V Praze pak čekejte kolony před zúženou Kbelskou z druhého kilometru D8 i z Novopatské od Černého mostu. Na okruhu budete popojíždět od D1 k Ořechu a taky od Lohkova do omezení u nájezdu od Barandova. Kvůli nehodě je ucpaný příjezd k letišti Václava Havla. Před ním jsou fronty z okruhu od Evropské i z D7 od sjezdu na Kněževes. Tolik zprávy, s vámi je dál Roman Víšek.
5: A stále, přátelé, přeju pěkné odpoledne. Menší lodě, ale třeba i rybáře kontrolují o prázdninách vodní policejní hlídky na přehradách. Jak vypadá taková vodní policejní kontrola, tak to vám přiblížíme v další vysílací hodině na Dvojce. No a taky se vás zeptáme, jestli máte vteřinku, protože už za pár okamžiků budeme hrát o sadu výrobků opalovací kosmetiky.
1: Český rozhlas Dvojka.
4: Rádio, které vás baví.

0: Máte vteřinku? Vyzkoušejte svou pozornost.
1: Důležité je, přátelé, že dnes hrajeme o sadu výrobků opalovací kosmetiky značky Helios Herb od sítě drogerií Teta. No a teď už pojďme k soutěžní otázce. Před námi je druhá neděle v měsíci a to znamená, že můžete s Václavem Žmolíkem vyrazit na návštěvu. Na svoji chalupu na Šumavě Vaška pozvali herci Hana Středová a Zdeněk Mariška. A vy se můžete těšit na příjemně strávený čas mezi 11. a 12. hodinou. Nabídnu i krátkou ukázku a vy už teď poslouchejte pozorně.
2: Zvláštní je, že když prší okolo na Šumavě, tak tady je taková, říkají tomu teda, ale podle našich zkušeností 20 letech už teďka, je to pravda, že tady prší míň, je tady taková zvláštní divná kapsa.
3: Aha. No, opravdu tady míň prší než ve okolí, tak já si pamatuju, že jsme pádlovali přes Lipno. Ano. Kolikrát, když pršelo a jako jaká to byla dřina, tak tady fakt neprší.
4: A Lipno máme taky, co by kamenem dohodil.
2: Lipno je 20 říct, minut ano. Pěšky nebo 5 minut autem, no. Ale musím jenom doplnit, když manželka sází třeba nový květiny nebo tak, já ji doprovázím, abych nebyl úplně nečinný. Já ji doprovázím verši nebo některými výňatky z her, který si do dneška jako pamatuju, to je všechno.
1: Já se vás ptám, jak dlouho mají Hana Středová a Zdeněk Mariška šumavskou chalupu? Jak dlouho jí mají? Pište nám na 702 222 220 a nezapomeňte se prosím podepsat. I tentokrát vyhraje posluchač, který správnou odpověď napíše jako pátý v pořadí.
0: Máte vteřinku? Vyzkoušejte svou pozornost.
5: Na dvojce.

0: A já jsem se, přátelé, ptal, jak dlouho mají Hana Středová a Zdeněk Mariška šumavskou chalupu. Tady je správná odpověď.
1: Zvláštní je, že když prší okolo na Šumavě, tak tady je taková, říkají tomu teda, ale podle našich zkušeností 20 letech už teďka.
0: 20 letech, říkal Zdeněk Mariška, takže Hana Středová a Zdeněk Mariška mají šumavskou chalupu 20 let. A věděla to i Lenka Holíková, která od nás dostane sadu výrobků opalovací kosmetiky značky Helios Herb od sítě drogerií Teta. Pořad Jak se vám tu bydlí, aneb Jak se žije za Prahou, vysíláme na Dvojce každou druhou neděli v měsíci po 11. hodině. Už odvysílané díly najdete na webu Dvojky nebo v aplikaci Můj rozhlas.
2: Máte vteřinku? Vyzkoušejte svou pozornost.
3: Na Dvojce.
4: Escucha el ritmo.

0: Léto s odpolední dvojkou.
1: My dva jsme v přesýpacích hodinách, mluvíme ve dvou rovinách, z nichž nás jedna tiše táhne ke dnu a písek umývá.

0: když jsi tam a já jsem tady.
1: A jako svíčka, když hoří pro dva zatichá,

0: Léto s odpolední dvojkou.
1: Prázdninové zážitky, příběhy a inspirace.
2: A v odpoledně s dvojkou, přátelé, teď na chviličku zamíříme k Orlické přehradě. Právě na téhle přehradě policejní hlídky každoročně zkontrolují desítky malých plavidel. Nejčastěji míří rovnou do turisticky oblíbených lokalit poblíž kempů. Právě tam je teď díky vysokým teplotám největší provoz. Přímo z vody kontrolují hlavně doklady a alkohol za kormidlem.
3: Policie České republiky, provedeme kontrolu, předložte mi doklady od loděj a vůdce malého plavidla.
4: Vodní policejní hlídka v čele s Tomášem Petříkem právě kontroluje poblíž kempu Radava malou loď s partou přátel na palubě.
3: Tak to je v pořádku. Nějaký alkohol před plavbou nebo během plavby? Tak provedeme dechovou zkoušku. Podobu tónu. Tak je to v pořádku.
5: Chtěli jsme si odpočinout, tak jsme přijeli akorát na 2 dny. Dneska jsme si počili na celý den čluník. Akorát je málo vody, no.
4: Vysvětluje jedna z pasažérek Jitka, která na Orlík přijela z Rozvadova na Tachovsku. Policisté z oddělení ve Zvíkovském podhradí na Písecku, ale kromě turistů kontrolují i rybáře na břehu.
3: Od kdy tu jste?
6: My jsme asi od 10 jsme nějak odjížděli.
3: No v pořádku, tak děkujeme, ať berou.
4: Povolenku musel ukázat třeba pan František z Kladna.
7: V našem věku už nemá cenu něco riskovat, tady něco pytlačit a takovýhle, takže se zbalíme a když nachytáme a odjíždíme.
4: Podle Tomáše Petříka se hlídky při kontrolách plavidel zaměřují hned na několik věcí.
3: Především na alkohol na vodě, dále u hradu Zvíkov kontrolujeme, jestli nejezdí moc rychle, protože tam je povolená plavba pouze ve výtlaku a dále se zaměřujeme na vodní sporty, aby se pohybovali v těch vytyčených trasách.
4: Kontroly připomínají klasické dopravní akce na silnicích, vysvětluje jeho česká policejní mluvčí Kamila Čuřínová Ingrišová.
8: Chceme vidět patřičná oprávnění, takže vlastně takový řidičský průkaz na loď, ale také lodě musí být řádně označeny, to taky kontrolujeme, musí být na palubě záchranné vesty a podobné bezpečnostní prvky.
4: Policejní hlídky na Orlíku ročně zkontrolují desítky plavidel. Jak připomíná Tomáš Petřík, počty přestupků vytrvale rostou, přestože je hladina nádrže kvůli suchu přibližně o 10 metrů níž než obvykle.
3: Odvíjí se to hlavně od počasí a taky od stavu vody, kde tady na Orlíku máme teď poměrně málo vody, takže ten provoz není tak velký. Na tom počasí záleží hodně. Když je prostě příznivý počasí, tak ten pohyb lodí je veliký.
4: Podle něho vyrážejí hlídky na vodu spíš preventivně. Ostré zásahy jsou výjimečné.
3: Řekl bych zhruba tak jednou do měsíce. Většinou to bývá, když se po někom pátrá, anebo k nějaký vážný plavební nehodě nebo k něčemu, k čemu je potřeba.
4: Jeho čeští policisté kontrolují kromě Orlíku například Lipno, Kořenskou přehradu, ale i Vltavu v Českých Budějovicích. Z Orlické přehrady Michal Bělský, Český rozhlas.
2: Už tedy víme, jak funguje vodní policejní hlídka, no a proč je Grónsko ostrov a Austrálie kontinent? Tak to vám prozradí pánové Petr Horký a Mirek Vaňura už za pár minut tady na dvojce.
0: Léto s odpolední dvojkou.
1: Prázdninové zážitky, příběhy a inspirace.

0: Meteor
1: na dvojce.
0: Kolik klonů za sebou lze udělat? Proč kočky nedojídají? A páchnul Tyrannosaurus?
1: Meteor.
2: V sobotu po 8 hodině raní
1: na dvojce. Radioservis představuje
3: audioknihu Pastvina zmizelých.
4: Tak si to shrneme. Zmizelo tady celkem 6 lidí. Začalo to před 2 roky.
3: Kam se poděli?
5: Přítel Meduna má svou teorii o ufonech.
3: Kapitán Exner pátrá v další detektivce z pera Václava Erbena.
6: Je to pěkně zamotaný.
3: Pastvina zmizelých. Audiokniha v e-shopu radioteka.cz.
2: Český rozhlas dvojka.
1: Rádio, které vás baví.

0: Prstem po mapě
1: s Petrem Horkým
0: na Dvojce.
2: Dnes máme jednu zeměpisnou hádanku, vymysleli Petr Horký.
3: Ano, prosím, dobrý den. No. Zas tak složité to nebude, nebojte se.
2: No, to jenom, kdyby se vám nelíbila, tak víte, kam psát. Ne, určitě. Co je větší, ostrov nebo kontinent? Zní to jako nesmyslná otázka, ale není, že? Jak je totiž možné, že Grónsko je ostrov, zatímco Austrálie už je kontinent? No a ty znáš odpověď.
3: Já se musím přiznat, že když jsem se nad tím sám zamyslel poprvé, tak jsem zjistil, že neznám odpověď. Mm-hmm. Že vlastně vůbec nevím, kde se ta hranice bere. Grónsko je obrovské. Ano. Když jsem ho přecházel, tak jsem ho šel měsíc, že jo? To je prostě 600 kilometrů pochod. Jeho rozloha je přes 2 miliony kilometrů čtverečních. Kdyby se ho položil na Evropu, tak zakryje celé Německo, Francii, Španělsko a ještě kus Itálie. Mm. A přesto je to jako jenom ostrov.
2: Mm-hmm. No, takže Austrálie je prostě ještě větší?
3: No, to je právě ono. No. Ta velikost v tom nehraje hlavní roli. Neexistuje žádné pravidlo, které by říkalo, že od určitého počtu kilometrů čtverečních už to není ostrov, ale je to kontinent. Rozhoduje o tom geologie. Austrálie totiž sedí na své vlastní tektonické desce a tvoří samostatný pevninský celek. Vedle toho Grónsko je naopak součástí severoamerické kontinentální desky. Takže z geologického pohledu je vlastně součástí Severní Ameriky.
2: Takže kdyby se Země v té dávné minulosti, řeknu, rozlomila trochu jinak, mohli jsme mít dnes vlastně osmý kontinent.
3: Úplně klidně.
2: Ano.
3: Ostatní vědci dnes často mluví třeba o osmém kontinentu, kterým je Zélandie. Uh-huh. Je z více než 90% potopená pod hladinou Tichého oceánu a Nový Zéland tak tvoří vlastně jako jenom její vrcholky. Je to prostě o tom, že zeměpis, mám x přátel, kteří ho mají ze školy zafixovaný jako něco, co je rozčilovalo, co považovali za zbytečnost. Mm. Ale ve chvíli, kdy člověk pronikne do těchto zajímavostí, tak začne chápat, že ten zeměpis je vlastně dobrodružná věda.
2: No a přírodní v podstatě. Protože vymyslela si to příroda, jak se to době tady
3: souhlasím, no jasně.
2: Rýsovalo a překrývalo. Takže když příště otevřeme školní atlas, možná bychom si měli uvědomit, že některé hranice mezi ostrovem a kontinentem jsou mnohem, řeknu, méně samozřejmé, než vypadají.
3: Já vím, že to je velmi nepopulární věta, obzvlášť když se chýlí konec prázdnin nebo se překlápí prázdniny, ale když ta škola bude začínat a člověk, ať už rodiče anebo děti, budou prostě kousat ten režim spojený se školou, když vezmete do ruky zeměpis a vezmete do ruky atlas, můžete ho otevřít a chvíli na něj koukat, ne jako na nástroj týrání dětí, které by chtěly běhat po venku, ale jako naopak na grafické znázornění spousty zajímavých příběhů, událostí a zeměpisných jevů, které ta planeta prožívá a které nám ukazuje.
2: No a ještě bychom to mohli otočit, protože se říká, že děti by se měly učit s rodiči, možná by nás děti pak mohly učit, jak je to s tím ostrovem a kontinentem.
3: Kamaráde, to ti řeknu, nevím, jak to je u vás doma, ale u nás doma někdy moje dcery mě přiučí nějaké věci, které už jsem zapomněl.
2: Já už jsem se na to zvykl. Petr Horký, děkujeme.
3: Krásný den a šťastné cesty vám všem.

0: 15 hodin a 43 minuty míříme do pražských Komořan, do Českého hydrometeorologického ústavu, kde má denní službu i Marie Odstrčilová. Přeju dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Marie, prosím, jak teď máme v České republice?
1: V severozápadních Čechách a ve východní polovině Moravy a Slezska, tak tam svítí slunce a je úplně bez deště. V těch centrálních partiích republiky, která zahrnuje východní polovinu Čech a také západní část Moravy a Slezska, tak tady je oblačno až zataženo a na některých místech lokálně a slabě prší, jen výjimečně se vyskytují bouřky, teď momentálně třeba v Krkonoších a nebo na Českokrumlovsku, případně na Osoblaž, tam se také objevuje bouřka, takže tam teď prší trošku víc, ale je to zálivka velmi lokální a rozdílné jsou i teploty. Na jihovýchodě Moravy ve Strážnici je 38 stupňů Celsia, ve Štítné nad Vláří a v Rožnově pod Radoštěm 35 stupňů. Naopak na západě Moravy, tak tam zůstávají teploty kolem 26-28 stupňů Celsia.
0: A když teplota klesne pod 20 stupňů, tak my doma odborně říkáme, že nastává takzvaně větrací noc, tak je před námi taková větrací noc?
1: Na některých místech ano, protože tady se teploty dostanou pod 20. My předpokládáme, že budou mezi 21 až 17 stupni. Ty nejvyšší teploty ještě nad 20 stupňů budou pravděpodobně na jihovýchodní a východní Moravě, taky v centru velkých měst, třeba v centru Prahy nebo Brna, případně místy ve středních Čechách, ale jinak už se opravdu pod tu 20 dostaneme a na západě a severu Čech bude dokonce kolem 14 stupňů.
0: A předpokládám, že zítra během dne se dostaneme zase hodně nad 20.
1: Ano, bude to letní den, tedy den s letními teplotami a ráno a dopoledne ještě bude na východě Moravy a Slezska hodně oblačnosti a bude to na některých místech doznívat noční déšť, ale čekáme jinak jasno nebo polojasno, takže bude slunečný den a teploty vystoupí na 24 až 28 stupňů, jen na jihu Moravy bude místy až 30, takže teploty oproti třeba dnešním se ještě zmírní na některých místech.
0: To je tedy zítřek a jaký je před námi víkend?
1: Bude slunečno, jak v sobotu, tak v neděli. Bude jasno nebo polojasno. Až v neděli večer by na západě Čech mělo přibývat oblačnosti. V noci už bude ale docela příjemně. V noci na sobotu teploty klesnou na 16 až 11 stupňů, v údolích až na 8. Jen na jihu Moravy a v jižních Čechách bude 19 až 16 stupňů a v noci na neděli budou teploty mezi 17 až 13 stupni. Takže to budou takové větrací víkendové noci. Odpolední teploty v sobotu 26 až 30 a na severovýchodě republiky kolem 24 stupňů, v neděli pak 29 až 34, tady bude zase tepleji a ten severovýchod zůstane mírnější s teplotami kolem 27 stupňů Celsia.
0: A na závěr, Marie, říkal jsem si, že až se zase potkáme díky rozhlasovému vlnění, že se vás zeptám, když je v předpovědi třeba 38 stupňů, tak jaká je potom pocitová teplota?
1: To závisí samozřejmě na vlhkosti, na rychlosti větru a také na tom, jestli se pohybujete někde v aglomeraci zastavěné anebo v lese v přírodě. Takže pokud je na teploměru 38 stupňů a je nízká vlhkost vzduchu, tak to není až tak špatné, ale pokud se k tomu přidá i vlhkost třeba po dešti anebo jste uprostřed sídliště, tak ta pocitovka může být klidně i 40, možná i přes 40 stupňů.
0: Pocity co nejmírnější a nejlepší vám přejeme s Marií Odstrčilovou z Českého hydrometeorologického ústavu. Já děkuji za předpověď.
1: Mějte se hezky. Naslyšenou.
2: Odpolední dvojka.
3: Dnes s Romanem Víškem.

že nad zlato a bohatství je moudrost a uvážlivý čin, že Eldorado není kdesi v dálce, ale docela blízko, v našich srdcích a v našem myšlení, a že jeho pravé jméno je svoboda, pravda a porozumění. Nosíme je v sobě a ptát se na ně je naše přirozená povinnost.

0: Kapitán Demo, to je interpret, kterého na dvojce nehrajeme, ale má velký hit Vosy a to by se teď hodilo, protože by Vosy krásně uvedly dnešní téma kávy. O čtvrté s tou přichází Tereza Stýblová, ahoj.
1: Ahoj Romane, tak ty už naznačuje, že to bude nejenom o vosách tedy, ale o letním hmyzu. Máme to postavené jako nepřátelé nebo kamarádi, ale samozřejmě je to s nadsázkou řečeno, protože některý hmyz nám nevadí a vítáme ho a některý nás minimálně obtěžuje teď v létě právě třeba ty vosy, takže si budu, nebo komáři, ovádi a tak dále, tak si budu s propagátorem přírody Pavlem Bezděčkou povídat o tom, proč vlastně některý druh hmyzu nemáme rádi, proč některý hmyz naopak je nám sympatický a taky jak pomoci hmyzu teď v létě, protože ta tropická vedra určitě zasahují i tuhle říši. Hmm.
0: Zeptej se i na karmu, protože já nějak věřím tomu, že když vlastně nezabiješ vosu nebo mravence nebo jakýkoliv jiný hmyz, tak vlastně se nemusíš bát a u mě to pár let funguje.
1: Pár let funguje, že se nebojí. Pár let si nezabil žádnou vosu.
0: A... No, nezabil a skutečně mě žádná nepíchla. Tak nevím, jestli je to náhoda nebo
1: dobře,
0: karma.
1: Dobře, zeptám se, jestli to takhle funguje.
0: Odpolední barvy dvojky hájil Roman Víšek. Děkuji za pozornost, přátelé. Zůstaňte s námi a přeju pěkné odpoledne. Hej!

0: Hostitelská setkání Michaely Maurerové
1: na dvojce. Mým hostem bude parfumér a písničkář Václav Lebeda alias Voxel. Jak vzniká parfém od prvního nápadu až po flakon? Která ingredience je pro něj tou nejkrásnější a která naopak dokáže pořádně potrápit? A pozná o člověku něco podle vůně, kterou nosí? Ptát se budu parfuméra Václava Lebedy.
0: Blízká setkání Michaely Maurerové
1: zítra po 11. hodině na dvojce.
2: Dnes večer v České televizi.
3: ČT1. Luděk se vypořádává se svými kamarády a zakazuje jim, aby se stýkali s Dášou. Komediální seriál Most. ČT2. Pohádkový poklad mu otevírá cestu k nelítostné pomstě. Dva díly seriálu Hrabě Monte Cristo. A ČT Art? Je možné se rozhodnout mezi láskou k baletu a láskou k muži? Oscarový britský film z baletního prostředí Červené střevíčky. Čtvrteční večer s Českou televizí.
4: Bylo 16 hodin.
0: Český rozhlas Dvojka. Zprávy.
5: Demolice vyhořelé 34. budovy v bývalém baťovském areálu ve Zlíně dnes nezačne. Ukrajinské letadlo, u kterého se našel dron, bylo podle německých médií naložené municí. Zítra bude slunečno, ráno a dopoledne na východě Moravy a Slezska velká oblačnost, teploty do 28 stupňů, na jihu Moravy místy až 30. Hezké odpoledne u zpráv přeje Mária Kunová. Demolice vyhořelé 34. budovy v bývalém baťovském areálu v centru Zlína dnes nezačne. Oznámení o zahájení demoličních prací zatím nebylo doručené všem vlastníkům sousedních pozemků. Jakmile budou splněny všechny zákonné podmínky, začne demoliční firma Torzo budovy rozebírat téměř 100-tunovým bagrem s hydraulickými nůžkami od nejvyšších pater směrem dolů. Odstranění nejnebezpečnější části by mělo trvat zhruba 25 dní. Poté budou likvidovat trosky a sutiny, pokračuje náměstek ředitele krajských hasičů Zdeněk Otrusina.
6: Je potřeba, aby si převzali oznámení o zahájení těch demoličních prací i vlastníci sousedních pozemků. A úplně všem to doručeno nebylo, takže ta firma to musela pozdržet do zítřka.
5: Ukrajinské letadlo, u kterého na letiště v německém Lipsku našli v noci na středu dron s výbušninou, bylo naložené vojenskou municí. S odvoláním na své zdroje to uvádějí veřejnoprávní rozhlasy NDR a VDR i list ze Deutsche Zeitung. Úřady informace dosud nepotvrdily. Německá policie mezitím dál pátrá po zatím neznámém objektu, se kterým se nad letištěm srazilo jiné nákladní letadlo. Zřejmě šlo taky o bezpilotní letoun. Pražští kriminalisté dopadli 53-letého muže podezřelého z 15 let staré vraždy. Významně jim k tomu pomohly vzorky DNA, které tehdy na místě činu v Praze 8 zajistili. Letos na začátku roku našli jejich schodu při vyšetřování jiného trestného činu nebezpečného vyhrožování. Podezřelý je ve vazbě. V případě prokázání viny mu hrozí až 20 let za mřížemi nebo výjimečný trest, pokračuje policejní mluvčí Jan Daněk.
7: Vražda se stala 11. listopadu 2010 v Praze 8 Karlíně, kde pejskař při venčení našel mrtvého muže v travnatém porostu. Od začátku bylo jasné, že se jedná o násilný trestný čin, jelikož měl poškozený několik desítek bodných a řezných ran a podříznuté hrdlo.
5: Přes 30 senzorů budou nově hlídat brněnské ovzduší. Po celém městě ji rozmístili vědci z Masarykovy univerzity. Budou nepřetržitě sledovat koncentrace škodlivých látek. Výsledky pak poslouží ke zlepšení vzduchu v jednotlivých částech města.
8: Tady po Brně je cca 35 senzorů.
9: Měří prachové částice v rozměru 10 mikrometrů a 2,5 mikrometru.
10: Vysvětluje Libor Šulc z centra Recetox Masarykovy univerzity. Cílem projektu je vytvořit digitální simulaci města, která bude pracovat s živými daty ze senzorů. Doplňuje vedoucí projektu Ondřej Mikeš.
11: Můžeme připravit model kvality ovzduší pro Brno a vytvořit takzvaný digitální dvojče Brna, který znamená jako simulaci něčeho reálného v digitálním prostoru, který je pak krmeno živými daty.
10: Senzory budou ovzduší nepřetržitě sledovat celý rok. Výsledná data mají městu i jeho jednotlivým částem pomoct lépe cílit opatření pro čistší a zdravější ovzduší. Marek Gencl, Český rozhlas.
1: Více zpráv z domova i ze světa najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: počasí.
5: Zítra bude jasno až polojasno, ráno a dopoledne bude na východě Moravy a Slezska ještě velká oblačnost a doznívající déšť. Teploty čekejte mezi 24 a 28 stupni, na jihu Moravy místy až 30, na horách kolem 19 stupňů.
0: Doprava.
5: Na dálnici D1 na příjezdu do Brna z Prahy je stále kolona za sjezdem na Rosice. Po pojíždí z kilometru 179 až do omezení u D2. Osobním autem se zdržíte 45 minut. Další kolona na D1 je na výjezdu z Brna do Vyškova. Od exitu 201 Slatina pojedete čtvrt hodiny před Rohlenku k nehodě na 205. kilometru. A na D5 na příjezdu do Prahy z Plzně je fronta za sjezdem na Rudnou. Krátce brzdí i osobní auta, dál jedou hlavně kamiony. Na Pražském okruhu směrem na D1 je pak ucpaný úsek od D5 k Ořechu. Tady se zdržíte 20 minut. Tolik zprávy. Teď má slovo Tereza Stýblová.
12: Která vás moc zdraví a přeje krásné odpoledne při poslechu dvojky. V létě se setkáváme na každém kroku s hmyzem. Někdy nás obtěžuje, jindy fascinuje. Ale jisté je, že bez mnoha druhů by příroda vůbec nemohla fungovat. Letos navíc čelíme mimořádnému horku a suchu. Ptát se budu mého hosta, jak takové počasí ovlivňuje hmyz, který je pro léto typický, jestli jeho kvůli vysokým teplotám někde více nebo naopak méně, které druhy nedostatek vody zvládají dobře a které naopak trpí. A taky třeba i proč nás komáři, ovádi nebo vosy tolik vyhledávají, který hmyz je pouze obtěžující v uvozovkách a který už může být skutečně nebezpečný a proč bychom rozhodně neměli automaticky zabíjet každého broučka, který se objeví v naší blízkosti. A tím hostem je zoolog Muzea Vysočiny Jihlava Pavel Bezděčka, kterého také zdravím do jihlavského studia Českého rozhlasu. Hezké odpoledne.
13: Hezké horké odpoledne.
12: Když se řekne léto a hmyz, Pavle, tak který druh se vám osobně vybaví jako první? A klidně to berte jako otázku, který druh hmyzu máte nejraději?
13: No, u mě je to jasné. Já se od roku 1976 věnuji mravencům, takže vždy na prvním místě.
12: Takže mravenci, pak dlouho nic třeba a potom?
13: Tak všechno ostatní.
12: Tak všechno ostatní. Tak se dnes dotkneme i mravenců, samozřejmě i toho ostatního s Pavlem Bezděčkou, zoologem. Máte-li otázky, tak se ptejte na e-mailu dvojka@rozhlas.cz. Hezké odpoledne, dobrý poslech.
0: Český rozhlas Dvojka.
2: Rádio, které vás baví.

0: Letní hmyz, to je titulek Kávy o čtvrté, kterou posloucháte na dvojce. Dnes je 6. srpna, prázdniny jsou již v druhé polovině a většinu času nás trápí určitě vysoké teploty a horko a nemá to ani končit. Pavel Bezdička, který je dnes hostem Kávy o čtvrté, zoolog, tak teď povypráví o tom extrémně horku, jaký má vlastně vliv na hmyz. Je to současné extrémní počasí pro hmyz nebezpečné, Pavle, anebo se s ním většina druhů dobře vypořádá?
1: No, spíš je ta první záležitost, čili když to jsou takové extrémní teploty na 30 stupňů, tak je to pro většinu našeho hmyzu nebezpečné, protože on se nevyvíjel v těchto podmínkách. Podmínky byly daleko mírnější, takže musí se s tím nějak vyrovnávat. A jsou skupiny, které se s tím vyrovnávají lépe a skupiny, které se s tím vyrovnávají hůř anebo vůbec. Takže opravdu k těm změnám jako dochází. Prospívá ty vyšší teploty, neříkám teďka úplně extrém, třeba nějaký 37, to už by nedával skoro nikdo, ale takové ty zvýšené teploty, tak to vyhovuje zejména takovému savému hmyzu, jako jsou mšice, mery, třásněnky, svílušky a tak dále. A protože těm to dokonce urychluje takový ten vegetační cyklus, prostě urychluje to jejich metabolismus, takže dokonce se jim daří udělat více generací za jeden rok, takže pro ně je to prospěšné, ale zase má to nějakou hranici. Uh-huh. A potom to prospívá samozřejmě teplomilným druhům, zejména těm, kteří se tady už u nás jako teplomilné vyvíjeli na různých stepích, třeba jižní Moravy, anebo těm druhům jižním, které teďka v rámci toho oteplování celkového, celosvětového a zejména v Evropě, tak postupují z toho jihu na sever.
0: A to jsou které druhy, ty postupují na sever?
1: To může být různé, k tomu se já věřím ještě dostaneme, ke konkrétním druhům, ale jsou to různé druhy brouků, ploštic, motýlů, toho je více, ale myslím, že za chvilku si zase ještě o tom něco řekneme.
0: Určitě, no a
1: kterým? A pak jsou skupiny, kterým to nevyhovuje. Jsou to zejména hmyzáci, kteří se vyvíjejí v mělkých tůních, v mělkých mokřadech, protože tyto tůně a mokřady prostě vysychají. To znamená, že zaniká celé to stanoviště najednou, vymírají najednou celé generace, celé populace, celá společenstva, takže pro ně je to opravdu velice tristní. A potom jsou ještě samozřejmě druhy chladnomilné, vlhkomilné, různí střevlíci a střevlíkovití brouci, kteří žijí pod kameny, v lese, v hrabance. No a když ta hrabanka vysychá, tak pro ně to je velmi špatné. Dochází k tomu, že se buď teda zahrabávají co nejhlouběji a potom zase schází na tom povrchu, kde mají zase své funkce. A dokážou estivovat, to znamená dát si ten letní spánek, to je náhrada zimního spánku nebo obdoba zimního spánku. No ale spousta těchto chladnomilných druhů to opravdu nedává a vymírají.
0: Když se ještě dotknu těch druhů, které se vyvíjejí v těch mělkých vodách, jak jste o tom hovořil, to jsou třeba komáři nebo jaký druh?
1: Samozřejmě patří k tomu i komáři, nicméně těch druhů v těch mělčinách, mělkých vodách je strašná spousta a to oteplování, že nejprve se ta voda ohřívá, množí se tam různé sinice a řasy, a ubývá tam výrazně kyslíků, potom dochází už k přehrátí té vody a prostě ty vodní organismy to přestávají dávat různé larvy, ať už těch dvoukřídlých, kam patří komáři, larvy brouků, larvy vážek, pošvatek, jepic, tak opravdu tam dochází k dramatickým úhynům.
0: Komáru mě přijde, že to skutečně je méně, ale nevím, jestli to je jenom můj subjektivní pocit. Co by se stalo, kdyby třeba komáři opravdu vymizeli, jak by to jak si rozvrátilo, řekněme, tu harmonii přírody, nebo i jiné druhy, které třeba vlivem horkých dnů, které budou i třeba v dalších létech panovat, tak mohou vymřít.
1: Tak já bych to asi tak špatně neviděl. Že
0: se to nemůže stát.
1: Ale tak teoreticky může. Ale kdyby jsme připustili, že všichni komáři z ničeho nic za jednu sezonu vymizí z našich vod a komáři nežijí, jenom ty larvy se nevyvíjí jenom v mělkých vodách, oni se vyvíjejí i v řekách, ve velkých tůních, v rybnících, v návržích. Takže tam, kdyby vymizely ty larvy, tak by to byla katastrofa zejména pro ryby. Protože ryby, zejména v menších stádích, se výrazně živí larvami komárů. A nejenom ryby, ale larvy z dalšího vodního hmyzu, Takže tam, kdyby komáři vymizeli, tak by to bylo velmi špatné. A to jsou jenom larvy. Ale když by vymizely larvy, pak už nebudou dospělci, dospělí komáři. A to by byla se potravní katastrofa pro ptáky, pro netopíry. Z těch ptáků třeba vlaštovka, jiříčka, rolis, že pro ty znamenají komáři obrovský podíl potravy. Hmm. Ale potom třeba i pro vosy a pro jiný dravý hmyz, který se taky živí komáry. Takže prostě to společenstvo je strašně provázané a jakmile jeden článek vypadne, tak dochází k takovému domino efektu. Všude by to nechalo nějaké stopy.
0: Jak horko ovlivňuje vaše oblíbené mravence, Pavle?
1: Jak které? Jsou mravenci, kteří samozřejmě jsou teplomilní, jsou stepní, tak tím to vyhovuje. Jsou mravenci chladnomilní, kteří žijí výrazně jenom na rašeliništích, tak těmto zase to extrémní teplo nevyhovuje. No a mezi tím je spousta předělů. Ale pokud máte třeba, Teresko, na mysli třeba lesní mravence, že ty kupy, tak ti se s tím umí docela dobře vypořádat, protože sníží své aktivity přes den, zvýší je přes noc. Navíc se nepohybují na povrchu té rozpálené kupy, ale jsou ve spodních patrech, případně rozptýlení ve stínu za tou kupou. No a prostě ta úprava toho denního nočního režimu dělá hodně.
0: Letní hmyz, o tom si dnes povídáme v kávě o čtvrté s jihlavským zoologem Pavlem Bezděčkou. Budeme pokračovat samozřejmě, stále se můžete ptát. E-mail je dvojka@rozhlas.cz.
2: Káva o čtvrté.
3: Vaše každodenní inspirace.
2: Dnes s Terezou Stýblovou.

0: Letních mis, nepřátelé nebo kamarádi, to je titulek, samozřejmě berte ho s nadsázkou, dnešní kávy o čtvrté, hostem je jihlavský zoolog a propagátor přírody Pavel Bezděčka. Co se s hmyzem konkrétně děje, Pavle, když vysychají louky, půda nebo drobné vodní plochy? Strádají, protože je nedostatek vody, nebo třeba se hůře rozmnožují? Co vlastně jim na tom počasí nejvíce vadí?
1: No, v zásadě všechno. Když je takové vedro a sucho, kdy vysychá nejenom vysychají mokřady, ale vysychá i půda do velké hloubky, tak to je opravdu velice, velice kritický stav. A přichází jako kaskáda ekologických problémů za sebou. Jakmile je nedostatek vody a příliš velké horko, tak jednak vysychají ty klíčové biotopy všude, i v půdě, i v bahně, ve vodě, nedostatek kyslíku. Hroutí se potravní řetězce. Opilovači nemají co opilovat, ale hlavně nemají co jíst, protože oni opilují, protože v těch květech hledají nektar a hledají pyl. Ale když je příliš velké sucho, tak ty rostliny přestávají produkovat nektar, aby sami přežili. A tudíž vlastně ten hmyz chradne, hladne, umírá hlady. No a i ty rostliny, že nejsou opilovány, takže příští generace mohou být menší, prostě neschopné dalšího rozvoje. Když vysychají celé luční třeba prostory, tak schnou kytky, které už prakticky nedají možnost nějakým dalším hmyzům vývoje, protože housenky, které se třeba rodí po první generaci, tak ta druhá generace vylíhnou se housenky z vajíček, ale jejich živné rostliny už jsou seschlé a prakticky nekonzumovatelné. Spousta hmyzáků se živí trávou, listy, pupeny. No pokud to všechno zežloutne, znědne, stvrdne, tak prostě larvy tohoto hmyzu nemají co jíst.
0: Nabízí se otázka, co pro to můžeme my lidé, možná i celá společnost udělat, jak hmyzu pomoci. My jsme o tom mluvili nedávno i v sobotním Dobrém ránu na Dvojce, kde jsem zmínila, že někdo třeba zalévá mraveniště, pokud to má třeba blízko svého bydliště. Jestli to je ta cesta nebo nějaká pítka, která dáváme spíše sice pro ptáky, ale jestli třeba může to pomoci i hmyzu. Jak se k tomu postavit?
1: No, každý samozřejmě na svém písečku, že jo, by to měl dělat, protože těžko bude někdo v otevřené krajině někde zalévat kus louky, že. Ale když máte tu zahradu, tak samozřejmě někdo se drží striktně anglických vzorů a vykosená zahrádka, 3 mm trávníček golfový, každý druhý den tam jede pán se sekačkou, likviduje to, tak to je to nejhorší, co může udělat. Stejně tak špatné je ale třeba zalívat mraveniště. To je úplný nesmysl. Stačí zalívat okolí toho mraveniště, ale lít proudy vody přímo na hnízda, to je nesmyslné. Mm-hmm. Takže, ale ta pítka,
0: ano.
1: A já furt se divím celý život, proč se říká pítko, proč to není pítítko?
0: No, to je pravda.
1: Pítko. takže ta pítítka za mě, ta jsou hrozně důležitá. A každý člověk, který má rád hmyz a jakýkoliv, tak by měl mít na zahradě, když má zahradu nebo aspoň velký dvůr nebo tak, nějaká pítítka, to znamená mělké misky, stačí různé krabičky, třeba i z plastu po nějakém zboží. A do toho nalít vodu, dát tam ale nějaké kameny, nějaké předměty, aby ten hmyz mohl pohodlně stát na něčem pevném a pít z té hladiny. Ale co je důležitý, každý den, zejména v těch vysokých teplotách, tak každý den tu vodu obměňovat, čímž se také, kromě jiného, zamezí možnosti, aby se tam rozmnožovali komáři, protože dneska zase díky oteplení se na naše území dostávají další teplomilné druhy komárů, komár japonský, komár korejský, ty už jsou tady stabilní populace a to jsou komáři, kteří jsou aktivní přes den a stačí jim opravdu jenom zbytkové vody, kelímek zapomenutý s vodou, nějaká miska, konev na zalévání, kde jste nechali v rohu zahrady a je tam třeba jenom 2 litry vody a to těmhle malým komárům z východu bohatě stačí, aby se tam rozmnožovali. Takže když budou pitítka, tak kontrolovat a vyměňovat každý den vodu, aby se tam nemnožili zase různý synice a tak dále. Mm-hmm. Tak to je dobrý počin.
0: Ale zásadní doporučení je také nesekat trávník v těch tropických teplotách každý druhý den.
1: Jasně, ale tam třeba je to, že ať si udělá každý pěkný kousek své zahrady, ať si tam udržuje ten pláce, kde se chce opalovat, kde si budou hrát děti, ale v každé zahradě by mohl zůstat kus, kde se nebude sekat na rok. nebo co je důležité, někde v rohu, v podstromem, pod keři udělat hromádku staré trávy, větviček různých a tak dále. Protože to jsou zase denní ukryty zastíněné, kam se ten různý hmyzák může schovat před tím palčivým sluncem a palčivým vedrem.
0: Vy už jste na začátku zmínil, že se sem k nám dostávají vlastně jiné teplomilné druhy hmyzu. Můžeme nazvat jako invazní hmyzu, nebo to je něco jiného? Že se sem dostávají vlastně přirozenou cestou asi v
1: Tom časí. Jsou právě druhy invazní a druhy expanzivní. Ty expanzivní druhy, ty doputují sami. To je příklad třeba, já nevím, co bych teďka se rychle vymyslel, ale třeba i ty kůdlanky nábožný. Jo, tady byla dřív jenom na jižní Moravě, na pár lokalitách, dneska ji máme až pod Krkonoší, po celých Čechách, po celé Moravě a to znamená expanzi. A takhle z té jižní Moravy, případně z Maďarska, z Rakouska, takhle prostě ty kudlanky dneska postupují už nějakých 20 let po celé České republice směrem na sever, na severozápad. A takhle klidně ale přicházejí i různé druhy až někde od Chorvatska, od Řecka, prostě ale přicházejí přirozeně. A pak jsou druhy invazní a ty introdukoval člověk, většinou se počítají ty, které jsou z jiného světadílu. To znamená minimálně aspoň z jeho východní Asie, nebo obecně z Asie, z Ameriky, z Afriky. A dostali se sem do Evropy přičiněním člověka, ať už záměrně, což se stává někdy, anebo nezáměrně, náhodně, v dopravních prostředcích, v nákladech různých a tak dále.
0: Hostem dnešní kávy o čtvrté, kterou posloucháte na dvojce, je zoolog Pavel Bezdička. Bavíme se o letním hmyzu. Pokračujeme, stále se můžete ptát na e-mailu dvojka@rozhlas.cz.
2: Káva o čtvrté. Vaše každodenní inspirace.
3: Na dvojce.

0: To byla skupina Elán. My pokračujeme v kávě o čtvrté v našem dnešním povídání o letním hmyzu. Hostem je jihlavský zoolog Pavel Bezděčka a Vašek z Písku nám zřejmě v souvislosti s invazním a expanzivním hmyzem napsal, že dlouho nebylo slyšet o sršni asijské a ptá se, jestli jim vadí naše vlhká zima.
1: No já si myslím, že jim to nevadí, akorát, že si ještě neposunuli tak dostatečně dopředu směrem teda k nám, z Německa, z Francie, protože ty nálezy před 2 lety byly vlastně byla nalezena 3 hnízda, minulý rok prakticky nic, letos zatím jediná samice v autobuse při cestě z Francie, takže někde to tam stagnuje a nevím.
0: A je dobře, že to stagnuje?
1: Já se na to dívám jinak. Já jsem včelař. I když mám rád med, tak jsem navíc alergický na včely. Mm-hmm. Ne, ale když to beru jako entomolog, tak prostě, že přijde ta sršeň jednou sem a že nebude sám a že mohou přijít další druhý sršní, protože takový je vývoj ve světě, tak s tím musíme počítat, ale nesmíme se toho nějak strašně bát, protože to, co se objevuje ve sdělovacích prostředcích, a to se netýká jenom sršní, to se týká třeba medvědů, vlků, a já nevím k čemu všemu, tak to jsou mnohdy takový velicí strašáci, lovci včel, no tak ať si sršně naloví nějaký včely, nic proti tomu, protože naše sršně to dělají taky a navíc jsou ještě větší než ta sršeň asijská, ale že by to někdo likvidovalo cíleně celá včelstva a likvidovalo to včelí hospodaření, tak to jsou nesmysly.
0: Když už jsme se dostali k vosám a dalšímu hmyzu, tak jsou samozřejmě druhy, které nás v létě obtěžují pravidelně. Vosy určitě mezi takové druhy patří, pak komáři, ovádi a tak dále. Proč nás vlastně vyhledávají? Proč si nás všímají? Proč je lákáme?
1: No já na to rád odpovídám, protože chodíme víc v léčení, že jo? Tak se jim třeba líbíme.
0: Ale ono někdo možná ano, ale...
1: ono to tak samozřejmě není. Jde o to, musíme to rozdělit, jako nemůžeme míchat jedné skupiny vosy sršně a k tomu ovády a komáry a muchničky. Prostě jsou ty ovádí, komáry a muchničky, to jsou dvoukřídly, řád hmyzu dvoukřídlého, no a tam je celá spousta krevsajících druhů, kdy ti potřebují naši krev a nejenom naši, ale dalších jiných savců pro to, aby samičky mohly porodit dostatečné množství zdravých vajíček, aby se ta populace udržela. Upozorňuji, že u komárů, ovádů a muchniček pí krev jenom ženské, jenom samičky. Samci většinou nemají buď vyvinutou ani ústní ústrojí, anebo sají nektar na květech, čímž mezi náma ještě navíc opilují ty květiny.
0: Takže ty jsou prospěšní.
1: Tak to je prostě jak u nás u lidí, že? Tak. No a samičky tedy pijí krev a teďka mají ještě různé strategie. No a jak se k nám dostávají, oni se jednak velmi dobře orientují zrakem, zejména ovádi. A ovádi milují tmavé předměty, pohybující se.
0: Takže... Počkejte, takže ovád je hovado, je to
1: no, jo, to je lidově hovado, ano, je to celá pleáda druhů. Jo.
0: A když tady půjdu tmavě oblečená, černé oblečení, tak ještě tak, mě vidí tak, daleko lépe, než
1: tak,
0: když
1: daleko lépe, čili do přírody, když chcete jít někam, kde jsou ovádi, případně i komáři, tak je lépe chodit prostě v něčem světlém a nevýrazném. Taková šedavá barva, žlutavá, ale ne moc křiklavá, prostě takové světlé tóny. Jakmile to je tmavé. A to třeba já jako entomolog můžu taky říct, když mám nějaký tmavší tričko, tak když jdu, tak kolem mě těch ovádů lítá daleko víc, ale nejhorší, když si zastavím a sehnu se, tak ze spodu naletí na to břicho, které visí pode mnou v tom černém tričku. A to je láká nejvíc. Na záda ne, ale prostě oni jsou tak zvyklí napadat třeba jeleny, srnce, prasata a tak dále.
0: Ze spodu do břicha.
1: Tak.
0: To je zajímavé. A takže nás necítí nějakým způsobem?
1: Cítí, to jsem říkal, to je první věc, ale druhá věc, oni velice dobře vnímají kysličník, oxid uhličitý, kysličník uhličitý kdysi dávno, který vyzařujeme ze svého těla a samozřejmě i teplotu a potom pach potu, protože v potu tam je celá plejáda různých pachů, taková směsice, ať je to kyselina mléčná a cokoliv jiného, těch prvků je tam hrozně moc, no a to oni jsou proto citliví. A díky tomu se orientují úplně detailně a pak nachází tam místečka té holé kůže a tam se na ně pěkně.
0: Někdy i přes oblečení mi přijde. Když na vás ten ovád sedne, Pavle, tak plácnete ho? Nebo Vy ne, jako entomolog.
1: Já jo.
0: Taky.
1: Ale to patří k životu. Takhle to je. A ještě bych chtěl říct, že je ještě veliký rozdíl mezi píchnutím komára a hováda, případně buchničky. Jo? Jestli se k tomu
0: dostaneme.
1: Ale bolí
0: dostaneme. To, ano, můžete klidně už teď. A bolí to všechno, tak proč?
1: Bolí to všechno, ale všechno nebolí hned. Komáři mají ostré sosáky a pracují s nimi jako s injekční stříkačkou, jako s jehlou. Takže vás bodne, vypustí tam svůj takový gel slinný, ve kterým jsou různé látky, kromě jiného také antikoagulanty, které zabraňují srážení té krve a případně trošku nějakého anestetika, aby to tak moc nebolelo.
0: Takže je hodný vlastně.
1: No, tak je to takový lékař s jehlou. Když to ovádí a muchničky, tak ti nemají takové sosáky, oni mají normálně kousací ústrojí. A oni vám pomocí zubatých čelistí vyřežou do kůže čárku, prostě ranku. Do té zase vypustí ten svůj slinný koagulát, který bývá u něčeho silnější, zejména u těch muchniček. No a potom nerušeně pí krev. A ty muchničky, které pořád zmiňuju, tak ty jsou v tom nejdokonalejší, protože malinká muchnička.
0: Ano, taková malinká potvora a bolí to.
1: Tak přisedne jako většinou buď na ruce, na nohy, prořeže se vám do té kůže a vypustí tam tu směs, kde jsou různé enzymy, jsou tam ty antikoagulanty, je tam také histamin, což je velice důležité, protože dochází k tomu, a anestetika, že jo. Takže dochází k tomu, že vy to přímo to bodnutí nebo to řezání necítíte, protože začínají zabírat ta anestetika. Potom, jakmile tam vstřikne ty různé enzymy, tak ty rozvolňují tu tkáň, což je velice špatné, protože příští nějaká infekce se vám rozleze na veliký kruh. Jestli to někdy měla, tak to může být veliký jak dlaň nakonec to zapálené místo, potom balinkem v pichu.
0: Ano.
1: No a pak je tam ten histamin, který rozšiřuje cévy, čímž proudí do té ranky daleko víc krve. No a ta krev se nesráží, protože jsou tam ty antikoagulanty.
0: Velice sofistikované.
1: Takže je to velice vymyšlené na toho malého tvorečka, to je úplně skvělé, no ale bohužel pak to svědí jak čert a lidi si to často rozkrábou a dostane se jim do toho druhotná infekce. Takže to bývá se velice špatné. Ještě, jestli můžu, ten histamin tam je hrozně důležitý, ten prostě ostatní hmyzáci nedávají, anebo ne v tak velké množství, ale ty malé muchničky tam dají tolik toho histaminu, že pokud by vás pobodalo třeba 20-30, když sedíte někde večer u táboráku, tak může dojít k velkým problémům, protože ten histamin se nakumuluje v takové množství, že to vyvolává alergické reakce. A je třeba to řešit antihistaminiky. A někteří lidi jsou na to opravdu velice citliví, takže muchničky někomu mohou dát velice zabrat. Dokonce existuje nemoc v úvozovkách nazvaná muchničková horečka a tam ty příznaky potom jsou opravdu velice špatné.
0: Takže vy už jste plynule přešel vlastně i k hmyzu, který je pro nás nebezpečný, tak se budeme věnovat ještě dalším druhům po písničce. Ptát se můžete dnes Pavla Bezděčky a potom už i na telefonu 22 155 25 25.
2: Hlas umí víc, než jen vyprávět příběhy. Dokáže nás vtáhnout do děje, rozesmát, dojmout i potěšit. Osvěžit vzpomínky i probudit zájem o novinky. Být s námi doma i kdekoliv venku. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
3: Český rozhlas 2.
4: Rádio, které vás baví.

0: O letním hmyzu si dnes povídáme s jihlavským entomologem Pavlem Bezděčkou. Muchničky ve velkém množství, hodně histamínu naraz, může způsobit velkou alergickou reakci, bez ohledu na to, že to i nepříjemně štípe. Tak já už řadím ty muchničky mezi hmyz nebezpečný v takovém množství. Jsou nějaké další druhy, které opravdu jsou pro nás nebezpečné? Vosí štípnutí, sršeň a tak dále, Pavle. A nebo možná hmyz, který si ani neuvědomíme na první dobrou a přitom by nás mohla nějak ohrozit.
1: Já bych to zase nějak nezveličoval, protože bolet nás může kdeco. Kousne vás tesařík do prstu, poteče vám krev a někdo by z toho udělal šílenost úplná. Někoho může kousnout střevlík, když hrabe někde na zahrádce v listí a tak dále. Takže to jsou běžné reakce a na tohle většinou alergie nebývají. Horší to mají lidé, kteří jsou alergicky opravdu na ty jedy vosí anebo včelí. Já mám to právě, už jsem zmínil tu výhodu, že mám tu alergii na včely, což pro mě jako entomologa, který se zabývá blanokřídlým hmyzem, je otázka života a smrti při každém terénu. No a takže tam ta nějaká nebezpečnost je, ale že by se obecně řeklo, že včely, vosy a sršně jsou nebezpeční pro člověka, tak to nemám rád, tady tohle vyjadřování. Mm-hmm, takže prostě pro některé, ano, pro některé ne. Zrovna tak někdo je alergický na pil, některé strávy. A můžeme říct, že trávový pil je nebezpečný pro člověka? No. Takovou formulaci nikdo nepoužije, takže já bych byl zdrženlivý i tady u těchhle. Takže jediný, za koho bych považoval za v podstatě nebezpečného, i když i tam bych byl opatrný při tomhle výrazu, tak není žádný hmyz, ale klišťata. Klišťata opravdu prokazatelně a intenzivně šíří boreliozu a encefalitidu a bůhví co ještě, takže tam by lidi měli být na tohle opatrní. Ale jestli je někde poštípe víc komár nebo ovác, tak to...
0: Hodně posluchačů se ptá spíš, jak ten hmyz, který nás obtěžuje, i když není nebezpečný, odradit. Třeba píše naše posluchačka, jest vosy a velké vosy nedozrálé hrušně okusují, tak jak se proti tomu bránit?
1: No, tak kdybych byl hruška, tak uteču.
0: Ale?
1: Ale nejsem hruška, takže hlavně lidé musí být pořád opatrní, jako koukat na to, na co sahají, kde si sedají, kam si lehají. Poslouchat i, nebo tak dívat se i ušima, já vždycky říkám. Prostě když jdu lesem a uslyším nějaký hukot, nějaké hromadné bzučení, tak musím prostě se vzpamatovat, rozlížet se, protože někde budou včely anebo vosy. Jo, takže když jde člověk, nedej bože, se sluchátkama na uších lesem, že jo, teďka vstoupne na vosí hnízdo, nebo projde kolem dutiny stromu, kde je včelí hnízdo, no to pak se nestačí divit, že jo. Mm-hmm. Takže prostě furt na to myslet a chovat se podle toho.
0: Že my jsme tam návštěvníci, ne? Máme dotaz po telefonu, Pavle, ještě tak se ho tam vložíme a pak to dopovíme. Dobrý den.
2: Dobrý den, já volám ze západních Čech a mám dotaz ohledně sametky podzimní. Máme tady takového ošklivé roztoče, které nám otravuje leto v podstatě od konce července až do září. A jestli existuje k tomu nějaká ochrana, nebo my jsme zkoušeli nějaké postřiky z akaricidy, ale nefunguje to. Mohla bych něco bližšího se dozvědět?
1: Na to vám já bohužel neodpovím, protože nejsem vševěd a to roztoči, i když jsou to pavoukovci a mě pavoukovci docela zajímají, tak roztoči rozhodně nejsou mojí skupinou a navíc já se nezabývám likvidací hmyzu, já se zabývám právě, a navíc to není hmyz, jo, ale já se zabývám prostě tím krásným a ne tím škaredým. Takže já vám nedoporučím nic jiného, než buď se obrátit na hygienickou stanici, anebo na profesionální firmy, aby vám poradili.
0: Tak je tu spousta dalších dotazů i třeba na mravence. Ptá se tady naše posluchačka, že dává mravencům hodně místa na zahradě, ráda je pozoruje, ale každé léto se jí nastěhují do kuchyně drobní černí mravenci a vlezou opravdu všude. Tak jestli byste viděl nějaký recept, jak tyto mravence odradit?
1: Já zase budu veselý, jestli to nevadí. Já mívám často pro veřejnost přednášky o mravencích a úžasné je, že já mám hodinu a půl dlouhotrvající přednášku, kde vysvětluji, jak jsou ti mravenci neuvěřitelně úžasní, jak jsou krásní, jak jsou zajímaví, jak jsou chytří, jak je to všechno skvělé. A skončí přednáška a říkám, teď je prostor pro dotazy. Vyletí 20 ruk, 40 ruk nahoru a každý se ptá, máme doma mravence, jak se jich zbavit? Máme ve skleníku mravence, jak si zbavit? A tak na otázku, máme doma mravence, jak se jich zbavit? tak já vždycky říkám, musíte si víc uklízet, že oni tam chodí za potravou. Mm-hmm. Takže když je tam binec, drobečky, kapičky, jo, i to je sláva pro mrvence. Takže... Ale je to samozřejmě taková přehnaná legrační odpověď. Odpověď na to prakticky, nebo nějaká pomoc neexistuje. Opravdu chce to vysledovat, odkud ti mravenci chodí a podle toho se zařídit. Ale jinak prostě, a stejně mě překvapuje, že jim tam chodí v létě, protože mravenci do domů, do bytů chodí zejména na jaře a na podzim. Aha. Protože na jaře ještě příroda není rozjetá, ale pokud ti mravenci mají hnízdo někde u domu, v základech toho domu nebo blízko toho domu, tam je teplota vyšší než v okolní krajině, to znamená, oni už aktivují, ale krajina jim nenabízí jídlo. A pak chodí do bytu, do domu, kde zhánějí to jídlo, protože tam je teplo.
0: A ve chvíli, kdy potom tak, už mají
1: pak, jak příroda nabízí dostatek, tak zmizí a zase se objeví na podzim, protože už příroda šla spát, ale oni ještě furt aktivují, takže zase chodí k těm lidem. A to je docela pravidelné, to znám na vlastní kůži, také jsme doma mývali mravence a přesně to bylo v těchto obdobích jaro, podzim.
0: To byli šťastní mravenci, protože se dostali k Pavlovi Bezděčkovi, který je rozhodně vyhánět nechtěl. Letní mis, dnešní téma, ještě se mu budeme věnovat po písničce od Jiřího Korna. Máte-li otázky, můžete volat 22 155 25 25.
3: Káva o čtvrté. Vaše každodenní inspirace. Dnes s Terezou Stýblovou.

0: O letním hmyzu se dnes povídáme v Kávě o čtvrté na dvojce. Hostem je jihlavský entomolog Pavel Bezdička a máme další dotaz po telefonu. Dobrý den.
1: Dobrý den, prosím vás, jsem posluchačka z východních Čech a chtěla jsem se zeptat. Já mám problém taky s těma mravencema, nemusím je likvidovat, ani bych je nechtěla, ale lezou mě po stromech, jo, to mě taky nevadí, ale zanesou mě tam šice a v té chvíli mě to strašně vadí. Tak co bych s tímhle mohla udělat, aby třeba se přemístili někam i nám na zahradě, třeba do trávy nebo tak?
0: Nalákat je zkrátka někam jinam, aby nelezli po stromech a nepřinášeli mšice. Tak zkusíme, děkujeme za dotaz. Pavle, tak nechceme mravence nějak likvidovat, to určitě ne, ale nalákat je někam jinam.
2: No, já bych napřed řekl ještě něco jiného. Četl jsem nedávno takovou studii, kde se věnovali v ovocných sadech právě tomu výskytu mravenců a výskytu mšic a vlivu na úrodu, na sklizeň. A tam, kde bylo hodně mšic a bylo tam hodně mravenců, tak většinou ta sklizeň byla ku podivu lepší než na stromech, kde tomu tak nebylo. Mm-hmm. Protože ti mravenci tím, jak chodí za těma svýma v uvozovkách mšicema, o které se starají, které chrání, tak právě likvidují všechny ostatní hmyzáky na tom stromě. Jo, takže prostě likvidují i různé fitofágy, husenky a tak dále, takže tam jednoznačně říká, že ty mšice tam škodí, takže to ničí úrodu, tak to nemusí být přesně pravda. No a pokud by paní chtěla odlákat ty mravence jinam, tak ať dělá svoje vlastní pokusy. Ať si vezme nějakou opravdu mělkou misku, dá tam nějaký cukernatý roztok, dá to kousek od toho stromu, no a uvidí, napřed to dá ke kmeni, oni si na to třeba zvyknou, protože oni chodí za těma mšicema zhánět tu jejich medovici, což jsou vlastně výkaly. A výkaly mšic jsou sladké, protože oni cucají hodně té rostlinné šťávy. Mšice mají velice tenkou kutikulu, takže se z nich voda velice v těchto teplech rychle odpařuje. Takže o to víc pijí ty šťávy a protože všechno neskonzumují, tak to tělo nespotřebuje. Tu vodu jo, ale ty cukry v té vodě, v té šťávě obsažené, to tělo nespotřebuje, tak to jednoduše vykadí, tomu se říká medovice. Určitě, když jste někdy v létě parkovali pod lípou třeba, tak auto bylo druhý den celé zalepené. Takže to je ta medovice a to ti mravenci zhání. No a pokud by jim paní napídla stejně kvalitní potravu, ne nahoře v korunách stromu, ale u paty, tak ať to vyzkouší, ať dělá takové pokusy.
0: Dobře. Je tu dotaz ještě na e-mailu na noční hmyz, zajímavý od Jany, co láká právě noční nebo soumačný hmyz létat za světlem. Když rozsvítíme na zahradě třeba baterku, tak nám začnou můry, komáři a všechno vlastně na to světlo i nalétávat. Tak jo. Co se děje?
2: No, tam je to takový složitý. Ten noční hmyz, čili ty různé můry, tak oni se orientují podle světla, ale podle světla měsíce nebo hvězd. Jenže to světlo od těchto vzdálených objektů, vzdálených daleko od země, je přímočaré. Jestli stojím tady nebo budu stát o 250 metrů dál, tak to světlo ke mně bude pořád ve stejném úhlu svítit. A ty můry se řídí podle toho světla tak, že vlastně to je takzvané příčná orientace, kdy ona ví, ta můra třeba, že ten měsíc musí být pořád vlevo od ní. Jo, a jakmile změní úhel směru špatně, tak to pozná, protože ten paprsek toho měsíce je přímočary. Když někde svítí baterka, žárovka, lampa na náměstí nebo tak, tak to světlo vyzařuje dokola. Takže když ta můra letí a chce si držet to světlo vlevo od sebe, tak vlastně pořád létá dokola.
0: Mm-hmm. Takže ona je vlastně zmatená.
2: Ona je zmatená, oni to světlo vůbec nemilují, je to právě likviduje. Všechny tyhle světelné zdroje likvidují, spoustu hmyzu likvidují. A to je jeden z důvodů, proč toho hmyzu ubývá, protože svět začíná být přezářený. Že všude jsou miliardy žárovek a tak dále. No a ta můra, ona jak se pořád snaží držet v nějakém tom úhlu od těch paprsků slunečních, tak vlastně létá dokola, blíží se k tomu zdroji, až do něho naráží, vysiluje se, potom sedí někde na zemi, na zdi, což je příležitost zase pro různý predátory, od netopíru, požáby. No a často právě díky tomu nedochází ani k páření mezi těmi hmyzáky takhle zmatenými, to znamená populace slábne. umírají, taky nedostanou se k potravním zdrojům, že jo? Takže prostě je to velice špatné.
0: Mm-hmm. Čili zhasínat, vlastně je to i pro nás dobré a pro ten hmyz také.
2: Dát se určitě, určitě. Noční. A když někdo chce mít světlo, třeba se obává zlodějů, tak chce mít třeba před vchodem světlo, nebo na zahradě světlo u altánku, nebo tak, tak je ideální dneska to jde koupit si lampy s čidly pohybovými. To prostě bude to pořád tmavé, až tam zaznamená nějaký pohyb, ať už to bude zvíře, anebo právě nějaký ten narušitel, tak se lampy rožnou. Ale svítit kvůli tomu, jednak je to neefektivní a jednak to takhle prostě hold tomu hmyzu nevyhovuje.
0: Moc děkuji. Hostem dnešní kávy o čtvrté byl propagátor přírody, entomolog a také zoolog Muzea Vysočiny Jihlava Pavel Bezděčka. Děkuji za váš čas a těším se už teď na nějaké další povídání.
2: Já taky, Teresko, vždycky se mi u vás líbí, mějte se krásně.

0: Další díly tohoto pořadu si můžete poslechnout na webu Dvojky, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
1: Český rozhlas Dvojka, rádio, které vás baví.
2: Bylo 17 hodin.
0: Český rozhlas Dvojka. Zprávy.
2: Výplata superdávky začne od příštího týdne. Podle neziskových organizací přišli o podporu někteří seniori a zranitelné rodiny. Británie uvalila nové sankce proti ruským lodím nebo bankám. Zítra bude slunečno, ráno a dopoledne na východě Moravy a Slezska ještě velká oblačnost. Teploty do 28 stupňů, na jihu Moravy místy až 30. U zpráv vás vítá Mária Kunová. Úřady práce začnou od příštího týdne vyplácet superdávku. Nárok na ní má zatím přes 304 tisíce žadatelů. Většina z nich už pobírala některou z předchozích podpor. Superdávka sloučila příspěvek a doplatek na bydlení, příspěvek na živobytí a dětské přídavky. Kvůli zpřísnění podmínek ale zhruba polovině žadatelů podpora klesne, nejmíň o 500 korun. Výrazněji ale změna pravidel dopadla na některé důchodce, upozorňuje předsedkyně Rady seniorů Lenka Desatová.
3: Lidi, kteří měli příspěvek na bydlení 8-9 tisíc, mají nyní 4-4100. Stalo se i to, že zhruba třetina klientů, kteří šli přes nás, tak jim ta dávka byla zamítnuta úplně a o ten příspěvek přišli.
2: Organizace Charita Česká republika zase upozorňuje na to, že z podpory vypadly některé matky samoživitelky. Ministerstvo kvůli tomu podmínky superdávky od října upraví. Spojené království uvalilo nové sankce proti ruským lodím, bankám a průmyslovým podnikům. Na svém webu o tom informovala britská vláda. Londýn se tak snaží narušit příjmy z prodeje ropy, které by Moskva mohla využít k financování války proti Ukrajině. Británie od začátku ruské invaze v roce 2022 uvalila sankce na víc než 3400 jednotlivců, subjektů a lodí v rámci sankčního režimu vůči Rusku. V Českých Budějovicích uhynulo v Mlýnském stoce zhruba 100 ryb. Důvodem byl ranní déšť, který vypláchl odlehčovací komory. Jak informovala mluvčí Povodí Vltavy Pavlína Mertl, vzhledem k nedostatku kyslíku a vysoké teplotě to pro ryby nebylo optimální. Hasiči odebrali 6 vzorků vody od Velkého jezu až po soutok s Vltavou pod Slepým ramenem. Aktuálně jsou ryby odebírány k likvidaci za asistence policie. Ve všech 27 velkých italských městech platí nejvyšší červený stupeň varování před vysokými teplotami. Tamní úřady ho letos vyhlásili poprvé. Současná vlna veder podle meteorologů potrvá nejméně 10 dní. Extrémní teploty sužují hlavně centrální a jižní regiony. Například v Neapoli je skoro 50 stupňů Celsia. Obří nafukovací model Marsu, vystavený na festivalu Planet na Kravíhoře v Brně, poškodili vandalové. Dva mladíci se pověsili na kotvící lana a na dvou místech model za necelých 200 tisíc korun protrhli. Organizátoři ho musí poslat na opravu a do konce akce už ho nevystaví. Návštěvníci ale o Mars nepřijdou, dodává ředitel festivalu Jiří Dušek.
4: Ten Mars máme v několika různých velikostech, takže místo toho středně velikého modelu o průměru 6 metrů jsme na jeho místo instalovali náš menší model o průměru 4 metry. My tomu říkáme, že ukazujeme Baby Mars.
1: Více zpráv z domova i ze světa najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: Počasí.
2: Zítra bude jasno až polojasno, ráno a dopoledne bude na východě Moravy a Slezska ještě velká oblačnost a doznívající déšť. Teploty čekejte mezi 24 a 28 stupni, na jihu Moravy místy až 30, na horách kolem 19 stupňů.
0: Doprava.
2: Na dálnici D1 na příjezdu do Brna z Prahy čekejte nesouvislé kolony před sjezdem na Rosice na kilometru 177. Osobním autem se k D2 zdržíte 3/4 hodiny. Na příjezdech do Prahy po dálnicích jsou fronty. Na D5 pojedete od Rudné ze 4. kilometru na ucpaný Pražský okruh k Ořechu asi 3/4 hodiny osobním autem. Další kolona je na D8 před Zdiby. Z 2. kilometru do Zúžené k Belské se osobním autem zdržíte půl hodiny. Tolik zprávy. Teď si poslechněte příběhy z kalendáře.
5: Od mikrofonu Dvojky vás, milí posluchači, srdečně zdraví Jitka Novotná
6: a Jan Kovařík. Dobrý den. Věc, o které si dnes chceme v příbězích z kalendáře povídat, vznikla původně jen jako pomůcka pro několik vědců.
5: Nakonec ale změnila způsob, jakým lidé komunikují, pracují, nakupují nebo tráví volný čas a dost možná i způsob, jakým přemýšlejí.
6: První nápověda k dnešnímu tématu zní CERN, psáno velkými písmeny.
5: Druhá, Tim Berners-Lee.
6: A třetí, adresa začínající podezřele vyhlížejícím s hlukem znaků a písmen buduje číst tak, jak mě ve škole učili, odleva doprava. Uvozovky dole, http://:// uvozovky nahoře.
5: Pokud už tušíte, k jaké události se vrátíme v těchto příbězích z kalendáře, patrně patříte k lidem, kteří si ještě pamatují vytáčený internet.
6: Ano, k těm patřím taky. Pokud v tuto chvíli tápete, netrapte se tím, je to vcelku pochopitelné. Odpověď, jako vždy v tomto pořadu, zazní za pár minut.
0: Český rozhlas Dvojka.
1: Rádio, které vás baví.

0: Jak jste možná alespoň někteří poznali z úvodních indicií, v příbězích z kalendáře si dnes chceme povídat o prvním webu na světě. A připomínáme si ho právě proto, že 6. srpna roku 1991 byl poprvé zpřístupněn veřejnosti.
1: Stránka měla adresu info.cern.ch a vznikla v Evropském výzkumném středisku CERN na hranicích Švýcarska, to je to H, a Francie. Dnes tam vědci zkoumají částice a vznik vesmíru, ale právě tam vznikl i World Wide Web, systém, který umožňuje propojovat informace a dokumenty pomocí odkazů. Dnes mu jednoduše říkáme web.
0: A protože opakování je matka moudrosti, je dobré připomenout si jednu důležitou věc. Internet a web není totéž. Internet existoval už dřív. Vědci používali elektronickou poštu, sdíleli data a komunikovali přes různé počítačové sítě.
1: Jenže všechno bylo poměrně složité a nepřehledné. Jednotlivé systémy spolu často neuměly dobře spolupracovat a orientace v informacích byla obtížná i pro odborníky.
0: A právě tehdy přišel jednoduchý, ale převratný nápad. Propojit dokumenty pomocí odkazů. Kliknete na zvýrazněné slovo a dostanete se na další stránku. Dnes pro většinu z vás samozřejmost, tehdy ovšem malá revoluce.
1: Zajímavé je, že první web vlastně vysvětloval, co je web. Obsahoval informace o tomto projektu, obsahoval návody, jak vytvořit vlastní stránku nebo jak zprovoznit server.
0: Z dnešního pohledu působí skoro až úsměvně jednoduše. Žádné fotografie, žádná videa, žádná grafika, jen text a několik odkazů. A přesto právě tahle nenápadná stránka změnila svět.
1: V létě roku 1991 měl přístup k internetu jenom zlomek lidí. V Československu byl tehdy moderní technologií spíš fax nebo videorekordér a o něčem jako je web většina lidí nikdy neslyšela.
0: První web běžel na počítači Next, který používal britský informatik Tim Berners-Lee. Na jeho monitoru byla později slavná cedulka: tento počítač je server, nevypínejte ho.
1: Nikdo tehdy netušil, že během několika let vzniknou miliony dalších stránek a že internet začne měnit média, obchod, politiku, vzdělávání a vůbec každodenní život téměř ve všech oblastech.
0: Z jedné jednoduché stránky se totiž začal rodit virtuální prostor, ve kterém dnes tráví velkou část života téměř celá planeta.
2: Jitka Novotná
3: a Jan Kovařík.
2: Příběhy z kalendáře
3: na dvojce.

0: Na dvojce se dnes přeneseme do roku 1991. Za vznikem prvního webu stál britský informatik Tim Berners-Lee. Člověk, který dnes bývá označován za jednoho z nejvlivnějších vynálezců moderní doby.
1: Tim Berners-Lee se narodil v Londýně v roce 1955. A přestože se vám to bude zdát nepravděpodobné, počítače ho obklopovali prakticky od dětství.
0: Jeho rodiče totiž pracovali na jednom z prvních britských počítačů s názvem Ferranti Mark 1. Doma se tak o programování mluvilo v době, kdy většina lidí ještě ani netušila, co je vlastně počítač.
1: Už jako kluk měl Tim technické nadání a dokázal si sestavit jednoduchý počítač ze starého televizoru a různých elektronických součástek.
0: Studoval fyziku na Oxfordu a právě tam se začal naplno věnovat programování.
1: Zásadní moment ovšem přišel v roce 1980, kdy nastoupil do CERNu, obrovského evropského výzkumného centra u Ženevy, kde vědci z různých zemí zkoumají základní stavební kameny hmoty a fungování vesmíru.
0: A právě tam narazil na problém. Informace byly uložené v různých počítačích, v různých formátech a často se v nich téměř nedalo vyznat.
1: Berners-Lee později vzpomínal, že lidé v CERNu neustále ztráceli čas hledáním dokumentů a kontaktů. A tak začal přemýšlet, jak lidem usnadnit orientaci v tom obrovském množství informací.
0: Už v roce 1980 si vytvořil experimentální systém s názvem Inquire. Ten propojoval dokumenty pomocí odkazů a bývá označován za předchůdce webu.
1: Skutečný průlom přišel v březnu 1989. Tim Berners-Lee tehdy v CERNu předložil návrh systému, který nazval World Wide Web.
0: Jeho nadřízený tehdy na dokument napsal poznámku: nejasné, ale vzrušující.
1: Trefně to ohodnotil. Berners-Lee pak postupně vytvořil tři věci, bez kterých web nefunguje ani dnes. Jazyk HTML pro tvorbu stránek, komunikační protokol HTTP pro jejich přenos mezi počítači a taky první webový prohlížeč, ve kterém si je mohli lidé zobrazit.
0: Zajímavé je ještě něco. Tim Berners-Lee si svůj vynález záměrně nikdy nenechal patentovat a tak mohl CERN v roce 1993 rozhodnout, že technologie webu bude zdarma pro všechny.
1: Právě to bývá označováno za jeden z nejdůležitějších momentů v dějinách internetu. Kdyby byl web placený nebo uzavřený, nikdy by se nerozšířil tak rychle.
0: Berners-Lee se navíc dodnes snaží hájit myšlenku otevřeného internetu, tedy prostředí, ve kterém mají lidé svobodný přístup k informacím a nejsou závislí jen na několika velkých firmách.
1: Opakovaně varuje před zneužíváním osobních dat, před obchodováním s informacemi o uživatelích i před rostoucím vlivem algoritmů, které rozhodují o tom, jaké zprávy, názory nebo reklamy se k nám dostanou.
0: Podle něj by lidé neměli ztratit kontrolu nad vlastními údaji ani nad tím, co na internetu vidí a sdílejí.

0: První web jsme si dnes v příbězích z kalendáře zatím představili jako nenápadnou stránku pro vědce. Jenže během několika let se z něj stal fenomén, který začal měnit celý svět.
1: A důležitou roli v tom se hrály webové prohlížeče. Bez nich by totiž většina lidí internet vůbec neuměla používat.
0: Na začátku 90. let byl online svět pořád hlavně záležitostí univerzit a technických nadšenců.
1: Všechno se ovládalo pomocí textových příkazů a pro běžného člověka to bylo poměrně složité.
0: Zlom přišel v roce 1993 s prohlížečem Mosaic.
1: Ten už dokázal zobrazovat text i obrázky přímo na stránce a ovládal se mnohem jednodušeji.
0: Najednou nebylo potřeba být programátor, aby člověk mohl internet používat.
1: Krátce na to vznikl další slavný prohlížeč, Netscape Navigator.
0: A právě tenkrát začala první velká internetová horečka. Firmy, noviny, školy i obyčejní lidé, všichni chtěli mít vlastní webové stránky.
1: Dnes si vlastní web vytvoříte za pár minut. Existují hotové šablony, redakční systémy nebo nástroje využívající umělou inteligenci.
0: Jenže v 90. letech bylo všechno mnohem složitější. Stránky se často psaly ručně v již zmíněném HTML kódu.
1: Internet tehdy připomínal trochu divoký západ. Vedle seriózních projektů vznikaly i nejrůznější osobní a fanouškovské stránky. Internet byl plný bizarních domén, osobních webů nebo stránek věnovaných třeba jen fotografiím brambor či domácích mazlíčků.
0: A jejich vzhled byl často, řekněme, nespoutaný. Blikající nápisy, barevná pozadí, počítadla návštěv nebo animované gify. Dnes to všechno působí úsměvně, ale tehdy to byla moderní technologie.
1: K internetu tehdy navíc vedla poměrně dobrodružná cesta. Mnozí si dodnes pamatují charakteristický zvuk vytáčeného připojení přes telefonní linku.
0: Ano, a svíravý strach, aby se získané spojení nepřerušilo, a taky nepřetržité nervózní kontrolování času, protože každá minuta online něco stála. I přesto počet uživatelů rostl neuvěřitelně rychle. Vznikaly první internetové obchody, online média i vyhledávače.
1: A lidé začali zjišťovat, že web není jen technická novinka, ale úplně nový prostor pro trávení volného času. Web umožnil, aby obsah nevytvářely jen velké firmy. Najednou mohl vlastní stránku založit prakticky kdokoliv.

0: Svět internetu se nám dnes zdá být stejně nekonečný jako hluboký vesmír, ale nebylo tomu tak vždy. A nebýt nezištnosti jednoho vědce, kdo ví, jak by na tom dnes internet byl. Proto jsme vás dnes v příbězích z kalendáře vzali do švýcarského CERNu, kde vědci bádají nad těmi nejzákladnějšími otázkami našeho světa. Když tam začal působit anglický informatik Tim Berners-Lee, brzy zjistil, že jeho kolegové ztrácejí spoustu času hledáním informací, které si už tehdy dokázali posílat prostřednictvím internetu. A protože mu to přišlo jako zbytečné mrhání časem a talentem těch nejbystřejších hlav našeho světa, vyřešil to. Napsal programovací jazyk HTML, vytvořil protokol HTTP a také první internetový prohlížeč. A hlavně nezištně tohle všechno poskytl celému světu. Právě tehdy, v srpnu 1991, se začala psát lidská historie nejprve na stovkách a později i milionech webů.
1: Hovoříš o celém světě, my se ale samozřejmě porozhlédneme i po tuzemské scéně. Bude to možná připomínat jakousi cestu do pravěku, to ale nic nemění na skutečnosti, že pro veřejnost byl internet záležitostí lákavou, nekonečně zajímavou a opojnou. Do značné míry také synonymem svobody slova a svobody vůbec. O to trpčími se pak jevily první případy klamů a podvodů. S rozmachem technologií přibývají další svízelná témata, témata složitá a závažná. Mnohdy do nich promlouvají zájmové skupiny, přičemž hlavního slova by se daleko spíše měli ujmout vědci, technologové, zodpovědní politici, filozofové a v neposlední řadě my, uživatelé. Jenže jsme ještě schopni a ochotni se hluboce zamýšlet, když se rychlá a zdánlivě uspokojivá odpověď nabízí na jedno kliknutí? Ano, to jsou ty důležité otázky.
2: Český rozhlas Dvojka.
3: Rádio, které vás baví.
2: Příběhy z kalendáře. Významné osobnosti, zásadní objevy, historické události.
3: Každý den po 17. hodině
2: na Dvojce.

0: Zatím jsme v příbězích z kalendáře mluvili hlavně o zahraničí, jenže web, kterému se dnes věnujeme, se poměrně rychle dostal i do Československa, respektive později do České republiky.
1: První připojení Československa k internetu se uskutečnilo už v únoru roku 1992, kdy bylo na ČVUT v Praze navázáno spojení s rakouským Lincem prostřednictvím sítě EUNET. Přenosová rychlost tehdy činila pouhých 19,2 kilobitu za sekundu.
0: Dnes bychom s takovou rychlostí sotva otevřeli jednu fotografii.
1: Jen pro srovnání, běžné domácí připojení je dnes 1000krát až 10 000krát rychlejší.
0: Průkopnické české weby vznikaly hlavně ve vysokoškolském a vědeckém prostředí. Velkou roli v tom hrálo sdružení CESnet, které pomáhalo budovat tuzemské internetové propojení.
1: Za první české webové stránky bývají označovány právě jednoduché textové prezentace ČVUT nebo CESnetu, které vznikaly v první polovině 90. let.
0: Internet tehdy působil trochu jako klub zasvěcených.
1: Pochopitelně, běžný člověk se totiž na web dostával jen těžko. Připojení bylo drahé, pomalé a počítač doma rozhodně neměl každý.
0: Mnozí proto chodili do internetových kaváren, kde si za pár desítek korun pronajali počítač a mohli surfovat po internetu.
1: A doma se často připojovali přes telefonní linku, jak už jsme o tom dnes mluvili. Ovšem mělo to drobný háček. Když byl člověk na internetu, nedalo se zároveň telefonovat.
0: Přesto počet uživatelů rychle rostl a s ním i první české internetové projekty.
1: V roce 1996 vznikl Seznam.cz, jeho zakladatel Ivo Lukačovič ho původně vytvořil prakticky sám jako jednoduchý katalog českých stránek.
0: Dnes je dost těžké představit si dobu, kdy tuzemský online svět tvořilo jen několik stovek webů a kdy člověk nové stránky neobjevoval přes vyhledávač, ale procházel ručně jednotlivé katalogy.
1: Postupně se objevily první české zpravodajské servery, chaty nebo e-shopy. Velkou popularitu získaly služby jako Lidé.cz nebo později ICQ, kde si uživatelé posílali krátké zprávy. Vzpomínáte na ten charakteristický zvuk, který oznamoval novou konverzaci?
0: Internet let 90. měl úplně jinou atmosféru než dnes. Stránky byly často amatérské a někdy i trochu chaotické. Na rozdíl ode dneška za nimi ale většinou nestály velké organizace, nýbrž jednotlivci a nadšenci.
1: Málo který z nich asi tehdy tušil, že během několika let se internet stane běžnou součástí života většiny českých domácností.
2: Jitka Novotná
3: a Jan Kovařík.
2: Příběhy z kalendáře
3: na dvojce.

0: Web, který byl poprvé veřejnosti zpřístupněn 6. srpna roku 1991, otevřel lidem postupem času přístup k obrovskému množství informací a zásadně proměnil vzdělávání, vědu, komunikaci i zábavu. Jenže s masivním rozvojem internetu přišly také problémy, které jeho tvůrci na začátku vůbec nepředpokládali.
1: Tak se internet stal třeba místem podvodů, kyberšikany, šíření dezinformací nebo organizované kriminality.
0: Stále častěji se proto objevuje otázka, jak najít a nastolit rovnováhu mezi svobodou a bezpečností.
1: Jinými slovy, kolik kontroly je nutné pro ochranu uživatelů a od kterého okamžiku už začíná tahle kontrola omezovat svobodu internetu.
0: Velkou moc dnes navíc získaly technologické firmy provozující nejrůznější sociální sítě a další online služby.
1: Mnohé z nich jsou sice na první pohled zdarma, uživatelé za ně ale často platí svými osobními údaji a informacemi o tom, co sledují, nakupují nebo jak se na internetu chovají.
0: Právě předtím tvůrce prvního webu Tim Berners-Lee opakovaně varuje. Obává se, že příliš velká část internetu se soustředila do rukou několika málo společností.
1: Ty navíc pomocí algoritmů rozhodují o tom, jaké informace, jaké zprávy nebo příspěvky se k jednotlivým lidem dostanou.
0: Kritici zároveň upozorňují na fakt, že některé platformy navrhují své služby tak, aby na nich lidé trávili co nejvíc času. Objevují se proto obavy z rostoucí závislosti na sociálních sítích, a to zejména u dětí a dospívajících.
1: V posledních letech přibyla ještě další výzva. Umělá inteligence dokáže vytvářet falešné fotografie, zvuky i videa, která mohou působit a také mnohdy působí zcela věrohodně.
0: Rozpoznat, co je skutečné a co vzniklo s pomocí počítače, je proto stále obtížnější.
1: Různé státy i mezinárodní organizace se dnes snaží hledat pravidla, která by internet učinila bezpečnějším.
0: Evropská unie například posílila ochranu osobních údajů uživatelů a požaduje po velkých internetových platformách větší transparentnost jejich algoritmů a reklamních systémů.
1: Jenže shoda na tom, kde končí ochrana uživatelů a kde začíná cenzura, se hledá velmi složitě.
0: Tim Berners-Lee proto připomíná, že budoucnost webu nezávisí jen na technologiích, ale také na rozhodnutích politiků, odpovědnosti firem a samotných uživatelů.

0: Když se dnes řekne internet, nejspíš si představíte počítače, mobily, servery nebo sociální sítě.
1: Jenže možná vůbec největší změna se neodehrála na obrazovkách, ale v našich hlavách.
0: Internet totiž úplně proměnil způsob, jakým pracujeme s informacemi.
1: Ještě zhruba před 30 lety člověk hledal údaje v knihovnách, encyklopediích nebo novinových archivech. Dnes stačí pár vteřin a odpověď máme v mobilu.
0: To ale změnilo i naši paměť a soustředění.
1: Odborníci mluví o tom, že si dnes lidé méně pamatují konkrétní informace, protože vědí, že je kdykoliv najdou online. A čím dál častěji také využívají konverzační jazykové AI modely, jako je ChatGPT nebo Gemini.
0: Co si budeme povídat, internet proměnil i jazyk.
1: To tedy, do běžné řeči se nám dostala slova jako googlovat, lajkovat nebo scrollovat. A mnoho lidí dnes píše úplně jinak než před nástupem mobilů a sociálních sítí.
0: Zajímavé je i to, jak rychle se změnily naše návyky.
1: V 90. letech ještě lidé chodili na internet. Dnes jsou mnozí z nás online prakticky neustále.
0: Online svět navíc dal nový rozměr pojmu soukromí.
1: Ano, dříve bylo normální, že fotografie z dovolené člověk ukázal jen rodině nebo známým. Dnes je během několika vteřin může vidět celý svět.
0: Odborníci například doporučují opatrnost při zveřejňování fotografií dětí, protože není možné předem odhadnout, kdo se k ním v budoucnu dostane a co s nimi udělá.
1: A změnil se i způsob, jakým se informace dostávají k lidem. V současnosti může vlastní zprávu, video nebo názor během několika minut zveřejnit prakticky každý.
0: Internet přinesl i úplně nové profese. Před lety byste si určitě nedokázali představit, čím se živí takoví youtubeři, influenceři, správci sociálních sítí nebo tvůrci podcastů.
1: A podobně zvláštně by na vás asi působila představa, že si člověk jednou přes web objedná jídlo, zavolá taxi nebo dokonce bude pracovat z domova.
0: Když byl první web v roce 1991 spuštěn, používalo internet jen několik milionů lidí.
1: Dnes jsou online miliardy uživatelů a z experimentu pro úsporu času několika vědců se stal jeden z nejvlivnějších projektů moderní historie.

0: Filipa Lukeše tentokrát zaujala událost ze 6. srpna roku 1991, kdy byl veřejnosti zpřístupněn první web na světě. Nenápadná stránka z prostředí CERNu, která původně vznikla hlavně proto, aby si tamní vědci mohli snadněji předávat informace.
1: Jenže během několika let se z ní stal základ systému, který změnil komunikaci, média, obchod, vzdělávání i náš každodenní život.
0: Připomněli jsme si dnes také člověka, který za vznikem webu stál, britského informatika Tima Berners-Leeho, muže, který svůj vynález nenechal ani uzavřít, ani spoplatnit.
1: Právě díky tomu se mohl World Wide Web rozšířit do celého světa a stát se službou, kterou dnes používají miliardy lidí.
0: Tim Berners-Lee kdysi prohlásil, web je pro všechny.
1: A otázkou zůstává, jak zajistit, aby tomu tak skutečně bylo i v budoucnosti.
0: Nevíme, Sitkou, jaký je váš názor na rozmach webů všeho druhu. Já osobně říkám, že je to podobné jako s ohněm. Dobrý sluha, špatný pán. A pokud z webu Českého rozhlasu posloucháte příběhy z kalendáře, je to úplně v pořádku.
1: Ano, děkujeme vám za to a samozřejmě se na vás opět těšíme. Naslyšenou.
2: Jitka Novotná
3: a Jan Kovařík.
2: Příběhy z kalendáře
3: na Dvojce.

0: Příběhy z kalendáře.
1: Představujeme vám významné osobnosti a zásadní objevy.
0: Připomínáme historické události a bereme vás na zajímavá místa.
1: Vydejte se s námi do historie, která zaujme, překvapí i pobaví.
0: Příběhy z kalendáře.
1: Každý den po 17. hodině.
0: Na Dvojce.
2: Bylo 18 hodin.
0: Český rozhlas Dvojka. Zprávy.
2: Česká národní banka zhoršila výhled vývoje tuzemské ekonomiky. Německo by mohlo pozastavit kvůli suchu nedělní zákaz jízdy kamionů. Zítra bude slunečno, ráno a dopoledne na východě Moravy a Slezska velká oblačnost. Teploty čekejte do 28 stupňů, na jihu Moravy místy až 30. Jsou tu zprávy a Mária Kunová. Česká národní banka zhoršila očekávaný vývoj české ekonomiky v letošním roce. Hrubý domácí produkt podle ní vzroste o 2,2%. Předchozí květnová prognóza přitom očekávala růst o žádná celá 0,3% vyšší. Bankovní rada vidí taky inflační rizika. I proto ponechala základní úrokovou sazbu na hodnotě 3,75%. Peer pracovníci jsou nově v katalogu prací. Od srpna je tam zařadilo Ministerstvo práce a sociálních věcí. Peerem je člověk, který má za sebou náročnou životní situaci a pomáhá lidem procházejícím podobně těžkým obdobím. Jen tento požadavek ale podle zdravotnických odborů nestačí.
3: Píři můžou poskytovat podporu třeba lidem s duševním onemocněním, s problémy se závislostmi nebo po propuštění z vězení. Ale podle předsedkyně zdravotnického odborového svazu Dagmar Žitníkové chybí jasné kvalifikační požadavky.
4: Alespoň nějaký kurz, ve kterém se naučí, jak o té prožité zkušenosti hovořit.
3: Vymezení potřebné kvalifikace Ministerstvo práce a sociálních věcí do budoucna plánuje, říká náměstek ministra David Pospíšil.
5: Bylo by určitě vhodné k jednotlivým profesím přidat i nějaké další kvalifikační předpoklady.
3: Požadavky na píry si můžou teď určovat sami zaměstnavatelé. Základní kurz vyžadují třeba psychiatrické nemocnice v Bohnicích nebo v Jihlavě. Adéla Burešová, Český rozhlas.
2: Německo by mohlo kvůli nízkým hladinám řek dočasně umožnit jízdy kamionů v neděli a o svátcích. Informoval o tom tamní ministr dopravy Steffen Bilger. Rýn a Dunaj se potýkají s nedostatkem vody. Vede to ke komplikacím s přepravou zboží, což může mít dopad na růst německého hospodářství. Cílem pozastavení zákazu jízd kamionů o nedělích a svátcích je umožnit dopravu části lodního nákladu po silnicích. Další část by mohly transportovat nákladní vlaky. Ministr dopravy o tom teď jedná s jednotlivými spolkovými zeměmi. Na zámku Dobříš na Příbramsku začíná 6. ročník festivalu hudby. Dnes od 19 hodin a 30 minut tam vystoupí hudebníci se skladbami a pěveckými áriemi z 18. a 19. století. Návštěvníci se můžou těšit také na koncerty Evy Urbanové nebo Jaroslava Svěceného. Akce potrvá do neděle, pokračuje nezávislý starosta města Pavel Svoboda.
6: Ten zahajovací koncert letos je vlastně klasická hudba. Ten koncert v kostele je vždy spojen s varhany, protože tam máme nové varhany, nebo celkem nové. A potom ty další dva koncerty jsou různé. Loni třeba jeden večer byla filmová hudba.
1: Více zpráv z domova i ze světa najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: Počasí.
2: Zítra bude jasno až polojasno ráno a dopoledne bude na východě Moravy a Slezska ještě velká oblačnost a doznívající déšť. Teploty čekejte mezi 24 a 28 stupni, na jihu Moravy místy až 30, na horách kolem 19 stupňů.
0: Doprava.
2: Na dálnici D1 na příjezdu do Brna z Prahy je kolona za sjezdem na Rosice ze 180. kilometru, plné jsou oba pruhy. Za exitem 182 se osobní auta rozjedou, kamiony popojíždějí k dálnici D2. Na D5 na příjezdu do Prahy z Plzně je fronta od exitu 5 Rudná. Čtvrt hodiny pojedete na 3. kilometr, kde řeší nehodu. Následně se tvoří kolona na Pražském okruhu od nájezdu z D5 k Ořechu skoro na půl hodiny. A výjezd z Prahy po silnici 4 se ucpává před novým zúžením u sjezdu na Jíloviště. Od odbočky na Lipence pojedete až půl hodiny. To byly zprávy.
0: Český rozhlas Dvojka.
1: Rádio, které vás baví.

0: nemoci bez nemoci.
1: Nejnovější lékařské postupy, seriózní vědci i skutečné příběhy pacientů.
0: Moci bez nemoci se Šárkou Volemanovou na Dvojce.
2: Dobrý den. I dnes vítejte u pořadu, ve kterém budeme hledat naději na kvalitní život. Budeme si společně povídat o expertním ultrazvuku, nebo chcete-li o sonografickém vyšetření. V souvislosti s ním i o možnostech tak detailního zobrazení gynekologických nádorů, že je díky němu možný nejenom včasný záchyt onemocnění, ale následně i možnost zvolit díky němu přesnou a prvotřídní léčbu. To všechno s příběhem paní Ivany, které přesná diagnostika zachránila život. Poslouchejte s námi.
0: Moci bez nemoci. Pořad o cestě ke zdraví.
2: Mým prvním hostem je lékařka.
3: Jmenuji se Daniela Fischerová, jsem expertní sonografiskou z Centra onkogynekologického expertního ultrazvuku Kliniky gynekologie, porodnictví a neonatologie první lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Všeobecné fakultní nemocnice v Praze. Expertní ultrazvuk nám umožňuje nejen včasné určení správné diagnózy, ale také přesné zobrazení nádorového rozsevu.
2: Paní profesorko, vítejte.
4: Dobrý den, děkuji za pozvání.
2: My si dnes mimo jiné budeme společně povídat o expertním ultrazvuku jako další možnosti vyšetření, ale než se k tomu dostaneme, prosím vysvětlete, jakými onemocněními se zabývá obor onkogynekologie. Co sem patří?
4: My se zabýváme léčbou gynekologických zhoubných nádorů, a to od nádorů, které postihují zevní rodidla až po vnitřní rodidla, kam patří samozřejmě děloha, vaječníky. A tou léčbou se zabýváme komplexně, tedy nejenom správnou diagnózou, ale také pak operační léčbou, systémovou léčbou a také se podílíme na radiační onkologické léčbě.
2: Povězte, jaké jsou v současné době možnosti vyšetření při takovém podezření na již zmíněné onemocnění?
4: Vždycky zůstává klasická, možná bych to nazvala triask, což je anamnéza, popovídat si s pacientkou, zeptat se na obtíže. Ta už nás může hodně navést. A to klasické gynekologické vyšetření, které známe z ordinací, což je vyšetření palpační a v zrcadlech. A v současné době vlastně v rukou gynekologů se ocitla zobrazovací metoda, to je ultrazvukové vyšetření.
2: My si dnes budeme povídat o expertním ultrazvuku. V čem je z vašeho pohledu a zkušenosti přínosný a možná výjimečný?
4: Expertní ultrazvukové vyšetření v Evropě patří vlastně opět do rukou gynekologů, nikoliv radiologů. A to je, myslím, jeho hlavní benefit, že ji provádějí gynekologové, který se celý život věnují skutečně zobrazení zhoubných nádorů v gynekologii, anebo onkogynekologové, kteří navíc ještě k tomu, že se věnují zobrazení těch našich gynekologických nádorů, tak ještě je léčí. Takže mají ohromnou teoretickou znalost stran toho, kam to onemocnění se pravděpodobně bude šířit, jaká by mohla být diferenciální diagnostika. Ne každej ošklivej, dá se říct, jako nádor vypadající útvar musí být nutně zhoubný nádor, na to může být velký zánět. Ten expert má ohromnou teoretickou vybavenost a k tomuto praktickou znalost mnohem lépe tu diagnózu a rychleji stanoví.
2: Za chvíli vám představím paní Ivanu. Ta při podezření na onkologickou diagnózu podstoupila tento typ vyšetření. Nejprve si ovšem připomeňme důležitost prevence a screeningových programů. Jedenkrát ročně má každá žena starší 15 let nárok na preventivní gynekologickou prohlídku, která je hrazena z veřejného zdravotního pojištění. Kromě klinických a jiných vyšetření v rámci této prohlídky provede gynekolog prostřednictvím cytologického vyšetření stěr děložního hrdla a následně ho zasílá k rozboru do laboratoře. U žen ve věku 35 až 45 let se provádí také screeningový test na přítomnost HPV viru. Mamografické vyšetření je z veřejného zdravotního pojištění hrazeno ženám od 45 let, a to jedenkrát za 2 roky. Dbejte na prevenci a na prohlídky choďte pravidelně. Můžete tím zachránit svůj život.
1: Moci bez nemoci se Šárkou Volemanovou na Dvojce.
2: Mým hostem ve studiu je paní Ivana.
5: Když jsem při vyšetření slyšela o velikostech svých nálezů a masách prorůstající mým tělem, byla jsem zděšena, tekly mi slzy a v podstatě jsem si myslela, že asi brzy zemřu.
2: Ivano, vítejte.
6: Dobrý den.
2: Dovolím si vás vrátit ve vašem příběhu do roku 2019. Tehdy jste si vyslechla svoji onkologickou diagnózu. Prosím pěkně, jaká byla a jak vám to tehdy lékaři celé vysvětlili?
6: Já jsem v podstatě po malém gynekologickém zákroku, kdy jsem masivně krvácela, mi nabrali histologii a ta bohužel vyšla špatně. Takže mě vlastně pan primář pozval k sobě po 14 dnech a tam mi vysvětlil, že se jedná bohužel o dlažicobuněčný karcinom.
2: Pociťovala jste nějaké fyzické zdravotní problémy?
6: Já vlastně v podstatě jsem neměla vůbec takové ty klasické příznaky tohoto onemocnění. Neměla jsem ani nafouklé bříško, ani jsem neměla gynekologické problémy. Pouze mě posledním roce hrozně bolely záda.
2: Ještě předtím, než jste uslyšela tu diagnózu, o které si dnes budeme povídat, a také o způsobu léčby a vyšetření, zastavme se prosím na chvíli na Silvestra roku 2019 a vašeho pobytu na horách. Tam totiž přišly vaše zdravotní potíže. Které to byly tehdy?
6: V podstatě jsme trávili Silvestra na horách, jezdili jsme na lyžích a stále mě bolely záda. Opravdu, jako si představte, úmornou bolest v kříži. A v posledním večeru mě k tomu začalo bolet i břicho. S tím jsme vlastně po Silvestru druhý den odjížděli domů. Myslela jsem si pořád, že to zvládnu. Měla jsem naplánovaný na 4. ledna vyšetření u gynekologa, pravidelné vyšetření. A v noci ale mi už tak strašně bolelo to břicho i záda. Tam už jako opravdu došlo k té bolesti i toho bříška, že mě manžel vezl do nemocnice. Tam mi teda pan doktor píchnul injekci na bolest. Na tu injekci jsem si ještě vzala další dva brufeny, protože ta bolest prostě neustávala. A došourala jsem se k obvodnímu lékaři, kde jsem začala masivně krvácet. A to teda jako opravdu hodně masivně. Takže pak už to bylo rychle.
2: Paní profesorko, my tady slyšíme příběh paní Ivany. Ona říkala, že velmi dlouho neměla vůbec žádné obtíže. Je to u tohoto gynekologického onkologického nálezu časté, že se dlouho nehlásí vlastně žádné příznaky?
7: Velmi časté bych řekla, i když samozřejmě záleží typ nádoru od nádoru. Nádory vaječníku jsou schovány vlastně v té pánvi a můžou pomalinku se zvětšovat, ale většinou, co je doprovází a co nám signalizuje, že se v tom bříšku něco děje, je ten rosev, ten plíživý rosev, který vlastně vychází nikoliv z vaječníku ve většině případů, ale z vejcovodu, kdy se drolí ty nádorové buňky z těch tenkých, dá se říct, trubiček vejcovodu do té peritoneální tekutiny, kterou všichni v bříšku máme a která vlastně cirkuluje po té břišní dutině a roznáší ty nádorové buňky, takže ta pacientka upozorní na to, že má pocity takového nadýmání, protože ten nádorový film na střevech brání pohybu střevních kliček, upozorní na tom, že nedopne sukni, protože jak je tam ta vodička, která má, by se střebala, a teď se nevstřebá, protože je tam samozřejmě ten nádorový film, který tomu brání, tak se neohne, hůř se jí spí, tlačí to na žaludek, nenají se, jí malé porce, má nechutenství, tak jsou také plíživé příznaky.
2: Ivano, my jsme se zastavili v momentě, kdy jste přišla k obvodnímu lékaři a říkala jste, že tam došlo k masivnímu krvácení. Co se odehrálo potom?
6: Pak to vlastně bylo poměrně rychle. Odvezli mě sanitkou do nemocnice, kde jsem podstoupila ten malý chirurgický zákrok a za dva dny mě pustili domů. Mě v podstatě přestal bolet záda, ani jsem nějak dramaticky vlastně nekrvácela dál, takže jsem to sama asi v sobě uzavřela, že to byl nějaký projev menopauzy, protože jsem vlastně přestala menstruovat půl roku předtím a bylo mi dobře. Vlastně až za 14 dní následoval doporučený dopis od primáře gynekologie s tím, že se mám dostavit k nějakému rozhovoru.
2: Paní profesorko, Ivana popsala, co se odehrálo od té doby, než jste se společně potkali. Vaším ošetřujícím lékařem se stal pan profesor Cibula, který právě potom Ivanu odeslal k vám na expertní ultrazvuk. Vzpomeňte prosím, jaký byl tehdy nález, v jakém zdravotním stavu Ivana k vám přišla.
7: V té době byl vlastně už zde velmi pokročilý nádorový proces, velmi atypický růst toho nemocnění, který postupoval vlastně hlavně dělohu, ale ne od děložního hrdla tak, aby bylo dobře to onemocnění například detekovatelné během gynekologického vyšetření. Tedy kdyby se někdo podíval v zrcadlech, našel by normální nález na děložním hrdle, ale už výše ta děloha byla nádorem prostoupena. Kompletně tu dělohu nádorové onemocnění prostupovalo a zároveň byl k té děloze srostlý a také kompletně nádorem spotřebovaný vaječník. Byly postiženy vlastně pánevní spádové uzliny, ale také uzliny nitrobřišní, které lemují aortu a dolní dutou žílu, a to onemocnění bylo tedy velmi pokročilé.
2: Dnes si povídáme o expertním ultrazvukovém vyšetření v souvislosti s onkogynekologickými nálezy. Mými hosty ve studiu jsou profesorka Daniela Fischerová, expertní sonografistka z Centra onkogynekologického expertního ultrazvuku Kliniky gynekologie, porodnictví a neonatologie první lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Všeobecné fakultní nemocnice v Praze, a paní Ivana, která takové vyšetření podstoupila. Paní profesorko, jak to vyšetření probíhá vlastně optikou lékaře? Co vidíte vy?
7: Já vlastně vidím krásně pánevní i břišní anatomii. Takže systematicky si vždycky kontroluji ty struktury od těch zevních rodidel přes vnitřní a všechny pánevní struktury, cévy, svaly, nervy, uzliny. A ať je to zdravý člověk nebo člověk skutečně s nádorovým onemocněním, vždy bude vyšetřený stejně. Samozřejmě, že to bude nádorové onemocnění, bude potřeba trochu více času, ale ten postup bude stejný. Takže poté, co člověk zhodnotí detailně tou vnitřní sondou páne, včetně všech anatomických struktur, se přesune na tu břišní krajinu a tam vlastně to probíhá asi podobně, jak známe z radiologických pracoviští, vyšetření nitrobřišních orgánů, jater, ledvin, sleziny, ale také právě místo, kam se naše nádorové onemocnění šíří, tedy peritoneum, což je nitrobřišní výstelka, včetně té tukové předstěry, uzlin a další struktury, které s tím rozsevem souvisí. A když je to onemocnění skutečně velmi pokročilé, tak pak si docíleně ještě po dalších místech, kam by teoreticky ten nádor se mohl šířit, do podpažních uzlin, do nadklíčkových uzlin, do tříselných uzlin. Ale to ultrazvukové vyšetření, pokud je to pokročilé onemocnění, vždycky ještě kombinuji pak s tím celotělovým snímkem, ať CT nebo PET-CT.
2: Z vašeho pohledu, jak důležitá je ta komunikace s pacientem, aby všemu rozuměl, abyste mu nevzali tu naději?
7: To je krásná otázka, na kterou opět ta odpověď není úplně snadná. My během toho vyšetření skutečně ty nálezy diktujeme, protože to je tak rozsáhlé vyšetření, které trvá, když je to pokročilé onemocnění 20-30 minut, že nejsem schopna jej udržet v hlavě a potřebuju skutečně diktovat i ten vztah orgánů mezi sebou, posunlivost, rizika, která ta operační léčba bude přinášet. Vlastně ta moje asistentka celou dobu se mnou je, zapisuje mi to a ten pacient to slyší. To je pravda, ale já ho ujistím, že si o tom pak popovídáme, co je potřeba, mu ukážu během toho vyšetření, ale většinou, když to vyšetření ukončíme, tak nezřídka provedu i nákres i pro toho operatéra nebo kolegu, který bude pak pacientku léčit, a snažím se poté vlastně ty naše pacienty, včetně, jak tomu bylo s paní Ivankou, je ujistit, že už jste na správném místě. Jste tady u nás, my jsme specializované centrum na léčbu gynekologických zhoubných nádorů. My se o vás postaráme, jsme velký tým a budeme se o vás starat nejen po dobu léčby, ale po dobu sledování, a už vás z té péče naší nepustíme a předáváme si vlastně tu pacientku mezi sebou, nebo když je potřeba nějaké vyšetření mimo naší kliniku, tak ho domluvíme osobně a snažíme se skutečně ten diagnostický a i ten léčebný proces pak zahájit co nejrychleji a společně se na něm podílet a najít tu důvěru mezi sebou.
2: Ivano, vy tady pokyvujete vlastně při tom popisu paní profesorky. Kde vy jste brala tu naději a tu sílu, že to prostě nakonec dobře dopadne?
6: V tu chvíli jsem byla strašně jakoby bezradná. Ti lékaři mi řekli něco, s čím já jsem teda určitě vůbec nepočítala. A na druhou stranu ta rodina, která vás miluje, a my máme opravdu nádhernou rodinu, tak v podstatě jsou stejně vykulený, jako jste vy. A teď nevědí, jak s váma mají zacházet. A pro mě tenkrát bylo asi důležité, že jsem uvěřila v Boha. A mně to pomohlo překonat to strašně těžké období, když jsem si myslela, že jsem na to sama. Já jsem najednou jakoby cítila, že mě někdo obejmul a že mi řekl, neboj se, nejsi na to sama, to není konec.
2: K nám se teď do diskuze pořadu Moci bez nemoci připojuje po telefonních linkách také manžel paní Ivany, Jaroslav. Jaroslave, vy nás už teď posloucháte. Vítejte u nás, dobrý den.
8: Dobrý den, dobrý den.
2: Povězte, jak vy vzpomínáte na zdravotní potíže svojí ženy a vlastně tu onkologickou diagnozu? Z vašeho pohledu, co bylo pro ně nejtěžší?
8: Vzhledem tomu, že je to tak významná událost životní, tak jako opravdu to mám v té paměti pořád zapsaný. A já si vzpomínám, že třeba Ivaniny zdravotní potíže jsem do konce roku 2018 ani nevnímal. A nebo pokud jsem je vnímal, tak jsem si říkal, jsou to potíže úměrné jejímu věku. Nejvíce jí trápily bolesti zad a proběhlo tam několik vyšetření u lékařských specialistů a nikdo nepotvrdil žádné fatální onemocnění. Je pravdou, že teda, když byla nutná akutní kerétáž děložního hrdla kvůli masivnímu krvácení, tak z těch výsledků jsme se teprve dozvěděli tu onkologickou diagnózu. Sice v tu dobu to pro nás byl šok, ale pořád jsme ještě, tak jak to Ivana říkala před chvilkou, pořád jsme nevěděli dobře, tak jako byť to má spoustu lidí. A obrovským štěstím v tomhle tom neštěstí bylo, že Ivana se dostala k Apolináři. A to do péče těch nejlepších onkogynekologů, o kterých já dneska s odstupem času tvrdím, že to jsou ty nejlepší onkogynekologové na celém světě. A říkám to bez uzardění a říkám to, protože po vyšetření na expertním ultrazvuku profesorky Fischerové, když jsme se dozvěděli tu diagnozu, tak jsme ještě netušili, že teprve to nejhorší je před námi. A jednalo se o detailní popis toho nádorového onemocnění a šokující slova pana profesora Přibory, který si pamatuju skutečně dodnes, kdy nám sděluje, jedná se o neoperabilní, značně pokročilý karcinom s mnohočetným výsledem nádorových ložisek v celé břišní dutině. A přiznám se, že v tu chvíli jsme snad nikdo nezažil větší šok než ten, kde nám tohleto oznámí.
2: Paní profesorka Fischerová tady zmínila, také mi to říkala, když jsme spolu telefonovali, že vy máte krásný vztah se svojí ženou. Čím to je, že jste vlastně tohle všechno přečkali? Kde jste spolu vzali tu sílu? Vaše žena samozřejmě je velkou hrdinkou toho příběhu. Chtěl byste jí třeba teď něco říct?
8: No, já si vzpomínám na takový příběh a právě ty mi vytanuli na mysl teďko během té chviličky, co jsem slyšel i paní profesorku Ivanu. Tak já si vzpomínám, že nejhorší období teda skutečně Ivana to zmínilo, bylo to od sdělení té diagnózy až po začátek nějaké aspoň začátku té chemoterapie, to období, kdy víte, že ve vás je něco špatného, co vás vlastně může zabít. A v podstatě ono nic se neděje, furt se na něco čeká. Takže to období bylo fakt skutečně hrozně špatný. Ale potom, když následovala ta chemoterapie, a tak teď se dostanu vlastně k tomu expertnímu ultrazvuku, tak já si vzpomínám, že vlastně při té chemoterapie, kdy Ivana i přes únavu, nevolnost, ztrátu vlasů a tak dále, to zvládala fakt obdivuhodně. Tu obrovskou energii právě dodalo další expertní vyšetření ultrazvuku paní profesorky, kdy vlastně po polovině té chemoterapie bylo prokázáno, že která ta ložiska úplně vytratila. Takže pokud po dokončení té chemoterapie, když jsme se dozvěděli výsledek koncilia lékařů, kteří se shodli na tom, že je vhodný čas pro operaci, tak my jsme to brali jako obrovský dár. A teďko, to je úsměrné, si vzpomínám vlastně, když po více než 5hodinové operace v odpoledních hodinách, kdy to trvalo až do večera, mírně ujavený pan profesor Cibula, když odcházel z operačního sálu, tak na chodbě mi s lehkým úsměrem řekl, takhle je to obligátní. Operace proběhla dobře, všechna nádorová ložiska podezřelé útvory jsme odstranili. Nebo se nalézali přesně tam, kde nám je paní profesorka Fischerová na ultrazvuku popsala. Mimo jiné, bylo jich, myslím, že 48, to si taky to číslo pamatuju. Ale jo, ale jste se mi ptala, co bych jí chtěl vzkázat. Já jsem si vždycky si ještě dělala jakoby trošku i srandu, že má silně vyvinutou vůli pro cokoliv. Prostě ať to bylo cokoliv, hlavně na předsevzetí. Ale dneska však před ní musím fakt jakoby smeknout, protože byla strašně cílevědomá, byla strašně statečná v tom boji vlastně o život. A i přes ty všechny nepříjemné prognózy, které říkali možná 5% naději na přežití, tak se upnula právě na těch 5%. A vzpomínám si na její větu, kdy mi řekla, i kdyby to bylo jediný procento. Jenom jedno jediný, tak já budu to procento. A já se uzdravím. A dneska teda si hrozně vážím i za to. Vlastně ona dneska v rámci pacientské organizace sama pomáhá pacientkám s tou prvnou diagnózou, sama prošla.
2: Jaroslava, vám mnohokrát děkuji za pár minut vašeho času, za ta nádherná slova, která jste věnoval nám do pořadu, ale i svojí ženě. Přeju vám hodně zdraví, mějte se dobře.
8: Taky, mějte se hezky, naschánou.
2: My jsme se dozvěděli od vašeho muže ty další kroky, které byly, ať už to byla chemoterapie nebo biologická léčba a další kontroly na tom zmíněném expertním ultrazvuku. S jakými výsledky v průběhu té léčby? Jak to šlo po sobě vlastně až do toho momentu, kdy se lékaři rozhodli, že už mohou operovat?
6: Vlastně na začátku té léčby mi bylo sděleno, že musím podstoupit prvních 6 cyklů chemoterapie a v podstatě já jsem si opravdu strašně oddychla, když mi nasadili první kapačku. To byl můj prostě zlomový okamžik, kdy jsem věděla, že se něco začíná dít a v podstatě od té doby už to šlo furt jenom jakoby pro mě psychicky tím správným směrem. Hodně mě pomohlo i to, že po prvních 3 cyklech chemo jsem právě šla na expertní ultrazvuk paní profesorce a ta řekla, že došlo k značnému zmenšení některých těch nálezů, některé i vymizely a vlastně následovaly další 3 cykly chemo. Po těch dalších 3 cyklech chemo přišla další ultrazvuk a potvrzení PCT, aby se zkontrolovaly nálezy i v tom hrudníku a tam došlo k vymizení těch nálezů v hrudním koši a vlastně k značnému zmenšení všech těch nálezů v tom bříšku. Takže vlastně se řešilo, jak bude léčba procházet dál a vlastně tam bylo možnost výběru buď další chemo, nebo operace, nebo ozařování. A já jsem prostě byla přesvědčená, že operace je jediný můj cíl, dočkat se té operace, takže jsem kývala na operaci. A vlastně v červenci jsem podstoupila první operaci.
2: Jak se vám daří dneska? Jak jste na tom zdravotně?
6: Já bych řekla, že jsem na tom výborně. Že v podstatě po tom, s čím jsem si musela prožít, ta léčba trvala opravdu rok a půl. Nebyla to úplně procházka růžovým sadem a zůstaly mi některá jakoby omezení nebo s něčím mám problém, který jsem třeba dřív neměla, ale já se cítím dobře, já se cítím šťastná, plná života a věřím tomu, že všechno prostě přede mnou bude zalité sluncem a v podstatě, když se mě takhle jako kamarádi ptají, co mě jako to onemocnění vzalo, ale ono mi nic nevzalo. Ono mi dalo spoustu věcí, spoustu jiného myšlení. Opravdu já si dneska vážím každého dne. Ten rozdíl, který já vnímám mezi mýma zdravýma kamarádkama a mnou, je ten, že já už vím, že prostě něco takového může přijít, ale myslím si, že už vím, jakým způsobem se to dá překonat.
2: Ivano, během toho povídání se tady zmínili dvě lékařské osobnosti. To byl pan profesor Cibula, paní profesorka Fischerová, která je s námi teď ve studiu. Jako vaši průvodci za tou naději na život a tím dobrým koncem, paní profesorka je tady s námi. Chtěla byste jí něco říct?
6: Že jí nesmírně děkuju za to, jaká je osobnostně. Tady nejde jenom o tom, že je prostě expert, že mají u Apolináře ty nejlepší ultrazvuky a že prostě je jako lékařka a pan profesor je skvělý chirurg a všichni lékaři, kteří v onkogynekologickém centru pracují, jsou skvělí. Ale jací jsou lidé? Oni jsou strašně lidský. Strašně vám pomůžou, odpoví vám na každou otázku. Prostě máte pocit, že je zajímáte. Vy, jako Ivana. Ne jako vy, jako další pacientka. Za to já jim z celého srdce děkuju.
2: Paní profesorko, budete na to reagovat?
9: My si nesmírně vážíme takovéhle důvěry. Je to zavazující, ale pro nás vlastně je to velký zdroj takové jako odměny a síly pro to dál bojovat s nádorovým onemocněním a naše pacientky na této cestě doprovázet, protože taky samozřejmě se nás to osobně týkám, jsou to jejich příběhy, ale my je žijeme s nimi. A my potřebujeme taky ty dobré konce a ty vyléčené pacientky, aby jsme našli sílu jít dál a jsme nesmírně potěšení i současnou dobou, kdy spousty onemocnění, které dříve nebylo šanci dostat pod kontrolu

0: vyprávěla ten svůj příběh a za tu naději, kterou jste přinesla. Tolik ji potřebujeme. Přeju vám hodně zdraví.
1: Já vám děkuju a děkuju za pozvání.
0: Vám posluchačům Českého rozhlasu Dvojka přeji hodně zdraví, štěstí a naděje na život. Pokud vás zajímají další informace ohledně možností ultrazvukového vyšetření, poslouchejte dále podcast pořadu Moci bez nemoci. Mým hostem ve studiu zůstává profesorka Daniela Fischerová, expertní sonografistka z Centra onkogynekologického expertního ultrazvuku Kliniky gynekologie, porodnictví a neonatologie první lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Všeobecné fakultní nemocnice v Praze.
2: Všechny díly pořadu Moci bez nemoci poslouchejte na dvojka.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas.cz a v dalších podcastových aplikacích.
3: Nenechte si ujít na webu ČT Art. Kam jezdí odpočívat osobnosti české kultury?
4: Šumí nám tady potůček, běžně se nám tady pásy na zahradě srnky.
3: Nahlédněte do jejich chat, chalup i netradičních staveb.
4: Nevím, jestli se chci vrátit do bytu, prostě no.
3: A každý týden soutěžte o vstupenky na kulturní akce. Více na artoulky.cz.
5: Český rozhlas Dvojka.
2: Rádio, které vás baví.
5: Srdcovky od Dvojky.
6: Je čtvrtek 6. srpna, aktuální čas 18 hodin 31 minuta 21 vteřina a svátek mají dnes dívky a ženy s křestním jménem Oldřiška, který žije podle posledních zveřejněných údajů v České republice 4542. Oldřiška je jemným, měkkým a pozitivním jménem pro skutečnou ženu. Nositelka tohoto jména by měla být citlivá, něžná a příjemná. Význam jména jí navíc přisuzuje bohatství a významné dědictví. Jinak Oldřiška je ženskou variantou jména Oldřich a původem je příbuzné s německými jmény Ulrich a Ulricha. Vím, že existuje spisovatelka a herečka Ciprová nebo atletka Marešová, ale já osobně neznám Oldřišku ani jednu. Nicméně ke všem nositelkám tohoto jména teď letí z Dvojky sváteční blahopřání. No a znělka pod mým hlasem prozrazuje, že se o slovo hlásí po čtvrté v tomto týdnu písničky od srdce, pro duši a pro uši od rozhlasového mikrofonu Dvojky v Praze na Královských Vinohradech přeje příjemný ničím a nerušený poslech a dobrý zvuk Miloš Skálka.

Kompilace nazvaná Já hledám štěstí z edice Zlatá kolekce uchovává rovných 6 desítek nahrávek výjimečné interpretky, která neměla nikdy na ružích usláno a s mnoha šrámy na srdci a na duši odešla z tohoto světa, který ji nepřál v létě roku 1993, kdy jí bylo 59 let. V poslední březnový den roku 1970 naspívala Eva Olmerová s textem Jiřího Grossmana za doprovodu orchestru Slávy Kunsta a s vokálním přispěním smíšeného sboru Pavla Kína ve studiu Davidse skladbu výjimečného amerického zpívajícího autora Billa Andersona, nazvanou původně Styl, tedy Stále, která dostala v české verzi název Vzdávám svůj dík. Vydáme se do zámoří naplno. Výtečná americká zpěvačka Dionne Warwick, teta předčasně zesnulé Whitney Houston, se narodila v East Orange ve státě New Jersey v roce 1940. Stala ze svého času hlasem písní legendární autorské dvojice Bud Bacharach a Hal David a v letech 62 až 1998 měla v amerických singlových přehledech více než 55 nahrávek. No a nás dnes čeká ta, se kterou bodovala v roce 1979. Názvem upomíná na jeden ze starších a současně velkých hitů téhle zpěvačky, a sice na písničku I'll Never Fall in Love Again. Už se nikdy znovu nezamiluju. Jmenuje se totiž I'll Never Love This Way Again. Takhle už se nikdy nebudu znovu zamilovávat.

Píseň anglického skladatele Richarda Carea s textem amerického autora textů Willa Jenningse, nazvaná Takhle už nikdy nebudu znovu milovat, singlový hit Dionne Warwick. Na začátku léta roku 1979 třetí místo v žebříčku amerického týdeníku Radio and Records a shodně pátá pozice v dalších zámořských hudebních listech Billboard, Cashbox a Record World. Není bez zajímavosti, že producentem téhle nahrávky byl Barry Manilow. Jehož velký hit Mandy u nás známe ve verzi Karla Gotta jako Jsou svátky. Krátká životní dráha Jiřího Grossmana, jehož text jsme poslouchali v podání Evy Olmerové, se vejde do období let 1941 až 1971. Jiří Grossman zemřel na Mikuláše ani ne půl roku po 30. narozeninách. Navzdory nedlouhému času, který mu neúprosný osud vyměřil, nebo snad právě proto, toho stihnul opravdu vrchovatě. Hrál v divadle spolu se Slávkem Šimkem, psal divadelní pásma a povídky, zpíval, textoval, byl aktivní muzikant. Nedlouho před svou smrtí, v roce 1971, naspíval za doprovodu country beatu Jiřího Brabce původně americkou countryovou písničku, kterou si opatřil vlastním textem a názvem Až tě náhodou potkám.

0: ještě náhodou potkám. Jiří Grossman v nahrávce z roku 1971. Anglický zpěvák a skladatel Daniel Boone se narodil v létě roku 1942 v Birminghamu, a to jako Peter Lee Stirling, a měl doma ve Spojeném království, Velké Británie a Severního Irska všeho všudy dva hity. Písničky Daddy, Don't You Walk So Fast, Tati, nechoď tak rychle, a samozřejmě Beautiful Sunday, krásná, nádherná neděle. To jsou písničky, které bodovaly v britském žebříčku nejprodávanějších singlů z kraje 70. let minulého století. A potom se Daniel Boone z ostrovního hitparádového výsluní vytratil, ale nadále sklízel úspěchy na evropském kontinentu. No a nás čeká to navzdory tomu, že je čtvrteční podvečer, právě jeho dodnes platný hit o té krásné neděli Beautiful Sunday. Na začátku léta roku 1972 snímil Daniel Boone v americkém singlovém přehledu Billboardu na 15. místě, v britské singlové dvacítce na místě 21., spíš by to byla třicítka, zatímco na evropském kontinentu, konkrétně v Norsku a ve Spolkové republice Německo, obsadil v tamních žebříčcích místo první. Beautiful Sunday a Daniel Boone.
1: Srdcovky od dvojky.

Rok 1972, anglický zpívající autor Daniel Boone a v písničkách Od srdce, pro duši a pro uši jeho dodnes posluchačsky vděčná skladba O krásné neděli Beautiful Sunday. Iveta Simonová a Milan Chladil vytvořili nepochybně nejpopulárnější smíšenou dvojici v dějinách naší populární hudby. Iveta Simonová oslavila loni 4. listopadu požehnané 97. narozeniny, zatímco Milan Chladil se s naším světem rozžehnul předčasně v roce 1984, a to v pouhých 53 letech. Na konci listopadu roku 1970 naspívali Iveta Simonová a Milan Chladil ve studiu Davice jeden ze svých velkých hitů, písničku anglického skladatele Tonyho Hatche, který si s textem a názvem The Two of Us, My Dva, původně opatřila interpretka skladby Jackie Trent. No a s českými slovy Zdeňka Borovce dostala píseň název My Dva a Čas. A o hudební doprovod se postaral domovský orchestr obou interpretů, tedy orchestr Karla Vlacha.

My dva a čas. Iveta Simonová a Milan Chladil, orchestr Karla Vlacha a nahrávka z podzimu roku 1970. Anglická skupina The Hollies vznikla v Manchesteru a svého času představovala, a už jsem to tady určitě říkal, velkou konkurenci i pro samotné The Beatles. V téhle formaci působili otcové zakladatelé, konkrétně zpěvák Alan Clark, kytaristé Graham Nash a Tony Hicks, basista Eric Haydock a bubeník Bobby Elliott. Poté, co Graham Nash přesídlil do Spojených států, kde se stal členem superskupiny Crosby, Stills, Nash and Young, respektive posléze poté už bez Kanaďana Neila Younga, pouze tria Crosby, Stills and Nash, se obsazení skupiny The Hollies několikrát proměnilo. No a my se teď na pozvání téhle skupiny vydáme do roku 1974, kdy bodovala v žebříčcích s písničkou Sandy, vypůjčenou z autorského repertoáru v té době prakticky začínajícího Bruce Springsteena. Písnička má podtitul The 4th of July Ashbury Park, 4. července v Ashbury Parku. No jak známo, tak každý rok 4. července slaví Spojené státy Den nezávislosti a tento rok před měsícem tomu bylo 250 let. Zatímco na britských ostrovech se nahrávek do tamního žebříčku skupina Hollies nedostala, tak bodovala ve Spojených státech, na Novém Zélandu, v Německu, v Holandsku a v Belgii Sandy a The Hollies.

0: Anglická skupina The Hollies a její verze písničky Bruce Springsteena Sandy, a to v nahrávce z roku 1974. Blížíme se k 7. hodině večerní, teď máme 18 hodin 58 minut 21 vteřinu, dvojka vysílá živě. Do dalšího desetiletí, tedy do 80. let, nás pozve Michal Prokop se svou skupinou Framus 5. Michal Prokop se narodil v Praze v létě roku 1946 a letos 13. srpna, tedy co nevidět, oslaví kulaté 80. narozeniny. Má aktuálně na trhu velice úspěšné studiové album Ostraka a současně také koncertní záznam z jeho loňského prosincového vystoupení ve Fóru Karlín. V poslední únorový den roku 1984 nahrál Michal Prokop ve studiu Strahov nejen se svou skupinou Framus 5, ale také s plejádou hostujících muzikantů, včetně Jiřího Stivína, Jana Spáleného, Jaroslava Olina Nies Chleby a C.A.K. Vokálu, svou vlastní skladbu, která vznikla s hudebněním skvělého textu, respektive básně, autora Jiřího Žáčka. Jmenuje se Blues o spolikaných slovech.
1: Ti dlužím spoustu hezkých slov. Se mnou, děvče, nemáš na ně kliku. Dávno už je umím všechny naspaměť.

mi promiň, děvče, však to napravím. Bojte smutku, já si dám tu práci.

0: až si pro mě přijdou. Blues o spolikaných slovech, zhudebněná báseň Jiřího Žáčka v autorské nahrávce Michala Prokopa z konce února roku 1984.
1: Mrazivé léto na dvojce.
2: Pátračka.
0: Ano, a je tady tradiční letní pátračka na dvojce. Tentokrát je to pátračka mrazivého léta, protože toto léto je na dvojce ve znamení vzrušujících příběhů, plných napětí, nečekaných zápletek a dramatických zvratů. Do vysílání jsou zařazovány thrillerové a hororové četby na pokračování a také rozhlasové adaptace děl nejznámějších českých a světových autorů, jakými jsou namátkou Stephen King, Josef Karika, Petra Klabouchová nebo Kateřina Surmanová. No a součástí mrazivého léta je už ona klasická pátračka, ve které tentokrát toto léto hledáme postavy z děsivých příběhů. Vyhlášení správné odpovědi a vítěze týdne se dozvíte každý pátek po 13. hodině v pořadu Dvojky šťastnou cestu. Tipovat mohou posluchači, pozor, výhradně přes webový formulář, a to na stránkách dvojka.rozhlas.cz vždy do pátku do 12 hodin. A vítěz každého týdne získá poukaz pro dvě osoby na dvě noci s ubytováním a spolopenzí, a to v hotelu na luxusní adrese v Karlových Varech. A teď už poprosím Dášu v režii o dnešní indicii.
3: Betonová džungle pro mě byla mnohem krutější než ta skutečná. Když jsem zpřetrhal pouta, nehledal jsem krev, ale únik z chladného vězení a bezpečí pro tu, kterou jsem chtěl chránit před nástrahami okolního světa. Mým posledním útočištěm se stal vrcholek tehdy nejvyššího mrakodrapu, Empire State Building. Šplhal jsem k mrakům v naději, že tam najdu svobodu. Místo ticha mraků a nebe mě však nahoře čekal nelítostný řev ocelových ptáků. Můj definitivní pád do hlubin nekonečného New Yorku nespůsobily jen kulky z jejich kulometů, ale hlavně křehká kráska jménem N, která mi navždy zlomila srdce.
2: Už víte, koho v pátračce mrazivého léta na dvojce hledáme?
1: Váš tip nám napište prostřednictvím webu dvojka.rozhlas.cz.
0: No a vám, co se s námi rozhodnete soutěžit a tipovat, držím palce, ať vám to vyjde. No a vracíme se zpátky do hudebního toku proti proudu času. Americká zpěvačka, herečka a filmová režisérka Barbra Streisand se narodila na jaře roku 1942 v newyorském Brooklynu. Ve 20 letech debutovala na muzikálové Broadway a o dva roky později zazářila v hlavní roli broadwayského muzikálu Funny Girl a za jeho filmovou verzi získala Oscara v kategorii nejlepší herečka. V roce 1995 převzala Barbra Streisand za svou celoživotní tvorbu cenu Grammy. No a my se dnes na její pozvání vrátíme do roku 1989, kdy naspívala skladbu Diane Warren a Michaela Boltona nazvanou We're Not Making Love Anymore. Už se znovu spolu nemilujeme.
1: Miloš Skalka.
2: Srdcovky od dvojky.

0: Barbra Streisand v nahrávce z roku 1989 We're not making love anymore. Už se spolu nemilujeme. Karel Zich odešel z tohoto světa tragicky během potápění na Korzice, a to krátce po svých 55. narozeninách. Letos v létě 13. července uplynulo od jeho odchodu na věčnost dlouhých 22 let, ale díky svým písničkám vlastně stále žije. No a my se s Karlem Zichem a jeho skupinou Flop vrátíme na začátek listopadu roku 1982, kdy ve studiu Mozarteum vznikla česká verze jednoho z nejslavnějších rock'n'rollů své doby. Písničku o nových modrých semiškách Blue Suede Shoes uvedl ve známost v autorské verzi v roce 1956 klient gramofonové firmy Sun, Sama Philipse v Memphisu, Carl Perkins, a skladba vstoupila v roce 1986 do síně slávy cen Grammy. Píseň o tom, že si dívka může se svým chlapcem dělat, co se jí zamane, jenom mu nesmí šlápnout na jeho fungl nové modré semišky, si začala hned po svém vzniku žít vlastním životem. Nahráli ji namátkou Elvis Presley, Johnny Rivers, Eddie Cochran, Buddy Holly, Cliff Richard, Johnny Halliday, Jimi Hendrix, Jerry Lee Lewis a The Beatles, a tak by se dalo pokračovat. Autor skladby Carl Perkins podlehl srdečnímu infarktu a přeplul na druhou stranu řeky života v lednu roku 1998, kdy mu bylo 65 let. Rock'n'rollový specialista, autor českého textu a Zichův dvorní autor Michal Bukovič se přidržel původního příběhu písně a skladbu nazval Nešlap mi na sandály.
1: A půlka sálu je moje, a půlka

je to Nešlap mi na sandály. Karel Sich se skupinou Flop v nahrávce z podzimu roku 1982. Je před námi anglický kvintet T-Pow, kterému vévodí zpěvačka a spoluautorka písní Carol Decker. V souboru ze Shrewsbury v západní Anglii působili kytaristé Dean Howard a Ronnie Rogers, hráč na klávesové nástroje Mick Chatwood, basista Paul Jackson a bubeník Tim Burgess. A zvolili si jméno podle sopečné princezny z jedné epizody televizní série Star Trek o hvězdném putování. Skupina T-Pow měla v letech 87 až 1993 v britském singlovém žebříčku 11 zápisů a jednou se také podívala až na první místo singlové dvacítky, a to díky všeobjímající baladě China in your hand, Jsem jako porcelán ve tvé ruce, kterou napsali zpěvačka Carol Decker a kytarista skupiny Ronnie Rogers. Byl konec roku 1987. Jsem jako porcelán ve tvé ruce. Britská singlová jednička skupiny T-Pow.

Anglická skupina T-Pow nám v písničkách Od srdce, pro srdce, pro duše a pro uši právě připomněla svůj jedničkový britský hit z konce roku 1987 Jsem jako porcelán ve tvé ruce, China in your hand. Vrátíme se domů a současně do podzimu roku 1998, kdy vznikaly vesměs ve studiu Orm nahrávky pro další album Karla Gotta, které potom vyšlo pod názvem Roky mého mládí, psáno rocky. Minulý měsíc, 14. července, jsme si připomenuli nedožité 87. narozeniny plzeňského rodáka a našeho nejpopulárnějšího zpěváka všech dob, 42-násobného zlatého, respektive českého slavíka Karla Gotta. Ten na album Roky mého mládí tehdy naspíval české verze písní, které ho provázely životem. A byla mezi nimi i milostná balada o tom, že láska občas bolí, Love Hurts, kterou ve známost uvedla v roce 1960 na svém albu A Date with the Everly Brothers, Rande s Everly Brothers, autorská dvojice Don a Phil Everlyovi. Ale velký hit z téhle písně potom udělala až v roce 1974 skotská skupina Nazareth se zpěvákem Danem McCaffertym, který se s tímto světem rozžehnal na podzim roku 2022 ve věku 76 let. Píseň českým textem pro Karla Gotta opatřil Pavel Vrba, skladbu nazval Zmírám láskou a nahrávka vznikla za doprovodu orchestru KGB, čti Karel Gott Band, pod taktovkou Pavla Větrovce, zatímco vokály přispěl sbor Prestissimo.

0: Zmírám láskou. To byla vzpomínka na Karla Gotta v nahrávce z podzimu roku 1998. Aktuální čas 19 hodin 28 minut a k tomu 11 vteřin. Dvojka vysílá živě. Britská skupina Orchestra Manoeuvres in the Dark, orchestrální manévry v temnotách, zkráceně OMD, vznikla v Liverpoolu a vstoupila do posluchačského povědomí na začátku 80. let, kdy její produkci kormidloval tandem Andy McCluskey a Paul Humphries, instrumentalisté, vokalisté a spolutvůrci repertoáru. Paul Humphries ze sestavy souboru odešel v roce 1989 a tím se skupina OMD v podstatě stala záležitostí jediného muže, a tím je Andy McCluskey. Skupina OMD se objevila v britském singlovém žebříčku v letech 80 až 1998 30krát a jedním z jejich největších hitů je písnička Maid of Orleans, Pana Orleánská, s podtitulkem The Waltz of Joan of Arc, Valčík Johanky z Arku. Na jaře roku 1982 obsadila nahrávka čtvrté místo britského žebříčku nejprodávanějších singlů.
1: Miloš Skalka,
2: srdcovky od dvojky.

Anglická skupina OMD a její Panna Orleánská, Made of Orleans, velký britský singlový hit z jara roku 1982. Leona Machálková se narodila v roce 1967 ve Zlíně, který se ovšem tehdy jmenoval Gottwaldov, a dětství prožila v Přerově. Po maturitě na gymnáziu nastoupila na Filozofickou fakultu Univerzity Palackého v Olomouci, kde vystudovala obor český jazyk a dějepis. Od 18 let vystupovala se skupinami Damian a Znamení dechu. Od roku 1991 žije v Praze, kde se nejprve prosadila jako rozhlasová moderátorka a v České televizi uváděla hudební pořad Telerezonance a účinkovala také v divadle Semafor. Od roku 1993 se začala věnovat muzikálům, z nichž připomeňme alespoň představení West Side Story, Jesus Christ Superstar, Drákula mise nebo Monte Cristo. V roce 1998 Leona Machálková naspívala na své album nazvané Film a muzikál, které produkoval Karel Svoboda, mimo jiné českou verzi titulního hitu filmu Flashdance, Blištivý tanec. Na jaře roku 1983 byla Irene Cara s původní verzí písně na prvním místě všech rozhodujících amerických singlových žebříčků, zatímco v britské singlové dvacítce byla druhá. No a s českým textem Karla Šípa dostala píseň název Žízeň lásky.

Žízeň lásky, nahrávka Leony Machálkové a Studie ve skupiny z roku 1998. Naposledy se dnes podíváme na domácí hudební scénu let minulých, abychom dnešní hudební setkání potom uzavřeli hudebním importem. Skupina Žlutý pes, tedy se skupení kolem Ondřeje Hejmy, vydala v roce 1989 eponymní debutové album. Mezi 10 původními písněmi byla také skladba Jiřího Veselého, kterou textem a názvem Indiánská dýmka míru opatřil právě frontman skupiny Ondřej Hejma. Nahrávka vznikla na konci března roku 1988 v nahrávacím studiu Smetanova divadla, což je dnes Státní opera Praha. No a my můžeme společně se skupinou Žlutý pes vykouřit i my, abstinující kuřáci, indiánskou dýmku míru.

Indiánská dýmka míru a žlutý pes v nahrávce z jara roku 1988. Dnešní setkání s písničkami Od srdce pro srdce, pro duše a pro uši je sice bezmála u konce, ale vy nikam nepřelaďujte, protože dvojka ta samozřejmě vysílá dál a jen co dozní závěrečná písnička, tak potěší naše dětské posluchače další pohádkou Hajaja. Je tady hudební finále, o které se dnes postará americké trio ZZ Top, hrající jižanský rock, a tedy jeden ze zásadních inspiračních vlivů právě pro tvorbu Žlutého psa. Trojice ZZ Top bohužel přišla v létě roku 2021 o jednoho ze svých podstatných členů. Na konci července totiž odešel ve věku 72 let na věčnost nepřehlédnutelný vousáč, zpívající basový kytarista Dusty Hill, a svět jižanského roku už nebude nikdy stejný jako dřív. V sestavě trojice ho nahradil zkušený basista Elwood Francis. Skladba o tom, jak krásné jsou ženské nohy, písnička Lex, bodovala na začátku léta roku 1984 v žebříčku amerického listu Radio and Records na 7. místě, v Billboardu byla 8. a v britské singlové 20. na jaře příštího roku na 18. pozici. A právě tímto singlem tria ZZ Top také skončí dnešní hudební setkání s nahrávkami z doby, kdy měly písničky nejen rytmus, ale také melodii a kdy byl svět ještě v pořádku. Díky za to, že jste poslouchali, moc si toho vážím a nezapomeňte, že začínáme každý všední den krátce po 6:30. Od studiového mikrofonu Českého rozhlasu Dvojky v Praze na Královských Vinohradech se až do našeho zítřejšího setkání, posledního v tomto týdnu, loučí Miloš Skálka.

0: Stále vám, přátelé, společnost dělá dvojka. Přejeme pěkný podvečer. Připomínám, že už za chvíli tady bude pohádkový seriál o Palečkovi. No a ve 20 hodin se spolu s námi můžete toulat českou minulostí. Doufám, že i nadále zůstanete s dvojkou.
1: Český rozhlas Dvojka.
2: Rádio, které vás baví.
3: Dobrý večer, milé děti. Zdraví vás skřítek Hajaja. Při svém lesním dobrodružství se Paleček poznal s přátelskými zvířátky a dokonce i s dobrými vílami. Dostane od nich krásné nové šaty a víla Hrozinka připraví pro všechny lesní kamarády štědrou hostinu. Ale ne všechny víly jsou hodné, jak za chvíli uslyšíte. Čtvrtá pohádka o Palečkovi se jmenuje Paleček a zlá víla Kudly Mudly. Doufám, že se vám bude líbit.

0: Dobrý večer, děti. Paleček, Vzpuráček, syn paní Veverky Kotrmelcové i samotná Veverka se pěkně usadili v mechu. Zlatá víla Hrozinka mávla a kolem zavířily kuchyňské víly, které přinášely stříbrné nádobí plné jahod, malin, borůvek, ostružin, brusinek, oříšků lískováků i malých červených jablíček pláňat. Víla mávla podruhé a ozvala se tichá hudba. Při třetím mávnutí začaly vyzvánit květinové zvonce. Bim, bam, bim, pospěš si, než to sním. Bim, bam, bim. A z lesa se vyhrnuly další víly, ale také ptáci, zajíci, veverky, srny i koloušek přišel. A všichni se s chutí pustili do jídla. V zápětí dostal Paleček od víly Švadlenky novou bílou košili z březového hedvábí a nové kalhoty z hadí kůže. Hned poděkoval a převlékl se. A pak už jen jedl a jedl a když nemohl, s plným bříškem usnul ve stínu veliké divizny. Také Vzpuráček pojídal chvíli to, pak zase ono a potom zas něco jiného, až měl pupík vykulený jako meloun a maminka vykřikla úzkostí. Co to děláš? Přestaň, vždyť pukneš jako bukvice. Vzpuráček tedy poslechl, svalil se do mechu a jen se blaženě usmíval. Tu něco zašumělo vílám nad hlavami a stará dobrá víla Radost v červené karkuli a s bílou slepičkou se snesla na palouk. Sláva babičce Radosti, zajásal celý les. Sláva, sláva! Tak na zdravíčko, zvolala babičkovská víla a hned sáhla po veliké borůvce posypané cukrem. V tom ale spatřila Palečka a vykřikla: Rány kovářčiny, vy tu máte taky Palečka? Proč není doma u maminky?
1: Tuze rád by byl doma, zašvitořila paní Veverka. Ale oni ho v noci ukradli loupežníci a zanesli ho do lesa. Já ho našla, jenže domů s ním netrefím.
0: Babička Radost přikývla.
2: To je maličkost, to obstarám já.
0: Ale napřed ti musím, Veverko, poděkovat. Ať se ti tvůj dobrý skutek vynahradí na tvém Vzpuráčkovi. Potom se rozhlédla. Kde pak ho vůbec máš, chlupáčka? I paní Veverka se rozhlédla a zavolala, ale nic. Vzpuráček se neozval.
1: Musíme ho rychle najít. A hned rozhodla zlatá víla Hrozinka a vyhlásila poplach.
0: Paleček se v tom zmatku probudil a jak uslyšel, že se ztratil jeho kamarád, rázem byl na nohou. Kulil oči do houštin, lezl po mechu i pod muchomůrky, ale Vzpuráček nikde. A tak, aniž by to spozoroval, přešel stříbrný pruh a běda. Náhle se před ním rozhrnulo křoví a před ním stojí zlá víla Kudly Mudly. Měla zelený čepec a pod ním hadí oči. Byla tenká a suchá jako starý bodlák. Boty měla s ostruhami a před sebou zástěru s velikou kapsou na dva knoflíky. Jak zahlédla Palečka, zasmála se, jako když vrže trakař a vycenila žluté zuby. Pojď sem taky ty skrčku, zahuhlala, chytila Palečka do dlouhých prstů a hodila si ho do kapsy. Vletěl tam jako rohlík do kabely. V šeru se uvnitř něco pohnulo. Paleček nebyl sám. Na bobku tam seděl Vzpuráček a tiše naříkal. Poznali se hned. V tom víla Kudly Mudly zadupala, boty jí začaly vrčet jako helikoptéra, ostruhy se roztočily a víla vylétla do povětří a zamířila na svůj hrad Kucmoch, celý trním zarostlý. Na palouku byl zatím nářek a pláč. V tu chvíli se ozval červený ptáček, co seděl na nejvyšším stromě.

0: Vzhůru na Kucmoch! Začali volat všichni, jak tu zprávu uslyšeli. Víly hned běželi pro zlatou síť, aby do ní chytili zlou kudli mudli. A když byla vřava největší, zachvěla se země zrovna pod paní Veverkou a šleknutím uskočila. Kousky mechu lítaly na všechny strany a objevila se ospalá očka a heleme se. Strejček Krtek se hrabal ven a bručel. Už ani pod zemí nemám svůj klid, řvete jako na lesy. Ale něco vám povím, na Kucmoch se nedostanete. Hořejškem nepřeletíte, to na vás kudly mudly pustí jestřáby a v noci vejry a ti vás roztrhají. Ale já vám pomohu a děti přivedu, dodal a zase zmizel v díře. Když zlá víla kudly mudly přiletěla na hrad Kucmoch, vyndala z kapsy oba unesené a poručila. Tady čekejte, já se jdu vyspat do černé postele. Až se vyspím, ty veverčáku se naučíš běhat po koštěti nahoru a dolů jako v cirkusu a ty skřečku mu k tomu budeš zpívat. A nemyslete si, že mi utečete. Jestřáby a víři vás hlídají. Sotva kudly mudly usnula, Paleček se vzpuráčkem se jeli obcházet hradby. Ale běda, opravdu nikde jediná skulinka. A jak tak smutně chodí kolem dokola, vzpuráček najednou nastražil ouško a povídá: Neslyšíš nic, Palečku? Tuhle pod námi někdo hrabe lopatkou a bručí. A opravdu. Najednou se pod Palečkem pohnula země, roztrhla se a klouček vletěl rovnou do díry. Já tě neopustím, vykřikl vzpuráček a střemhlav se vrhl za ním. Ale koukejme, kdo to tu sedí v tunelu a svítí si lucernou. Vždyť je to strejček Krtek. Vzpuráček se skutálel rovnou k němu a pištěl radostí. Drahý strejčku Rypáčku, to je náhodička.
1: Žádná náhodička, mažeme odtud,
0: nakázal Krtek a dal se na ústup. Utíkali tedy chodbičkou, co mohli, až se dostali do lesa, kde už na ně čekala v obavách veverka paní Kotrmelcová. Popadla vzpuráčka, Krtek zase chytil Palečka a hnali se po zemi i po větvích, jak kdo uměl. V tom se zachvěla země, zafičel ledový vítr a ze skal vylétli všichni dravci i všechny sovy a hnali se za uprchlíky. Napřed letěl ohromný černý vír s ohnivýma očima a křivými drápy. To byla zlá kudly mudly. Už je doháněla, zbýval kousek, kousíček. Támhle už se leskne stříbrná hranice království dobrých víl, tam už zlé síly nemohou, stačí jen pár skoků. V tom zarachotila rána, velice silná rána. To pan hajný šňupáček, který stál za stromem načekané, když viděl tolik dravců pohromadě, lekl se a vystřelil. To ptáky vystrašilo, zašuměli křídly a zmizeli. Paleček i vzpuráček byli zachráněni. Chytili Krtka do náruče a políbili ho na umouněný rypáček. To už přispěchali i víly a radovali se, že všechno dobře dopadlo a Krtkovi ve spolek děkovali. Dali mu našít 4 peřiny a darovali mu nejhezčí lesní palouček, aby si tam v klidu sázel hliněné kopečky, jak hustě chce. Nikdo ho tam rušit nebude. A lesem pak zněla písnička.

0: Ček.
1: Dobrou noc.
2: Nevím, jak vy, děti, ale já už se moc těším na zítřejší pohádku. Teď je ale čas zalézt pod peřinu a nechat si zdát něco krásného. Hezké spinkání vám přeje váš skřítek. Hájaja.
3: Český rozhlas Dvojka.
4: Rádio, které vás baví.
5: Přeju příjemný čtvrteční večer z Dvojky. Odsouzen k vítězství, takový je podtitul Toulek českou minulostí už za pár okamžiků. Ve 20.30 uvedeme reprízu dopoledního pořadu Jak to vidí. V 21 hodin Ondřej Soukup a jeho pravidelný hudební pořad. Nechybí ani mrazivé léto na Dvojce. Ve 22 hodin host nočního mikrofora v 10:30 anebo noční proud v 11:30. Já jsem Roman Víšek, tohle je čtvrteční večerní Dvojka a zvu vás k poslechu.

0: Toulky českou minulostí.
1: Dobrý den. Začátek dnešní 676. schůzky nás zavede z Francie směrem na východ, neboť právě na tuto světovou stranu se vydal francouzský císař Napoleon Bonaparte. Původně měl namířeno na západ, což znamenalo přes kanál La Manche do Anglie. Jenomže Angličané si svými miliony liber šterlinků zaplatili válku na kontinentě a císař musel volky nevolky od invaze upustit. Brzy se ukáže, že na dobro.
0: Ivana Valešová,
2: František Derfler,
3: Igor Bareš
1: a autor rozhlasového seriálu Josef Veselý vás spolu s režisérem Jaromírem Ostrým zvou na toulky českou minulostí, na kterých všichni usilovně pracujeme, jsou se přitom inspirováni knihami Petra Hory Hořejší.

0: Dne 6. prosince roku 1804. byla uzavřena tajná rakousko-ruská obranná smlouva. V případě napadení postaví obě země společně 350 tisíc mužů proti Francii, z toho zhruba 2/3 Rakousko, 1/3 Rusko. V případě vítězství obdrží Habsburkové Solnohradsko a Bavorsko až po řeku Inn, severoitalská území až po řeky Pád a Adu, rovněž pak velkové vodství toskánské. Obě strany se zavazují, že neuzavřou separátní mír s nepřítelem. Z Petrohradu se dostalo vídeňské vládě ujištění, že finanční podporu na vyzbrojení armády poskytne anglický premiér William Pitt. Prusko zachovávalo nadále svou neutralitu v konfliktu, který se zdál čím dál víc neodvratnější.
1: Myslel francouzský císař na to, že by proti němu mohla v Evropě vzniknout další válka?
2: Že by se dostal do války, ku příkladu proti Rakousku, toho ani nenapadlo.
3: Pořád ještě doufal, že vpádem do Anglie vyřeší jednou provždy všechny politické problémy a nastolí v Evropě trvalý klid.
1: Samozřejmě, že klid po francouzsku.
3: Samozřejmě.
1: Jenomže Rakousko, jak už víme, se přece jenom nakonec rozhoupalo a že teda ano, že do té války půjde.
3: Když se mu dobře zaplatí.
1: Anglickými librami šterlinků.
3: To je pořád dobrá měna.
2: Bylo jaro roku 1805 a Napoleon byl na své triumfální cestě Itálií.
3: Poté, co mu byla na hlavu posazena v Miláně železná lombardská koruna, vymazal z mapy Evropy starobylou Janovskou republiku.
1: Jak vymazal?
3: Prostě ji připojil k Francii.
2: Obdobně naložil i s republikou Lukou.
3: I když tak úplně stejně ne, on pro změnu tuto republiku věnoval své sestře Elíze jako dědičné knížectví.
2: Prusko přijalo změny bez protestů.
3: Za to pro vídeňskou vládu to byla poslední kapka, kterou pohár ústupnosti přetekl.
2: Začátkem června dal císař František souhlas se vstupem do protifrancouzské koalice.
3: Zatímco se rakouské pluky vydali na pochod do Tyrolska, Korutan a do benátských provincií, aniž by se Vídeň snažila tak jako dříve předstírat, že jde o sanitní opatření proti epidemické horečce.
1: V Petrohradě z toho museli mít upřímnou radost.
3: Oni se nejen radovali, ale i hned projednali s Rakušany podrobný operační plán, podle kterého překročí jedna ruská armáda rakouské hranice v Haliči a druhá armáda opustí pevnost Brest-Litevsk a vydá se směrem do českých zemí.
2: Kromě toho pošle ještě ruská vláda dva expediční sbory. Jeden se za podpory Angličanů vylodí v Neapolsku, druhý se spojí se Švédy v severním Německu.
0: Francie se zatím neměla dovědět nic o tom, co už bylo hotovou věcí.
1: Konstatuje autor knihy Slunce nad Slavkovem, historik profesor dr. Dušan Uhlíř.
0: Rakouský ministr zahraničí Kobenzl dokonce nabídl další zprostředkování, tentokrát mezi Francií a Ruskem. Svým spojencům přitom sdělil, že smyslem této nabídky je Napoleona ukolébat až do okamžiku, kdy se doví o pochodu ruských vojáků. Mezitím Rakousko usilovně zbrojilo. Zakládány byly vojenské sklady, doplňovaly se stavy mužstva i koní, stavěly se mosty přes řeku Adiži a Taliamento, byla budována nová opevnění na benátských lagunách. Rakouská armáda sváděla boj s časem.
1: A historik dodává?
0: Boj s časem, který nemohla vyhrát. Napoleon byl o událostech v Rakousku příliš dobře informován, než aby se dal oklamat diplomatickými intrikami. Znal pravý stav hospodářství i armády, proto se zatím neznepokojoval. Byl přesvědčen o tom, že nejsnáze zničí koalici skokem přes průliv a proto i nadále sledoval především dokončení příprav na vylodění v Anglii. Po návratu z italské korunovační cesty se zdržel jen několik dní v Paříži a zamířil zase do buloňského tábora, aby byl osobně přítomen na loďování invazních vojsk a převzal jejich velení. Všechno bylo připraveno, jenom dát povel k akci. Čekalo se pouze na příchod francouzské středomořské flotily pod admirálem Villeneuvem, která měla krýt výsadek pozemních vojsk. 4. srpna 1805. roku vykonal císař na pobřeží velkou vojenskou přehlídku.
3: Oni sotva tuší, co jim visí nad hlavou,
1: psal Napoleon svému ministru námořnictva.
3: Všechno úspěšně pokračuje a budeme-li 12 hodin pány úžiny, pak Anglie určitě zahyne.
1: Ještě loni císař prohlašoval:
3: skok přes La Manche zvládnu za 6 hodin.
1: Jakoby si začal uvědomovat, že by to nemusela být procházka třešňovou alejí.
2: Všechen válečný materiál byl už ale v Buloň na lodích.
3: K nalodění mužstva a koní mohlo podle Napoleonových představ dojít během 2 hodin.
2: A během dalších 24 hodin už mělo stát všechno pohotově na anglické půdě v Douvru.
3: Tyto propočty nemusely být nereálné.
2: Ovšem nebyly myslitelné bez silné ochrany flotily.
1: A tam stále nikde.
0: 30. března opustil admirál Villeneuve se svou flotilou přístav Toulon a odplul k Antilám. Podle instrukcí se měl kontaktovat se spojeneckou španělskou flotilou a zároveň se pokusit odlákat z Lamaňského průlivu silné loďstvo admirála Nelsona. Admirál Villeneuve projevil málo rozhodnosti a když se na zpáteční cestě k evropským břehům střetl s britskou eskadrou, hledal únik ve španělském Cádisu. Napoleon den pod ním marně vyhlížel příjezd flotily, která by mu umožňovala invazi do Anglie. Proklínal a zatracoval nerozhodného admirála, který, přestože byl v početní převaze, nedokázal přemoci svůj respekt před britskou válečnou mocí. 2 měsíce vyčkával Villeneuve v kádiském přístavu a když se v druhé polovině října roku 1805. odhodlal zvednout kotvy, bylo už pozdě.
2: 2 měsíce předtím, v srpnu, uzrál v Napoleonovi úmysl začít válku.
3: Učinil jsem rozhodnutí, že napadnu Rakousko a budu ještě před začátkem listopadu ve Vídni, abych mohl čelit Rusům, kdyby přišli. Nebo si vyžádám, aby se rakouská vojska vrátila do Čech a do Uher, abych mohl vést válku s Anglií.
2: Uzavřel spojenectví s Bavorskem.
1: Něco za něco, že?
2: Ano. Když Bavoři postaví na straně Francie dopole 20 000 mužů, bude zaručena nejenom celistvost jejich území, ale i jeho rozšíření.
3: Prusko bylo zatím neutrální, pořád váhalo.
2: Ale kdyby dostalo za odměnu Hanoversko, bylo ochotno svou nestrannost opustit.
3: Dar, který vám nabízím, stojí za to,
1: psal do Berlína Napoleon.
3: Za 14 dní už tuto nabídku nebudu opakovat.
2: Samozřejmě za podmínky, že Prusové vpadnou do Čech a budou tam poutat rakouskou armádu.
3: Prusko se sice k ničemu nerozhoupalo, ale Napoleon se rozhodl.
0: Vojna byla 24. tohoto měsíce podle zpráv z Vídně z naší strany prohlášena a veřejná prohlášení přibita.
1: To psal profesor Jan Nejedlý svému příteli Šebestiánu Hněvkovskému.
0: To jest všechno.
1: Víc už v dopise skutečně nemusel dodávat. Ve stejné době dal Napoleon zbalit zavazadla v Buloň a mohutná 200-tisícová francouzská armáda se dala na pochod na západ směrem k Rýnu.
3: Jestliže mi půjde nepřítel vstříc, zničím ho, než dorazí k Dunaji.
1: Tato slova pronesl Napoleon skloněn nad mapou Německa ještě ve vojenském baráku na atlantském pobřeží v Boulogne. A k tomu dodal:
3: bude-li mne však očekávat, pak ho překvapím mezi Ulmem a Augsburgem.
2: Tím Dunajem myslel jeho horní tok. Právě tam od začátku září směřovaly rakouské pluky vedené polním maršálem a generálním ubytovatelem vojsk Karlem Makem.
3: Mak prošel Bavorskem a když dorazil k Dunaji, svůj postup zastavil.
1: No, kdyby jenom to.
3: Kdyby jenom to. On svoje vojsko rozptýlil v prostoru širokém asi 200 kilometrů od města Ingolštatu až skoro k Bodamskému jezeru.
2: Sám se s jádrem své armády usadil v Ulmu, opevněném městě, které bylo jakousi západní výspou Bavorska.
3: Jeho přední hlídky pronikly do Černého lesa.
1: Ano, to je v jazyce německém Schwarzwald.
3: Právě odtud očekával Mack příchod francouzské armády.
2: Cítil se v Ulmu bezpečný. Nevěřil, že by Napoleonova armáda mohla dorazit z jižního Německa dřív než jeho ruští spojenci.
3: Proto nedal ani na řece Innu, ani na řece Lechu vybudovat základny pro případ ústupu. Rovněž nedal opevnit mosty přes tyto řeky.
2: Za hradbami Ulmu se vtěsnalo 30 tisíc jeho vojáků. Další byli rozmístěni po okolí.
3: Právě odtud chtěl rakouský velitel řídit svou armádu, střežit přechody přes Dunaj i přístupové cesty do Schwarzwaldu.
2: Nevěděl, kde se Napoleon nachází, ale čeká ho od jihu. A tímto směrem také orientuje obranná opatření.
3: Jenomže Francouzi směřují do Poríní a do Falce.
1: Kdyby byl Mack četl Allgemeine Zeitung, noviny, které vycházejí v Ulmu, tak by se o pohybu Francouzů dověděl víc.
4: Množství vojsk dovolilo Napoleonovi vždycky jít za svým vítězstvím až do krajnosti a okupovat celé říše.
1: To napsal německý historik Hans Delbrück.
4: Pro jeho hbité ostrostřelce neexistovala nedobytná postavení. A kdyby snad nepřítel někdy opravdu našel takové postavení, pak pro Napoleona, který nebyl vůbec vázán úzkostlivými ohledy na zásobování svých vojsk, bylo snadné takové postavení obejít. A když mu nepřítel ani pak nepřišel do rány, byla jeho armáda tak početná, že ho mohl za pochodu nechat stranou a obsadit tolik prostoru v jeho zemi, že nepřítel musel nakonec pospíchat za ním, aby nestratil vše.

0: což platí skoro beze zbytku i pro Napoleonovo tažení v roce 1805.
1: S jedinou výjimkou. Mak se ze své netečnosti neprobral, ani když zjistil, že má Francouze v týlu.
2: Tak co dělal?
1: No, nic. Nešel jim ani vstříc, ani se nesnažil jim uniknout.
2: Takže čekal a při tom čekání byl lapen jako ptáček v klíčce.
1: Ta klíčka se jmenovala Ulm.
0: 100 000 Francouzů překročilo 7. a 8. října Dunaj a vstoupilo na jeho pravý břeh.
1: Pouze v jednom případě narazili Francouzi na odpor, museli rozprášit jeden rakouský pěší pluk a pak obnovit stržený most, aby za nimi mohl přejít přes řeku zbytek sboru a jízda.
0: Většina dunajských mostů však padla Napoleonově armádě do rukou bez boje a neporušená.
1: Mak měl definitivně odříznuto spojení s Vídní.
3: Polní maršál se nesnažil dříve ani později pochod francouzské armády zpomalit ničením mostů nebo přepady svého lehkého jezdectva. Místo toho nechal Francouze klidně postupovat a své lehké jízdě dal rozkaz stahovat se všude bez boje. Mnohé jezdecké hlídky i větší jednotky byly přitom odříznuty a zajaty. A Mak stále váhá a odkládá zahájení partie, ve které se nesmí ztratit ani minuta. Jeho jednání postrádá jakoukoliv logiku.
2: A připomíná chování myši hypnotizované pohledem zmije.
3: Když konečně pozná, jaká lavina se na něho valí, stahuje své vojsko ještě blíž k Ulmu.
2: Zprávy o něm vypovídají, že pobíhal bezradně mezi důstojníky svého štábu a vykřikoval:
4: kdybychom tak znali francouzské plány!
2: On se mu Napoleon jaksi zapomněl svěřit.
0: 9. října roku 1805. Mak činí pokus, nesmělý pokus, proniknout s hlavním vojem své armády směrem na Augsburg a otevřít si tak cestu ze sevření.
1: Když se dovídá, jaký je osud jeho dalších jednotek, které zůstaly vně ulmských hradeb, tak couvne, chce překročit Dunaj a uniknout Francouzům k severu.
0: Jenomže most už má obsazen maršál Ney, který způsobí Makovu předvoji těžké ztráty a nutí ho stáhnout se a hledat útočiště v Ulmu.
2: Což znamená zase zpátky do pastičky.
3: Celá kniha by nestačila k tomu, abych popsal naši situaci a Makovu hloupost.
2: Psal jeden arcivévoda druhému, totiž Ferdinand svému bratru Karlovi, což byli oba mladší sourozenci císaře Františka.
3: Tento dokonalý blázen to se svými přesuny sem a tam přivedl tak daleko, že aniž jsme poraženi, ocitli jsme se v bodě, odkud můžeme pozorovat, jak se naše armáda rozkládá vniveč.
2: S tou porážkou to už byla otázka ne týdnů, ale pouhých několika dnů.
0: Aby to však nevypadalo, že se Mak porazil sám.
2: A neporazil?
0: No, porazil. Francouzi však k vítězství, ke kterému se pomalu, ale jistě u Ulmu schyluje, nepřišli úplně zadarmo.
1: Začalo období vytrvalých podzimních dešťů.
0: A ty měly trvat celý měsíc.
1: Rakouské vojsko trpělo hladem i zimou.
0: A mohlo se jenom chabě utěšovat, že protivník na tom není líp.
1: Nejvíce trpěla obuv.
0: Na obou stranách bylo dost vojáků, kteří neměli co obout.
2: Na francouzské taky?
0: Těm Napoleon obstaral na počátku válečné výpravy 300 000 střevíců.
2: To máme na každého pěšáka, ano, dva páry.
0: Jenomže jaké to byly boty?
2: No, jaké?
0: Neforemné, narychlo zbité, z podřadné kůže. Podle jednoho mustru každá bota měla padnout i na levou, i na pravou nohu.
2: Ani Napoleon tedy nebyl ušetřen skandálů s armádními zakázkami.
0: V prýskanicích boty nasákly vodou a rozpadávaly se. Civilové ve Švábsku a Bavorsku s údivem přihlíželi defilujícím jednotkám francouzské pěchoty, obutým do nejrůznějších druhů obuvy, mezi kterými nechyběly ani dřeváky.
1: Boty se stávaly vyhledávanou kořistí a nejeden civilista přišel o své vlastní.
3: Rychlost našeho pochodu nedovolovala, aby nám stačily vozy s potravinami.
2: Další problém, o kterém vydává svědectví desátník pěšího pluku, nějaký Jean-Pierre Blaise.
3: Přes všechnu snahu našeho velitele maršála Davouta nám často chyběl chléb a když jsme ho dostali, nedal se už jíst. Mohli jsme si však v tuto roční dobu nakopat brambor, kterých bylo v tomto kraji dost. Mohli jsme se najíst velkého množství ovoce. Nikdy jsem neviděl tolik jablek jako v této zemi. Vojáci se jimi dobře živili, aniž přitom dostali nějaké nemoci.
2: To byl ovšem desátník. Generalita na tom byla zajisté lépe.
0: O moc lepší to nebylo. Generál Thiebaut projížděl se svou brigádou několik dnů okolím Ulmu promoklý s prázdným žaludkem a v botě, kterou držel dohromady jenom kus provazu.
1: I sám Napoleon se svým švagrem generálem Miratem musel vzít za vděk suchými bramborami.
3: V důsledku těchto potíží se znatelně zhoršila disciplína francouzského vojska. Nejvíce to bylo patrné u opozdilců, kteří ztratili kontakt se svou jednotkou a dali se do plenění. Jak se tažení protahovalo, opozdilců přibývalo a stávali se metlou kraje, kterým armáda táhla. Z francouzského výrazu pro opozdilce marodér se v rakouské armádě vžilo označení marodéři. To pak přešlo i do ruského slovníku. Nedisciplinovanost marodérů se přenášela i na další jednotky.
2: Po přechodu Dunaje našel tedy Napoleon svou armádu, já bych řekl, v docela slušném nepořádku.
0: Cesty byly plné zapadlých vozů, vojáci se rozbíhali na všechny strany, scháněli potravu pro sebe i pro důstojníky, stříleli po zvěři a ohrožovali se přitom i navzájem, terorizovali civilní obyvatelstvo.
1: Kradlo se všechno, ale hlavně koně a sedla. Vojáci se dokázali porvat a pozabíjet kvůli pouhé úzdě.
0: Kde kdo měl svého koně, ale zásobovacím a sanitním vozům chyběly přípřeže.
2: Císařův pobočník Desegir se neubránil poznámce, která zůstala zaznamenána.
3: Velké armády jsou pěkné jen z dálky, odkud není vidět jejich vady právě tak jako tento svět, který jako celek naplňuje obdivem, ale jeho části se zdají být obětovány tomu obdivuhodnému celku.
2: Necháme ještě trápit se pana polního maršála Maka?
1: Ne, už ne. Bude to trvat už jenom pár dní. Navzdory všem svým problémům, Napoleon musel vyhrát.
0: Po složitém vyjednávání,
1: během něhož si Mac umanutě vedl svou, že se vzdá, až se ukáže, že mu Rusové nepřijdou na pomoc.
0: Přislíbil složit zbraně.
1: Když ho přivedli do Napoleonova hlavního stanu, byl přijat s největšími ohledy.
0: Ale monsieur de Mac, jak jste se mohl opevnit v tak mizerném místě, jako je toto?
3: Já nejsem vinen neštěstím své armády. Postavení u Ulmu jsem zaujal jedině na rozkaz dvorní válečné rady.
0: Ještě jednou vám říkám, Ulm není to správné místo.
2: V neděli 20. října 1805 jsou na kopci před Ulmem nastoupeni Napoleonovi vojáci, mezi nimi i granátník císařské gardy Jean Roche Coigné. Po letech tu scénu popsal prostými slovy ve svých pamětech.
3: Císař byl obklopen svou gardou a chráněn 50 děly namířenými na Ulm. Stál jsem jako stráž pár kroků od něho. Jak se císař ohříval zezadu u velikého ohně, který dal rozdělat, připálil si svůj šedý plášť. V tom jsme uviděli vycházet z města rakouskou armádu, která se vzdala. Pochodovala v dobrém pořádku až k císaři. Když vojáci došli k němu, házeli pušky na hromadu. Neznám přesný počet těch, co složili zbraně, ale zdálo se, že jejich řady neberou konce. Byla to úžasná podívaná. Generál Mack přistoupil k císaři, aby mu předal svůj kort, císař ho však nepřijal a ponechal mu ho. To všechno trvalo skoro 5 hodin.
2: A císař Napoleon I. vydal poté provolání ke své armádě, z něhož vyjímáme.
0: Táži se, jsou francouzští vojáci druzí nebo první v Evropě? Tady už nebudou žádní generálové, s nimiž bych mohl svést boj pro svou větší slávu. Má veškerá starost bude směřovat jen k tomu, abych příští vítězství vykoupil s co nejmenší ztrátou krve. Moji vojáci jsou mé děti.
2: Vypadalo to, že francouzský císař je odsouzen k tomu, aby vítězil.

0: Toulky českou minulostí.
1: Tak tedy končí 676. schůzka s toulkami českou minulostí, 677. s podtitulem Nešťastný rok 1805, ovšem jak pro koho? Vysíláme zítra večer ve 20 hodin tady na Dvojce.

0: Blízká setkání Michaely Maurerové
1: na dvojce. Mým hostem bude parfumér a písničkář Václav Lebeda alias Voxel. Jak vzniká parfém od prvního nápadu až po flakon? Která ingredience je pro něj tou nejkrásnější a která naopak dokáže pořádně potrápit? A pozná o člověku něco podle vůně, kterou nosí? Ptát se budu parfuméra Václava Lebedy.
0: Blízká setkání Michaely Maurerové
1: zítra po 11. hodině na dvojce. Radioservis představuje
2: knihu Jeste

0: prýzu dopoledního pořadu Jak to vidí.
1: Český rozhlas Dvojka uvádí pořad Jak to vidí. Osobnosti z různých oblastí přinášejí názory a komentáře v souvislostech.
2: Co říkáte této myšlence?
3: Jak to vidí?
1: Novinářka a moderátorka Zita Senková a její host.
2: Dobrý den. Česko i další evropské země sevřelo spalující vedro a také sucho. Proto, jak to vidí, nemůže chybět Michal Žák, meteorolog, moderátor počasí České televize a také proděkan Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Buďte vítán. Dobrý den, Michal.
4: Dobrý den a děkuji za pozvání.
2: Zeptám se vás například na to, kolik tropických nocí bude v Česku v budoucnosti normál. Jak se na ty klimatické změny adaptujeme a jaký klimatický plán má Česko? Zita Senková přeje nerušený poslech.
1: Český rozhlas Dvojka.
3: Jak to vidí?
2: Mapa celé České republiky měla v posledních dnech sytou fuksiovou barvu, označující vysoké teploty, jaké jsme ještě neměli, tak to se nám, Michale, to počasí pěkně vybarvilo.
4: Ano, ano, dá se to tak říct. A to vlastně Český hydrometeorologický ústav přednedávnem tu barevnou stupnici trošku upravil, aby, řekněme, nebyla tak možná červená při těch teplotách, které nejsou tak vysoké, ale aby to bylo možná lépe čitelné. Každopádně ta fuksiová, jak jste říkala hezky, tak opravdu byla příliš často, na můj vkus, příliš často zastoupena, protože ty teploty výrazně přesahující 35, to je něco, co prostě dříve u nás bylo naprosto výjimečné a teď to vlastně jsme zažívali opakovaně a na velkých plochách, to znamená opravdu jako výjimečná situace a to už nemluvíme o těch 40, že jo, když to vlastně vezmeme. Takže letos jsme už měli, pokud správně počítám, 5 dnů, kdy teplota někde přesáhla 40 stupňů Celsia. To je opravdu extrém.
2: Ve Strážnici po třetí za sebou, pokud se nemýlím, tam padl absolutní rekord na Moravě.
4: Ano, ano, ano, tam byl překonán. Ale vlastně i těch 41,5 stupně v Bolevci, v Plzni, které byly naměřeny předevčírem. A další vlastně, obecně ten před, vlastně to úterý, dneska máme čtvrtek, že? Úterý 4. srpna, tak vlastně na všech stanicích padly denní rekordy. Nikdy 4. srpna v Česku nebylo tak teplo jako letos a na více než polovině stanic padly i ty absolutní rekordy, to znamená vůbec ty nejvyšší teploty, které kdy byly naměřeny a na některých stanicích, jak jsme tady zmínili, včera ten úterní rekord byl ještě znovu pokořen, tak to je opravdu něco naprosto bezprecedentního a výjimečného.
2: A teplo, velké teplo, nebylo jenom přes den, ale ano, také v noci, ano. Kdybychom se teoreticky teda nebo ideálně mohli trošku ochladit nebo prostě jednoduše se vyspat, tak zaznamenali jsme takzvanou supertropickou noc s teplotami nad 25 stupňů. Nevím, já bych řekla, že my jsme měli na balkoně o půlnoci pořád kolem 30.
4: Ano, zrovna ta noc na dnešek byla opravdu v některých oblastech České republiky vůbec nejteplejší, ale neplatí to univerzálně, protože ono to hodně závisí vždycky na těch lokálních podmínkách. Není to jenom o tom, jak ten vzduch jako takový je teplý, ale i o vlhkosti, ta je důležitá, čím je ta vlhkost vyšší, tak tím vlastně to ochlazování v průběhu noci je pomalejší, je menší, proto třeba, když máme proudění nějakého sušího vzduchu, tak přes den může být velmi horko, třeba i těch 35 stupňů, ale do rána se ta teplota dokáže snížit až 15 stupňům, i když noc třeba není tak dlouhá. Ale v současnosti je ten vzduch poměrně vlhký a to znamená, že ty teploty nad 20 nejsou výjimkou, ale v řadě oblastí jsou spíše pravidlem. A třeba právě dnes v pražském Klementinu teplota, ta minimální, když jsem se díval, byla 26 stupňů Celsia. 26 stupňů Celsia, to by, řekněme třeba v 80. a 90. letech, byl takový hezký, příjemně teplý den, kdyby to byla jako maximální teplota a ne jako minimální teplota. Takže opravdu vlastně, jak už máme tu vlnu vlastně teplého počasí, velmi teplého počasí poměrně dlouhou, tak samozřejmě už všechny ty budovy jsou rozpálené, mají naakumulované teplo a když tedy opravdu ještě venku ta teplota neklesne pod těch 25, ale i 22 stupňů, no to většinou je až k ránu, tak vlastně to možnost vyvětrat je naprosto vlastně téměř nulová, nebo možná trošinku ten pohyb vzduchu, že aspoň nám pomůže, ale jinak ta teplota opravdu se nějak výrazně jako snižovat bez umělých zásahů, jako i klimatizace, nedá. Takže ta kvalita spánku, odpočinku je opravdu výrazně ovlivněna tímto.
2: Kolik tropických nocí bude podle vás v České republice jaksi normál v budoucnu?
4: Tak bude to záležet samozřejmě na tom, v jakých nebo o jakých oblastech České republiky se budeme bavit. Obecně samozřejmě v nížinách, zejména v těch městských oblastech, kde se přidává ten lokální efekt takzvaného městského tepelného ostrova. To znamená, dejme na toho působení na akumulovaného tepla během dne, které se v noci potom uvolňuje a proto ta teplota klesá pomalu. Tak myslím si, že nějakých kolem třeba 10-12 tropických nocí by na konci této poloviny století, to znamená někdy v těch 40. letech, už mohlo být docela jako standard, průměr. Ale samozřejmě budou roky, kdy jich bude méně a budou roky, kdy jich bude více. Ten letošní rok, to letošní léto bude určitě patřit těm rokům, kdy těch tropických nocí bude výrazný nadprůměr. Zatím vlastně takovým lídrem, dalo by se říct, byl rok 2015, kdy v pražském Klementinu bylo tuším kolem 25 tropických nocí, ale myslím si, že ten letošní rok má dost slušně našlápnuto k tomu, aby ten rekord buď dorovnal, nebo dokonce překonal. Samozřejmě jedna věc jsou tropické noci a druhá věc potom také, jak se budou třeba vlastně vyskytovat v čase. Ono, když se vyskytne jedna tropická noc a pak přijde ochlazení a prostě za dva dny je zase v noci 15-12 stupňů Celsia, tak to ty dopady jsou minimální nebo zanedbatelné. Ale pokud opravdu máme tu akumulaci třeba 5, 7 nebo 8 tropických nocí v řadě za sebou, tak to už je opravdu něco, co je nebo má jako významné dopady na fungování naší společnosti nebo lidí obecně. Takže určitě ano. Mimochodem, ty tropické noci se nevyskytovaly teďka pouze v těch nižších oblastech nebo polohách, ale i třeba na horách, tam, kde bychom to úplně třeba nečekali. Třeba na Lysé hoře v Beskydech. Tam také byly, myslím, dokonce dvě tropické noci. Ne, že by se tam tropická noc v minulosti už nevyskytla, ale je to záležitost naprosto výjimečná a noc na včerejšek byla tropická třeba i na Pradědu, což je vlastně nejvyšší hora, že, Moravy. A vlastně hora, kde to klima připomíná spíše trošku tundru, takže když tam teplota v noci neklesne pod 20 stupňů, tak to už opravdu vypovídá o tom, jak ten vzduch na našem území je teplý a rozpálený. No a můžeme srovnat samozřejmě i naše okolní sousedy nebo státy, třeba ve Slovenské Skalice na západě Slovenska. Teplota v noci na včerejšek tuším klesla jen lehce pod 29 stupňů Celsia, takže to je opravdu mimořádně teplá noc.
2: No a dalším důsledkem celé této komplexní situace jsou i požáry. Týká se to i České republiky, ale hlavně západu, jihozápadu Evropy, když zůstaneme na starém kontinentu, Francie, Španělsko, Řecko, Itálie, ale také třeba Tunisko, Maroko, Alžírsko.
4: Ano, ano. Je to tak, je to vlastně to počasí, které letos probíhá v těch zmiňovaných oblastech, ale právě tedy ve střední Evropě, se vyznačuje tím, že prostě je suché, respektive má tendenci výrazným způsobem vysušovat vegetaci a půdu, takže potom ta vlhkost té vegetace je velmi nízká, když se navíc přidájí nízká vlhkost vzduchu a vysoké teploty, případně vítr, který samozřejmě dokáže potom ten požár šířit, tak ty podmínky nebo to riziko požární může vlastně stoupat až do toho nejvyššího extrémního stupně. Jak jsme opakovaně viděli, se tak stalo v řadě už vlastně vámi jmenovaných zemí a oblastí. A tady je vlastně dobré zdůraznit, že občas se setkáváme s tím, jasně, tak požáry, ale teď většinu požáru vlastně způsobí člověk nějakou svojí neopatrností, někde možná dokonce i záměrně, ale snad je to většinou jenom nějaká neopatrnost, nedbalost a podobně. Což je samozřejmě pravda, ale nám nejde tak ani o ten vlastní počet požáru, ale spíš o to, jak se rychle ty požáry šíří, jak se vlastně daří ty požáry uhasit nebo nedaří uhasit, což opakovaně vídáme především, že v té jižního západní Evropě, ale to jsme to velmi názorně viděli ve Francii, kde ta plocha spálené půdy byla, nebo je naprosto vlastně jako bezprecedentní. A potom vlastně právě kvůli těmto extrémním podmínkám ta rychlost požáru je taková, že prostě to hašení je prakticky nemožné. Musí se to opravdu řešit tím způsobem, že se vlastně snažíme někde vykácet nějaký pás té vegetace, aby se ty plameny zastavily a neměly dál tu cestu. A je to velmi náročné prostě dostat pod kontrolu a škůli potom uhasit. To dohašování bude trvat řadu týdnů. To, že prostě teď třeba už tolik nehoří, neznamená, že ty požáry úplně ustanuly, anebo že třeba další zase ještě nemůžou vypuknout, protože to sucho stále trvá, třeba v té Francii a na jihu Evropy je to typické pro srpen. Vlastně srpen je v jižní Evropě spíš takovým tím píkem nebo tím vrcholem, kdy té požární sezóny, to znamená v srpnu tam většinou propuká nejvíc požáru, protože prostě ta vegetace je nejvíc suchá na konci tamního léta, ty srážky většinou dorazí potom na podzim, září, říjnu, tak už to sníží, ale ten srpen bývá nejhorší a my jsme teprve na začátku toho srpna, takže uvidíme, co ty nadcházející týdny ještě v tomto ohledu přinesou.
2: Jinak experti, co se týče požáru, připomínají také, že tím uhašením jim to nekončí, že pak může jsou ty jaksi dopady těch takzvaně vedlejších produktů, víření popela, potenciálně kontaminovaná voda a podobně.
4: Určitě, určitě. A navíc třeba v kopcovitých oblastech, což se samozřejmě také občas stává, že ty požáry zasáhnou kopcovité oblasti, tak vlastně pokud tam zhoří ta vegetace, nějaké ty stromy, keře a tak dále, tak to znamená, že potom vlastně, když přijdou nějaké prudké srážky, tak ta schopnost té krajiny zachytit tu srážkovou vodu je výrazně nižší a má to za následek třeba intenzivnější takové ty rychlé přívalové povodně v těch postižených oblastech, než kdyby tam ta vegetace zůstala.
2: Vysvětluje Michal Žák, meteorolog a také moderátor Počasí České televize.
1: Jak to vidí?
3: Host Zity Senkové na Dvojce.
2: Nejteplejší dny, ale i noci v dějinách měření, to je naše dnešní téma a také nekončící sucho, kterému nepomohly ani lokální bouřky kvůli vysokým teplotám a dlouhotrvajícímu suchu. Chybí na mnoha místech, nejenom v České republice, voda, v potocích, v řekách, v přehradách. Byla jsem nedávno u Bodamského jezera, kde voda měla teda přes 25 stupňů, ale hlavně je o takový 1,20 m nižší hladina, než je pro toto roční období běžné. A když se podíváme na veletoky Evropy, Dunaj, také Labe, Rýn a tak dále, tak nám vlastně ty vysychající řeky odhalují své poklady, co je svá dna, vraky, mamutí kosti, hladové kameny.
4: Ano, přesně tak. Což na jednu stranu je velice, velice zajímavé z tohoto pohledu, protože jinak bychom se asi k těm památkám nebo objevům, důkazům nějakým historickým artefaktům a tak dále nedostali. Ale samozřejmě na druhou stranu ta příčina, respektive ta situace je naopak velmi, velmi nepříznivá a velmi vlastně problematická, protože opravdu to, že vyschne nějaký malý tok, potok a podobně, má samozřejmě nějaké negativní dopady v tom malém měřítku pro ty místní ekosystémy, obyvatele a tak dále, ale když už prostě vysychají ty opravdu veletoky evropské, respektive vysychají, dosahují vlastně rekordně nízkých úrovní, abychom byli přesní, nějaká voda tam samozřejmě teče, naštěstí to by bylo opravdu špatné, tak to samo o něčem svědčí a má to samozřejmě výrazné dopady, protože my jakožto Česká republika, my tady tolik těch velkých řek nemáme a samozřejmě tedy nejsme na nich tolik závislí z hlediska třeba dopravy, ale právě Rýn, Dunaj, ale některé další řeky jsou docela výrazné dopravní tepny. No a samozřejmě pokud prostě tam té vody je méně, tak se musí nakládat méně třeba zboží na nákladní lodě, což se třeba týká typicky toho Rýna. No ale pokud tedy naložíme méně zboží, tak co to znamená, že musíme buď mít více lodí, nebo se prostě omezí zásobování nějakých průmyslových podniků a zemědělskými produkty a tak dále, nebo se to musí vést jinou cestou. Ve finále je to samozřejmě dražší. To je asi logické. To je jeden dopad. Samozřejmě další, mnohem závažnější dopady jsou obecně na ty ekosystémy těch řek, protože když té vody je málo, tak samozřejmě klesá třeba množství, nebo obecně se zmenšuje ten životní prostor, současně klesá při těch vysokých teplotách množství kyslíku, které ty třeba ryby a další živočichové mají k dispozici a to samozřejmě potom má za následek jejich hromadné úhyny a tedy výrazné narušení toho života. No a pak samozřejmě my řadu těch řek používáme jednak k zavlažování, to je jedna oblast, kde tedy může dojít potom potenciálním problémům, když té vody je málo, tak nemůžeme zavlažovat, nebo omezíme zavlažování a zase jsme u toho, že potom třeba ta úroda bude menší, bude nižší a ty produkty nám pravděpodobně asi budou zdražovat.
2: Se to řetězí pak.
4: Se to řetězí, přesně tak. A třeba v případě řeky Pádu, tam sice letos není tak rekordně nízká úroveň, jako byla třeba, myslím, v roce 2022, ale stále, když vlastně ten průtok je menší, tak to znamená, že třeba proniká slaná voda z Jaderského moře dále proti toku a právě potom to zavlažování na tom dolním pádu je kvůli tomuhle dosti jako komplikovaná nebo znemožněné. No a pak samozřejmě v neposlední řadě je to vlastně využívání řek nebo vody obecně pro energetiku. Hodně se medializoval ten případ maďarské atomové elektrárny v Pakši, kde se používá voda vlastně z Dunaje k tomu chlazení. Něco podobného se týká některých atomových elektráren ve Francii, kde to vlastně už nastalo před několika lety a také vlastně se tam s tím museli potýkat. No ale třeba i Rakousko má problém s produkcí elektřiny z těch vodních elektráren, protože prostě, když tam teče méně vody, tak vyrobíme méně elektřiny, respektive samozřejmě můžeme z těch přehrad opouštět více, nebo oni můžou opouštět více, no ale potom tam budou mít té vody méně a postupně můžou dojít k bodu, kdy prostě už nebude co opouštět a už nebude vůbec z čeho vyrábět. A samozřejmě zase třeba v případě těch rakouských řek, a do jisté míry to částečně platí třeba i o tom Rýnu, jsou to řeky, které pramení často v těch alpských ledovcích, které samozřejmě v těch posledních letech, už jsme to tady několikrát zmiňovali, rychle tají a když prostě ta letošní zima nebyla nějak moc bohatá na sníh, zejména třeba v Rakousku, tak ta obnova těch ledovců byla omezená a to samozřejmě znamená, že té vody potom, zejména při takovémto horkém, suchém počasí, může být dlouhodobě méně. Takže určitě to jsou faktory, které jako mají všechny vliv na to, související vlastně s tím hydrologickým suchem, dalo by se říct, z pohledu těch řek a samozřejmě potom jsou tam další dopady, jakožto třeba u toho hydrologického sucha, když se podíváme pod vlastně že, hladinu, do podzemních vod, ale to už je jiná kapitola.
2: Když nedávno poslankyně Irena Ferčíková Konečná chtěla na jednání sněmovny zařadit bod, který by se týkal právě krizové komunikace státu v souvislosti s vlnami veder, tak ministr zahraničí Petr Macinka na to reagoval slovy, že v létě je horko, v zimě zima, v noci je tma. Takže to je krize, cituji jeho slova. Dál chápe, že je v létě horko, tak někteří lidé jsou přehřátí, ale vidím, že strana zelených je přehřátá značně. Tolik citace ministra zahraničí. Extrémní počasí, které není žádnou novinkou letošní, tak přiměl aktuálně spolkovou vládu v Německu, jak si k činu do příštího léta má vzniknout národní akční plán ochranných opatření, měl by zlepšit také koordinaci mezi jednotlivými spolkovými zeměmi a je to v Německu reakce na 9800 lidí, kteří do poloviny července ve Spolkové republice zemřeli v důsledku veder, jak odhaduje ten počet institut Roberta Kocha, tak ale jaký plán má Česko?
4: No to je dobrá otázka, možná ne úplně na mě, možná spíše na některé politiky, ať už jsou to na politice na celostátní úrovni nebo na té komunální úrovni. Samozřejmě my máme schválen nějaký adaptační plán na změnu klimatu. Trošku problém ne zas tak malý je v té implementaci, v tom zavádění těch příslušných opatření. A jedna věc je samozřejmě plán, druhá věc je samozřejmě to, co tady už dlouhou dobu zaznívá od klimatické komunity, nebo klimatologů obecně. To znamená vlastně ty projekce vývoje klimatu na našem území víme už vlastně 25 let zhruba, jak by to tady mělo vypadat a měli jsme tedy poměrně dlouhou dobu na to se připravit na ty vlny veder, sucho a tak dále. A upřímně řečeno, v některých případech jsme se příliš nepřipravili, jakožto společnost. Zejména si myslím, na ty vysoké teploty máme opravdu velké limity. Letošní rok to zase ukazuje, kolik domovů pro seniorů stále nemá klimatizaci, kolik nemocnic stále nemá klimatizaci. To jsou prostě prostory, které opravdu jsou nebo objekty, kde opravdu je zásadní udržovat tu teplotu přijatelnou, samozřejmě pro ty pacienty, klienty a tak dále. A je opravdu jako tedy velká škoda, že tady jsme trošku jako se neposouváme tím dostatečným tempem. Pak je to samozřejmě takové to přehřívání toho uličního prostoru ve velkých městech, ale i v menších městech je to prostě o tom, aby lidé mohli trávit ten čas venku příjemně a nemuseli prostě přes ten den, když svítí slunce, se uchylovat někam do stínu domů a tak dále. A tady taky si myslím, že v řadě měst prostě ta reakce zatím není příliš dostatečná. Ono to je někde komplikováno památkovou ochranou a tak dále, ale prostě obecně prostě ta situace je taková, že to tempo je pomalejší, než by mělo být. Z hlediska toho sucha samozřejmě to je téma, které tady rezonuje asi nejvíce a také nejvýrazněji už řekněme od toho sucha, které začalo před více než 10 lety. To bylo vlastně takové to dlouhé suché období, které řekněme přimělo opravdu začít s nějakými masivnějšími opatřeními, ale jak vidíme, v řadě případů to prostě nestačí, nebo prostě ta opatření zatím stále ještě neproběhla, takže i tady ta rezerva je poměrně velká. Já vím, že to je samozřejmě obecně otázka často financí, potom samozřejmě v případě, že o nějakých opatření v krajině, třeba majetkových záležitostí a tak dále, ale jak říkám, je trošku škoda, že opravdu už od nultých let opakovaně klimatologové upozorňují na to, co nás asi čeká, nebo co nás s velkou pravděpodobností čeká, a to se vlastně naplňuje ty prognózy a ta reakce není úplně adekvátní z hlediska té časové odezvy.
2: Hydrolog Jan Danielka mi v tomto pořadu, Michale, řekl, že už bereme alespoň teda vážně tu situaci, která je evidentní. Tak to podle vás?
4: To je dobře. Asi určitě je pravda, že lidé to určitě vnímají mnohem naléhavěji, než tomu bylo třeba před 10-15 lety. Ale je možná trošku škoda, že ze strany některých politiků je to pořád tak nějak trošku jako zlehčováno. A opravdu, že si to nikdo jako moc nebere za svůj možná i politický program, když to takto řeknu, ve smyslu, že prostě chceme vám tady udělat prostředí, kde se vám bude dobře žít a nějakým způsobem to těm voličům více nabízet, protože myslím si, že většina z nás chce žít v prostředí, kde jim bude se příjemně spát, budou se příjemně pohybovat venku a tak dále, dýchat, a to si myslím, že to se dá docela dobře jako i voličsky snad prodat, ale otázka je samozřejmě toho, co kdo chce nebo jak se k tomu postaví.
2: Mimochodem, podle výzkumu Allianz Trade může za každý další stupeň nad 30 klesnout produktivita práce o zhruba 3%. Naopak náklady na energie kvůli chlazení, zejména ty zase mohou vzrůst o 1,2%.
4: Ano, přesně, to jsou vlastně další dopady. Přesně tak. My to vlastně někdy vnímáme velice jakoby úzce, ale když vlastně se na to podíváme v tom komplexním pohledu, co všechno vlastně je s tím spojeno, jaké ty dopady v různých oblastech můžou být, tak se to začne nabalovat, jako ta pomyslná sněhová koule, a ve finále je z toho, nechci říct pořádný sněhulák, ale prostě opravdu
2: no,
4: jako
2: ten by se hodil, alespoň na chvíli.
4: Ten by se nám hodil, ale bohužel ho nemáme. Ne, je to opravdu jako o tom, že ty dopady potom by se nasčítají, když se vlastně to poskládá opravdu, tak rozhodně nejsou malé, jsou jako velmi, velmi výrazné, a když vlastně si potom sečteme ty dopady a ty, řekněme, případné náklady na některá ta adaptační opatření, tak několik let se nám to zpravidla výrazně jako bohatě vrátí, ale vždycky dobré také trošku myslet i na tu takzvanou mitigaci, to znamená, to tady trošku ustupuje do pozadí, že jo, to znamená zmírňování těch příčin té změny klimatu, to znamená omezování produkce skleníkových plynů, ale to je samozřejmě trošku jakoby globálnější téma než jenom z pohledu České republiky.
2: Zatím nám tedy jednou z možností zbývá číst si v různých mapách oáz chladu, kde jsou možítka, studánky a podobně.
4: Je to tak, ale samozřejmě Jitka. Dobrá, zase abychom nebyli negativní nebo trošku jako kritičtí, určitě tohleto třeba ty horké vlny přiměly některé samosprávy nebo některé obce k tomu, že třeba zpřístupnili své klimatizované prostory, nabídli občanům, zejména třeba těm více ohroženým skupinám, nebo třeba některé zimní stadiony, jsem také slyšel, že jsou přístupné. Takže určitě to je dobře a to je určitě jako potřeba, protože opravdu to přehřátí při těch, nebo to riziko přehřátí při těch dlouhých vlnách vedre je významné a nějaké tam ta možnost toho ochlazení je více než vítána.
2: A přijde ochlazení v příštích dnech. Podle předpovědí ano. Přichází studená fronta, což znamená třicítky.
4: Což znamená v úvozovkách jenom 30. Je to pravda, že dnes nás tedy přichází zmíněná studená fronta, ta přinese nějaké přehánky bouřky, dokonce by někde mohly být ty bouřky silné. Na druhou stranu zase je to situace, která nepovede k plošným srážkám. Určitě nespadne všude alespoň 10 litrů vody na metr čtvereční, ale budou to takové ty lokální přívalové srážky v některých oblastech a jinde zase spadne třeba pár desetin, někde nespadne vůbec nic, takže trochu se zlepší ta povrchová situace v těch oblastech, kde naprší, ale celkově určitě se nějak výrazně nezmění nebo nezlepší ta hydrologická situace a určitě ne situace se spodními vodami, která je velmi nepříznivá. Pokud jde o ty teploty, tak zítra to bude příjemnější, zítra většinou zůstaneme pod tou tropickou třicítkou v podstatě téměř všude. A noc na sobotu a pravděpodobně i noc na neděli budou takové konečně příjemné, kdy ty teploty často klesnou pod 15 stupňů i v těch, řekněme, větších městech, takže se bude moci konečně vyvětrat. Na druhou stranu víkendové dny nebudou chladné, bude teplo v sobotu 25-30, v neděli pravděpodobně už zase lehce nad tou tropickou třicítkou. No a výhled na příští týden, nechci to úplně strašit, ale vypadá to, že se nám zase trošku obnoví ten příliv toho velmi teplého vzduchu a jsou v některých dnech nejenom ty tropické třicítky, ale dokonce i teploty, hlavně v té druhé polovině pracovního týdne kolem 35 stupňů Celsia. Třeba to nevyjde. Ale pořád jako, je tady ta tendence vlastně obnovovat ty horké epizody a příliv toho teplého vzduchu a bohužel bez významnějších srážek.
2: Tak to všechno všichni zvládneme ve zdraví. Michal Žák, ano. Meteorolog, moderátor Počasí České televize a také proděkan Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy. Děkuji za váš čas a přeji vše dobré.
4: Naslyšenou. Děkuji a přeji příjemný zbytek léta.
2: Zita Senková se připojuje, užijte si další vysílání Českého rozhlasu.
1: Jak to vidí?
3: Další vydání pořadu si můžete poslechnout na webu Dvojky nebo v aplikaci Můj rozhlas.

0: Český rozhlas Dvojka.
1: Rádio, které vás baví.
2: A pro ty nejbližší chvíle čtvrtečního večera tu, přátelé, pro vás máme reprízu pravidelného hudebního pořadu Ondřeje Soukupa. V premiéře ho vysíláme každou sobotu krátce po 10. hodině dopolední. Teď tedy zmíněná repríza.
3: Haló, Soukup? Haló?
1: Hudební pořad Ondřeje Soukupa na Dvojce.
4: Tady je Ondřej Soukup, já vás vítám. Teď jsem čet jedno takové mudrosloví, to jsem opravdu se z toho natchnul. Gene Simmons z Kiss řekl, naučit se hrát na basu je jako naučit se dýchat. Děláš to, ale nikdo si toho nevšimne. Díky, Gene. Taky jsem chodil 6 let na konzervatoř a denně jsem cvičil třeba 3 až 4 hodiny. Ale Lenny Kravitz, myslím, že žádný 3 až 4 hodiny necvičil. Lenny Kravitz napsal výbornou písničku, která se jmenuje Není konec, dokud není konec. It ain't over till it's over. Kravitz totiž chodil s herečkou Lizou Bonet a potom v roce 87 se vzali, jak jinak, a po 3 letech jim to v manželství začalo skřípat, jak jinak. A tak Kravitz napsal píseň It ain't over till it's over v naději, že se jim podaří vztah zachránit. Ale nakonec se stejně v roce 93 rozvedli, no prej zůstali dobrými přáteli. Tak jim gratuluju. Je hodně slyšet, že ta písnička byla silně inspirovaná zvukem Motownu. Motown byla gramofonová společnost, která se specializovala převážně na černou hudbu a taky je inspirovaná skupinou Earth, Wind and Fire. Mimochodem, na konci téhle písně hraje dechová sekce Earth, Wind and Fire, kterou si Kravitz pro natáčení půjčil. A sám, když jsem tuhletu písničku poprvé slyšel, tak já jsem myslel, že to je nějaká stará píseň ze 70. let. Byla mi hrozně povědomá, ale mýlil jsem se, ta písnička opravdu vznikla až na začátku 90. let a napsal jí osobně Kravitz. A on o vzniku té písně říká, že byl v hotelovém pokoji v Los Angeles, měl tam sebou Fender piano, Fender Rhodes, který si přines, seděl ve tmě, protože to pro něj bylo temný období, a hrál si různé akordy. A najednou ho napadla tato akordová struktura a skladba byla na světě. A on věřil, že v jeho vztahu nic není ztraceno, dokud nebude naprostej konec. Protože doufal, že vždycky je šance, že to nějak dá dohromady, že to dokáže. Ale nepodařilo se to. Ale to nevadí, protože rozchod tak jako tak dal vznik dobré písni. Prostě člověk se má zamilovat, napsat o tom píseň, pak se co nejdřív rozejít, to je jedno, kdo komu dá padáka, prostě napsat další píseň, nejlépe o zradě, o rozchodu a o svém utrpení a v zápětí se znova zamilovat a může vzniknout nová další píseň. Prostě životní houpačka byla vždy největší tvůrčí inspirace.

To má neskutečnou atmosféru opravdu 70. let. No hold, zmýlil jsem se, napsal to Lenny Kravitz opravdu až v 90. roce. People gotta move, lidé se musí hýbat a interpret je Gino Vanelli. Gino Vanelli je zpěvák a skladatel, kterého u nás nikdo nezná, nebo možná skoro nikdo nezná. On je původem Kanaďan, který se narodil italským rodičům a v roce 72 se odstěhoval se svým bráchou Joem do Los Angeles. No a tam se samozřejmě beznadějně snažil prosadit. Vůbec se to nedařilo, jak to většinou bývá, takže se svým bráchou se odstěhoval do Los Angeles. A tam se beznadějně snažil prosadit, což se nedařilo, jak to většinou bývá. A tak šel s bráchou před RNC Studios a tam na parkovišti několik hodin čekali, až někdo důležitý vyleze. A dočkali se. Vyšel Herb Alpert, to je slavný trumpetista a spolumajitel studia, a oni mu narvali kazetu s demosnímkami a u toho je samozřejmě chytla ochranka a div je nezbyli. Ale Herb Alpert si kazetu poslechl a vydal jim desku s názvem Crazy Life, bláznivý život. A tam byla píseň People Gotta Move. A díky této písni se Gino Vanelli stal prvním bílým zpěvákem, který vystoupil v pořadu Soul Train, když v něm zaspíval 15. února 1975. A abyste věděli, Soul Train bylo show produkované černými producenty a bylo jenom pro černé publikum. Bílí se na to vůbec nedívali. A když se Vanelli zeptal producenta a moderátora pořadu Dona Corneliuse, proč ho vůbec pozval jako bílýho, tak Cornelius mu odpověděl, že ho nepovažuje za docela bílýho. A Gino měl černý zvuk a po svém vystoupení v pořadu si získal velké černošské publikum. Tak si teda poslechněte černý zvuk od ne zcela bílého kanadského Itala.

Já ho miluju, toho Gina Vanelliho. My jsme ho objevili někdy v 80. letech, respektive mi ho tehdy přinesl můj kolega od Karla Gotta, Pavel Fort, a přines mi jeho LPčko a vím, že jsem z toho byl tehdy strašně nadšený. Seven, což znamená ku podivu sedm, a David Bowie. Ta píseň byla původně napsána jako součást hudby pro počítačovou hru Omikron. Mimochodem, Omikron, stejný název, má italský film ze 60. let, skvělý italský film. A David Bowie sám ve hře vystupoval jako fiktivní postava a hrál ve virtuální kapele The Dreamers. A Bowie tuhle tu píseň později zařadil na své album Ours. A text pojednává o životě, víře, smíření a konečnosti. Mnoho fanoušků i kritiků o obsahu písně hovořilo jako o vnitřním rozjímání Bowieho a o stárnutí, o ztrátě a o osudu. A Bowie v textu reflektuje ztrátu orientace, smyslu a paměti. Prostě je to všechno velmi osobní a existenciální téma. A možná Seven, čili sedm, může symbolizovat také sedm smrtelných hříchů nebo sedm dnů v týdnu. A možná to může být i metaforou pro uzavření životního cyklu. Bowie v písni zpívá: zapomněl jsem, co mi řekl otec, zapomněl jsem, co řekl, zapomněl jsem, co mi řekla matka, jak ležíme na tvé posteli, na mostě agresivních lidí. Nebyl jsem daleko od pláče, měl jsem sedm dní na to žít svůj život, nebo sedm dní ke smrti, moje srdce není zlomené, moje trpělivost nebyla zkoušena, měl jsem sedm dní na to žít svůj život, nebo sedm cest ke smrti, sedm dní na žití mého života, nebo sedm cest ke smrti. Hodně optimistická píseň, že ano?

0: Soukup? Haló?
1: Hudební pořad Ondřeje Soukupa.
2: Čas mláďat, skupina Elán. Pamatujete si na tu písničku? No, já teď vezmu povídání o další písni trochu odjinut. Já jsem zhruba od svých 20 let do svých 42 let velmi aktivně hrál na baskytaru nebo na kontrabas, který jsem vystudoval na Pražské konzervatoři u pana profesora Pošty, legendárního prvního basisty České filharmonie. Napřed jsem chtěl být umělcem vážné hudby, ale pak jsem začal hrát jazz a působil jsem jako studiový hráč a hrál jsem se všemi možnými se skupeními, s orchestry a zhruba 2 roky jsem hrál také s orchestrem Václava Hybše. Byla to hudba, služba, jak on sám říkal. A orchestr Václava Hybše jeden rok někdy na konci 70. let doprovázel bratislavskou Liru, kde během jednoho z koncertů vystoupila také skupina Elán. A pánové z Elánu přišli za Hybšem, jestli by si mohli vypůjčit baskytaristu, protože Jožoráš, který v Elánu na baskytaru hrál a samozřejmě i zpíval, chtěl jen zpívat a mít volné ruce, aby si mohl pobíhat s mikrofonem po pódiu. A tak mi Vašek Hybš řekl, jestli bych to s nimi neodehrál, že na písničku, kterou budou hrát, mají noty. A tak jsem ji s nimi jednou odehrál na zkoušce a večer potom na koncertě. Kluci byli správně po pikově oblečení a já mezi nimi stál jako úplný idiot ve smokingu s motýlkem, protože to byl stejnokroj orchestru. Ale ta písnička, kterou jsem s nima hrál, se mi tehdy strašně líbila. Jmenovala se Čas mláďat a napsal ji Vašo Patejdl a text napsal Boris Filan. Vašo byl opravdu hrozně dobrý skladatel. Podle mě Elánu napsal jeho nejlepší písně. Třeba Voda, čo ma drží nad vodou, Láska moja nebo Kaskadér a dál a dál a dál. Já na něj fakt často myslím, protože odešel nedávno a náhle a pro mě naprosto nepochopitelně. Vašo, poslouchej, tohle si napsal zhruba před 50 lety.

No vidíte, tady tu písničku ale zpíval Vašo Patejdl, ale když mě tehdy vytáhli z orchestru, aby hrál místo Ráže na baskytaru a Ráž tam poskakoval s mikrofonem, tak ji asi tehdy musel zpívat Ráž, nebo já nevím, jak se tehdy kluci dohodli, to už je fakt dlouho, já si to nepamatuju. Feel je známá píseň od Robbieho Williamse. Tu písničku napsal se svým tehdejším spolupracovníkem a producentem Guy Chambersem. Robbie Williams poté, co se dal na svoji solovou kariéru, tak podepsal v roce 2002 rekordní smlouvu s EMI na 80 milionů liber. A ono to vypadalo, že tenhle ten drzej popovej týpek má celý svět u nohou. Rozhodně na první pohled vypadal jako extrovert s těžkým egem, ale ono to bylo jinak. Robbie Williams byl ve skutečnosti nejistý a zřejmě od počátku své kariéry v kapele Take That v 90. letech bojoval s depresem a s problémama se sebevědomím a samozřejmě bral drogy, které v tom dost pomáhají. No a v písni Feel zpívá o tom, jak se snaží pochopit své místo ve světě jako zpěvák s výjimečným talentem, ale s naprosto nedokonalou osobností. A když pak připravoval své první solové album Escapology, to je to album, za který dostal těch 80 milionů liber, musel mít depresi z toho možná taky, tak Williams měl původně potíže s napsáním textu k téhleté písničce, protože se myslel, že hudba Guy Chamberse je vzhledem k jeho tehdejšímu duševnímu stavu příliš pesimistická, ale nakonec napsal velmi jednoduchý, ale asi upřímný text, já ho část přečtu. Chci cítit opravdovou lásku, chci domov, ve kterém žiju, protože mám příliš mnoho života, proudí mi v žilách a mizí a mizí. No, tak v tomto duchu je celá písnička. Ale já pustím jinou verzi téhleté písně, která je ze životopisného filmu o Robbie Williamsovi, který se jmenuje Better Man, lepší muž. Četl jsem na ten film velmi dobré kritiky, ale bohužel u nás si ho na žádný platformě nejde pustit, aspoň já jsem ho nikdy nenašel. William se v tom filmu hraje animovaný malý šimpanz, protože on sám o sobě říká, že na pódium si připadá jako cvičená opička a režisér se toho chytnul a nechal Williamsovi v animačním studiu dát podobu malého šimpanze. A desetiletý chlapeček Carter G. Murphy píseň Film pro tenhle ten film velmi dojemně naspíval. A někde v polovině písně se k němu přidá herec Steve Pemberton, který ve filmu hraje Williamsova tatínka. Takže tady je ta nádherná komornější verze písničky Feel.

0: Soukup? Haló?
1: Hudební pořad Ondřeje Soukupa na Dvojce.
2: A tady je Ondřej Soukup. Děkuji, poslouchejte, jsem nadšen za každého posluchače. The Court of the Crimson King a skupina King Crimson. To je nejznámější skladba těch zuřivých průkovníků progresivního roku. Ta skladba má vyvolat představy Černé královny, pohřebního pochodu a ohnivých čarodejnic na středověkém královském dvoře. A prosím vás, neděste se, ta píseň má 9 minut. Nikdy nebyla vydána jako single, ale přesto ji vysílala rádia, což předpokládám se stane také dnes a myslím, že na Českém rozhlase 2 určitě poprvé. Trochu ji zkrátíme, ale ne moc, protože v poslední třetině je takové dlouhé ticho a to je zbytečný, prostě je to zbytečný, zkrátíme ji malinko. Skupina King Crimson v téhle skladbě smíchala jazzový prvky, klasický symfonický prvky a docela dost se odchýlila od bluesových vlivů, na kterých byla tehdejší rocková scéna celá založena. A jeden britský kritik o téhleté desce, která se jmenuje stejně jako píseň, kterou uslyšíte, napsal, že je to brilantní směs melodie a šílenství, rychlosti a pomalosti, atmosféry a elektřiny a to vše umocněné texty Petra Sinfielda. Ty texty jsou opravdu ďábelský, já vám kus toho textu přečtu. Rzavé řetězy vězeňských lůn jsou rozptýleny sluncem, jdu po cestě, obzory se mění, turnaj už začal. Purpurový pištec hraje svou melodii, zbor jemně zpívá 3 ukolébavky ve starém jazyce pro dvůr karmínového krále. Ze šedých jiter vdovy pláčou, mudrci z

A já mám k téhle desce velmi osobní vztah. Ve druhé polovině 70. let mě několikrát vzal můj kamarád, výtvarník Vráťa Hlavatý na soaré ke spisovatelu Jiřímu Muchovi. To byl syn Alfonze Muchy. A já se tam skamarádil s pařížskou galeristkou, která, když přijela příště, mi tuhle desku přivezla. Když jsem si ji poprvé pustil, tak jsem z ní byl trochu vyděšený a moc mě nebavila. Ale po několikerém poslechu jsem se do ní naprosto zamiloval a to LP mám dodnes, už je řádně ohraný. Ale víte, já jsem chtěl říct, že je mnoho hudby, kterou je třeba slyšet víckrát, aby si člověk uvědomil, jak je geniální. She's always a woman, je vždycky žena. Billy Joel. Je to další píseň, za jejím vznikem stojí žena. Billy Joel se totiž strašně zamiloval do manželky svého bubeníka. Byl odmítán a tak ze zoufalství vypil leštidlo na nábytek, aby spáchal sebevraždu. Ovšem zachránil ho paradoxně manžel bubeník a odvezl ho do nemocnice. Ale jeho manželka zřejmě nesmírně ocenila pokus o sebevraždu leštidlem a bubeníka zachránce opustila a vzala si Billy Joela. Elizabeth, tak se ta dívka jmenovala, byla později také jeho manažerkou a pracovala v hudebním průmyslu a to bylo v době, kdy tam dělalo jen velmi málo žen a Billy viděl, jak v pracovním světě snáší mnoho hrubostí a nadávek, což ho vedlo k napsání této písně, kterou jej vlastně v jistém smyslu chtěl bránit. O písni sám říká, ona ti může udělat tohle, může ti udělat tamto, ale vždycky, pro mě je to vždycky žena. To byl smysl té písně. Oni na ní nadávají a já říkám, nadávejte si, jak chcete, ale ona je skvělá v práci a když přijde domů, je to žena. A pak se po 9 letech rozvedli. She's Always a Woman byla základem koncertu Billyho Joela na konci 70. let, ale když se mu manželství rozpadlo, tak ji jednoduše ze svého repertoáru na 25 let vyřadil. A když na nějakém koncertě po něm posluchači chtěli, aby ji zaspíval, tak řekl, že je to píseň o jeho první ženě a tu on prostě vůbec zpívat nebude. A vysvětlil jim, že když ji po rozvodu zpíval, tak začal přemýšlet o tom, co bude po koncertě jíst. Prostě necítil žádnou vášeň a tak tu píseň z repertoáru vyhodil. A tuhle píseň, abyste věděli, zbožňovala americká zpěvačka Pink a když se vdávala za motokrosového závodníka Kerryho Harta v Kostarice, tak šla k oltáři bosa za doprovodu téhleté písně. No, zkrátka je to píseň s bohatou historií od vypití leštidla po rozvod, svatbu a další rozvod a zapuzení a pak její adorace až po motokrosového závodníka. Prostě dá se té písni závidět.

0: Soukup? Haló?
1: Hudební pořad Ondřeje Soukupa na Dvojce.
2: Určitě si všichni pamatujete na typicky devadesátkový film Válka barev, kde se Filipovi Renčovi skvěle podařilo zachytit tehdejší takovéto neopodnikatelské prostředí kombinované s mafií a vlastně i atmosféru části tehdejší společnosti. Nálada filmu i hudba je ponura samozřejmě a trochu odpovídá Lynchovu seriálu Twin Peaks, což jsem tehdy netušil, protože seriál jsem viděl až mnohem později, ale o tom jsem už mluvil v některém z jiných dílů. Áňa Geislerová hrála v tom filmu jednu z hlavních rolí a naspívala pro něj dvě písně. Ta první se jmenuje Dík těm slovům a ta druhá Ptáci jsou hloupí a tu uslyšíte dnes. Anička je, musím říct, dost ostrá holka, ale v obou písních pípá jak zranitelné ptáčátko. Ona není žádná velká pěvkyně, ale i kdyby byla, tak zpívat tyhle ty písně nějakým sonorním krasohlasem by byla hrůza, byl by to směšný, to prostě by nešlo. Ale její pípání hodně na dechu a občas s falzetem, to byl ten nejlepší výraz, který dokonale konvenoval s hudbou. Myslím dokonce, že tuhle píseň přijela přespívat, aby působila ještě víc zranitelněji. Na poprvé se nám to úplně nepodařilo, prostě málo pípala, pak pípala líp. Ale to byla moje chyba tehdy, protože já jsem od ní chtěl výraz, ve kterém nebyla úplně svá, takže jsme to museli předělat. Ale na to jsem právě přišel až s odstupem a tak musela znova zpátky do studia. Kromě toho v tom snímku je její hlas namíchán dost slabě. Dneska si myslím, že je to škoda, ale tehdy se nám poměr zpěv hudba takhle líbil, ono to působilo tajemněji a zvláštně. No, takže vlastně možná škoda to není. Ono to je občas těžké, hudbu můžete mixovat a aranžovat, jak chcete, většinou podle momentálního pocitu, který je ale každý den většinou jiný. Text napsala Gábinka Osvaldová, já vám ho kus přečtu. Ráno mlátí noc, snídám bílej prach, jím zaschlej déšť jen po kapkách. Líbám svůj stín, spávám jen s ním, splýváme s pozadím. Ptáci jsou hloupí, neboť lítaj a řvou a stínem svým mi ten můj zraňujou. A tak dále, uslyšíte to.

Pekařova. Co to říkám, Pekařova? Pekařská ulice, Baker Street, Gary Rafferty. To je smutná a sentimentální píseň a vlastně ani tak nevypadá. Přitom dokonce se o ní říká, že je nejvíc sentimentální ze všech písní Garyho Raffertyho. Je o muži, který sní o vlastním domě, o životě daleko od své čtvrti, ale je alkoholik a nemůže svého cíle dosáhnout. Pije, aby zapomněl na to, co nemá, a nikdy si neuvědomí, že je to jenom zoufalý tulák bez cíle. Baker Street je skutečná ulice v Londýně a její nejslavnější obyvatel byl samozřejmě Sherlock Holmes. Bydl v čísle 221B. A Gary Rafferty tam bydlel nějakou dobu u svého kámoše, když neměl vůbec peníze a zoufale se snažil vymanit ze smluv, které měl se svojí bývalou kapelou a který mu bránili v tom, aby se osamostatnil. A když se mu to konečně podařilo, když jeho právní a finanční problémy se vyřešily, tak Rafferty dal alespoň trochu optimismu do poslední sloky téhle písně a zpívá: když se probudíš, je nové ráno, slunce svítí, je nové ráno a jdeš domů. No a v téhle písni je naprosto skvělé saxofonové solo, které jim nahrál tehdy naprosto zabijácký saxofonista Raphael Ravenscroft. To byl v té době velmi žádaný studiový a nejenom studiový hráč, ale on hrál na albech Pink Floyd, Marvina Gaye, Abbey a mnoha dalších. A Ravenscroft řekl o tom saxofonovém riffu, že vlastně není vůbec nějak složitý, ale že vyvolává v lidech emoce, o kterých ani sami nevědí, že je mají. A když to hraje před davem lidí, kteří to nikdy předtím naživo hrát neviděli, takže úplně ty lidi zešílí, že se zblázní a mají šílený pohled. Já teda nevím, jestli Ravenscroft nebyl zhulený, když to pozoroval a když to o tom říkal, ale možná, že ne. Kromě toho Ravenscroft kysle poznamenal, že za nahrávku dostal šek na 27 liber, ale ten šek nebyl krytej a tak si ho zarámoval a pověsil do pokoje, kde ho má dodnes. A kdo se dívá na Simpsonovi, tak si určitě vzpomene, že na konci díru Lisa Sax hraje Lisa tohle solo na nový saxofon. A teď budu hodně disjokejský. Na závěr se s váma projdu po Baker Street, váš Ondřej Soukup.

Tak to byla repríza pořadu Ondřeje Soukupa Halo, Soukup, Halo z 11. října roku 2025. Připomínám, že další vydání tohoto pořadu vysíláme v sobotu krátce po 10. hodině dopolední. Ovšem dnes už je za pár minut mrazivé léto na dvojce.

0: Stříbrný vítr na dvojce.
1: Cimbál je šaman. Kdo za něj usedne, bývá brzy vtažen do jeho kouzelného světa. Říká hráč na tento nástroj také zpěvák, aranžér, skladatel a pedagog Dalibor Štrunc. S jakými pocity se ohlíží za třemi dekádami své kapely Cimbál Klasik? V jakém smyslu bývá svízelná dvojakost jeho vztahu s manželkou i spoluhráčkou Katkou? A těší je, že vášeň pro hudbu i další umění zdědili také jejich děti?
0: Stříbrný vítr s Jitkou Novotnou.
2: V sobotu po 9. hodině na dvojce.
0: Český rozhlas Dvojka.
3: Rádio, které vás baví.
4: A pro ty nejbližší chvíle letního večera tu, přátelé, pro vás máme četbu na pokračování. V těchto dnech četbu z díla Miloše Urbana Sedmi kostelí. Budeme číst z gotického románu z Prahy. Začíná napínavý příběh z tajemných míst Karlova. Účinkují Jiří Švarc a Jan Novotný.

0: Hotel Bouvin je nevysoká dvoupodlažní budova, nacházející se na vyvýšeném konci uličky, svého času zvané Malé Karlovo náměstí, zhruba v místech, kde nedaleko křižovnického kostela svatých Petra a Pavla, kostela nejdříve románského, pak gotického, potom bohužel barokního a nakonec žádného, neboť byl srovnán se zemí, a přilehlé kapličky Božího hrobu, už tu také dávno není, stávala černá, pověstmi opředená kovárna prastaré, ještě předkřesťanské osady Zderas. Je to pochmurné místo. Ulici hned vedle se říká Na Zbořenci. Po zaznění tohoto nešťastného názvu mě vždy jímá úzkost a stydne mi krev v žilách. Prošli jsme recepcí, vystoupili po schodech do prvního patra a zaklepali u dveří čísla 6. Ozvalo se dále, vešli jsme. Za rozlehlou předsíní, z níž několikero dveří vedlo neznámo kam, se rozkládal pohodlný salonek, v němž převládaly světlé barvy. Koberec, tapety i většina nábytku byly bílé. Nejtmavší odstín tu byl smetanový. To, co mě upoutalo jako první a z čeho mi přecházel zrak, byly květiny. Stály v průzračných, skleněných a našedlých porcelánových vázách a oko je našlo, kam se podívalo. Na zemi, na stolku, na komodě, v oknech. Jiřiny i astry v závratném množství, afrikány perleťového odstínu. Mezi střapatými hlavičkami chryzantém se zjevovaly kropenaté hvězdice lilií. Nejgrandioznější dojem dělaly bělostné růže, jež se tu mým vyhladovělým očím nabízely ve všech fázích rozkvětu. Jejich vázy byly těžké a baňaté. Hrubě řezaný křišťál v provokativním protikladu ke květům měkčím než čínské hedvábí. Ta omračující hostina očí měla jednu vadu. V oblém výklenku ve zdi u vzdáleného rohu stála vysoká čínská váza s lesklou černou politurou a do detailu vypracovaným motivem zeleného draka se skrouceným šupinami chráněným tělem. V ní bylo napěchováno na 30 synavých richardií, hladkých jako svatební košile, studených jako rubáše. Rytíř z Libeku měl na sobě tmavozelenou košili bez vázanky, u krku rozhalenou, hnědou manšestrovou vestu a černé kalhoty s tenkými šedými proužky. Na nohou pohodlné mokasíny, v ruce z půlky vyhořelý doutník. Vypadal trochu jako Winston Churchill s plnovousem. Vyzval mě, abych se posadil, a Prunclíkovi řekl, že ho nebude potřebovat. Mužík však neslyšel a se založenýma rukama se uvelebil na okenním parapetu mezi květináči přebujelé tuberózy. Když vstoupil hotelový sluha s mísami občerstvení a karafou růžového vína, poručil si u něj brandy. Vybíral jsem, co si nandat na talíř, a Gmint mě upřeně pozoroval. Cítil jsem na sobě i oči jeho společníka. Začal jsem kouskem tvrdého sýra s olivou a posadil se s touto kořistí na pohovku. V ten ráz se Prunclík na širokém okenním parapetu zachechtal a něco Gmindovi hodil. Byla to drobná mince, kterou obr s nečekanou zručností chytil a strčil do kapsy. I jeho něco rozjařilo. Nevěděl jsem, zda se přidat k jejich veselí, které jsem nezdílel a nechápal, nebo se tvářit jako by nic a hledět si večeře. Promiňte, řekl Gmint. Jistě jste pochopil, že jsme se vsadili. Raymond tvrdil, že z kostela přijdete vyhladovělí a sáhnete po mase. Já jsem byl jiného mínění. Ač budete mít na maso velkou chuť, dáte si něco jiného, něco skromnějšího. Připadám vám tak skromný? Ano, řekl tichým hlasem. Také jsem býval ostýchavý. Dalo mi velkou práci, než jsem se změnil alespoň na povrchu, protože povaha se změnit nedá. Ale pozval jsem vás, abychom si povídali o vás. O mně toho víte už dost. Teď, když jste to takhle uvedl, neřeknu nic, namítl jsem. Přímé výzvy stejně jako přímé dotazy mi vždycky svážou jazyk. Ani bych nevěděl, kde začít. Úplně mě vyvedl z míry, takže jsem si nacpal do úst celou půlku housky a při žvíkání si musel držet ruku před ústy. Samou námahou mi vytryskly slzy. Gmint se taktně zadíval do novin rozložených na stolku a sáhl po sirkách, aby si znovu zapálil vyhaslý doutník. Se sklopenýma očima řekl: začněte kdekoliv. Houska se mi vzpříčila v krku. Chvilkové pauzy využil Prunslík, aby od okna, kde seděl a balancoval na koleně sklenku z brandy, vychrlil tuto větu: Aber wo hatten Sie Ihr Herz verloren? Prosím? Zeptal jsem se. Ptáte se na mé srdce? Kdeže jsem ho nechal? Asi máte na mysli kraj. Ptám se, u jaký baby? Zavrčel modro oce. Gmint k němu obrátil hlavu. Nic neřekl, ale jeho pohled, který mi zůstal skryt, byl asi výmluvný, protože mužík na okně si odpustil další poznámky a namísto nich se pustil do podivné němohry. Zavřel oči, postavil si sklenici na hlavu a sáhl do kapsy, odkud vytáhl tři maličké míčky, modrý, zelený a červený. A aniž otevřel oči, začal s nimi levou rukou žonglovat, zatímco pravý ukazovák si strčil do nosu. Pochopil jsem, že se urazil. Gmint omluvně pokrčil rameny. Raymond je trochu indiskrétní. Nejspíš se těšil, že nám povíte o děvčatech, s nimiž jste se přátelil na gymnáziu. Tyhle věci ho zajímají. Sám nemá u žen přílišné štěstí. Posledně, když jsme byli na návštěvě v nemocnici, si vyměnil názory na ženy se Záhyrem a ten se s těmito úspěchy opravdu netají. V jeho hlase bylo cosi konejšivého, nedůvěra se náhle nezdála na místě. Sám sebe jsem překvapil, když jsem upřímně řekl, ono vlastně není co tajit. Když jsem se zamiloval, vždycky to bylo do té nepravé. A stejně jsem se tolik styděl za své jméno, že mi to zabránilo v jakémkoliv zblížení. Tolik jste pro to jméno trpěl? Vskutku kuriózní. Poslyšte, nepřičítal jste mu vinu za všechno zlé, co se vám kdy přihodilo. Možná to tak bylo. Víte, hrozně mě mrzelo, že s tím nemůžu nic dělat. Jednou jsem to jméno měl a konec. Bylo napevno přišité. Ano. Je to jako když se narodíte do doby, kterou postupně začnete nenávidět. Taky je přišitá a nejde odpárat a vám nezbývá, než snít o časech, které dávno minuly, anebo o těch, co teprve přijdou. Souhlasím, je to stejně strašné. Řekněte, nikdy jste nepomýšlel na sňatek, na děti? Snad jen, abych se utvrdil v názoru, že se na to moc nehodím. Možná jsem ještě nepotkal tu pravou. Něco vám poradím. Nespěchejte. Aspoň dokud pracujete pro mě, snažte se na ženy příliš nemyslet. Proč? Jenom by vás to rozptylovalo. Dozvíte se ještě spoustu zajímavých věcí a některé jsou povahy tak důvěrné, že bych byl opravdu nerad, kdybyste je byť třeba neúmyslně někomu prozradil. Ženy jsou vynikající vyzvědačky, ale špatné posluchačky. Vypovím vám, co se mi včera přihodilo. Je to zcela mimořádné a zůstává nad tím rozum stát. A přece jsem přesvědčen, že mi nad tím má žena, kdybych nějakou měl, mávla rukou. Jsou přece výjimky. Ostatně jste si tak jist, že nemáte ženu, pane rytíři? Posledně jsem si dobře všiml, jak se na vás Rozeta dívá. Asi bych se považoval za šťastlivce, kdybych někdy ucítil takový pohled na sobě.
1: Jak se dívala?
0: Obdivně, oddaně. Mohla na vás oči nechat.
1: Opravdu? To by mě nenapadlo. Jak milé, že? teď, abych se jí začal dvořit.
0: Trpce se zasmál. V tu chvíli jsem pocítil touhu okřiknout toho blazeovaného gentlemana, kterého nic nepřekvapí, a nevybíravými slovy mu dát na srozuměnou, že někteří muži by za jediný úsměv dívky, jako je Rosetta, dali 10 let života a možná víc. Ale zůstal jsem sticha, překvapen, s jakou prudkostí se mi rozbušilo srdce. Gmint si mě pátravě změřil. Určitě mi zasčetl myšlenky. Dolil mi víno a řekl:
1: upokojte se. Měli byste si zvyknout, že lidé nemluví vždycky vážně.
0: Ve své pravdomluvnosti jste skutečným rytířem, kam já se na vás hrabu. Musíte se naučit rozlišovat řečené od řečeného. Vždyť sám jste o mých slovech už nejednou pochyboval, není to tak? Upřel jsem na Gminda pevný pohled a zavrtěl hlavou.
1: Nepochyboval?
0: Prokazujete mi čest. Ale kdyby se vám přece jenom něco nezdálo, osmělte se a ven s tím. Mám disputace rád, ale abych se dostal k tomu včerejšku. Nechal jsem si vyčistit pár obleků a také svůj cestovní plášť, bez něhož se cítím jako nahý. Každý večer chodím na špacír a tak jsem si vyšel i včera. Celé odpoledne jsem byl nesvůj, nemám neděle rád a ta včerejší byla zvlášť znepokojivá. Víte, měl jsem jakési tušení. Zvláštní a nepříjemný pocit, že něco hrozí právě vám. Něco, co snad neohrožuje váš život nebo zdraví a co je pro vás přece nebezpečné. Nebezpečné pro vaši duši. Ten pocit se s nastávajícím večerem zhoršoval, až mě nakonec vyhnal do ulic i přesto sichravé počasí. Nemaje plášť, rozhodl jsem se jen obejít náměstí a hned se vrátit. Mám to odtud jen kousek, 500 metrů. Šel jsem nedlouho po večeři, asi 7:30. Chodím touto trasou často. Procházky po dobytčím trhu vás neomrzí. Krásná místa můžete poznávat i se zavřenýma očima. Když si obléknete rukavice času a osaháte si je, setkáte se s těmi, kdo tu žili před vámi. Bečvář Jakub Kuchta, Jakub Kacíř, rybářka Dimuta, Jakub Pastuška, Michal Hrbek, Frenclín z Kamenice, Jirchář Řehák, železník Mikuláš, Petr Kolovrat, hrst zdejších usedlíků ze 14. století, ctihodných majitelů domů. Kdo by nezatoužil se s nimi setkat? Ale vrátím se k onomu podivnému večeru. Aut bylo v ulicích jen pár, veřejné osvětlení vydávalo žlutovou záři a rozfoukal se vlhký severák, který se mi záhy dostal na kůži a byl protivnější než únorový mráz. Zbavil mě nesnesitelného pocitu, že se vám něco stalo, ale přinesl s sebou jakýsi přelud. K náměstí jsem vystoupal Reslovou ulicí kolem kostela Cyrila a Metoděje. Bylo to podivné, ale cestou jsem několikrát zaslechl klapot kopyt, nesoucí se ke mně nejdřív slabě, potom stále silněji po větru a párkrát jsem se dokonce vylekaně rozhlédl, očekávaje blížící se ekvipáž pro turisty, konající i v tento podzimní večer obligátní kolečko po pražských památkách. Ale ulice byla až na pár spěchajících automobilů prázdná. Pak vše utichlo, což mi přišlo ještě zvláštnější, vždyť nebyl nějak pozdní večer. Do parku jsem se dostal podchodem a odchýlil jsem se poněkud vlevo s úmyslem přejít přes trávník k radnici. Ale tu jsem ve směru ke svatému Ignáci zahlédl mezi stromy světla, jaká pouliční lampy nevydávají. Malinká oranžová světýlka, co se chvějí zimou. Tetelí se v průvanu a slabě pomrkávají na toho, kdo se jich všimne. Svíčky. Šel jsem blíž v domnění, že se v parku koná nějaká vzpomínková akce, snad shromáždění upomínající na rok 89. Plamínky se chvěly, ale jinak se nehýbaly a byly příliš vysoko. Bylo nemožné, aby je držely lidské ruce.
1: A silný vítr by je určitě snadno sfoukl. Ledaže by byla něčím kryta, nějakým stínidlem. Muselo tomu tak být. Prošel jsem křovisky kolem pomníku Krásnohorské a vystoupil ze stromoví na chodník. A zůstal jsem stát s ústy do kozán. Světýlka, která jsem si původně umístil do jižní části parku, se vznášela pár desítek metrů před Ignácem. Nad silnicí? Ano, přímo nad vozovkou uprostřed náměstí nad spojkou mezi Reslovou a Ječnou. Visela ve značné výšce, uspořádána do zvláštních, očividně pravidelných obrazců. Kolem mě nebyl široko daleko jediný chodec, abych se mohl ujistit, zda tam ten podivný úkaz skutečně vidím, anebo ho splodila má představivost. Občas pod tím projelo auto klidně a rychle. Řidiči nikdy nic nevidí, nevědí, kudy jedou, ani to, co se kolem nich děje. A pak jsem opět zaslechl ten dusot kopyt. A náhle jsem věděl, co mi ten světelný přízrak připomíná. Byl to vnitřek kostela s body světýlek, které by vám, kdybyste je pospojoval, vykreslili interiér překrásné, vznešené, posvátné stavby. Uprostřed náměstí představte si to. Pokud vím, jedinou nádhernou stavbou, jež v těchto místech kdy stála, byla kaple Božího těla. Ve 14. a 15. století chrám středoevropských chrámů. O kapli Božího těla jsem toho moc nevěděl a v tu chvíli jsem si dokázal vybavit jen lítost, která mne rozechvěla vždy, když jsem na tento tajuplný pražský kostel na konci 18. století zbouraný narazil v knihách. A hrůzu mi Gmindu v zážitek nahnal ještě něčím. O podobném vidění na dobytčím trhu jsem před léty četl v nějakém historickém spise, když jsem se připravoval na zkoušky. Mohl to být deník nebo paměti a o ním svědkem strašidelného přízraku byl dozajista známý šlechtic. Jiří Vilém z Chudenic. Ano, nejspíš on. A nebo ne, byl to Vilém Slavata z Košumberka. Ten. Hned jsem to Gmindovi řekl a udělalo to na něj dojem. V rozčilení se chytil za vousy a vybídl mě, abych mu vypověděl, na co se rozpomenu. Moc toho není, řekl jsem. Pokud se dobře pamatuji, ten šlechtic vlastně nebyl na světě, když se to stalo. Bylo to, myslím, počátkem 70. let 16. století. Slyšel o tom vyprávět nejprve svoji chůvu a později měšťany Nového Města, kteří o sobě prohlašovali, že jsou očitými svědky oné události a vydávali se za pamětníky. Leckdo si zážitek přibarvil, ale všichni se shodli alespoň na tom, že se jednoho letního dne zvedl silný vítr a v zápětí na náměstí vjelo početné vojsko, které nikdo nečekal. Ozýval se dupot kopyt na dlažbě, to si vybavovali mnozí, ale jinak bylo úplné ticho. Jezdci zprvu zvláštní pozornost nevzbudili. Vlasy začaly přihlížejícím vstávat až ve chvíli, kdy se na nároží ulice od Emaus objevil vůz obřích rozměrů, který neměl kola a přece jel, nebo spíš plul. Mířil ke kapli Božího těla a nejstrašnější byli zbrojnoši, kteří s ním jeli jako stráž. Seděli na obrovských koních a sami byli tak velcí, že by snadno nahlédli do okolních oken v prvních patrech měšťanských domů. To ovšem za předpokladu, že by měli hlavy. Bezhlaví rytíři a hned čtyři najednou. Za bílého dne. Někteří z měšťanů, kteří je toho dne na rynku spatřili, podlehli úleku, který jim ten výjev způsobil, a těžce se roznemohli. Přitom přízrak zmizel tak náhle, jak se objevil. Tu pověst jsem neznal, řekl zamyšleně Gmind a mnul si vousy. A i kdyby nebyla pravdivá, na kráse jí to neubírá. Autor těch pamětí si jistě nevymýšlel, A ti rytíři jeli ke kapli Božího těla, říkáte? Úžasné. To by ovšem znamenalo? Nedořekl. Zvedl ke mně zrak a změněným opoznání veselejším tónem prohlásil. Tak vidíte, jak jste nám užitečný. Nemýlil jsem se, jste člověk, jakého potřebujeme. Namítl jsem, že jsem nedostudovaný a že dohromady nic neumím, ale jeho slova mě potěšila a ta následující též. Neříkejte o tomto našem rozhovoru olejářovi. Nemusí vědět víc, než je bezpodmínečně nutné. Kdyby znal všechny mé plány ohledně sedmi kostelí, myslím, že by tak vstřícný nebyl. Sleduje své vlastní cíle a některé z nich zajisté nejsou z nejpočestnějších. Zaslechl jsem něco o jakési korupční aféře. Vy o tom nic nevíte? Zavrtil jsem hlavou. Zaujalo mě slovo sedmi kostelí, přestože ho rytíř pronesl způsobem, jako by mluvil o banalitě, nad kterou nemá smysl se pozastavovat. Ačkoliv jsem neměl potuchy, co tím označením myslí, tvářil jsem se před jeho pátravýma hranatýma očima, jakože vím o všem. Samozřejmě až na tu korupční aféru. Gmint mluvil dál a já jsem jen žasl. Raymond se pomocí počítače dokáže napojit na jakýkoliv telefon. Posledně využil okamžiku, kdy olejář odešel z kanceláře a něco mu provedl s aparátem. Neptejte se mě, jak to dělá. Poslechl si pár hovorů a víte, že zjistil tuze zajímavou skutečnost. Plukovník někoho vydírá. Lépe řečeno vydíral, ozvalo se od okna. Prunclík se nadále tvářil, že spí, ale uši měl nastražené. Nepadlo žádné jméno, ale snadno jsme přišli na to, kdo to je. Byl, opravil ho Prunclík. Začal jsem něco tušit. Ještě vás nic nenapadá. Byl to architekt, dlouholetý pracovník plánovacího ústavu pro městskou výstavbu. Ten, co ho dnes v noci zabili, počkejte. Nejmenoval se Barnabáš? Ale kde pak? Jmenoval se Řehoř. A vy myslíte, plukovník by toho asi schopen byl, ale proč by volil způsob tak drastický a komplikovaný? Neodpovídá to jeho povaze. Najednou jsem si však byl jist, že noční můrou pro následující pražské architekty je náčelník policie, vyděrač, který na každého něco ví, a když mu někdo odmítne zaplatit na místo zveřejnění skandálu, je zavražděn a jeho mrtvola je veřejně vystavena na výstrahu ostatním. Spíš to ale bylo naopak. Řehoř i Pendlmanová něco věděli na olejáře a on jim nadobro zavřel ústa. A mohl mít i pomocníka, třeba takového Junka, chladnokrevného sadistu, který své zabijácké choutky skrývá pod policejní uniformou. Neudržel jsem se a musel jsem vyhrknout. Je to olejář. To on má na svědomí inženýrku Pendlmanovou. Vylákal ji ven, když jsem spal, uškrtil ji a pověsil za krk z Nuselského mostu. Bylo to poprvé, kdy jsem v Gmindově tváři spatřil takové překvapení. Ohlédl se po Prunclíkovi, který na mě nevěřícně upíral zrak, a pak zabloudil očima někam nad mou hlavu a řekl pochybovačně. Neměli policajti za to, že ten motiv byl politický? Msta za křivdu, které se na někom dopustil její neboštík Pendlman. To je falešná stopa, nedal jsem se. Pendlmanová pracovala na úřadě při městském zastupitelstvu. Co když to byl úřad plánované výstavby? Byla přece vystudovaná inženýrka. Možná brala úplatky za to, že povolovala stavby, které povoleny být neměly. A olejář se to dověděl pomocí podobných metod, jaké používá tady pan Prunclík. Znovu se na sebe podívali, ale já jsem se zastavit neminil. Ochranu inženýrky Pendlmanové schválně uložil mě, protože poznal, že na to nestačím. Už se nedivím, že celou záležitost zametl pod koberec. Ale byl by krytý, i kdyby se to provalilo. V akci měl přece Junka,
0: vzorného příslušníka, který si za všech okolností ohlídá své. Olejář potřeboval ten kontrast k Nešikovi, jako jsem já. Musel přece ukázat, že policie má i schopné ochránce zákona. Nemehla musí z kola ven. Kdo ví, Junek v tom může jet s ním.
1: To, co říkáte, je pozoruhodné a možná jste něčemu na stopě, řekl Gmint tiše. Ale být vámi bych s obviněním počkal, než si budete naprosto jist. Odpusťte mi tu upřímnost, ale zatím to zavání pouhou spekulací. Radím vám, abyste byl opatrný a držel jazyk za zuby. Kdybyste totiž měl pravdu a Olejář se dověděl, že proti němu něco máte, udělal by s vámi krátký proces, ten nejkratší.
0: Souhlasil jsem. S překvapením jsem zjistil, že večeře je pryč. Přesněji řečeno, v mém břiše. Všechno jsem snědl. Na jídle, jež jsem do sebe roztržitě naházel, jsem si nijak nepochutnal, jako bych o něm při pohledu do Gmindových uhrančivých očí ani nevěděl. Dopil jsem sklenici. Najednou na mě padla únava a stěžkla mi víčka. Nechtěl jsem myslet na vraždu architekta Řehoře ani na přelud ve Slupském kostele. Toužil jsem jen po bezesném spánku. Zvedl jsem se k odchodu a snažil se nedat najevo, že se mi podlamují kolena. Prunclík mě doprovodil do hotelové haly. Poté, co si zdříml na okně, byl opět jako na perkách. Když jsem mu podal ruku, postavil se na špičky a tlumeným hlasem řekl: jsou to story jako story, co vy na to, pane K? A jenom Rohatej ví, jak to dopadne. Byl jsem příliš vyčerpaný jídlem a znepokojivým rozhovorem, než abych se pozastavoval nad jeho průpovídkami. A vlastně jsem si na ně už začínal zvykat. Jako na všechno.

0: Miloš Urban, Sedmi kostelí. Pro dnešek končí četba, kterou připravil Jan Kašpar. Účinkovali Jiří Švarc a Jan Novotný. Seriál natočil v roce 2001 režisér Vlado Rusko. No a další část uvedeme zítra večer ve 22 hodin tady na Dvojce.
1: 30. ročník ankety Českého rozhlasu Šarmantní osobnost roku zná finalisty.
2: Mezi 10 nominovaných se na základě vašich hlasů dostali
1: Taťána Medvecká,
2: František Kinský,
1: Saskia Burešová,
2: Miroslav Hanuš,
1: Lucie Výborná,
2: Jakub Kvášovský,
1: Naďa Konvalinková,
2: Daniel Stach,
1: Jaroslav Svěcený
2: a Martin Mišička.
1: Vyberte absolutního vítěze.
2: Hlasovat můžete prostřednictvím SMS zpráv na telefonním čísle 736 30 40 30 ve tvaru Šarm, Mezera a jméno a příjmení vybrané osobnosti,
1: nebo také na e-mailové adrese charm@rozhlas.cz.
2: Na 10 hlasujících posluchačů čekají televizor,
1: chytrý telefon,
2: DAP rádia a další ceny.
1: Více informací na www.šarmantniosobnost.cz. Český rozhlas Dvojka.
2: Rádio, které vás baví.

večer. Je krátce po půl jedenácté, což neznamená nic jiného, než že na dvojce, tak jako každý den v tuto dobu, začíná noční mikrofórum. Hodina pohodového povídání na dobrou noc. Od mikrofonu vás zdraví a nerušený poslech vám přeje Jaroslav Sedláček. Mým dnešním hostem je žena, kterou bych ze všeho nejvíc nazval dobrou duší. Nezištně a velmi poctivě dělá práci, která je neviditelná, ale pro výsledek filmu velmi důležitá. Je hereckou a jazykovou koučkou. Hercům pomáhá překonávat jazykové rozdíly, dětem pomáhá získávat hereckou sebejistotu. Vedle toho sama hraje, překládá a tak dál. Její otec byl velkou legendou slovenského divadla a filmu. Její manžel se 380krát popral s Tomem Cruisem a její dcera získala hned za svou první filmovou roli nominaci na Českého lva. Mým dnešním hostem je Klaudia Vašeková. Ahoj, Klaudia.

0: jeli do Itálie a tam přemýšlela nad tím, jak se to dítátko bude jmenovat a naštěstí nejsem Alan.
1: To byla ta druhá možnost.
0: A
1: takže to bylo po jakém Alanovi?
0: Předpokládám po Delonovi. Předpokládám, že po Delonovi, ale Alan Vašek, myslím si, že je víc kolotočář než Klaudia Vašeková.
1: Tvým tatínkem byl herec Julius Vašek, jak jsem říkal, legenda slovenského divadla a filmu. Jehož filmografie je opravdu neuvěřitelná. Díval jsem se na ní a on rok co rok natočil 6 filmů, ale našel jsem i roky, kdy stihl za ten jeden kalendářní rok natočit 13 filmů. Chci se zeptat, viděla si tatínka někdy doma nebo před tou kamerou i spal?
0: Ono to bylo trošku jinak, protože oba rodiče velcí umělci, takže to manželství dlouho nevydrželo. Naši se rozvedli, když mě byly 2 roky, ale byla jsem velice vděčná jak mámě, tak tátovi, protože na to, že to bylo v tom 68., který rok nebyl lehkej a celkově jejich manželství sice nevydrželo, ale mě se to nedotklo. Naši se rozpojili, ale táta bydlel jenom přes ulici, aby byl co nejblíž ke mně, aby mohl pro mě chodit do školy, aby mě mohl vodit do školky, když jsem ještě teda byla menší. A kdykoliv jsem já chtěla být s ním, tak jsem s ním byla, kdykoliv on chtěl být se mnou, tak byl se mnou. Takže byť to manželství...
1: A byl přes tu ulici nebo byl pořád před tou kamerou?
0: No já si samozřejmě jako dítě, plus jsem chodila do školky, k babičce, jedný k druhý, chodívala jsem i k mámě do divadla, takže si nevybavuju, že by mi nějak chyběl. Předpokládám, že to všechno zvládal i to rodičovství, částečný, poloviční, tak i pracovní vytížení.
1: Byl tatínek to, čemu se říká workoholik? Aspoň soudím podle té neuvěřitelně nabité filmografie.
0: Ne. Já myslím, že on byl šťastný člověk, co se týče práce. On byl tak neskonale šťastný v tom divadle, na té nové scéně a potom předpokládám, že všechny ty nabídky, které přicházely, tak jenom přijímal a užíval si to. Tehdy přeci jenom v těch 60. 70. letech, co já si pamatuju, protože jsem točila už takhle malá, tak to byla velká zábava na těch setech. Mně to teda přišlo samozřejmě jako dítěti, určitě to nebyla taková legrace, ale mně to opravdu přišlo jako velká legrace. A myslím si, že si to všichni ti bardové té doby užívali plnými doušky.
1: S jazykovou a hereckou kaučkou, herečkou a překladatelkou Klaudií Vašekovou si dnes budu povídat převážně o světě filmu, respektive o tom světě za plátnem, kam běžný divák nemá šanci vidět.

0: Dobrá duše mnoha filmů, herecká a jazyková koučka, herečka a překladatelka Klaudia Vašeková je mým dnešním hostem. Klaudie, my jsme si před písničkou povídali o tvém tatínkovi, legendě slovenského divadla a filmu, herci Juliovi Vašekovi. Říkal jsem, že šel doslova z role do role. Čím si vysvětluje, že zrovna on byl tak žádaný?
1: Já si myslím, jelikož ho viděl, víš, který můj tatínek byl, že to byl tak strašně zajímavý typ.
0: Velmi výrazný typ.
1: Velice výrazný typ s velice výraznýma rysama, což mě...
0: Ostré rysy. Jakoby...
1: Což já nemám, bohužel, což mě mrzí, to má moje nevlastní ségra z druhého manželství, Věra. Já jsem vždy záviděla ty lícní kosti, ten hubenej v obličej. Já mám jeho oči. Všichni, co mě zná jako v Bratislavě, ještě i z těch staré školy, jeho kolegové a kolegyně Dača Turzonovová, Zuzka Kronerová, tak mě poznávají, nebo samozřejmě znají mě, ale vím, že když jsme se viděli po dlouhý době s Dačou Turzonovou, tak ona říká, já tě znám, nebo já vás znám. Ježiš, vy jste Džusova. A jo, že si mě pamatuju ještě jako dítě a ty oči jsou hodně typické otcové. Já jsem jeho maminka. Já jsem dlouho nevěděla, po kom já jsem, protože já nejsem po mý mámě, já nejsem typická...
0: To se tak většinou říká, že se dědí ob generaci.
1: Ob generaci a potom mě sestřenka přinesla fotku mý babičky, když byla mladá. A já najednou viděla sebe a najednou jsem si říkala, aha, tak,
0: tak, tady, tak je to.
1: Tady to je. Myslím si, že kromě toho, že byl výborný herec a velice zajímavý typ, tak tolik grázlů a typologicky jako zlých, hnusných vrahů a fašounů a zabijáků vlastně až na tom Slovensku nebylo. Podle mě ještě k tomu v kombinaci s tím dobrým herectvím. No.
0: Já myslím, že pro tvého tatínka bylo taky typické trošku, nebo aspoň já jsem si to tak vnímal. Ten obličej měl vždycky nějaké tajemství.
1: Ano.
0: A zároveň z toho obličeje byla cítit taková velká životní tíha, nějaká bolest, která zůstává někde skrytá a proto vlastně toho diváka přitahovala a zajímala. A myslím si, že taky co... k čemu byl předurčen díky tomu obličeji, že hrál vždycky především ty lidi, co se živí těma rukama, vlastně ty horníky, dělníky, dřevorubce, prostě ty vesničany, venkovany v tom nejlepším slova smyslu. Ty už to zmínila před písničkou, ty ses díky tatínkovi objevila před kamerou už velmi brzy, pokud se nepletu, bylo to v 8 letech tvých.
1: Ano.
0: Svazovala tě tréma a nějaké vědomí odpovědnosti, nebo jsi jako dítě tenhle tlak vůbec neuvědomoval?
1: Vůbec. Já jsem to brala jako legraci, protože táta mě brával sebou na natáčení. Tehdy se ty velký filmy natáčely nejčastěji v létě. Takže mě táta bral o prázdninách, na prázdniny, byla jsem s ním, byla jsem se spoustou úžasných, báječných lidí, kteří kolem mě skákali a zrovna můj první film nebo angažmá do prvního filmu proběhlo tak, je Klaudie je tady taky, no tak Klaudie by mohla hrát koho? No Džusa Pántíka dceru, no tak holky, tak ji do něčeho oblíknete. A tak vznikla moje první role a já jsem si to strašně užívala, plus tam byl ten táta. Takže si pamatuju, že například zrovna v tomhle filmu byla scéna, když jsme měli běžet žena po strništi, honili nás... dalmatýni, nevím proč dalmatýni, ale prostě honili nás jakože běsní psy a já jsem neměla boty, jelikož to byl nějaký 17. století, 18. století, takže já měla jenom na sobě kroj, který mi nějak poskládali z dospěláckého oblečení. A já neměla ale žádný botičky. A najednou jsme museli běžet po tom strništi. Tak si pamatuju, že táta, jak to viděl, tak mě vzal za jednu ruku. Květa Lukošíková, která mě hrála maminku, mě vzala za druhou ruku, nadzvedli mě a utíkali jsme po tom poli a to se opakovalo 10krát. Já jsem si to opravdu po každý hrozně užívala, což jako dítě to mělo velký plus a teď mě to samozřejmě, čím jsem starší, opouští.
0: S tatínkem jste si zahráli i v legendární slovenské komedii Pachohybský zbojník, což je parodie na všechny jánošíkovské hrdiny o urostlých a chrabrých zbojnících. Na scénáři, což se málo ví, spolu s režisérem Martinem Ťapákem pracovali Milan Lasica a Julius Satinský, kteří ovšem museli být posléze z titulků vyškrtnutí protože u komunistů byli tehdy v nelibosti. Pamatuješ si z natáčení tohohle opravdu legendárního filmu, protože těch slovenských komedií, přiznejme si, zase není tolik a tohle je opravdu legendární slovenská komedie, kde si opravdu z toho folkloru a z těch venkovských filmů, které vlastně se na tom Slovensku vždycky točily, opravdu si dělají všichni ale velkou legraci a dělají to s velkou chutí a nakažlivou chutí.
1: Já jsem bohužel byla jenom v té jedné scéně úplně na konci celého filmu, která je opravdu velice známá na celém Slovensku. Všichni znají, ten film se vysílá nebo vysílal léta vždy na Silvestra. Je tam zakopaná hlava Joška Kronera.
0: Který jako hrál toho Pacha.
1: Ano.
0: A nebyl kolem... to velmi vysoký urostlý, ale byl to malý.
1: Malý nosatý.
0: Malý nosatý, neměl koně, proto utíkal a neměl valašku, ale pil nějakou, už nevím, jak se to jmenuje.
1: Frnžalicu.
0: Frnžalicu, prostě takovou opravdu ostrou pálenku.
1: Ostrou pálenku. A jeho hlavu zakopanou v zemi najdou děti, které sbírají kolem něj různý pozůstatky právě po bojích policajtů a těchhle zbojníků. A najdou tu hlavu a ten jeden z těch kluků se ho ptá, a ty seš kdo? A on říká, já jsem Pacho. A ten kluk říká, ten nejstarší z té party, no ty nejsi Pacho, já jsem Pacho. A začne tam švihat bičem a legendární věta Klaudie Vašekové zní, počúvaš ten bič a kolen krásně puká. A dodnes spousta lidí, když mě vidí, tak říká tuhle větu.
0: Ačkoliv jsi teda s tatínkem filmovala i ve velkými slavných filmech, dlouho to vypadalo, že půjdeš spíš ve šlépějích maminky Gabriely Vašekové, jak už jsme zmínili, solistky baletu Národního divadla. Proč z toho nakonec sešlo?
1: Já jsem chtěla být baletka a maminka nechtěla, abych byla baletka.
0: Věděla,
1: maminka
0: co to obnáší.
1: Věděla, co to obnáší.
0: Hroznou dřinu.
1: Když mě bylo 7 let, tak v Bratislavě v divadle hostoval Frunze Jeleňan, choreograf z tehdejšího Sovětského svazu. Dělal Gajane, velice hezké představení, Chačaturianovo. A já jsem měla dispozičně jsem byla na tom tak dobře, že on řekl mé mámě v těch 7 letech, Gabi, dej mi Klaudiu, já ji vezmu do Petrogradu na konzervatoř. A samozřejmě, že v 7 letech mě máma nedala nikde. Ale já, když jsem tohle slyšela od toho Frunzeho, tak jsem si samozřejmě, jak jsem chtěla tancovat, tak jsem doufala, že mě máma dovolí jít v těch 10 letech na konzervatoř, což bohužel mi nedovolila, takže jsem vystudovala normální gymnázium a potom jsem začala v 17 dělat moderní tanec, který mi vydržel, než jsem se dostala na vysokou školu tady v Praze, to znamená do 21 let. A potom už jsem se tomu tanci až tak nevěnovala intenzivně.
0: Ty se hlásila po tom gymnáziu jak do Bratislavy na VŠMU, tak do Prahy na DAMU. Kam jsi chtěla víc?
1: Já jsem se v Bratislavě hlásila dvakrát. Já jsem se hlásila dvakrát hned po gymnáziu, po skončení maturity. To jsem se nedostala a vím i proč, protože jsem si myslela, že já, Klaudia Vašeková, mě přeci všichni znají a mě vemou. Takže ta příprava nebyla bůhví jaká.
0: Milí posluchači, to je těžko, že jste neviděli, jak Klaudia zčervenala, když jsem se zeptal na tu píchu.
1: Jo, ale tak to bylo. Pak jsem 2 roky dělala nadstavbu cestovní ruch, abych měla nějaký vyučení, protože mě bavily jazyky vždy, už i na té střední škole. A potom jsem zkusila ještě jednou, kde mě přišel papír po ukončení jako přijímaček, že jsem talentovky udělala, ale že mě nepřijímají. Tak jsem si řekla, asi mě nechcete, tak já to zkusím někde jinde. A rok na to jsem to zkusila v Praze a v Praze bez toho, že by mě někdo znal, že by věděli, kdo jsem, protože se všema, co tam učili, já jsem namlouvala rozhlasové hry, dabovala jsem, už jako dítě jsem toho dělala hodně, tak tady mě neznal nikdo a dostala jsem se, tak jsem vlastně byla na sebe celkem i pyšná.
0: Mým dnešním hostem je Klaudia Vašeková.

0: Noční mikroforum.
1: Jaroslav Sedláček a jeho host na dvojce.
2: Klaudia Vašeková, herečka, překladatelka, jazyková koučka, herecká koučka, dobrá duše mnoha českých i zahraničních filmů, je mým dnešním hostem. Klaudie, před písničkou jsme si říkali, že ses dostala na Pražskou damu, když tě dvakrát nevzali do Bratislavy než v ŠMU, ale ty jsi i v Praze studovala dvě vysoké školy, protože ty jsi nestudovala nejenom damu, ale i HAMU, tedy Hudební akademii muzických umění, konkrétně, jestli se nepletu, tak taneční pedagogiku. Bála ses, že se herectvím neuživíš, nebo pořád tam bylo ještě ta touha tančit, ta rozkročenost?
3: Ani ne. Tehdy byla taneční katedra, naše loutkárna byla v Ledeburském paláci tehdy, teď už tam dlouho není. Všechny katedry jsou na DAMU v Karlovce. A pod náma o patro níž tehdy byla taneční katedra. A tak jsme chodili po tom schodišti a jednou, jelikož tam byla nástěnka, na té nástěnce vidím přijímačky na speciální taneční pedagogiku, což tehdy znamenalo, to nebyla klasická taneční pedagogika, to bylo zkrácené studium a bylo to hlavně pro lidi, kteří by chtěli učit na zuškách, jo, na základních uměleckých školách. A já jsem si řekla, no tak já to zkusím schválně, jestli mě vemou. A přišla jsem na ty přijímačky a paní profesorka klasického baletu po přijímací zkoušce z klasického baletu přišla za mnou a říká, paní kolegyně, a vy kde tancujete? A mně to úplně stačilo. Tak já jsem byla pyšná na sebe, že prostě ta moje klasika, ty moje nohy, pořád to vypadá tak, jak by to mělo vypadat. Já jediný, co jsem neuměla, tak neumím špičky, protože to se naučíte na té konzervatoři, kam mě maminka nedovolila. Takže jsem vystudovala tříletou taneční pedagogiku a potom se mi povedlo po skončení loutkárny dostat na rok k Jiřímu Kiliánovi do Holandska, do Netherlands Dance Theatru na stáž, což bylo absolutně geniální.
2: Jiří Kilián, velká legenda.
3: Velká legenda.
2: Nejen českého, ale světového.
3: Světového formátu.
2: Jak vzpomínáš na ta 90. léta? Padla železná opona, mohlo se na západ, bylo možné prakticky cokoliv. Tak trošku horečka, tak trošku tanečnice.
3: No já jsem si ten rok, to bylo v roce 91, když jsem skončila školu, tak jsem si ho neskutečně užila v tom Holandsku. Já jsem mohla chodit na tréninky s jeho souborem, viděla jsem všechny jeho zkoušky, viděla jsem všechny premiéry, všechny představení, takže těch 10 měsíců v Holandsku pro mě byl absolutně nový život, úplně jiný život, že jo, než před tím rokem 89 u nás, kde moje maminka sice mohla jezdit na zájezdy, ale já jsem měla u mě doma v pokojičku mapu Evropy a já jsem si tam dávala špendlíky z místy, kde máma je a odkud mě posílala buď to pohledy, anebo nosila takový, tehdy se dělali v západním Německu konkrétně takový leporela s fotkama těch jednotlivých měst, což mě máma nosila a já jsem věděla, že jak ty města vypadají, jelikož nebyl internet, nebylo jak. A já vlastně potom se mi stávalo někdy, že když jsem přijela do nějakého německého nebo i holandského města nebo i francouzského, tak já vlastně věděla, jak to tam vypadá. Jenom díky tomu, že mě to maminka nosila. Já jsem si ten rok strašně užila, ale je pravda, že jsem se těšila zpátky do Prahy právě proto, že jsem chtěla začít nějakým způsobem nějakou kariéru, kterou vlastně jsem nevěděla, jakou vlastně budu dělat. Protože ta loutkárna nebyla úplně, to byla vlastně jenom taková náhražka za činohru. Mm-hmm. Tím, že jsem se v Bratislavě nedostala na činohru a v Praze se dala jako Slovák, v Praze mohl studovat tehdy jenom tu loutkárnu, teď je to alternativní divadlo, studium alternativního divadla, tehdy to byla čistá loutkárna, tak jsem vlastně nevěděla, co budu dělat, ale věděla jsem, že čistě tu loutkárnu dělat nechci. Nejsem úplně tvůrčí typ, nevymyslím si představení, tu loutku udělám, protože jsme se to učili na té škole, udělám marionetu, udělám jakoukoliv loutku, javajku. Umím s tím hrát, ale nevymyslím to, neprodám to, nesprodukuju to. Mm-hmm. Tak jsem věděla, že potřebuju hledat něco dalšího a naštěstí se ta další možnost naskytla a to v podobě divadla Ta fantastika, tehdy Petra Kratochvíla a Pavla Marka Černýho divadla, které v tom 93. roce udělalo krásné představení Zahrada rajských potěšení, do kterého jsem se dostala, kde Lucka Bílá zpívala a hrála. Ondřej Soukup s Gábinou Osvaldovou udělal hudbu, Michal Kocáb v tom taky zpíval, ne v tom představení, ale v tom soundtracku ze záznamu, co se tam pouštělo. Bylo to velice zajímavé představení a tím mě nastartovala se tady kariéra nějakého alternativního divadla vlastně.
2: Tvůj manžel Ivo Novák, rovněž absolvent Pražské Damu, v jednom rozhovoru řekl, že mezi vámi to láska na první pohled nebyla. Tak jak to tedy byla?
3: No, já říkám, když se mě někdo zeptá, že na vysoké škole on by... Já jsem byla trošku víc do větru a on byl příliš solidní na mě.
2: Ty jsi byla do větru, co si mám pod tím představit?
3: No, já jsem si uměla tím, že mě maminka držela zkrátka, tím, že naše byly rozvedení a maminka měla jenom mě, tak když jsem se dostala do té Prahy na školu a vlastně jsem začala žít sama, no tak jsem si uměla ten život asi víc užívat. A můj nynější manžel, nebo už 35 let manžel, na té škole byl hrozně vážnej a pořád bydli jsme na té samé koleji, tehdy Damu měla koleje na Volze, to se dodnes jmenuje Volha, je to na jižním městě kolej. A já jsem ho pořád potkávala jenom sedět na schodišti s kytarou v ruce, protože už tehdy měl s Bárou Hrzánovou kapelu Kondurango, kterou mají už 40 let. A pořád jsem ho viděla jenom brnkat na tu kytaru, takže pro mě to tehdy byl trošku jako nezáživný.
2: A kdy se to zlomilo?
3: Právě když jsem se vrátila z toho Holandska, tak jsem zkoušela představení s absolventským ročníkem Dany Morávkové, Boba Jaškova, Martina Stránskýho a dělali jsme muzikál, tak mě oslovili právě, že tím, že to byl muzikál, jestli bych s nima nechtěla tancovat. A Martin Stránský s Jarouškem Šmídem, nebohým, mi říkají jednoho dne po zkoušce, hele, večer ve Viole má Kondurango koncert, nechceš jít? A jelikož sice jsem věděla, že nějaké Kondurango existuje, ale nebyla jsem za celou dobu, co jsme studovali na jejich koncertě, tak jsem si řekla, jo, tak kluci, jdeme. A první člověk, kterýho jsem ve dveřích Violi potkala, byl Ivoš.
2: Ale to si trošku přeskočila, protože já vím, že on ti do toho Holandska poslal pohlednici k Vánocům. Takže tam jako nějaký zájem byl jako...
3: My jsme se úplnou náhodou, totiž za ten rok, co jsem byla v tom Holandsku, potkali. Mě nadace Jiřího Kiliána poslali Deme a první člověk, kterýho jsem ve dveřích Violi potkala, byl Ivoš.
2: Ale to si trošku přeskočila, protože já vím, že on ti do toho Holandska poslal pohlednici k Vánocům. Takže tam jako nějaký zájem byl jako...
3: My jsme se úplnou náhodou, totiž za ten rok, co jsem byla v tom Holandsku, potkali. Mě nadace Jiřího Kiliána poslala do divadelního ústavu zařizovat nějaké věci v Praze. Tak jsem přijela do Prahy, měla jsem jeden den podle mě jenom na to, abych něco vyřídila a už druhý den jsem zase musela odletět zpátky. A jediný člověk, kterýho jsem za ten jeden den kromě divadelního ústavu a lidí v divadelním ústavu potkala, byl Ivoš. Tak jsme si sedli na kávu, já mu dala svoji adresu, on mě poslal pohled, na kterým bylo napsáno, on vždycky se podepisoval takovým signifikantním panáčkem, i Ivo je takový panáček s usměvavým smajlíkem a nad tím bylo napsáno, směj se, i když prší. A já jsem mu potom odepsala, no a potom se stalo teda to, že jsme se takhle náhodou potkali v ty Viole a on čekal na někoho úplně jinýho, ale já jsem si ho odvedla domů.
2: A už jste 35 manželství, máte dvě dcery.
3: Ano.
2: A já si říkám, mám se ptát před písničkou nebo po písničce, tak já se zeptám před písničkou a ty mi po písničce odpovíš, jak to bylo tedy s tím Tomem Cruisem, proč se s ním 380krát popral, protože mám dojem, že tady v tom si měla trošku prsty ty. Ale nejdřív ta písnička. Mým dnešním hostem je Klaudia Vašeková.

0: Noční mikroforum.
1: Jaroslav Sedláček a jeho host na dvojce.
2: A tím milým hostem je Klaudia Vašeková, herečka, překladatelka, jazyková koučka, herecká koučka. Osoba, která mi slíbila odpovědět na otázku, jak to bylo, že se její manžel Ivo Novák profesně potkal s Tomem Cruisem a jestli v tom opravdu měla prsty ona, Klaudie, tak měla si v tom prsty nebo ne?
3: Ne. Jako úplně prsty jsem v tom neměla. Ivoš dostal nabídku na casting. Nebylo nám řečeno, teda, nebo jemu nebylo řečeno, na co je to casting, na jaký film je to casting, s kým je to ten film. Ale bylo řečeno, že je to role agenta. A já říkám manželovi v srpnu, vem si sebou oblek. Prostě si se zbláznila, já si nemůžu brát oblek, já se spotím, budu úplně durh mokrej, oblek zničím, nemůžu jít přeci ve srpnu ve 38 stupňů venku v obleku. Já říkám, ne, nebudeš chodit v obleku, dáš si normálně kraťasy, přijdeš tam, převlíkneš se na záchodě. Já se nebudu převlíkat na záchodě do obleku. Nakonec naštěstí dal na mě, převlek se do toho obleku a... Což se nestává úplně často, že na těch castingzích nevždy sedí režisér.
2: Málo kdy tam sedí. Castingový režisér,
3: anebo když je to nějaký americký film tady u nás, tak tam sedí jenom ta česká strana, která potom natočí s váma ten casting a pošle to a ukáže tomu režisérovi nebo asistentovi režie, nebo castingovému režisérovi. A tam seděl režisér filmu Mission Impossible 4. Manžel tam přišel v tom obleku, on si uměl představit, jak ten agent asi tak bude vypadat, když bude v obleku, a Ivoš byl angažován do původně třídenní role tady v Čechách. Natočili, potkal se s Tomem, tady ale nebyla žádná bitka, nic takhle vážného, prostě honil ho, střílel po něm, skákal ze schodu.
2: Klasická
3: akční honička. Oni tady natočili, zabalili to a odjeli do Dubaje a najednou týden na to telefon. Ivoši, prosím tě, neměl bys čas, tvoje role se rozepsala. Oni se na to koukali, ti showrunneři a scenáristé, a řekli si, že u toho ruského agenta ten jeho pobočník nebo asistent by měl být pořád. Nemohl by si za náma přiletět do Dubaje? A z toho vznikla nádherná, pro něho neskutečný zážitek, kde se poté dozvěděl, že se bude s Tomem být na eskalátoru v Burj Khalifě. Vyrve mu pistoli, nebo Tom jemu vyrve pistoli, kterou ho bude ohrožovat. A jelikož Cruise je neskutečný workoholik, ale v dobrým slova smyslu.
2: Perfekcionista.
3: A samozřejmě tohle jsou věci, které se dělají. Ten americký způsob je opravdu, jsou na to peníze, je na to čas, musí se na to ten čas udělat, ale Cruise natáčel velice těžké scény v té Burj Khalifě, měl přestávku, během té přestávky tam Ivoš čekal celý den na to, když Cruise si udělá přestávku, zavřeli se spolu do speciálního stanu, který byl na to připraven, kde byla udělána replika těch eskalátorů, kde se to zkoušelo s těma kaskadérama, a původně to měli zkoušet 500krát. Z původních 500krát zbylo jenom 386 nebo 5krát. Ale stejně...
2: Prostě, aby to bylo dokonalé, aby to bylo musí 500krát zkusit, aby to pak prostě na tom plátně vypadalo perfektně.
3: Ty dvě vteřiny, to jedno... vybití nebo vymlácení
2: vyrvání pistoli
3: z ruky.
2: Tom je známý svým perfekcionismem, zároveň je prý ale mimořádně kolegiální a pozorný ke svým kolegům. Traduje se historka, že během jednoho natáčení v Praze, myslím, že to byl právě Mission Impossible, ta čtyřka, si všiml spousty dětí za zábradlím, jak sledují práci filmařů z dálky, a nechali jim poslat táci plné zmrzliny. Jakou má tvůj manžel? A ty se s ním potkala s Tomem, měla si to štěstí?
3: Já jsem v Mission Impossible taky točila. Nebo měla jsem tam hrát, nakonec bohužel moji scénu vystřihli. Takže jsem jenom v titulcích a spousta kamarádů se mě ptá, já jsem viděl titulky, ty v tom hraješ. Já říkám, jo, točila jsem, hrála jsem ruskou hlasatelku, měla jsem dvě stránky textu. v televizní hlasatelku, točili jsme to celý den, bohužel nakonec se to tam nedalo, nakonec je tam jenom kruis, jak se dívá na televizi a tam v té televizi běží jenom voiceover toho, co se děje, jak vybuchuje ten Kreml. Ale měla jsem štěstí, manžel s ním totiž nakonec, kromě té Dubaje, ještě odletěl točit i do Vancouveru, kde mě vzal sebou na 2 týdny jako výlet a tam přes jeho asistenta domluvil schůzku s Tomem. Tom byl neskutečně pozorný, strávil se mnou asi 20 minut. Věděl o tom, že máme 2 dcery, jak se jmenujou, že já jsem herečka. Neskutečně chválil mýho muže, jaký je výborný herec a že by s ním hrozně rád pracoval opět a znovu, což bohužel se teda nestalo. Ale to je jenom maličkost. Já jsem jenom kapička v moři. Tenhle člověk, ať si o něm kdo bude myslet, co bude myslet. Přišel, jelikož tady točil tu první Mission Impossible v 95. a tady to se točilo 2010. On si nechal vytáhnout od české produkce, od Steel Kingu, lidí. Chtěl vědět, kdo s ním už točil v tom 95. a on přišel na plac tady, na natáčení a věděl jména těch lidí. Takže když potkal někoho, on měl fotky, předpokládám jméno.
2: Naučil
3: se všechno, takže on, kdyby potkal tebe, tak by řekl, Jaroslave, jak se máš, co tvoje rodina, rád tě opět vidím po těch 15 letech.
2: Neuvěřitelné. Si vezmeme, kolik na každém projektu stovky lidí pracují a že je to nadlidský úkol si to všechno pamatovat, tak on prostě je profesionál, on, ano, dokonalý.
3: Absolutně.
2: Když už jsme u tvého manžela, ty jsi byla údajně ta, kdo ho popostrčil k tomu, aby začal v mladoboleslavské Škodovce dělat semináře na témata jako vyjednávání a argumentace, základy komunikace a asertivity, respektive, a to mě hodně zaujalo, jednání v těžkých situacích. Jak jsi na to přišla, že by manžel mohl být tomhle dobrý po zkušenosti s Tomem Cruisem?
3: Ani ne. Myslím si, manžel totiž tím, jak hraje na tu kytaru a má tu kapelu, tak bylo jedno období, kdy učil děti na kytaru u nás doma. Chodili z naší vesnice a z okolí děti, ale i dospěláci k nám domů a slyšela jsem vždy, jak ty děti strašně rádi k nám chodí, protože můj manžel učil metodou, jakou písničku by ses chtěl naučit, nebo skladbu, klidně nějaký veleznámý, světově známý kapely a on jim pomalinku pomohl najít ty správné akordy a naučit je to tak, aby je to bavilo, těšilo. Takže já si myslím, že možná můj muž by našel určitě uplatnění jako učitel. On je strašně trpělivý. A já jsem úplnou náhodou jednou byla na jogovém víkendu v Krkonoších a tam jsem potkala paní, které manžel měl firmu, která dělala tyhle školení ve Škodovce. Ta paní představila mě, tomu svýmu manželovi, že já bych mohla něco takovéhohle dělat, ale já opravdu nemám tu vyřídilku a ani se mě nechtělo učit tolik věcí, co k tomu je potřeba, aby člověk mohl celý den nebo i 2 nebo i 3 dny učit 10 až 12 chlapů ve Škodovce nebo kohokoliv a mít pořád co říct. A můj muž je opravdu neskutečně inteligentní, skvělej, báječnej a ukecanej. Takže on tu vyřídilku na to má. A já jsem jim řekla, ne, já na to nemám. Nemám na to nervy, jako já se na to vůbec necítím. Ale můj muž si myslím, že by to mohl zkusit. Ano, a od té doby už vystřídal 3 firmy. Už to není jenom Škodovka, teď je poslední 3 roky v nové firmě, mladé, velice šikovné, tak uvidíme. Může tak kombinovat vlastně svou hereckou a hudební jako profesi s něčím dalším.
2: Teďko, jak ses tak expresivně obšla do toho vyprávění, tak byly asi několik momentů, kdy jsem v tobě viděl tvoji dceru Karolínu Leu, která za svou první filmovou roli hrála mladinkou Zdenu Mašínovou ve filmu Bratři, režiséra Tomáše Mašína, získala nominaci na Českého lva. Radíte jí s manželem nějak v kariéře? nebo je to ten typ té mladé dívky, která si chce jít vlastní cestou a sama se natloucnost svými vlastními chybami.
3: Přesně tak. Přesně tak, jak říkáš. Dalo se jí radit, když byla opravdu malinká. Ona začala v divadle už ve 12, její první taneční role, ona tancovala taky od 6 let, byla v Krysařovi, Krysařova duše, velice krátká, ale expresivní taneční role, do které ji obsadila Miriam Landa.
2: Manželka Daniela Landy.
3: Manželka Daniela Landy a režisérka Krysaře. Potom dostala další nabídku do Kec, Koček v muzikálu v Ostravě, kde hrála malý kotě Jemine a zpívala přitom ale jednu z nejtěžších písniček Memory společně s hlavní jako nejstarší kočkou.
2: Hrála v Billy Elliotovi taky?
3: Hrála, tancovala v Billy Elliotovi. Tehdy ještě byla tvárná, protože musela. Nebo musela. Já jsem ji nikdy nikam nepostrkovala. Oni ty nabídky přicházely. Tak jak potom přišla od Jitky Fleischhansový nabídka, nechtěla by se Kája přijít ukázat panu režisérovi, Radek Bajgar tady něco obsazuje, nevíme, jestli co z toho vlastně bude, ale nějak nemůžem si vybrat mezi těma mladejma dětma, protože je to taková specifická role. Je to role holčičky, která svádí sousedovic kluka, celý seriál. A Karolíně bylo nějakých 14 a byla hrozně drobná. Mám malý děti, teď je 158 cm a asi už víc neporoste. A když ji viděl Radek, tak prý Jitce pošeptal, no to asi nepůjde, ona je hrozně malinká. A Jitka říká, počkej, nech ji postavit před kameru. Kája se postavila před kameru, Radek se podíval na monitor a řekl, aha, tak chápu, proč si ji zavolala. A Kája tu roli v Osadě dostala, ty její Arnoštky.
2: Jo, taky velmi výrazná postava. No, Arnoštka, ano, tady je taková, bych to řekl, útočná, nebo taková aktivní teenagerka. Její maminka Karolíny Lej Novákové, její maminka Klaudie Vašeková je mým dnešním hostem.

0: S herečkou, jazykovou koučkou, překladatelkou, asistentkou režie, prostě dobrou duší mnoha filmů Klaudii Vašekovou si už téměř hodinu povídáme o jejím slavném tatínkovi, o manželovi, jak se prál 380krát, 5krát s Tomem Cruisem, o její dceři, která byla nominována na Českého lva, ale pořád nějak vynecháváme tu tvoji práci. Pojďme trošku představit tu profesi, co pak jazykový kouč, to si asi všichni dokážeme představit, že pomáháš jazykově hercům v tom jazyce, ve kterém, který není jich jaksi rodným jazykem, ale pojďme spíš představit tu profesi koučky dětských herců. Tvým úkolem je připravit dítě na roli, na práci před kamerou. Co to přesně obnáší?
1: Herecký dětský kouč je někdo, kdo tomu dítěti pomůže, aby se na tom setu nebo place, prostě na tom natáčení cítil komfortně. Na jednu stranu pomáhá tomu režisérovi a tomu asistentovi režie, který to nemusí na tom setu řešit. Takže den předtím, protože když jsou to malí děti, což se mi nejčastěji stává, tak nemůžete s nima pracovat týden, to dítě nebude vědět po týdnu, co jste s ním dělal, o čem to je, proč to má takhle říkat nebo nemá. Takže večer před tím natáčením se vždycky sejdeme, projdeme si jenom ty obrazy, které se točí ten nasledující den. Já mu řeknu, jí nebo jemu, co se bude točit, s kým bude točit, že pan režisér, nebo že v tom scénáři je napsáno, že tady v tom obraze se bude muset leknout, že tady v tom obraze si schová hlavu pod peřinu, že tady se bude tulit s herečkou, kterou už poznal určitě na kostýmových zkouškách, nebo že se potkali před tím natáčením. A potom na tom natáčení vlastně ten režisér si může dělat svoji práci, může se věnovat dospělým hercům a já jsem tam jako taková ta hodná teta, která nejenom teda usměrňuje, ale i uklidňuje, protože rodiče nejčastěji nemůžou být u toho natáčení.
0: Musí chodit do zaměstnání.
1: Musí chodit do zaměstnání, alebo i když tam jsou na tom natáčení, tak
0: neznají tu práci.
1: To je jedna věc, ale druhá věc, ty děti potom reagují spíš špatně. Když tam ty rodiče někde vykukují v pozadí a vidí je, tak ty děti pořád koukají k ním a nedělají to, co vlastně mají. Takže je to taková pomoc, všeobecná pomoc celému tomu filmu.
0: Třeba pro film Nahý mezi vlky si připravovala 5letého Vojtu Vomáčku. Jak připravit takhle malé dítě na film, na kameru, na německé herce, na příběh, který je situován do velmi drsného, nelítostného prostředí koncentračního tábora v Buchenwaldu za druhé světové války. To je trošku diplomacie, psychologie, učitelství, herectví.
1: Tam to bylo opravdu velice těžké, protože ten německý štáb, ta produkce připravila ten koncentrační tábor a i ty komparzisté byly nalíčení různě proteticky tak, že vypadali opravdu hrozně vychudlí.
0: Chodící zombi.
1: Teď celá ta atmosféra těch baráků, ve kterých jsme to točili, už dospělej člověk, když tam vešel, tak se cítil velice špatně, než jste si na to zvykli, že je to opravdu film. No, ten první dojem byl strašně autentický a nebylo to příjemný. Takže ten chlapeček měl každý den trochu, se musel na to prostředí adaptovat. Ale jelikož jsme si vždy spolu hráli, já mám vždy pro ty děti připravený i hry, aby když nemusí točit, aby se nemuseli jenom tam poflakovat, tak mám, já nevím, tušky, mám papíry, mám různý doble, prostě různý věci sebou, autíčka, letadýlka, podle toho, jestli jsou to holčičky, tak koníky a panenky. A mezi tím si prostě hrajeme, než oni připraví to natáčení nebo ten záběr. Pamatuju si na jednu takovou scénu, kde jsem tomu režisérovi říkala, hele, už je pozdě, ten malej je unavený, dávej si na to pozor, pojď to natočit, pojď nejdřív natočit jeho, až potom toč dospělý herce, nebo to nedopadne dobře. Malej v sedě usnul, když si dva dospělí herci nad ním jako vedli dialog a nebyl vůbec k probrání. V tom momentu já jsem se tak lekla, že se mu něco stalo. Ne, on jenom v sedě usnul a byl tak unavený, že jsme ho vůbec nemohli probrat a odnesli jsme ho spícího do postýlky. Zatím jsem naštěstí neměla nikdy problém s těma dětma. Větší problém bývají rodiče, kteří opravdu ovlivňují to dítě nevždy dobrým směrem. Jo? Tím, když tam je ten rodič, tak je to dost často špatný.
0: To bývá složitější. Děti mají tendenci před rodiči se předvádět a chovají se jinak než...
1: Tady v tom filmu ještě ten Vojta naštěstí nemusel vůbec, on hrál polského chlapce mezi německými herci, nebo mezi Němcemi. Naštěstí tam nemusel vůbec nic jako říkat. To bylo velký štěstí, protože jemu se moc točit nechtělo. Ale jelikož jsme to udělali jako hrou, když jsem říkala, podívej se, když Florián řekne tohle slovo, tak ty se musíš schovat do kufru. Když Petr řekne tohle, tak musíš utíct a zalíst pod postel. A vždy to bylo formou vlastně hry, jsem ho přinutila udělat to, co ten režisér potřeboval.
0: Klaudie, ty jsi to zmínila už úplně v prvním vstupu. Letos budeš slavit významné životní jubileum. Já nebudu připomínat ten rok narození, který jsi sama bez děky prozradila, ale přece jenom už je to ten věk, kdy člověk má tendenci bilancovat víc než ta předchozí jubiláty kulatiny a taky další léta plánuje pečlivěji, než byly ty předchozí kulatiny. Co ty bys si od života přála? Jaké sny v sobě nosíš?
1: Já asi všechny sny už zažila. Já myslím, co se profesi týče. Já jsem si našla svoji zlatou střední cestu, když dostanu nějakou hereckou nabídku, velice vděčně a ráda ji přijmu, ale tahle cesta jazykového kouče, to znamená, že můžu být u těch krásných projektů, jak byl Franz, jak byli bratři, jak byla Služka, Poslední závod, Emma Smrtihlav, Gerta Schnirch, teď posledně, co jsem točila s Tomášem Mašínem, že vlastně i když tam nejsem jako herečka, tak můžu u toho procesu být, můžu pomáhat těm kolegům s těmi, aby se cítili bezpečně v tom jazyce na tom natáčení a aby zvládli ten cizí jazyk tak, že jim nebude ten cizí jazyk ovlivňovat jejich herectví. Já jsem velice šťastná, že jsem si tuhle cestu našla.
0: Co jsi měla z němčiny na gymnáziu, přiznej se?
1: 3-4.
0: A kdybyste slyšeli teď její dokonalou a perfektní němčinu. Mým dnešním úžasným hostem byla herečka, jazyková koučka, koučka dětských herců, překladatelka, asistentka režie, jak říkám, úžasná Klaudie Vašeková. Klaudie, díky moc za tvůj čas i odpovědi a ať se ti daří.
1: Děkuju moc krát, Jaroslave. Jsem velice vděčná, že jsem tady mohla být. Hezký večer.
0: Od mikrofonu se loučí i Jaroslav Sedláček. Hezkou dobrou noc, za chvíli už s nočním proudem.

0: Meteor
1: na dvojce.
0: Kolik klonů za sebou lze udělat? Proč kočky nedojídají? A páchnul Tyrannosaurus?
1: Meteor.
2: V sobotu po 8 hodině raní
1: na dvojce.
0: Blízká setkání Michaely Maurerové
1: na dvojce.
3: Mým hostem bude parfumér a písničkář Václav Lebeda alias Voxel. Jak vzniká parfém od prvního nápadu až po flakon? Která ingredience je pro něj tou nejkrásnější a která naopak dokáže pořádně potrápit? A pozná o člověku něco podle vůně, kterou nosí? Ptát se budu parfuméra Václava Lebedy.
0: Blízká setkání Michaely Maurerové
1: zítra po 11. hodině na dvojce.
0: Český rozhlas dvojka.
1: Rádio, které vás baví.
4: Hezký pozdní večer vám všem, kdo v této chvíli posloucháte vysílání Českého rozhlasu Dvojka, přeje od mikrofonu Ilja Kučera mladší. Začíná letní prázdninový čtvrtečně páteční noční proud s datem 6. srpna, který velmi příznačnou písní pro tyto dny, horký odpoledne, otevírá kapela Precedence.

Kytarista Robert Kodym a Martin Geronimo Věchet, otec, zakladatel a také praktický i duchovní otec proslulého festivalu, Trutnovského festivalu, budou mými hosty společně hned po půlnočních zprávách tohoto nočního proudu ve vysílání Českého rozhlasu Dvojka. To, že dorazí do studia společně, svědčí o jedné skutečnosti, totiž že kapela Lucie po 42 letech existence festivalu úplně poprvé na letošním ročníku vystoupí. Připomenu, že festival proběhne už příští týden od 13. do 16. srpna, pochopitelně v Trutnově. Takže je jasné, že se bude vypovídat hlavně o festivalu a hlavně o kapele Lucie, ale pevně věřím, že se dostaneme i na spoustu dalších s tím souvisejících zajímavých věcí. Krom toho vás v tomhletom nočním proudu čekají také nějaké čerstvé novinky a věřím, že hlavně a především spousta dobré a příjemné a zajímavé muziky. V téhle chvíli ovšem ještě zůstaneme na chvíli v té letní prázdninové atmosféře. A to se západočeskou kapelou Pestaloci, s níž se vydáme on the strand.

Joe Cocker nás svou verzí letitého hitu Summer in the City zavedl do rozpáleného, horkého, prázdninového letního města, rozpálené, horké, prázdninové letní City. A my ještě v jedné takovéhle rozpálené, horké, prázdninové letní City zůstaneme a vydáme se do kraje Moravskoslezského. S Michalem Prokopem, tedy konkrétně do Ostravy, a to tak, že na Stodolní.

Vinnie Vincent byl na počátku 80. let kytaristou americké glam rockové kapely Kiss. A Vinnie Vincent je také dnešním oslavencem, právě dneska je mu 74 let. Možná, že se vám vybaví poměrně frekventovaný a úspěšný klip právě z počátku 80. let na písničku Lick It Up. Klip, kde čtyři členové Kiss poměrně čerstvě poté, co se zbavili svých tradičních masek, tak tedy se svými přirozenými tvářemi, ale za to patřičně sebevědomě kráčí vedle sebe ulicí. Tak právě na téhleté písničce se také Vinnie Vincent podílel a je jedním z těch čtyřech, co si tam vykračují po ulici. Takže s přáním všeho nejlepšího si tuhle tu písničku společně tedy s Vinnie Vincentem připomenem.

Pomalu, ale jistě se blíží půlnoc a s půlnocí také půlnoční zprávy Českého rozhlasu Dvojka. Po nich ale samozřejmě noční proud pokračuje dál a já v něm už uvítám své hosty. Hosty, kterými budou Martin Geronimo Věchet a Robert Kodym.

0: Český rozhlas Dvojka. Zprávy.
1: Incident na letišti v Lipsku vyšetřuje německé spolkové státní zastupitelství jako úmyslný pokus o způsobení výbuchu. V Česku mírně poleví horko, v Itálii vedra pokračují, místy tam naměřili až 48 stupňů. Fotbalisté Jablonce v úvodním zápase třetího předkola konferenční ligy porazili tým RFS Riga 2-0. Dnes bude jasno až polojasno, teploty do 28, na jihu Moravy naměří místy až 30 stupňů. Je pátek 7. srpna, hlavní zprávy a Martin Matějka.
0: Radiožurnál Zprávy. Víme, co se děje.
1: Německé spolkové státní zastupitelství převzalo vyšetřování incidentu na letišti v Lipsku. Úřad, který se zabývá nejzávažnější kriminalitou v zemi, má podezření na úmyslný pokus o způsobení exploze. V noci na středu se u letiště Lipsko-Halle srazilo letadlo s pohyblivým objektem a v blízkosti dalšího stroje prázdného ukrajinského letadla našli dron s výbušninou.
2: Během včerejška několik německých médií informovalo o tom, že byl ukrajinský letoun Antonov naložený vojenskou municí. Provozovatel lipského letiště takové tvrzení vyvrátil. Podle Maret Montavonové, mluvčí společnosti, která letiště spravuje, bylo ukrajinské letadlo v době incidentu prázdné. Pokud jde o srážku letadla s objektem, šlo podle spolkové prokuratury pravděpodobně také o bezpilotní letoun. Na oba incidenty reaguje i pražské letiště. Společně s bezpečnostními složkami řeší případná doporučení. Premiér Andrej Babiš z hnutí ANO deníku N řekl, že Česko v reakci na incident ochranu letiště posílí. Rozálie Machartová, Radiožurnál.
1: Rusko ve čtvrtek ze vzduchu útočilo na ukrajinská města Lozova a Balaklija v Charkovské oblasti. Podle tamní vojenské zprávy zahynulo nejméně 5 lidí.
3: Cílem ranního ruského útoku se stalo železniční nádraží ve městě Lozova, která je důležitým dopravním uzlem. Podle policejních informací na místě zemřeli 2 lidé a 11 bylo zraněno. Další nejméně 3 lidé zahynuli při útoku leteckými bombami na Balaklii. V Chersonu a chersonské oblasti Rusko zaútočilo na 2 autobusy s civilisty. Zraněno bylo podle tamních úřadů celkem 11 lidí. V Dnipropetrovské oblasti zahynulo 5 lidí, uvedla tamní vojenská zpráva. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský potvrdil dronové zásahy dvou velkých ruských rafinérií v Jaroslavli a v Baškortostánu. Z Oděsy Martin Dorazín, Radiožurnál.
1: Útočila taky Ukrajina, jenom za poslední noc ruská protivzdušná obrana zneškodnila 605 ukrajinských nepilotovaných letounů. Oznámilo to ruské ministerstvo obrany. Drony mimo jiné zasáhly ropnou rafinérii v Jaroslavli. Svůj nový absolutní teplotní rekord má z letoška 77% dlouhodobě měřících stanic v Česku. Podle Českého hydrometeorologického ústavu jsou maxima ze dvou vln veder na konci června a z tohoto týdne. Někde se přepisovala opakovaně. Za čtvrtek padlo celkem 6 teplotních rekordů pro 6. srpen. Dnes už mají teploty mírně klesat. Velká vedra dál sužují Itálii. Ve všech 27 velkých městech tam během čtvrtka platil nejvyšší stupeň varování. Vysoké teploty trápí hlavně centrální a jižní části země a potrvají ještě nejméně 9 dnů.
4: Nejvyšší červený stupeň značí potenciální zdravotní rizika pro celou populaci. Na hlavním nádraží v Neapoli a na trhu Afragola teploty dosáhly rekordních 48 stupňů Celsia. Na obou místech k tomu přispěly velké zpevněné plochy a přímé slunce. Itálie se potýká už se čtvrtou vlnou veder letošního léta. Italští hasiči bojují s několika lesními požáry a vysoké teploty trápí i zemědělce. Například na Sardinii podle veřejnoprávní stanice RAI klesla produkce medu až o 70%. Lukáš Pastejřík, Radiožurnál.
1: Francouzská energetická společnost EDF chystá velké investice do modernizace svých elektráren. Za více než 9 miliard eur, tedy v přepočtu 220 miliard korun, chce během příštích 15 let zařízení lépe připravit na dopady klimatické změny. Klíčový dodavatel elektřiny musel v minulosti opakovaně omezovat výrobu některých jaderných bloků kvůli vedrům a nízkým průtokům řek.
5: Kvůli suchu a vysokým teplotám řek musí EDF stále častěji omezovat výkon jaderných elektráren. Během červnových a červencových veder odstavila 3 z 57 reaktorů a u dalších 9 snížila výkon. Voda z řek totiž pomáhá odvádět přebytečné teplo z elektráren a příliš teplou vodu není možné kvůli ochraně životního prostředí vypouštět zpátky. EDF proto plánuje například nové chladící systémy. Ty mají vodu před návratem do řek ochladit. Moderní modernizovat chce také vodní elektrárny, aby dokázaly fungovat i při nižších průtocích. Z Paříže Marcel Faltis, Radiožurnál.
1: Vznikla nová pracovní pozice peer pracovníci. Do katalogu prací je zařadilo Ministerstvo práce a sociálních věcí. Peerem je člověk, který má za sebou náročnou životní situaci a pomáhá lidem procházejícím podobně těžkým obdobím. Jenom tato zkušenost ale jako kvalifikace podle zdravotnických odborů nestačí.
6: Píři můžou poskytovat podporu třeba lidem s duševním onemocněním, s problémy se závislostmi nebo po propuštění z vězení. Ale podle předsedkyně zdravotnického odborového svazu Dagmar Žitníkové chybí jasné kvalifikační požadavky.
7: Alespoň nějaký kurz, ve kterém se naučí, jak o té prožité zkušenosti hovořit.
6: Vymezení potřebné kvalifikace Ministerstvo práce a sociálních věcí do budoucna plánuje, říká náměstek ministra David Pospíšil.
8: Bylo by určitě vhodné k jednotlivým profesím přidat i nějaké další kvalifikační předpoklady.
6: Požadavky na píry si můžou teď určovat sami zaměstnavatele. Základní kurz vyžadují třeba psychiatrické nemocnice v Bohnicích nebo v Jihlavě. Adéla Burešová, Radiožurnál.
1: Pražští kriminalisté dopadli muže podezřelého z 15 let staré vraždy. Pomohly jim vzorky DNA, které tehdy na místě činu v Praze 8 zajistili. Letos na začátku roku našli shodu při vyšetřování jiného trestného činu. 53-letý podezřelý muž je ve vazbě, hrozí mu až výjimečný trest. Pokračuje policejní mluvčí Jan Daněk.
9: Vražda se stala 11. listopadu 2010 v Praze 8 Karlíně, kde pejskař při venčení našel mrtvého muže v travnatém porostu. Od začátku bylo jasné, že se jedná o násilný trestný čin, jelikož měl poškozený několik desítek bodných a řezných ran a podříznuté hrdlo.
1: A od dneška bude v prodeji první letošní burčák. Jihomoravští vinaři ho vyrobili z hroznů, které sklidili na začátku týdne. Vinobraní začalo kvůli teplému počasí zhruba o týden dřív, než je dlouhodobý průměr. Kvalita burčáku závisí na teplotě, upozorňuje ředitel vinařství Šato Valtice David Šťastný.
10: Je to nápoj, který neustále pracuje, takže vy pokud chcete zpomalit ten kvasný proces, chcete si třeba burčák uchovat o několik dní více, tak vlastně ho musíte více zachladit. To znamená, stačí ho dát do ledničky a ten kvasný proces v té lednice zastaví, pokud se ten burčák tam skladí třeba na 4-5 stupňů.
1: Jako burčák se smí prodávat jenom nápoj vyrobený z tuzemských hroznů. Pokud je surovina ze zahraničí, musí mít označení částečně zkvašený hroznový mošt. Cena za litr je stejná jako loni od 80 do 100 korun. Sport. Královéhradečtí fotbalisté vstoupili do třetího předkola Evropské ligy porážkou. Bešiktaši Istanbul podlehli na východě Čech 0-1, odvetu odehrají v Turecku za týden. A to Jablonec vstoupil do třetího předkola konferenční ligy vítězně. Tým RFS Riga porazil 2-0 díky brankám Čanturišviliho a Polidara. Trenér Luboš Kozel říká, jak vítězství i směrem k odvetě vnímá.
11: Tak já už jsem to říkal teď v kabině, že není nic rozhodnutýho, že prostě je to poločas a samozřejmě příště zase jako to prostředí bude takový, jaký zná soupeř a to je určitě výhoda pro ně. A vím, jak to je, když třeba náhodou dostanete gól, že jo, tak rázem je tam nervozita a prostě je to úplně 50-50, takže my to bereme jako poločas a tam nemůže být žádná známka prostě nějakého podcenění a ani já to prostě nepovažuji za rozhodnutý.
1: Odveta čeká jablonecké fotbalisty za týden v Lotyšsku.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
12: Překážka na D35 u Hradce a omezení na D1 za Humpolcem. Na dálnici D35 opatrně za sjezdem z dálnice D11 u Hradce Králové směrem na Opatovice a Olomouc. Na kilometru 130 pojedete kolem odstaveného vozidla. Na D1 z Prahy do Brna počítejte s nočním omezením za Humpolcem. Na kilometru 93,5 je uzavřený levý pruh, opravují tam vozovku, kolona se netvoří. Na dálnici D5 z Plzně do Prahy se pracuje u Berouna. Mezi 16. a 15. kilometrem opravují vodorovné značení. Silničáři čekejte v levém pruhu. A na dálnici D55 z Hulína směrem na Uherské Hradiště se vyhněte překážce za odbočkou na Holešovice. Na 20. kilometru řidiči hlásí srnu na vozovce. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
0: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: Noc je teď oblačná, až zatažená, místy se vyskytnou přehánky nebo bouřky, kránu srážek ubude. Ochlazuje se na 21 až 17 stupňů na západě a severu Čech, měří kolem 14 stupňů Celsia. A pátek přinese jasno až polojasno. Ráno a dopoledne bude na východě Moravy a Slezska ještě velká oblačnost a doznívající déšť. Nejvyšší teploty 24 až 28 stupňů, na jihu Moravy naměří místy až 30 a na horách bude kolem 19 stupňů Celsia. To byly hlavní zprávy.
0: Český rozhlas Dvojka.
13: Rádio, které vás baví.
14: Ještě jednou hezký pozdní večer nebo dobré časné ráno vám všem, kdo v této chvíli posloucháte vysílání Českého rozhlasu Dvojka, přeje od mikrofonu Ilja Kučera mladší. Pokračuje čtvrtečně páteční noční prout a já v něm už za pár okamžiků uvítám se slíbené hosty, hosty, kterými budou Robert Kodym a Martin Geronimo Věchet. A mluvit se bude hodně, ale hodně o Trutnovském festivalu, legendárním Trutnovském festivalu, který běhne už za týden od 13. do 16. srpna. Tak pojďme ještě předtím, než hosty uvítám ve studiu, pojďme si dopřát jednu z věhlasných světových kapel, která před lety tímhletím festivalem také prošla. Faith No More.

0: Martin Geronimo Věchet, zakladatel a duchovní i praktický otec, dneska troufnu si říct, už legendárního Trutnovského festivalu. No a společně s ním Robert Kodym, muzikant, kterého asi netřeba představovat, jenom pro pořádek připomenu kytarista spjatý hlavně s kapelami Lucie a Vanastovy věci. Tak tihle dva pánové jsou mými slíbenými nočními hosty v tomto nočním proudu, takže já vám oběma přeju dobrý večer a vítejte ve studiu.
1: Dobrý večer.
2: Ahoj, dobrý večer.
0: Je asi evidentní z toho, že jste zasedli pospolu, že Lucie se objeví na letošním ročníku festivalu, Trutnovského festivalu. Já bych se tam zeptal jenom, Martine, na jednu věc. Uvádí se, že je to 42. ročník, ale přece že tam byly nějaké výpadky. Jak je to, za kolikátý ročník ho tedy oficiálně považuješ, co by otec zakladatel?
2: Já to bych musel spočítat, no, hlavně ty první ročníky nám rozehnali estebáci, a tak to se vlastně nic neuskutečnilo, to nám postříkali pozemek močůvkou a jediná odměna bylo to, že nás zavřeli za katr a následovalo několik výslechů, docela ne v rukavičkách. No a pak od roku 90 to v podstatě bylo se železnou pravidelností až na pár výjimek. Mm-hmm. Tady hráli Faith No More, že jo, před chvílí.
0: Ano, ty tam byly tušení 99.
2: To si vybavuju, že se psal 97. Psal se rok 97. Byla to první zahraniční kapela na nějakém tuzemském festivalu, jako obecně známá, velká zahraniční kapela. No a pak jsem si řekl, no tak v nejlepším je dát pauzu. No a následovala pauza, to jsem odjel k severoamerickým indiánům, respektive do Kanady, no a mezi tím se to někdo snažil tenkrát ukrást, ten festival, takže jsme ještě vyzvali k festivalové neposlušnosti, no a když celý ten náš kmen teda odmítl na jakoukoliv náhradu tenkrát přijet, tak jsem se pak zbalil a odletěl ke kmeni Ojibwe, jako k Indošům, kde jsem dostal pak i nový jméno. Takže vlastně ne žádnej Geronimo, ale Black Elk Warrior.
0: No, dobře. Roberte.
1: Boží, já jsem tady úplně vzbled závistí. Já jsem to nevěděl. Ten se má, ten musíš, Martin.
0: Musíš
1: ten se má.
0: Zaletět někam.
1: Jo.
0: Pro jméno. Mimochodem, mluvili jsme o tom, že od vlastně vzniklu festivalu uplynulo 42 let. Lucie oficiálně slaví, pokud se nepletu, 40 let. Čím to, že vlastně letos bude hrát na Trutnově poprvé?
1: My jsme měli loni vlastně, ono to výročí jako bylo vlastně na podzim, ale dokud tý Lucie není 41, což se stane letos v říjnu, tak do té doby pořád slavíme 40. narozeniny. Loni jsme je slavili, takže jsme měli dvě O2 arény a podobně ještě velký haly Brno, Ostrava a Plzeň. A letos jsme si řekli, to byl takový náš pracovní název Back to the People, že se prostě vrátíme na spousty míst, i třeba na malý koncerty, kde jsme strašně dlouho nehráli, například teď přemýšlím, jak se to jmenuje, to moje oblíbené místo Moras, teď, no protože je tolik hodin, kolik je, tak mám mozkovou zástavu, ale no a že se podíváme prostě na místa, kde jsme nikdy nehráli a prostě je to fantastický, že budeme konečně hrát na tom Trutnově. My jsme se vlastně loni s Martinem potkali, takže my jsme se osobně neznali. Já jsem šel s Vojtou Burešem ze skupiny Doktor Viktor, jsem šel na koncert Lynyrd Skynyrd do O2 areny a jak se blížíme k té O2 areně, tak tam vidíme nějakého pozitivně podezřelýho hippíka, jak tam stojí s krásným psem a co si tam jako dělá. A si říkám, doprči, zdi, to je přece ten, jak jsem ho viděl v televizi, ten Martin, jak má ten český Woodstock. A ten rebel, takový rebel, jak jsem viděl v televizi, jak tam trochu rebeluje, nebo tak, jak jsem to měl v hlavě. No a tak jsem se s ním musel jít seznámit a tak jsme si hned
2: padly do oka.
1: Nějakým způsobem padly do oka.
2: A skončilo to tak, že Robert držel.
1: Ano, jo, já jsem taky rozdával letáčky na loňský Trutnov, u tu arenu, což bylo dobrý, že zvlášť jako když teda ty lidi, někteří si mysleli, že jsem jenom rozdávač letáčků profesionální, takže se mě vyptávali na nějaké informace, já jsem jim poskytoval informace, pokud teda jsem jako to dokázal vycucat z malíku, no.
0: No my se k letošní účasti Lucie hned za pár okamžiků ještě dostaneme. Ovšem ještě předtím, než tak učiníme, tak já prozradím posluchačům, že Robert vlastně nás do vysílání vybavil takovým krátkým veršovaným prologem z vlastního pera a z vlastních úst a ten, myslím, vypovídá hodně o tom, jak se Lucie na tenhle ten festival chystá.
2: Takže já bych ti dovolil říct, že to nepřitáhnul Robert, ale Roberto, to je takový Robertovo poselství pro náš kmen, který se jmenuje Letíme na Trutnov.
0: Dobře, tak já teď poprosím do režie a poslechneme si o to poselství.
1: No sakra, to je dobrý. Letíme na Trutnov. V podzemních šlépejích, co ukázali směr. Tou starou cestou šel i náčelník. Měl srdce čistý a neměl na výběr. Vzpomínky z hlubin sametových dolů, v ukrytech ve snech, před hvězdou krvavou. Roky tak letí a my jsme stále spolu. Oheň a řeka a měsíc nad hlavou. Slovanský Woodstock má svoji hustou vůni. A tam mě láká k jeho kořenu. Šamanský bubny v srdcích temně duní. Tetujou šifry do genů. Tak vezmu tabák, kůru svídy a plním kalomet. A listy škumpy nechám kvasit. V té dýmce doutná svět. Duchové dávných meskaleros vznáší se v nočních krajinách. Ráno zas vyjde slunce. Přichází láska. Mizí strach. Tak věčný Geronimo, přečti tu báseň, modlitbu beze slov. No sakra, to je dobrý, letíme na Trutnov.
0: Poselství Roberta Kodyma Trutnovskému festivalu. Pánové, já bych měl teď jednu takovou zvídavou otázku. Já totiž se nemůžu zbavit pocitu, že ten fakt, že Lucie hraje na Trutnově, není dán pouze takovou tou běžnou skutečností, že prostě slavná kapela vyjede hrát na proslulý slavný festival, nebo z druhé strany, že proslulý slavný festival pozve slavnou kapelu, protože se to tak prostě sluší, že mně připadá, že vy dva osobně máte ještě nějaké další vnitřní důvody, proč se takhle na Trutnově setkáte. Je to tak, nebo se pletu?
1: Je to tak, rozhodně. Já myslím, že se to tady trochu prozradilo, když jsem tady vybouchl závěstí, když jsem věděl, že Martin odcestoval od opravdickými původními americkými domorodci, což mě taky láká. Ne, myslím, že máme podobné koníčky asi.
2: Ono to nebylo tak, ale Robert, je jednoduchý, no. To provázelo nejprve velké zklamání, že jsem se tam vypravil s tím, že budu hledat teda ty svý předky nacházel jsem tam jenom Indoše s baseballovýma čepicema a s flaškou v ruce a slunečníma brýlema a bylo to a Adidas trenýrkama. Bylo to takový velký zklamání. A já už jsem si za bolševika psal s jednou apačkou z Arizony a vypadalo to na to, že sem přijede, psal se rok 85 nebo 84. No a v té době jsem měl furt stebáky za zády. No, takže jsem se toho trošku lekl a přestal se mi nějak trošku odepisovat. No a že jsem si říkal, že to by byl možná malér pro ní. No a jmenovala se do dneška, si to pamatuju, Pat Hopkins. A posílala mě fotografie z těch rezervací a tam To bylo další takový trošku vystřízlivění, a že jsem tam viděl, jak tam žijou v těch malinkotkách a tak, že to nebyly, že to nebyly týpička. Ale tady, v ty, když jsem po Faith No More, kteří hráli v Trutnově v roce 97, pak odjel do ty Ameriky, do Kanady respektive, tak tam jsem je pak nakonec našel. Ale musel si jet mezi takový úplně do lesů, mezi jezera, a tam opravdu byly ty týpíčka, tam byly obřady, sauna, všechno, jak má být. A hned první den mi řekli, odkud teda seš, no tak jsem jim řekl, odkud jsem. Všichni samozřejmě věděli, kde je Česká republika, že? No, ale padlo tam nějaký slovo Jágr a tak, jakože někdo věděl, ano.
1: Jo, a co Havel?
2: Havel taky Havel, jako Jágr, trošku dobrý, zem, to byl rok 98, to, kdy bylo Nagano?
1: No, 98.
0: Zaplať pán, že tam nepadla zbrojovka Brna.
2: No a tak mě pověřil, tak přijel pak takový náčelník a říkal, tak ty budeš firekeeper, ochránce posvátného ohně.
1: To
2: jsem byl úplně z toho podělaný, protože jsem se podíval na oblohu a ta byla totálně zatažená. Mm-hmm. A v té době jsme nebyli jsme tady zvyklí na ty přívalové deště, ale tam jsem ho zažil. Mm-hmm. A oni mě přinesli takový velký vak tabáku. Říkali, a tenhle ten tabák budeš házet, když bude zle, tak ho házej do ohně a odříkávej modlitby. Mm-hmm. No tady, když jsem tohle všechno viděl, tak jsem seděl u toho ohně a Hare Krishna, Otče náš, jen si na nebesích posvěcej jméno tvé, všechny možný modlitby, co jsem znal, tak jsem to tam házel jednou hrst za druhou. A věř nebo ne, to nebe se rozestoupilo, objevila se polární záře a já jsem koukal na to, jak blízko můžou vůbec lidský bytosti být ty hvězdy. Mm-hmm. Bylo to nádherný, silný a ráno ty náčelníci přišli a říkali, good, fine. A celý ty dny, co jsem u nich byl, tak jsem spal u tohohle posvátného ohně a ten oheň hlídal a pak mi dali to jméno Black Elk Warrior. Tak to je taková.
1: To je úžasné. Co to jméno znamená v překladu?
2: Černý válčící los.
1: To je neuvěřitelné. Krásný. Já jsem teď přemýšlel, já jsem vlastně neznám vůbec žádného opravdického indiána, až na jednu výjimku, že vlastně první manželka našeho producenta ze Seattlu, Ivana Krále, se jmenuje Lynette Král a ona je komplet native, nevím teda, z jakého je kmene původem, ale vlastně jenom mám takovou jakoby zajímavost, ona vlastně byla v 60. 70. letech, vyprávěla, že byla něco jako groupie, jo, že vlastně jako jmenovala ty Rolling Stones a Aerosmith a Ivan Král vyprávěl, jak chodil s tou Anitou Pellenberg po Richardsovi a tady ta maláska, ale ne, to nic. Ale ona byla přímo na Woodstocku a říkala, že tam vlastně celý Woodstock se nabušil LSD a vlastně Jimi Hendrix hrál až, teď nevím, jestli bylo 7:30 ráno nebo 8:00 ráno, ale takhle jako zoufale.
0: Vlastně.
1: A ona vlastně říkala, že potom LSD usnula, ale pak se jakoby probrala, že slyšela, že Hendrix hraje tu hymnu.
2: Ano.
1: Jo, a tak jako rozepla ten stán a šla za tím Hendrixem, to je celý, ale je to přijde úžasný, že jako pro mě je to zážitek jenom mluvit s člověkem, který má takovýhle osobní zážitek.
2: A tohle, Roberte, je jeden z impulzů, proč vlastně ten náš festival Trutnov vznikl. Když jsem viděl ukázky amerického Woodstocku a v čekárně někde v Sudetech to bylo, v čekárně na vlakovém nádraží, kam ten film přivezl pan Dorůžka, kazeta v podpaží.
1: Petr Doruška,
2: ano, pustil tu kazetu na vrohu na televizní obrazovce, ta byla takhle v rohu ty čekárny. Mm-hmm. Ta čekárna byla narvaná huňáčema, kteří se tam sjeli z celé republiky, nebo mm-hmm. z širokého okolí, abych mm-hmm. nepřeháněl. No a ten dokument končil v podstatě tím, jak tam Jimi Hendrix vezme tu kytaru a rozmlátí o to pódium. Mm-hmm. A když jsme vyšli ven, estebáci nám to tenkrát nerozehnali, ku podivu, a když jsme vyšli ven, tak jsem tam říkal těm kumpánům, soukmenovcům z Dizentu, tak takovýhle festival v menším bych chtěl jednou někdy uskutečnit. Tak se mi vesele zasmáli, no ale za 2 roky se stalo.
1: To je boží.

0: Tolik kapela Lucie ve své aktuální podobě, ve své aktuální sestavě. Kapela Lucie, tak jak ji uslyšíme také na Trutnovském festivalu. Robert Kodym a Martin Vechec jsou mými hosty ve studiu Nočního proudu. Martine, a já bych se teď otočil na tebe s několika vlastně takovými praktickými dotazy, co se týče toho letošního ročníku. My už jsme říkali, že ten letošní ročník začíná vlastně příští čtvrtek, tedy 13. trvá až do neděle 16. Jak to vypadá třeba se vstupenkami, když se někdo zhoupe na poslední chvíli, dostane se?
1: Já myslím, že se dostane, ale teď jako opravdu ty vstupenky ubývají, tak ví jen nejvyšší mocnost, jak to ve finále dopadne, ale ta cena je, si myslím, že velmi nízká. 2500 kůží v současné chvíli.
0: Tak to je.
1: My platíme, u nás se platí kůžemi, to jsme se už s Robertem...
2: Nejsou žabí, Martina?
1: Ano, jsou žabí.
2: Jsou žabí, že jo?
1: Ano, jsou žabí. A to už jsme si vysvětlili jako...
0: Jak by se na to asi tvářila Česká národní banka, kdyby to slyšeli.
1: No, teď je velmi výhodný kurz. Žabí kůže versus koruna.
0: Další zcela tedy praktický technický dotaz. Možnost spaní. Já myslím, že vždycky tradičně na Trutnově bývá možnost stanovat, že je tam prostor na to, na spaní i na parkování. Je to zase takhle dobře.
1: To je v podstatě Trutnov, festival Trutnov je v Trutnově a byli jsme chvíli v Brně v exilu, tomu říkáme, a protože tam máme dlouhodobý spory a problémy jako s místní radnicí a která právě ty louky okolní určila do komerční a průmyslové zóny a hrozí tam, že v nejbližších letech se tam začne stavět, mají tam stát dva supermarkety. Takže nevíme dne ani hodiny, kdy to tam všechno na těch posvátných lovištích skončí, ale věříme, že se tam snad ještě nějakou dobu udržíme, uvidíme. No a ty louky jsou hned vedle toho areálu. Ten areál se nachází mezi stromy a dobrými travami, jak my říkáme, a s výhledem na panoramata hor, Sněžku a Krkonoše. A louky na to navazují a tam se stanuje, parkuje, stanování je gratis a za parkování se platí nějaký symbolický poplatek. A stejně tak i děti mají na celý festival vstup zdarma, a protože bez dětí to nejde, jako děti jsou vítáni. A už po minulých letech jsme byli v podstatě dobře přinuceni k tomu udělat tam dětský tábor, dětskou scénu, protože na ten festival v podstatě začala jezdit už tak čtvrtá generace a v loni tam bylo někde 500 dětí. Takže jsme pro ty děcka tam vymysleli řadu věcí, jako že tam jsou rukodělní dílny, divadla tam budou pro děti.

0: Hvězdárna a spousta dalších věcí.
1: Dobře. Já bych se teď vyptal na to, co je samozřejmě v souvislosti s festivalem velice podstatné. Vím, že asi nebudeš moct vyjmenovat všechny, kdo budou hrát, kdo budou vystupovat, ale zeptal bych se tě právě na, na tu hudební náplň. Zůstaňme zatím u té hudební, protože pak určitě se dostaneme ještě k dalším vedlejším doprovodným programům, které bývají na to Trutnově taky velice zajímavé, tak teď pojď nalákat na, na ta jména hudební.
0: No já bych to trošku s dovolením, Ilio, otočil na Roberta, co bych se ho zeptal, jako, co tebe oslovilo z toho programu.
2: Hele, já teď tady do toho koukám a opravdu, když pominu ty totálně jako známý kapely.
0: Luci a Gogol Bordel, hlavní kapely.
2: Ano, ano, tak mě tady velice zaujala Marta a Rasputin a hosté, protože pan Rasputin je velice zajímavá, záhadná, tajemná osobnost, takže to mě láká. Pak mě,
0: to za ní nevíš, že to je zrovna kapela mý dcery.
2: Jo, to je kapela tvý dcery, no tak vidíš.
0: Vidíš a to jsme nebyli domluveni teda. No.
2: Jsou tady báječní věci. Počkat. Já jsem nejvíc zvědavý na ty
0: Wailers.
2: Wailers. Protože prostě tady ta záležitost kolem tady toho žánru hudebního prostě skvělá a to je kapela, která patří k té absolutní světové špičce. No. Pražský výběr. Prostě to je pro mě česká modla, jo. To je nejdůležitější kapela. A vždycky jsem byl obrovský fanoušek kapely Jasná páka, hlavně v roce 82. Ta stará klasická sestava Vysáči, moje milovaná kapela, Tony a Garáž, no. Prostě moje pražský undergroundový kořeny jsou strašně důležitý a Tony Garáž a Ducháček. Tony Ducháček a Garáž. Bezva. Plastici. Počkej, já nemám brýle, ty si to trošku...
0: No,
2: kapela Švihadlo, že jo, to je zase jako česká reakce na to slavný reggae. No prostě... No. Je to toho hrozně moc?
0: No
2: je
0: já
2: to
0: bych krásný, no? Ještě do toho, Roberte, skočil, že skvělý koncerty jsou s Ondřejem Havelkou a Melody Makers. To je noblesa a elegance meziválečných let. A když občas u nás hrála nějaká tvrdá kapela, jako například třeba Korn nebo Sepultura či jiný kapely, tak mezi nimi se objevil Ondřej Havelka právě s orchestrem. A teď, kdy to bylo asi 2 roky nazpět, když hráli Jesus and Mary Chain, tak se prostě přišli podívat a furt jaké se rozkoukávali po tom festivalu a když viděli toho Ondřeje Havelku, po kterým oni potom vystupovali, tak říkali, no tak už to teprve teď to začínáme chápat. Co to je tady za festival, kde jsme se to ocitli. A široce rozkročená dramaturgie, kde si myslím, že každý najde svý a myslím si, že ten festival pokládal takový ty základy, nějak ty festivalové kultury v zemi, kdy jsme začali i zvát takový umělce, kteří do té doby na žádném rockovém festivalu nehráli, jako například Ivan Mládek, Petr Novák, Petr Spálený, Marta Kubišová, Valdemar Matuška, Eva Pilarová. To byly prostě ten koncert Valdemara Matušky, jako ano, hráli u nás kapely Faith No More, Patti Smith, Iggy Pop, úžasný koncert Iggyho Popa, ale stejně nejvíc pro mě bylo, když vystoupil Valdemar Matuška, začal tam zpívat Jo, třešně zrály, který vlastně přejmenoval, tehda byla kampaň komunistů, kteří měli v logu třešně, tak to Valdemar se omluvil a říkal, že třešně teda zpívat nebude. A tak jsme tam všichni řvali, jo, švestky zrály, sladký švestky zrály. No a pak, když se Eva Pilarová setkala s Magorem, Jirousem, guruem undergroundu, no tak to bylo prostě milý, když sešla z pódia a pak se potkala tam s Magorem a spolu tam dali ten duet. Tam za vodou v Rákosí. No, ale ještě předtím zaspívala Lásku nebeskou, například s Matějem Rupertem z Monkey Business. Tak takový všechny věci se tam dějí a teď si myslím, že to bude hodně divoký z Gogol Bordello, to jsou takový New Yorkská kapela se zpěvákem z kořeny z Ukrajiny a říká se tomu, že to je takový gypsy punk, hodně energická, divoká kapela, na ní se dost těším. No, pak samozřejmě Lucie, Pražský výběr, The Wailers, reggae, ikona, kapela Boba Marleyho a spousta takových kapely pro mladý, jako je MC Gay, Zrní, Ventolin, AC Draw. No, je to hodně, na 50 kapel. No, je to jinak na webu trutnov.cz.
1: Zmínil se Gogol Bordello, tak si je můžeme teď poslechnout.
0: Hezky.

sola, io segno.

0: Tolik Kamil Střihavka, který se rovněž objeví na letošním ročníku Trutnovského festivalu. A já bych se teď s dovolením otočil na Roberta Kodyma, využil bych jeho přítomnosti tady ve studiu. Co se týče kapely Lucie, co je nového v kapele Lucie, čím se momentálně Lucie zabývá, tak je lepší otázka.
1: Tak na Luci mě v současnosti nejvíc baví to, že Lucie letos udělala to, co udělala naposledy v roce 90 a 91, kde jsme měli obrovské množství koncertů. Vlastně potom, jak se ta skupina stala slavnou, tak opravdu hodně ta koncertní činnost spočívala v tom, že jsme jezdili jenom ty největší sportovní haly a jinak nic, a z toho třeba vyplynulo, že bylo jenom 10 koncertů za rok a ne víc, ale letos už se dotýkáme nějakého čísla, já teď nevím, jestli 35 nebo ze všem všude, což je prostě skvělý, protože ona ta kapela může jako řádit ve zkušebně, ve studiu a tak, ale nic se nedá nahradit tou praxí toho velkého počtu koncertů, no, takže teď jsme třeba hráli minulý týden v takovým roztomilým malinkým amfiteátru v Olomouci, kde jsme ještě nikdy nehráli.
2: To je ta pevnůstka, ne? Dobrý
1: ano, ta pevnůstka. A byli tam fantastický Hanáci a Hanačky. A bylo to.
2: A ty máš kořeny Hanácký, jsem se dozvěděl.
1: No, jo. No, já jsem to tam říkal, zaspívali jsme si píseň Na té naše háne, co tam boh te sláne, serem, co tam posypáne. Jo, a amfiteátr spíl, bylo to moc jako prýma. No. Tak si užíváme takovýhle věci. Jako.
0: Já bych měl ještě jednu otázku, já se obávám, že si na ní v různých rozhovorech už odpovídal, nicméně vrátil bych se trošku do nedávné minulosti, protože já to nevím a zajímalo by mě, jak vlastně jste se dali dohromady s Viktorem Dykem.
1: No, my jsme v určitý chvíli teda jako zjistili, že ta skupina už nemá dva zpěváky, ale jenom jako jednoho, a že bychom chtěli zachovat to, že jeden zpívá výš a druhý níž, tak jsme vlastně jako přemýšleli. No a mě to jako napadlo hned a pak akorát jsme si lámali hlavu, že bychom teda měli reálně ještě jako zvážit úplně všechny ostatní možnosti, no a zjistili jsme, že vlastně Viktor je pro nás úplně ideální. A dokonce jsme si teda, aby jsme byli poctiví, tak jsme si vzali výsledky ankety Český Slavík. Jenom teda z důvodu toho, že tam je pod sebou vypsáno 100 českých zpěváků, které jsme nikdy nedali dohromady. Tak jsme si je pro jistotu jistě všechny prošli. Ale vlastně, hele, ten Viktor, když jsme s Lucí začínali a vlastně i s Vanastovýma věcma v těch 90. letech a nějakým způsobem jsme prorazili, tak on byl tenkrát zpěvákem strašně skvělý rockový kapely, která se jmenovala Dorota BB. A my jsme měli hrozně rádi Dorotu BB a taky kapelu Alice s Danem Bartou, kterou jsme vytáhli jako hosta na turné Lucie už v roce 91. A potom tato Dorota BB jela turné s Vanastovkama v roce 93. A byli jsme si prostě blízký i lidsky, i hudebně. A pak jsme se tak jako různě občas potkávali. Třeba Viktor Dyk hostoval na poslední desce Vanastových věcí jako vokalista, jo, že tam zpívá vokály skoro ve všech písničkách a tak. A to už jsme měli vyzkoušený, jak z něj naše hlasy dohromady. No a tak jsme mu prostě zavolali a on měl radost a my jsme měli taky radost a v současnosti pracujeme na 9. řadovém albu Lucie, který se bude jmenovat Radost.
0: Tak, to jsem se právě chtěl zeptat, protože pokud mi něco neuniklo, tak vy máte venku oficiálně dva singly. Ten druhý se teď hned za chviličku poslechneme. A tak mě zajímalo, jak to pokračuje s celou tou deskou.
1: Pokračuje to pěkně, máme složeno spoustu písní, akorát máme natočený už nějaký základy do dalších asi 5 písniček. Akorát tím, že teďka jsme pořád na koncertech, tak teďka momentálně desku netočíme, ale hned zase, jak se objeví nějaký volný čas, tak budeme pokračovat a až bude hotová, tak bude hotová. Takže nemáme nějaký přesný termín, protože máme fakt ambici natočit desku tak, aby byla úplně nejlepší ze všech bez ohledu na to teda, že nemůže mít ten 30-letý, 20-letý vyhlas jako nějaký naše starý desky, ale my se prostě nevzdáváme, chceme to udělat co nejlíp.
0: Takže si každopádně můžu odpustit takovou tu nejblbější otázku, co může novinář muzikantovi položit, kdy ta deska přesně vyjde.
1: No, jasně, no. A ono to taky, my jsme jako v minulosti nějaký takový jako přibližný jako věci říkali, ale člověk míní a život mění, takže jde nám především o to, aby ta deska byla skvělá, aby se líbila nám co nejvíce. Potom s tím můžeme obtěžovat ještě nějaký ostatní lidi.
2: Čas ukáže a nejvyšší mocnost rozhodne.
0: Ano. Tak. No a my si teď poslechneme ten druhý z těch zmíněných dvou singlů.
3: Taková hostina kvantový fyziky, ty jsi tak zpětivě horozená.

0: Martin Věchet a Robert Kodym jsou stále mými hosty ve čtvrtečně pátečním nočním proudu. A my se teď pojďme vrátit, když vrátit ten festival začíná za týden, tak pojďme se vrátit k tématu Trutnovského festivalu, protože on je ten letošní ročník do značné míry zasvěcen a věnován nedožitým devadesátinám Václava Havla. Co všechno se v tomto ohledu bude odehrávat jako podsta nebo připomínka Václava Havla?
1: Julio, toho je strašně moc. To bychom tady asi seděli ještě chvíli.
0: Tak namátkou.
1: No, namátkou jsou to různé debaty, semináře, výstavy, a hodně vztahující se právě k náčelníkovi. A například tam bude mít projekci fotografií Ondřej Němec, který už jako kluk v podstatě vyrůstal v prostředí disentu a undergroundu a okolo plastiku a Václava Havla. No potom tam budou například takový seminář k česko-polskému setkávání ilegálnímu na hranicích v dobách totality. O nezávislý kultuře v tehdejším Československu a NDR, kdy tady nezávislá a undergroundová kultura v podstatě existovala po hospodách, stodolách, bytech a v Německu to bylo na církevní půdě, v kostelích a na farách a na církevních pozemcích. A tak to si myslím, že to budou zajímavé debaty, k tomu by měla být i tam výstava, ale bude tam i třeba i Karel Janeček, jeden z našich podporovatelů, který jinak se festival odehrává bez nadnárodních sponzorů a je to furt tak, jako že jsme fakt nezávislý kmen. No a ten tam bude mít o matematických zákonitostech a o transcendentálních propojkách s matematikou. To bude taky zajímavý, nebo o ztrátě svobody, jak se sami dobrovolně necháváme připravit o svobodu. Na tohle téma tam taky budou debaty. A nebo Jarda Spurný, novinář z investigativní, z Respektu, tak s ním jsou tam úplně skvělý ty debaty, který tam i představí svoji knížku, stejně tak jako představí tam knihu Marie Zelbová, svoji prvotinu, o který se teď dost debatuje a sklízí takový dobrý samý recenze, co jsem si všimnul. To je pohled desetileté dívky na společenství na Žižkově, v takovým velmi alternativním nebo byt, kde procházeli všichni ti možní vizionáři a spasitelé a básníci i narkomani. Ten byt se v podstatě nezavíral, ten byl otevřený a v rohu v té místnosti na posteli tam přespával jeden z nejlepších basáků, jaký urodila naše zem, Láďa Padrůněk. Bohužel už v dost pokročilém stádiu svý nemoci a v zajetí všech možných vlátek. No a o tom pojednává celá ta knížka, mimo jiné i o jejím bratrovi, který se stal v 10 letech jako nejmladším dealerem drog. A je to silná kniha, úplně tak jako osobitým způsobem napsaná. A není tlustá, je ten tenčí. No tak o tom tam třeba bude, nebo bude tam i setkání s politickými vězni z 50. let. To jsou dědečkové, kterým je přes 90, ale ten jejich úžasný nadhled a vtip, s jakým se dívají na léta strávených v komunistických lágrech, v uranových dolech v Jáchymově, kde zářili jak baterka a jenom božím zázrakem, že přežili v podstatě do dnešních dnů, že z těch jejich příhod mrazí, ale oni necítíš tam jako z nich žádnou hořkost, zapšklost a je to neuvěřitelný, s jakým nadhledem o tom dokáží vyprávět. Mm-hmm. To jsou velmi silný momenty a nebo Václav Marhoul přijede vyprávět o svých aktuálních filmových projektech, ale i o tom, jak byl v podstatě v první linii v zákopech na Ukrajině. A on už měl přijet, Václav měl přijet už minulý rok o tom vyprávět, ale byl tak, vrátil se čerstvě právě z těch zákopů v Ukrajině, odkud si přivezl a nejenom neskutečně silný zážitky, ale i oboustranný zápal plic a tomu zabránilo dojet, takže na to jsem taky velmi zvědav. Ale těch debat bude hodně o nekomerční kultuře a obecně k undergroundu 50 let od prvního procesu. 50 let to je, ne? Nebo 40? Teď abych 70...
0: 50.
1: Tak 50 let, no. Od prvního procesu. To je šílený 50 let, no. Od prvního procesu s undergroundem.
0: Tak, já bych se s dovolením ještě na chviličku vrátil k Václavu Havlovi, protože Václavu Havlovi stále patří tedy čestná funkce náčelníka festivalu. Ano. Pojď připomenout pro ty, kdo třeba nemají tuhle tu informaci, nevědí to, jakým způsobem, kdy se to stalo, kdy se stal náčelníkem Václav Havel?
1: To bylo v roce 97, a když přijel na festival a Václav byl totiž pravidelným návštěvníkem toho našeho powwow, jak tomu říkáme, festivalu Trutnov. Ale on je s tímhle naším festivalem spojen už od svých prvopočátků, když nám to STBáci rozháněli a tak se vždycky objevil v pravou chvíli Václav a vždy nějak pomohl, například v roce 84 pak sezval všechny přítomný, z nich znal asi jenom dva lidi nebo tři lidi, tak pozval k sobě domů na Hrádeček. Mm-hmm. To bylo asi 150 lidí, tenkrát přijelo na jedno místo do takové dědiny. No a když to tam policajti celý obklíčili a začali tam řádit, no tak do toho přijel Václav, zaparkoval ten nový Volkswagen vedle těch oprýskaných policejních škodovek a žiguliků a policajti začali být ještě víc agresivnější a Václav, já jsem si přišel jenom takový koupit ty cigarety, no to rozlídl se po tom lokálu, tam viděl Honzu a Květu Princový, který znal z underground nového baráku a z Dizentu, no a u kuli pikle a pozval všechny ty účastníky, co tady budou teď ty mladý lidi dělat, že? No tak je pozval k sobě na Hrádeček a ty lidi mě potom, ten, kdo se tam dostal, protože to celý bylo obklíčený,
0: jasně,
1: tak kdo se tam dostal skrz to obklíčení na ten Hrádeček, tak mě pak děkoval za to: Martina, díky, jak jsi to s těma STBákama skvěle zařídil. To setkání na Hrádečku a ten večírek na Hrádečku byl tisíckrát lepší než nějaký undergroundový koncert někde v hospodě.
0: Jasně. Pete, já bych se chtěl vyhnout tedy pateticky formulované otázce, co pro tebe znamená osobnost Václava Havla. Zní trošku blbě. Nicméně přesto, jaký vztah ty máš k téhle osobnosti? To asi
2: bylo. Mě napadlo teď, myslím, že včera bylo vlastně výročí našeho hraní s Lucí. Jsme hráli v roce 95 jako hosti kapely Rolling Stones na Strahově pro 130 tisíc lidí. Byl úžasný zážitek, bylo to báječný a kromě toho jsme se s těma Stonama potom setkali a vyměnili jsme si pár podpisů a kytara, nástrojů a tak. Je docela jako, jsou známý historky. Ale potom jsme taky byli na setkání s panem prezidentem na tribuně a povídali jsme si o všem možným, řešili jsme různé záležitosti. On nám vyprávěl, že má na Hradě nějakou novou hi-fi věž a my jsme mu darovali všechny naše CDčka. A jo, a vlastně mám takový, jak někde hraju, tak si takhle věším ty backstage pasy. Občas mám nějaký backstage pasy podepsaný od někoho. A tohle je ten nejkrásnější úlovek, že mám backstage pas Rolling Stones. Z jedné strany je tam autogram Keitha Richardse a Ronnieho Wooda. A z druhé strany je tam napsáno Havel a je tam to srdce. Jo. Ale to jenom mě napadlo tak teď. Ale pro mě... on je vlastně ústřední postavou a symbolem úplného zázraku, co se stalo, jo. Protože já jsem ještě někdy na jaře 89 byl za svojí sestrou v Německu, která tam začala žít. Teď jsem byl jako dospělý člověk poprvé v té kapitalistické cizině a teď jsem tam nasával tu atmosféru a úplně všechno, co tam jako je v tom Německu. A teď jsem se vrátil sem a bylo mi 22 let a propadl jsem strašný depresi a asi týden jsem intenzivně se teda intoxikoval alkoholem a prostě jsem nadával všem lidem, kteří vypadali podezřele, že s tím režimem má nic společného. Jo. A fakt jsem se s tím blbě vyrovnával a tenkrát jsme si prostě všichni mysleli, že to bude tady navždy. Jo. Já vím, že si to mysleli všichni, protože pak jsem časem zjistil, že všichni vlastně jako příslušníci z starých českých šlechtických rodů, jak si předávají ty, mají ty znalosti té historie, tak vědí, že ty tyrani jsou všichni taky jenom vlastně jakoby dočasně. Což se naštěstí stalo, no to byl prostě obrovský zázrak a navíc já jsem měl takovou depresi z té představy o své perspektivě a tak. A teď se to celé jako změnilo a my jsme vlastně byli nastartovaná kapela, byli jsme ve správný okamžik na správném místě. Mm-hmm. Pro mě to mělo i ten, jako i v té profesi, jo. Ono vlastně se pak jako dělo, že jak se dneska pořád mluví, že lidi přestali chodit na koncerty, ale na ty naše začali chodit právě, jo. A my jsme takhle stoupali raketou vzhůru k nebesům a ta hlavní tvář toho celého převratu je ten Václav. Je to prostě, pro mě to je jako do dneška jako neuvěřitelný, když se na to vzpomenu a moc si toho vážím, že to tak je. A...
1: No prostě náčelník.
0: Tak a my si teď poslechneme kapelu, ke které měl Václav Havel taky hodně blízko, dokonce i tak trošičku zachránil v jedné fázi. A
1: Plastici.
0: Ještě jednu jinou.
1: Pražský výběr.
0: Ano, kapelu, která bude rovněž k vidění a ke slyšení na Trutnovském festivalu. Mm-hmm.

opravdu snad tarantule.

0: Martin Věchet a Robert Kodym jsou stále mými hosty ve čtvrtečně pátečním nočním proudu. Naše povídání se pomalinku chýlí ke konci, nicméně já bych měl ještě jednu všetečnou otázku na oba své přítomné hosty. Zeptal bych se Roberta, jak ty jsi doposud vnímal Trutnovský festival?
1: Vnímal, protože já jsem si... Já vždycky, když jsem o něm někde slyšel, četl nebo z doslechu, tak mně bylo jasný, že to je ten, že to je ten Woodstock a že to je to, co vlastně Martin vyprávěl, jak ten film o tom festivalu Woodstockském viděl teda už jako kdysi dávno, já teda potom jako později, ale to je něco... Já vlastně, jak jsem se narodil v tom roce 67, tak bych řekl, že ty vibrace jako té doby jsem jako to nemluvně nějak asi nasával, protože už pak moje nějaký první zážitky, když mi byly asi 4 roky a potom ještě další leto, jsem měl s babičkou, s dědečkem vlakem do Bulharska, teď jsme jeli přes Maďarsko, Rumunsko a já z toho mám jako zážitek, že ten, kromě té babičky, dědečka, v tom, ten vlak byl plný máníček. A to byli lidi, který jsem nepotkával ani jako ve školce, ani u tety, takový lidi. A oni byli všichni prostě báječný a byla tam tak skvělá atmosféra. Já jsem si říkal, co to je jako za lidi? A oni poříkali, pojď se malej, napij se, to je pivo. Tak. Bylo to jako vlastně příjemný. To bylo jako moje první setkání s nějakou touhletou kulturou nebo s tímhletím hnutím. No a pak jsem postupně pak jsem vyrůstal v těch 70. letech a pořád jsem si říkal, to je takový jako zvláštní, že to, co je v té televizi a v tom rádiu, to je takový jako jiný, ale jo, a pak jsem někde slyšel nějaký klasický rock and roll, který nebyl součástí té oficiální kultury a začalo mě to strašně jako rajcovat a všecko, co bylo spojené s těma dlouhýma vlasama, s rockovou hudbou a s tímhle, tak prostě jako magnet, no. A v současnosti mi přijde fantastický ten festival, že jasně z toho všeho cítím, že to je dělaný jako především jako s obrovskou láskou, abych řekl, že to je z toho festiáku prostě cítit a že tím je ojedinělej jako zvlášť v dnešní době, kdy nás neustále okupuje nějaká hudba do supermarketu a hudba do výtahu a tak.
0: Mimochodem, tím Woodstockem jsi mi připomněl, že shodou okolností letos to vychází tak, že se datem částečně překryje Trutnov s Woodstockem, protože pokud se správně pamatuju, tak Woodstock začínal, myslím, 15. srpna, takže 2 dny se překryjou.
2: To je záměr, no my jsme se, náš jinak tradičnější termín poslední roky byl vždycky okolo 21. srpna, to bylo s odkazem na samozřejmě 21. srpen 68, který jsme tím naším festivalem Powwow chtěli přetavit ve 4 nebo 3 dny radosti, míru a přátelství. No. A teď buď to byl Woodstockovský termín, což je teď, anebo to bylo okolo toho 21.
0: Martina, teď otázka podobná, jakou jsem měl na Roberta. Jak ty jsi doposud vnímal kapelu Lucie?
2: No, já bych se pravdu, řekl, tak nějak. Já jsem jako o Lucii věděl, ale musím se přiznat, že jsem ji nikdy nějak neposlouchal. A měl jsem dokonce i takový debaty, kdy jsem říkal, jako taková srágora, jako takový mainstream, jako že když mě o ní vyprávěl můj jako letitý přítel, s kterým se znám od dětství, keramik, jak se mu velmi dobře pracuje, uhledej mě mezi kousky popela a básnil o tom, jak je to úžasný text. Tak jsem říkal, Pavle, jako Lucie, no. Prostě Lucie mě nikdy nějak v minulosti neoslovovala a když někde hrála, no tak jsem nějak jako neštvalo mě to, ale nějak to ve mně nic moc neprobouzelo. Až nějak postupem času, taky musím teda se přiznat, že mě vždycky Robert přišel trošku nafoukaný.
1: Fuck.
2: Jo. No, ale zase já to vidím jako, že tohle to, co všechno, co se stalo, tak se prostě mělo stát. A Robert je teď, když padne někde slovo Robert Kodym, tak říkám, na toho mi nešaj, to je náš miláček.
0: Je náš miláček.
1: Děkuju, pane.
0: Nastal čas velkého prozření.
2: Prozření je to... Nic není černobílý. Tak. Nic není černobílý a já jsem rád, že Lucie prostě uzrál čas, trvalo to 42 let a Lucie poprvé na festivalu Trutnov a jsem rád, že k tomu dochází a myslím si, že takový předvoj toho, co náš očekává, je i to poselství Robertovo na úvod, který si tady pouštěl, letíme na Trutnov. To je silná magie a jasně z toho vyzařuje, že Robert je součástí našeho kmene a koluje v jeho žilách podobná krev jako nám.
0: Mm-hmm. Říkal jsi, že uzral čas, tak se mi vybavilo německé přísloví, ale es braucht seinen Zeit, tedy všechno chce svůj čas, nebo potřebuje svůj čas do slova. Tak, pánové, já vám moc děkuju za návštěvu ve studiu, moc vám děkuju za velice, velice hezký a příjemný povídání. Přeju, ať se letošní ročník festivalu maximálně vydaří, ale on se vydaří každý rok, takže ať to dopadne stejně dobře jako vždycky. Roberte, tobě přeju, ať pokračujou hezky práce na desce, ať nám brzo udělá radost.
1: Díky moc. Děkuji za pozvání.
2: A já děkuji všem, kteří se na tom festivalu podílí. Děkuji Evičce Lipový z našeho kmene, Martě, bez níž by ten festival dneska už možná ani nebyl, Raduzovi a všem dalším, kteří už teď ten areál začali připravovat ode dnešního dne s plným nasazením a dá se říct si fakt jako láskou, že to dělá furt skupina kmen nadšenců a ne žádných profesionálních manažerů a producentů, ale především lidi s nadšením. Proto si myslím, že i to má do dneška takového ducha, jaký ho má a děkuju všem lidem, kteří na něj přijedou a tím vyjadřují tomu našemu setkání podporu a děkuji Robertovi, že tady dneska jsme spolu mohli být a těším se, jak obohatí jejich rytmy to naše powwow.
0: Já děkuji vám oběma.
2: Děkuji. Oh yeah.

0: Stále posloucháte čtvrtečně páteční noční proud ve vysílání Českého rozhlasu Dvojka. Stále je vaším společníkem a průvodcem do druhé hodiny raní Ilja Kučera mladší. A já jsem si pro vás teď nachystal jedno vlastně poměrně dost zbruchsu nové, hodně intimní a hodně zajímavé akustické album. To album se jmenuje The Night Watch, tedy noční hlídka. A proč se takhle jmenuje a víc informací vám o něm prozradím hned po první ochutnávce.
1: Thank you.

0: Thank you.
1: Slavný Rembrandtův obraz Noční hlídka dal název tomuto křehkému, intimnímu Stingovu živému albu. Shodou okolností, nebo ne shodou okolností, záměrem. Bylo tohleto album živě natočeno právě v Amsterdamské galerii a právě před tímhletím světoznámým obrazem. Sting tuhle desku natočil výhradně se svým dvorním kytaristou Dominikem Millerem. A ten koncert nebyl v podstatě veřejný, byl to koncert, který se točil pro jednu francouzsko-německou televizní společnost a na ten koncert přišli vlastně pozvaní diváci, pozvaní lidé a záznam vyšel nebo je ke zhlédnutí, když se po něm podíváte na internetu, tak se na něj můžete mrknout tedy obrazově a teď docela nedávno vyšel na desce, vyšel na CDčku. Jsou to všechno vlastně předělávky starších Stingových písní, ať už z času Police, jako byla tahle ta Message in a Battle, tak dejme tomu z jeho solové kariéry a všechny jsou pojímány takhle velmi intimním, křehkým, akustickým způsobem.

0: V amsterdamském Rijks muzeu bylo natočeno tohle nové intimní Stingovo živé album. Já už jsem se zmínil, že ho natočil pouze se svým dvorním kytaristou Dominikem Millerem. A s tím je spojena ještě jedna zajímavost. Dominiku Millerovi bylo na natáčení tohle alba zapůjčeno, nebo byla zapůjčena vzácná kytara, která byla původně vyrobena pro francouzského krále Ludvíka XIV. Tak ta zní také na téhleté nahrávce a zní také v další zvláštní akustické cover verzi velkého Stingova hitu Every Breath You Take.
1: Okay, all right then.

Dospěli jsme k samému závěru tohoto čtvrtečně pátečního letního prázdninového nočního proudu. Pročež za poslech upřímně děkuje Ilja Kučera mladší, přeje krásnou dobrou noc, krásné léto a těší se na slyšenou opět za týden. Tohle je Český rozhlas Dvojka, noční proud, Ilja Kučera mladší a Mike and the Mechanics.

0: Český rozhlas Dvojka.
1: Rádio, které vás baví.
2: Stále vám, přátelé, společnost dělá Dvojka, jsou 2 hodiny a my vám teď nabízíme reprízu pořadu Českého rozhlasu Hradec Králové.
3: Návštěva. Portréty zajímavých osobností východních Čech.
4: Cesta k oboru, který fascinujícím způsobem spojuje historii, vědu a lidské osudy, u Marcely Erbanové nezačala až na akademické půdě. Touha porozumět minulosti a odkrývat staré příběhy se v ní utvářela postupně, propletená přirozenou zvídavostí a láskou k objevování neznámého. Byla to právě antropologie, v níž našla dokonale přesný nástroj, jak pomyslně vrátit hlas těm, kteří už sami mluvit nemohou. Jak sama Marcela Erbanová říká, na úplném počátku cesty za historií a antropologií možná trochu překvapivě stály dinosauři.
5: Určitě se to zrodilo už v dětství, bylo to takovéto klasické období v 10 letech, ty dinosauři. Kdybyste se mě zeptali na cokoliv jiného, tak bych nevěděla, ale jména dinosaurů jsem uměla nazpaměť, všechny ty epochy. Takže v té době asi vznikal zájem o přírodu a historii zároveň. Příroda určitě mě formovaly dokumenty Davida Attenborougha, na který jsme koukali se sestrou. To byl docela pravidelný nedělní program v televizi, takže tyhle ty dokumenty mě přitáhly hodně k přírodě. Vyrůstala jsem na vesnici, takže přírodě jsem měla taky blízko. A vlastně jsem hledala obor, který kombinuje přírodovědu a historii dohromady, což ne vlastně každý úplně obor dokáže, ale v té antropologii se to neuvěřitelně jako hezky potkává. Že můžete vlastně studovat to lidské tělo, fungování lidského těla a všechny tyhle ty náležitosti, zároveň ve vztahu k té historii a jak se proměňuje jednak historie a ten člověk a člověk a jak ovlivňuje tu historii.
6: Přesto musel přijít někdy takový ten hlavní zlom, kdy vás to nasměrovalo na tu dráhu vyloženě antropologickou, to znamená věnovat se, řekněme, i lidským kostem a tomu, o čem vypovídají.
5: Přišlo to vlastně s podáním přihlášek na vysokou školu po Všeobecném gymnáziu v Hořicích jsem studovala a ten rozptyl jsem opravdu měla od učitelství dějepisu, biologie, zoologie obecná, systémová, evoluční biologie, všechny tyhle ty obory. A zkoušela jsem tedy přijímačky na všechno a dostala jsem se na antropologii.
6: Je to o tom, že už tenkrát jste třeba si říkala, mě by zajímalo, o čem vypovídají, já nevím, lidské kosti, které leží pod tímto kostelem, anebo jste spíš směřovala do té linie jako zdravotnické, jakože zajímaly by mě ty nemoce, kterými lidé trpěli a rozebrat to dopodrobna?
5: No spíš do toho lékařství. Já jsem v té době, když jsem vlastně podávala ty přihlášky, neměla úplně jasnou představu, co ta antropologie je. Takže jsem nebyla schopná dopředu odhadnout, že vlastně třeba analýza těch kosterních ostatků dokáže toho říct tolik, co vím dneska a dneska mě to úplně fascinuje a tenkrát jsem o tom neměla potuchy. I po tom zdravotnictví jsem pokukovala, takže spíš to šlo touhle formou jakoby té biologie toho těla a postupně už při studiu, po bakalářské práci a potom v navazujícím studiu najednou se to začalo tak nějak i ty okolnosti zbíhat, že mě to začalo přitahovat k těm kostrám a vlastně to definitivně rozhodl tady výzkum Velkého náměstí v roce 2010, kde jsem se přihlásila vlastně jako řadový brigádník s tím, že tady studuju antropologii, že bych asi mohla být trochu platná na tom výzkumu a tam jsem se zapojila naplno už do dokumentace a popisu těch koster a nakonec jsem vlastně na tom materiálu dělala i svoji diplomovou práci a tam jsem se definitivně teda ukotvila tom kosterním materiálu.
6: Dá se říct, že ten výzkum na Velkém náměstí v roce 2010 byl pro vás takovým tím významným profesním mezníkem?
5: Naprosto. Já jsem i pokukovala po té kulturní antropologii vlastně úplně jiným směrem. Nezabývat se těmi kostmi, ale tím živým člověkem, jeho kulturou, interakcemi mezi lidmi. V podstatě to je takový obor, který má trošku přesah do jako etnologie. Takže to